s ekologickým nádechem. Byla o tom, jak jednou bude všechno umělé, prefabrikované a podle norem a nakonec dojde i na lidi. Píseň jsem zahrál a zaspíval, školní kolo vyhrál a postoupil do celobrněnského, které se jmenovalo Brněnský vrabeček. Pracovník, který se staral o volný čas mládeže, mě poslal na zkoušku do studia Československého rozhlasu v tehdejší Leninově ulici. Dostavil jsem se s kytarou a hlavně s velkou trémou. 6 profesionálních muzikantů po mně chtělo noty s tím, že mě budou při finále doprovázet. Stál jsem jako opařený blekotal, že noty nemám, že písničku jen umím zahrát a zaspívat, ale nic víc. Pánové byli ale skuteční profíci, řekli, až to tedy zahrají, že oni si to zaranžují. Tak jsem to udělal, jeden z nich konstatoval, že to zdaleka není tak blbé, jak předpokládali a pokud si dobře vzpomínám, byl to Igor Vavrda, slavný kytarista, saxofonista, pianista i houslista orchestru Gustava Broma a Brněnské filharmonie. Ovšem nakonec spolu s ostatními usoudil, že nejlepší bude, když to zahrají a zaspívám bez jejich doprovodu. Celobrněnské kolo se konalo v kulturním domě, jemuž se odjakživa říkalo Semilasso, což byl pseudonym německého spisovatele a cestovatele Hermana Pichlera von Muskau, který v tehdejším zájezdním hostinci nějaký čas pobýval. Kdykoliv jedu kolem, tak si vzpomenu na své někdejší vystoupení. Na pódiu byli profesionální muzikanti, kteří doprovázeli jednotlivé soutěžící, kteří snaživě zpívali, porota poté po každého ohodnotila. Repertoár soutěžících byl různorodý. Studentka zdravotní školy zpívala něco z repertoáru Hany Zagorové, byla tam i Big Beatová kapela. V porotě seděli lidé, kteří se po letech stali mými kamarády. Například kapelník skupiny Folk Team Pavel Kopřiva a její zpěvák a kytarista Roman Venclovský, slavný televizní dramaturg brněnského televizního studia Jaroslav Kravka, operní pěvec Jiří Přichystal. Vlastně všichni jmenovaní, kromě pana Přichystala, mi později vstoupili dost výrazně do života. Nejvíc Jarda Kravka, který je zkušeným dramaturgem a kdykoliv jsem mu zavolal o radu, měl jsem jistotu, že se po konzultaci s ním rozhodnu správně. Když jsem přišel na řadu, nastavili mi mikrofony, muzikanti vyklidili pole, diváci zatleskali a já ani nevěděl, jestli jsem na jevišti vlastně byl, protože jsem vůbec nic neviděl. Byl jsem nasvícený reflektory, ještě tam byla spousta fotografů a já se v tom ztrácel. Ale druhé nebo třetí místo, to už si přesně nepamatuji, mi bylo potvrzením, že jsem opravdu vystoupil. Každopádně jsem postoupil do celostátního kola, ovšem tam mě nakonec vyřadili, protože jsem se vymykal z formátu, tam doprovod orchestru byl podmínkou. Ale netrápilo mě to. Už jsem pevně držel v rukou kytaru a těšil se, až přijedu z Brna domů a budu několik hodin hrát. Scháněl jsem si po kamarádech písničky s akordy. Jiný zdroj nebyl, protože internet ještě neexistoval. Tehdy jsem vůbec neuvažoval o tom, že bych jednou mohl být muzikantem. Jen mi začala být sympatická možnost mazlit se s kytarou, rozumět si s ní a osedlat si ji. To bylo něco, co jsem do té doby nezažil. Hrál jsem házenou, i když netvrdím, že jsem byl sportovní nadějí. Každopádně jsem hrál poměrně dlouho za Tišnov. Bylo to na úrovni amatérského sportu, ale v dobré, uzavřené partě lidí. Spojovalo nás správné sportovní srdcařství, které dnes u sportovců takřka nevidím. Na zápasy jsme jezdívali vlakem a když jsme se vraceli z prohraného zápasu, celou cestu jsme řešili, kdo udělal chybu, kdo měl komu nahrát. Ano, hodně jsme to prožívali a dnes tvrdím, že každé dítě by se mělo dostat do nějakého správného sportovního prostředí, kde by si vyzkoušelo, jaké to je bojovat a zároveň by se dozvědělo také něco o férovosti, o fair play. Když má člověk na sobě dres s číslem a trénuje kvůli opravdovým zápasům, byť jde o okresní ligu, začíná mu na tom záležet a dostaví se sportovní nadšení, pocit, že o něco jde. Neměli jsme ambice hrát za nároďák. My jsme věděli, že hrajeme jen za malý moravský Tišnov, ale byl to náš tým a my za něj bojovali. Někdy na pokraji sil, jindy do morku kosti uražení, že nás poškodil rozhodčí, nebo naštvaní, že někdo nepřišel na zápas, což jsme mu posléze unisono vyčetli.
Když rekreačně jezdíš na

Měl duši přibitou ke štíhlému krku kytary. Moje romantická polovina byla probuzena, začal jsem koketovat s trampingem a tušil jsem, že to zajímavé období života přijde. Ale na daně jsem připraven nebyl.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Moc peněz, 17. díl a naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den vám, divákům.
1: Co to je moc peněz? O tom se bavíme v tomto pořadu ze všech stran. A dneska máme takové velmi citlivé téma.
2: No, takové třaskavé trošku.
1: Třaskavé. A my už tady, a můžeme asi hned začít, protože vy tady jste přinesl graf, který teď zaprvé vysvětlíte a okomentujete. A byť to na první pohled nevypadá, tak celá ta věc se může týkat nás všech.
2: Je to tak, ten graf vypadá tak jako nevinně, ale on nám ukazuje velmi jako dramatické vlastně údaje. My tady vlastně dneska použijeme několik takových grafů z americké agentury na pojištění vkladů, FDIC, kterou tady vlastně vidíme. A budeme se vlastně bavit o tom třaskavém problému, který vlastně v tom americkém bankovním sektoru nám dlouhodobě bublá. My jsme viděli v loňském roce, že ty americké banky měly problémy, už to vypadalo, že tam trošku jako bouchne, viděli jsme, že zkrachovala Silicon Valley Bank, že zkrachovala Silver Bank a tak dále, navazující banky. Pak nějak jakoby, ten sektor to ustál, no ale vidíme, že se nám tady kumuluje velký problém, který nese název nerealizované ztráty bank. To tady vlastně vidíme. Já bych možná divákům vysvětlil, co to znamená ty nerealizované ztráty bank, které nám tady narostly do jako obřích rozměrů. Ten problém nám dost jako připomíná problém z roku 2008, k tomu se ještě dostanu. Akorát, že po mém soudu je výrazně horší než v tom roce 2008. Nerealizované ztráty bank je něco, co v účetnictví bank už figuruje, ale v té reálné podobě to ještě nevidíme. Přesně to znamená to, že vlastně banky drží různá aktiva, dluhopisy, akcie, řekněme hypoteční zástavní listy, ty tady hrajou také velmi významnou roli, kterými kryjí vklady svých klientů. Spojené státy, typicky americký bankovní sektor je zvláštní také v tom, že nejsou vklady 100% pojištěny jako třeba v rámci evropského bankovního systému a ti klienti si v podstatě mohou vybrat, jestli si zvolí pojištěné vklady nebo nepojištěné. Ty pojištěné jsou samozřejmě dražší a vlastně ty nerealizované ztráty vznikají tak, že klesá hodnota těch aktiv, které ty banky mají nakoupeny. To znamená, oni je mají nějak naceněny vůči těm vkladům a jak jejich hodnota klesá, tak najednou v tom účetnictví už se to objevuje jako nerealizovaná ztráta, která by se stala reálnou ztrátou ve chvíli, kdyby vlastně klienti začali vybírat peníze a ukázalo by se, že vlastně ta likvidita tam není, protože prostě ta banka ty aktiva neprodá za tu cenu. Mm-hmm.
1: No a počkejte, české banky třeba také mají nějaké nerealizované ztráty?
2: České banky si troufnu říct, že jsou na tom relativně docela dobře. O evropských bankách už bych to neřekl.
1: No, české. Působnící v Česku.
2: Já vím, kam míříte, protože vy míříte na to, že české banky jsou dcery vlastně zahraničních bank. V podstatě většina českých bank nejsou české banky, až na naprosté výjimky. Jsou vlastně...
1: Kromě FIO banky a Airbank, ne?
2: Airbank si myslím, že už není, že už má zahraničního vlastníka. FIO banka to je...
1: Podle... No, Airbank je PPF, podle mě.
2: No, podle mě ale prodala ten podíl už. Aha. Nebo podstatnou část minimálně. Jo, ale teď nevím, jestli mám úplně přesné informace, ale myslím si, že Airbank už není jako český kapitál. No tak je to FIO banka, to taková nejvýznamnější značka. Potom Trinity Bank třeba, ještě nějaká jedna, tuším menší banka, jsou v českém vlastnictví. A ty ostatní banky jsou vlastně dceřinky těch zahraničních bank. No a ty banky v té eurozóně už takovéhle nerealizované ztráty jakoby drží. A samozřejmě ty problémy těch matek se velmi snadno mohou přenést na ty dcery. Jenže my se bavíme o tom problému těch amerických bank, ale vy jste správně zamířil do té Evropy, protože ty americké banky jsou velmi propojeny s tím evropským bankovním systémem a my víme, že v loňském roce proběhly zátěžové testy evropských bank a ty zátěžové testy dopadly poměrně velmi jako špatně. Sice všechny ty banky prošly, je potřeba konstatovat, že ty zátěžové testy byly nastaveny velmi mírně. To znamená, že přestože ty banky prošly, tak mnoho z nich téměř neprošlo, přestože ty testy byly nastaveny velmi mírně. A já se vracím do toho roku 2008, kdy jsme viděli něco podobného. Začaly se kumulovat problémy v tom americkém bankovním sektoru. Potom nám to tam trošku bouchlo těmi hypotékami. A viděli jsme, jak velmi rychle se to přelilo do Evropy. Ale ještě k tomuto problému, aby diváci to správně chápali. Protože v tuto chvíli, vlastně pokud to jsou jenom účetní nerealizované ztráty, tak se zatím moc neděje. Dít se začne ve chvíli, kdyby ti klienti skutečně začali vybírat ty peníze z těch bank a nejenom by se ukázalo, že ta likvidita tam není v těch bankách.
1: No a tím hlavním impulzem může být, co my si pamatujeme všichni asi tento problém, je to tak. Tady je Lehman Brothers.
2: Tady Lehman Brothers.
1: Ano. A co může teď spustit to samé tady na druhém konci drátu?
2: To může být ledacos. Může to být třeba nějaký nešťastný výrok nějakého politika, může to být problém nějaké středně velké nebo větší banky, který přijde, může to být nějaký další geopolitický konflikt, jako třeba nějaká větší válka na Blízkém východě. To všechno může být spouštěč, který spustí tu lavinu, která pak má ten dominový vlastně efekt. Ale když jste upozornil na ten rok 2008, a to děkuju za to, tak pro diváky myslím si, že to srovnání je velmi, velmi viditelné. V tom roce 2008 ty nerealizované ztráty těch bank činily 75 miliard. Dolarů. Tady, když se podíváme, k dnešnímu dni ty realizované ztráty činí nějakých 530 miliard dolarů a jenom za poslední kvartál vyrostly o 39 miliard. To znamená, ten problém nám graduje. A vlastně zároveň je potřeba říct, že sama FDIC vlastně deklaruje, že ty realizované ztráty rostou 9 kvartálů po sobě. To znamená, ten problém je skutečně velmi významný. A dobrá otázka by mohla být, já si ji položím teďka sám.
1: Položte.
2: Jako, proč ti klienti jsou zatím jakoby v klidu? Proč ti zákazníci jsou v klidu a nebojí se toho problému? Ono se o něm už začíná mluvit. On dlouhou dobu byl pod pokličkou, nebyl úplně veřejně komunikován, pak o tom byla vedena nějaká odborná diskuze a trošku nám to uteklo na veřejnost. Takže ve Spojených státech se o tom mluví relativně hodně, v Evropě, v České republice, na Slovensku, v tom mainstreamu příliš jakoby ne. Teda prakticky vůbec ne. No a ten problém, nebo respektive to, že zatím ten problém nevznikl v té podobě, že by byl nějaký run na banky, že by ti lidé vybírali a najednou by tam nebyla ta likvidita, je dán tím, že Bidenova administrativa pumpuje do ekonomiky pomocí obrovských schodků nové peníze. To znamená, vytváří jakousi monetární iluzi bohatství. To znamená, pumpuje tam ty peníze, přestože ty americké domácnosti relativně chudnou, díky inflaci, která je vlastně znehodnocuje ty peníze rychleji, protože je relativně vysoká, než se pumpuje do té ekonomiky. To znamená, ty domácnosti americké reálně chudnou, vlastně poprvé chudnou od roku 2008, ale je tam ta iluze té hojnosti díky tomu, že se pumpují ty peníze do té ekonomiky. A to jsme u toho vlastně, u těch iluzí, které v těch ekonomice máme relativně hodně. Mimochodem, tento problém těch nerealizovaných ztrát vytvořil FED. Americká centrální banka vytvořil je tím, že vlastně držel vysoké úrokové sazby, zvedl úrokové sazby a drží je právě jako ochranu proti inflaci. To znamená, nám se tady roztočil takový začarovaný jakoby kruh. Relativně velká inflace, FED zvedá úrokové sazby, velmi tím poškozuje ty banky, těmi nerealizovanými ztrátami a zároveň Bidenova administrativa, aby udržela monetární iluzi, jakože z hojnosti, tak pumpuje peníze do ekonomiky, tím pádem tlačí na tu inflaci a FED nemůže snížit ty úrokové sazby. Což je velmi jako zajímavé a velmi těžko se z toho začarovaného kruhu bude vlastně vystupovat bez nějakých ztrát. To znamená, za mě není otázka, kdy jako nastane ten problém, nebo jestli nastane, ale vlastně kdy.
1: Počkejte, pane Vlášku, čemu všemu říkáte americké banky? Protože tam je ten systém takový, že je tam jedna obří banka, to je ta American Bank, jestli si dobře vzpomínám. A pak jsou tam několik těch bank, ale různých úrovní.
2: Ano. Ve Spojených státech máme přes 4 000 bank, řekněme. Jo, zhruba 4 600, pokud mám správné číslo. Jsou tam malé banky, ty regionální takové ty. Jsou tam střední banky, jsou tam potom ty velké banky. Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs a tak dále. To jsou ty velké banky. No a vlastně ten FED těmi úrokovými sazbami vytvořil nějakých 63 problémových bank. A dá se konstatovat, že i ty velké americké banky, jako je právě JP Morgan, vykazují poměrně velké hodnoty těch nerealizovaných ztrát. Vlastně těch 63 problémových bank, kdybychom vzali, tak řekněme, že na jejich účtech leží nějaký objem prostředků, který by vlastně ten fond pojištění vkladů, FDIC, pokrýval. Protože v tom fondu pojištění vkladů je nějakých 125 miliard a řekněme, že ty problémové banky, které ta stejná agentura vykazuje jako problémové, těch 63, tak řekněme, že by tam měli třeba kolem něco 90 miliard vkladů. Takže tady by se dalo říci, že ten fond pojištění vkladů by to pokryl. Nicméně, když se podíváme na ty nerealizované ztráty v celé té v tom bankovním sektoru, tak ty už jsou těch 530 miliard dolarů a ty už by rozhodně nepokryl.
1: Když by se tento kruh roztočil, nebo vy říkáte, že je otázka kdy, Za jak dlouho to ucítíme tady?
2: Velmi rychle. My zase musíme věštit z křišťálové koule. My se můžeme podívat na ten rok 2008, kdy jsme viděli, že to byly jednotky měsíců. Se to velmi rychle přelilo do Evropy. Začalo to jako ta hypoteční krize v těch Spojených státech. Přetavilo se to do té finanční krize, to jsme viděli v tom bankovním sektoru. A pak to byla ta hospodářská krize. A byly to jednotky měsíců. Ale než ještě se dostaneme dál, tak já bych ještě rád zmínil jednu věc, co ten problém zhoršuje vlastně. Jedna věc jsou ty nerealizované ztráty. Druhá věc je, že když ty banky vlastně ženou případně ty dlužníky do exekuce a zabavují ty nemovitosti, tak dramaticky klesají ceny nemovitostí v tuto chvíli a oni zjišťují, že nejsou schopni vlastně že ten prodej ty nemovitosti nesaturuje ten dluh, takže tam je zásadní problém. A druhý problém je v tom, že díky těm vysokým úrokovým sazbám není zájem o hypotéky. To znamená, nepřicházejí noví žadatelé o hypotéky, nepřichází nový biznis těm bankám. Takže tam těch problémů je hned několik. No.
1: A teď je možná ten okamžik, který v tomto pořadu je pravidelným, že v rámci partnerství teda s vaší Fire Gold teď řekneme, ano. Že vlastně lze přes vás a přes vaši společnost spořit ve zlatě.
2: Je to tak?
1: Což je možná jeden z obranných mechanismů proti tomuto, o čem mluvíme. Je to jednoduché. Kdo by chtěl, tak napíše e-mail na zlato@mincex.cz. Napíše tam, že má zájem o spoření ve zlatě nebo nákup zlata a dá tam hlavně svoje telefonní číslo pro rychlejší kontakt. A to důležité je, že stále platí 30% sleva
2: na vstupní poplatky.
1: Kdyby někdo chtěl. A Fire Gold je partnerem tohoto pořadu, proto si to tady dovolujeme říkat, tak naplaca to.
2: Ano.
1: Krom toho, že teda samozřejmě tím pomáháte XTV. No a teď, pane Vivášku, mám jít na druhý graf?
2: Ještě než na něj půjdeme, a půjdeme na něj hned, ještě zmíním jednu věc, protože diváku možná tady právě ta podoba, když se podíváme na ty nerealizované ztráty, když jsou teda výrazně vyšší dneska oproti tomu roku 2008, tak vnímavým divákům se určitě bude zdát, že to připomíná hodně ten rok 2008. Já bych řekl, že jednoznačně, že ten problém je ale výrazně vyšší. A že na rozdíl od toho roku 2008, tady máme jeden zásadní rozdíl. V tom roce 2008 měli problém vlastně rezidenční bydlení, hypotéky na rezidenční bydlení. A to dneska také jistý problém tam je, nesplácení těchto hypoték, ale daleko větší problém je u vlastně administrativních budov. A to je proto, že v době covidu bylo postaveno řada jako nemovitostí, jako administrativních, ale lidé v době covidu se odnaučili vlastně pracovat z kanceláře, pracovali z domova, takže část těch nemovitostí byla neobsazená. To znamená vlastně, ti developeři mají problém s příjmy, mají problém se splácením úvěrů a navíc část těch kanceláří byla pronajatá za velmi, řekněme, dumpingových podmínek, aby tam někoho sehnali, tak je pronajali velmi levně a to jim také činí problém. Navíc ty smlouvy se dělají na delší horizonty nájemní, zhruba na 4-5 let. Pětileté jsou takový standard. To znamená, že je velká pravděpodobnost, že část těch firm, které si pronajaly ty prostory a nemají pro ně využití, byť mají pronajaty za dumpingové ceny, tak ty nájmy neprodlouží. To znamená, v tom roce 2005 by nám to mohlo gradovat právě i proto, že tam vypovíte ty stávající smlouvy. Mhm. A když půjdeme na ten další graf, který jste zmínil, který tady vidíme, a to nám ukazuje přesně to, jak vlastně ten fond pojištění vkladů, nebo ta modrá linka, to pojištění vkladů se poměrově snižuje vůči právě těm hodnotám na těch účtech bank. Takže je, na tom prvním grafu jsme viděli, jak nám vlastně rostou ty nerealizované ztráty. Tady vidíme, jak se vyvíjí to pojištění vkladů vůči.
1: Takže 22, 23, 24 roky, tak z toho čtu, že si ty pojištěné vklady dává čím dál méně lidí.
2: No, ano, je to tak vlastně. V podstatě ten poměr toho pojištění vkladů vůči tomu ano klesá. Říkáte to správně.
1: No a když teda cítí ti lidé problém, tak by se tam ta křivka přece měla chovat jinak.
2: No, oni ho ještě necítí. To je přesně to, že oni ho ještě necítí, protože v tuto
1: myslíme
2: chvíli...
1: Myslíme napřed nějak tady, jo?
2: No, já myslím, že oni už ho začnou pociťovat také, protože ta diskuse se začala vést. Ono dlouhou dobu to bylo pod pokličkou, nikdo o tom moc jako nevěděl. ty banky vykazovaly nějaké zisky, protože reálně ty zisky tam byly a ty účetní ztráty nikdo moc nevykazoval. Ale tím, že se začala vést kolem toho diskuze, tak najednou už je to na té veřejnosti. Ale jak jsem říkal, stále tam panuje takový ten mylný dojem toho bohatství, jak se pumpují ty peníze do té ekonomiky, ale ty domácnosti reálně chudnou. A čím ten problém bude gradovat, čím víc těch bude těch nesplácených úvěrů, čím menší bude příliv vlastně nových úvěrů do toho bankovního sektoru, tím ten problém bude zřejmější a ty lidé si ho budou uvědomovat. A to může být jeden ze spouštěčů. Začnou více vybírat peníze z těch bank.
1: A my máme ještě jeden graf.
2: Máme ještě jeden graf, který nám ukazuje právě ty největší americké banky a poměr, to je ta zelená linka, jakým roste ten poměr vlastně těch nerealizovaných ztrát, jo, na těch jejich účtech. Takže vidíme, že u těch velkých bank, které spravují jako zásadní aktiva, ten poměr těch nerealizovaných ztrát účetní také velmi významně roste.
1: No a bledě modrá tahle ta linka, tak ta je vlastně, to jsou ty banky, které mají jako nejmíň.
2: Ano, přesně tak. Máme tady různé ty kategorie těch bank a my se teď si tady vlastně ukazujeme, že vlastně nejenom, že těch 63 problémových bank, těch jakoby menších typicky, ale že mají problém i ty banky v té první top 10, které spravují ty zásadní aktiva. Jo? Že vlastně, když se podíváme třeba JP Morgan, mezi ně patří, tak JP Morgan má nějakých 4900 poboček po Spojených státech, má 16 000 bankomatů ku příkladu a spravuje 2,65 bilionů amerických dolarů. Tak i tyhle ty banky z té top jakoby desítky dneska začínají vykazovat poměrně velké objemy těch nerealizovaných ztrát, už jim za 250 miliard amerických dolarů.
1: Co, pane Vlášku, ti lidé, kteří si jdou velmi rychle vybrat svoje úspory do bank, tak co oni předpokládají, že s těmi penězi budou dělat?
2: No, oni většinou předpokládají, když je nějaká nejistota, dobrý dotaz, protože my se můžeme přenést ze Spojených států do Číny, jako příklad. Čínský bankovní sektor čelí také zásadním problémům, také se tady o tom nemluví. Vyfukuje tam realitní bublina a lidé panicky vlastně začali vybírat peníze z různých realitních fondů, z bank a tak dále a hledali nějaké jiné umístění, protože se báli o ty svoje investice, o ty svoje peníze. Takže byl tam masivní odliv a ti lidé typicky kupovali zlato nebo jiná jakoby materiální aktiva. V té Číně to bylo hodně zlato, tam koluje celá řada videí o tom, jak panicky skupovali to zlato, bylo vykoupeno a podobně. Takže ti lidé chtějí vybrat svoje peníze a koupit si nějaké reálné hodnoty. Jo? Mm-hmm.
1: To je třeba co?
2: To je třeba právě to zlato, stříbro ve formě slitků.
1: No ne, tak toto je v pořádku. Když si budou kupovat zlato, stříbro, třeba nemovitost, ale není to tak, že ti lidi ty peníze prostě rozfrcají?
2: No, je otázka, každý se samozřejmě chová individuálně, to je potřeba říci si, ale myslím si, že převážně ti lidé se snaží ty svoje investice nebo úspory ochránit proti znehodnocení.
1: A víte, kam mířím? Něco se děje, lidé začínají hromadně vybírat a já si říkám, pro koho je to dobré? Pro cestovní kanceláře, pro prodejce zlata nebo pro prodejce aut? Nebo pro třeba nějaký důchodový systém někde. To si říkám, že jestli...
2: No já si myslím, že to není takové to carpe diem, že by jako po nás užívej dne, ale že to je skutečně o tom, a o tom jsem přesvědčen, že ti lidé se většinou chovají racionálně. To znamená, že se snaží ty peníze, jestliže cítí problém v těch bankách, že ten bankovní sektor je ohrožen, nebo nějaké investiční fondy, tak se je snaží vybrat a použít na jiná aktiva, jo, do jiných aktiv, které vlastně jim ochrání tu investici nebo ty peníze. Takže skutečně velmi typicky potom rostou objemy nákupu zlata, stříbra. Nechci dělat reklamu jenom zlatu, stříbru, když samozřejmě dělám rád, ale část třeba lidí si kupuje nějaké třeba pozemky na nějakých dobrých místech, část lidí může investovat do umění, pokud tomu rozumí. A to znamená, ti lidé se spíš uchylují k takovým těm materiálním investicím. Určitě budou ale i lidé, kteří třeba část těch peněz převedou do kryptoměn, to také může být, jo? Část té populace takhle uvažuje.
1: No a když se za vámi chodí lidé ptát, jestli teda nechci mít peníze v bance, protože inflace, protože ničemu nevěřím, chci mít něco v ruce, nechci virtuální zlato, stříbro, tak co jim nejčastěji doporučíte?
2: My vlastně nabízíme několik forem možnosti nákupu toho zlata. Pro řadu klientů to skutečně může být tak, jak říkáte vy. To znamená, že skutečně chce mít fyzicky zlato, chce ho mít jakoby doma pod kontrolou.
1: Ten takzvaný slitek.
2: Takzvaný slitek. Vybere si slitky mince, u nás je objedná, my mu je druhý den odešleme.
1: Já vím, ale co mě doporučíte, tak řekněme, za váma přijdu a řeknu, mám 70 tisíc a nevím co. A nechci je mít na účtu, tak...
2: Já se vás zeptám, jak to vlastně máte, jestli jako potřebujete mít nutně zlato doma, fyzicky, jestli tak minci pod polštářem nebo šuplíku, pokud to budete chtít, tak vám ho rádi doručíme, ale pokud nelpíte na tom...
1: Takže mi doporučíte zlato.
2: Doporučím vám zlato v nějaké formě.
1: Proč ne stříbro?
2: Stříbro vám nedoporučím, protože tam je DPH. Vy jako fyzická osoba byste kupoval s 21% DPH, prodával byste bez DPH zpátky, to znamená, byl byste minus 21%. A potom je tam vysoký spread, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Tím, že stříbro je levné, tak ten spread je tam vyšší. To znamená, ten spread se pohybuje v průměru kolem 20%. To znamená, vy koupíte a jste minus 1,40.
1: Jo, a jak to vlastně funguje, pane Vlášku? Vy jste bývalý kriminalista, vyšetřovatel v těch ekonomických věcech, tak vy budete znát odpověď, když by si to chtěl koupit někdo do firmy. Mám velkou firmu, která je v zisku, a tak chci...
2: Pokud je plánce DPH, tak potom to stříbro tam jakoby samozřejmě lze doporučit, protože on z toho DPH odešle.
1: A co na to řekne finančák? On přijde a řekne, proč jste kupoval jako do firmy, na co potřebujete stříbro?
2: Firma si může svoje aktiva umístit do čeho vlastně uzná za vhodný, to stříbro nebo zlato případně, ale v tomto případě stříbro.
1: No není to tak, zkuste si koupit dneska Ferrari na firmu.
2: To je trošku něco jiného, tam nám to upravuje zákon.
1: Oni vám to hned vysvětlí, tam pracovnice. Že takhle teda ne?
2: Tady je to účetně úplně v pořádku. Skutečně vy kupujete si stříbro jako aktivum té firmy, vstupuje to vlastně jako cenina do účetnictví. To znamená, odešlete si DPHčko a samozřejmě potom budete jednou třeba danit zisk, až to budete prodávat. Až ho budete prodávat. Mm-hmm. Jo, takže jestli je to zlato nebo stříbro, oboje možné.
1: Pojďme na závěr pozvat, to jsem vám slíbil na 19. října.
2: Ano.
1: Vaše společnost Firegold pořádá zlatou digitální revoluci, neboli konferenci takovou, která se jmenuje ano. Zlatá digitální revoluce. Je to v tom hotelu Panorama se jmenuje? Ne.
2: Je to hotel Pyramida.
1: Pyramida.
2: Kino Dlabačov,
1: jasně.
2: Vy jste tam loni byl.
1: Já jsem tam loni
2: ale
1: byl.
2: Ale letos jste taky vřele zván. A vy jste loni se tam dostal jenom na chvilku.
1: No, tak to já se vždycky všude zachceme na chvilku.
2: A my bychom vás chtěli pozvat večer na náš raut, co tam máme, že bychom si tam mohli strávit nějaký čas, takže jenom to tady deklaruju, že jste vřele zván.
1: Rád. 19. října, no a budete tam hovořit vy, paní Šichtařová a pan Marián Jelínek.
2: Já tam budu prezentovat právě úplnou světovou novinku, to znamená ten alternativní platební systém, nebo já ani nebudu říkat alternativní, budu říkat platební systém 100% krytý zlatem, který tady na podzim už dáme do toho ostrého provozu. Markéta Šichtařová tam bude mít velmi zajímavé téma o globální ekonomice, o tom, co se na nás chystá, na co bychom se měli připravit. A Marián Jelínek jako skvělý mentální kouč, psycholog a trenér, tam bude mít téma, jak propojit ten svět jako pragmatický, finanční, s tím, jak si uchovat nejenom teda to finanční zdraví, ale i duševní a psychické, protože v té dnešní době je to velmi důležité.
1: A takhle to tam vypadá.
2: Takhle to tam vypadá, jo. Ta konference bude o 16 hodin a lístky jsou k dostání na SMS ticket, pod názvem tedy Zlatá digitální revoluce, s tím, že v tuto chvíli jsou za zvýhodněné ceny, zatím předprodej budou potom dražší, takže určitě doporučuji využít tuto chvíli. A když by se to ještě vrátil, tak tady bych zdůraznil, že tam budeme losovat spoustu zlatá stříbra, to znamená, vzhledem tomu, že kapacita toho prostoru je 377 míst, a když se podíváme, budeme losovat 3x zlatý slitek, 5 gramů pump a 30x stříbrnou minci, Royal Mint, tak si myslím, že je velká pravděpodobnost, že si něco vylosuju a odnesu.
1: Držím palce, taky. Uvidíme se tam, těší se na vás Firegold, partner tohoto pořadu, a kdyby, ještě to řeknu jednou, kdyby někdo chtěl, tak zlato@mince.cz, napsat nejlépe telefonní číslo, kontakt, 30% sleva na spoření ve zlatě
2: anebo
1: na nákup slitků.
2: A my se samozřejmě obratem ozveme zájemcům do 48 hodin a všechno vyřídíme.
1: Těším se na další díl.
2: Já taky.
1: Moc peněz, 17. díl, a naším hostem byl pan Robert Vlášek.

0: Myslím si, že to má obrovský vliv na to, jak se člověk cítí, jak se vnímá. A myslím si, že s tím je spojená i ta sexuální stránka, protože pokud se člověk vnímá hezky, tak si vlastně veškeré aktivity, které dělá, dokáže asi užít lépe.
1: Co to je, že se člověk vnímá hezky?
0: Není to takový ten odpor na sebe, na ten pohled na sebe do zrcadla, protože já třeba na začátku, když jsem se dívala do zrcadla, tak to prostě pro mě byla opravdu bolest. Emocionální bolest vidět to, jak vypadám. Obrovský převis na břiše, protože já jsem měla převis na břiše asi od 16 let, protože kvůli kolísání váhy mě to břicho prostě padlo. A velká stehna, taková jako nafouknutá bublina bez tvaru. Viděla jsem se takhle. Přišlo mi, že mi nic nesluší, že nejsem hezká. Viděla jsem se velmi negativně. A musím říct, že...
1: Jste se měla přijít zeptat mě?
0: Tak...
1: Vypadá to velmi hezky.
0: Děkuju, abyste mě neviděl přijít na tom začátku. Ale potom vlastně jsem se sebevědomím pracovala celý ten rok. Byl to můj problém, protože i když jsem hubnula, tak pořád jsem nedokázala vidět tu hezkou verzi sebe sama.
1: A teď?
0: Teď už tý vidím. Já jsem na
1: přijdete
0: sebe...
1: k zrcadlu a řeknete si, to jsem krásná.
0: Já si přijdu k zrcadlu a říkám si, já tak dneska to jde.
1: Jo, takhle. No, vy jste díky tomu pořadu nastoupila na pozici koordinátorky do obezitologické ordinace doktora Evžena Machytky, o kterém se ví, že to je jeden, ne-li nejlepší, tak jeden z nejlepších obezitologů v této zemi a gastroenterologů. Mám to dobře?
0: Ano, říkáte to výborně.
1: Takže vy jste díky tomu získala i profesní, řekněme, nějakou pozici. Teď se stýkáte, když koordinujete s těmi lidmi, co zápasí s obezitou, co jim nejčastěji radíte? Taková ta první věc, když za vámi přijdou a řeknou, paní koordinátorko, já už nevím, co dál.
0: Tak samozřejmě my na klinice do hub klienty vyslechneme, co je trápí, nabídneme jim možné varianty léčby obezity. Obezita jako nemoc se dá léčit několika způsoby a je vždycky na klientovi, co si zvolí. Já jako koordinátor potom s nimi řeším ty jejich návyky, dávám taková ta obecná doporučení, protože samozřejmě nejsem lékař, jsem pouze na obezitu školená. Takže probereme jejich vizi dle možností léčby a potom dále se domlouváme na spolupráci.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Předrevoluční období mám ve své hlavě uložené zcela jasně, na rozdíl od jiných období, která se mi tak trochu ztrácejí v mlze. Měl jsem v ruce výuční list v oboru číšník z učňáku, studoval jsem při zaměstnání hotelovou školu v Brně, která se posléze přestěhovala do Velkého Mizříčí, a pracoval jsem v Tišnově v restauraci. Bylo mi 18 a u nás v Tišnově jsme zrovna začali pod hlavičkou SSM, Socialistického svazu mládeže, pořádat velké hudební festivaly v letním kině. Byly slavné, vystupovala tam spousta folkových a kantry hvězd, někdy bylo těžké sehnat vstupenky. V létě jsem stále jezdil na pionýrské tábory, samozřejmě už jako vedoucí nebo jako kuchař, a to pro mě mělo stěžejní význam. Tady se hrálo, tady se zpívalo, tady se tvořil světonázor. Našel jsem další zásadní kamarády a zjistil, jak jsou pro mě některá místa důležitá. Když je mi někdy špatně, smutno a teskno, jedu se do těch končin podívat a vždycky se dostaví pocit, že tam je svět ještě v pořádku. Stačí mi hodinka. Vystoupím z auta, projdu se po louce, vybavím si, kde stály stany, kde jsme se dávali s kytarou, zavzpomínám na některé zážitky. Moje vnitřní pucle se zase nějak poskládá do správných tvarů a můžu se zase vrátit. Poznal jsem tam pravé kamarádství, které v příštím životě buď fungovalo dál, nebo fungovat přestalo, ale tak to chodí. Měníme se, ne vždy k lepšímu, putujeme světem a občas se ztratíme i sami sobě. Nicméně tehdy, na konci 80. let, nikdo z nás o konci naší party nepřemýšlel, ale bylo jasné, že se svět začíná měnit. Nikdo nebyl takovým prorokem, aby si myslel, že přijde revoluce, ale čím si doba zvláštní byla. Z nás, co jsme naši partu tvořili, nikdo politicky zatížený nebyl, nehádali jsme se kvůli politice. Žili jsme jinak, měli jsme jiné zájmy a užívali si život. Jak zpíval Žalman. Na časy blízká se a my stále dál, táhnem ten dřevěnej prám, a komu stýská se dlouho na kraji stál, sedne si ke stolu k nám. Jednou přijela na náš tábor kontrola z krajského výboru SSM, kterou vedl přímo jeho předseda Zdeněk Krutek, a doprovázela ho jeho manželka Alena, která byla pro změnu předsedkyní okresního výboru SSM. A musím říct, že naše kamarádka a fajn ženská do party. Spolu s nimi přijeli třemi 613-kami další funkcionáři samé vysoké svazácké šajby. Vše proběhlo v přátelském duchu, uvařili jsme jim kafe, provedli je areálem, docela dobře jsme si povídali, byla pohoda. Dokonce tak velká, že se jim nechtělo domů a rozhodli se, že se trvají do večera, protože měl být táborák. Hlavního vedoucího napadlo, že by pionýři z mého oddílu mohli vzít kytaru a předvést soudruhům z delegace, že už sami umí hrát a zpívat. Byli to tenkrát sedmáci. Souhlasil jsem, proč bychom se nepředvedli. Prostě kluci na nic nečekali, zahráli a zaspívali píseň, kterou měli mimořádně rádi, znali ji ode mne a já ji nahrál z Hlasu Ameriky. Zpívali tam Jaroslav Hudka, který tehdy ještě skládal celkem dobré písničky, než si začal svým zpíváním vyřizovat účty. Refrén písně zněl. Sedí ve věznici Dienstbier a Šabata, Lederer, Havel a Bednářová Ota. Inženýr Petr Úl, manželé Němcovi, Dvořáková, Malý, Benda a dál, kdo ví. Děti zpívali, zastavit to nešlo. Jména lidí, která se v písničce objevovala, jim nic neříkala, ani netušili, kdo to jsou chartisté. Upřímně já velmi vzdáleně. Prostě si zpívali písničku, kterou měli rádi, a líbilo se jim, jak se tam rýmují ta jména. Některým vedoucím zpočátku nic nedocházelo. Ti, kterým to naopak došlo, tak zezelenali nebo zbledli. Stejné barvy se objevily i ve tvářích svazáckých funkcionářů, na jejichž počest děti zpívali. Na Aleně Krutkové bylo vidět, že se oni pokoušejí mdloby. Měla nás ráda a asi to byla ona, kdo ke kontrole vybral právě náš tábor. Věřila, že všechno máme pod kontrolou a v pořádku. Tohle ale pochopí už jenom ten, kdo tehdejší dobu zažil. Opravdu to nebyla žádná legrace. Jako první se vzpamatoval Alenin manžel Zdeněk, vedoucí delegace. Sotva děti dospívaly, zvedl se. Tak jsme tu všechno viděli, máte to tu pěkný, ale je čas, abychom se rozloučili. Vyrazíme, děcka, děkujeme, bavte se. Řekl do pléna, zamířil k autu a ostatní návštěvníci ho následovali. Tak za tohle nás všechny zavřou. Řekl hlavní vedoucí Honza Vaščák a pak velmi dlouho mlčel. Jenom stál a hleděl, což se mu asi stalo poprvé v životě. Jako vzpomínka to zní celkem milé a nevinně, ale tenkrát nějak končila sranda. Ve vzduchu visel průšvih, jak Brno. Pravda, po letech ty tehdejší děti, které mezi tím dospěly, říkali, že díky této písničce pak najednou v roce 1989 všichni lidi znali, protože o nich už před lety zpívali tu pěknou hudkovou rýmovačku. Pro ně byla naprosto stejná písnička jako jiné. Klidně mohli zpívat také Slunce vyhouplo se nad horu a pozlatilo cestu k táboru. Pro ně to bylo totéž. S námi to mohlo dopadnout opravdu špatně. Ale ku podivu nedopadlo. Funkcionáři to cestou do Brna, což byla asi hodina cesty, nějak rozdýchali. Zdeněk jako šéf výpravy si od nás na cestu vzal lahev meruňkové pálenky a asi s její pomocí dokázal své kolegy uchlácholit. Zkrátka, nebylo z toho nic. Ale prožili jsme těžké dny. Do tábora vedla cesta kolem pole a každé auto, které tam jelo, jsme viděli z dálky. Pár dní po této události se tam objevila dvě najednou a všem bylo jasné. Tak a už pro nás jedou a za to může Luboš. Tedy já. My si na politiku nehráli ani na nějaké tajné odpůrce režimu, prostě jsme si zpívali, co se nám líbilo. Po letech jsme se o tom s Alenou bavili a říkali si, že jsme tehdy stáli všichni jednou nohou v kriminále. Kdyby byl v té delegaci někdo, kdo by si to nenechal pro sebe, neprošlo by nám to. Bylo to stejné provinění, jako bychom zneužívali děti. To byl zločin.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Novinky.cz. Je to tak blbé, až je to trapné, komentuje ministrině Dekora bitcoinovou kauzu. Pane docente, mě by zajímalo v této kauze, co vás zajímá, na jakou odpověď čekáte?
3: Bitcoinová kauza?
2: Nebo ne, co ne, vám není jasné a chcete znát odpověď?
3: Není to, je to bohužel všechno jasný a v normálním státě by prostě byly šťastné volby. Nebo bys něco, je to prostě není, tam není co řešit.
2: Já to pan jasné minister, je a stát
3: pan minister, hledá. Pan minister Dažek na té vládě byl nejlépe pracující, byl tam, bych řekl, skoro nejlepší ministr té vlády. Je to politicky, ale prostě ta věc je strašidelná. A jak říkají novináři, buď to ukazuje totální selhání všeho těch lidí, co jsou nahoře, anebo je to něco strašidelného, čili to se prostě nedá omluvit. A
2: co je horší? Selhání všeho, nebo to strašidelné?
3: Říkám, že bych byl radši, kdyby to byla ta zlodějna. Že zlodějna je, že zloděj odejde pryč, ale nefunkčnost českého státu by mě jako úplně děsila, ale teďka, jak se ukazují nadějné věci, že třeba mnoho měsíců dopředu věděli, že to je levá, a že jim to napsali ty úředníci, tak ty úředníci, co to napsali, jsou pro mě jako pozitivní věc, že to napsali. Jo? Že pak ten politik rozhodl jinak, je jiná kauza, myslím, že to byli úředníci z ministerstva financí, jestli to říkám dobře. To bylo to ministerstvo, co o tom jako nemělo
2: vědět. Ale i právníci na to upozorňovali, že je to špatně, že nebrat a nějak se to jako údajně nedostalo k těm lidem, kterým o to rozhodovali, tak věříte tomu, že se to k ním nedostalo?
3: Já nevím, já to nechci jako o tom spekulovat, já myslím, že je to prostě tak strašný. Tak strašný, že to všichni jako víme, já neznám jediného člověka, který by to nějak jako řekl, to není děsivý. Jo, protože máte jakoby Darknet, jako tu nejstrašnější mafii, co existuje, tam se mluví o drogách, o nějakých zneužívání žen a my s tím děláme nějaký díly. A teď jako ty peníze byly označeny, že jsou jako kriminální, bylo to vidět dopředu na těch věcech a my jsme s nimi stejně obchodovali jako český stát. No,
2: počkejte, paní Dekrova, chci zjistit, jestli to byly čisté peníze.
3: Já to vůbec nechci. Jako paní Dekrova, tam je jedna věc taková smutná, teďka, jak byla ta pseudokauza s tím magistrem. Já jsem si dal práci jedinou, že jsem si říkal, oni určitě křivděj, tak když je PhD, tak my na Univerzitě Karlově musíme mít ve specializovaných časopisech články. Tak já jsem hledal a asi hledám blbě, nenašel jsem. Tak jsem si říkal, budu hledat v těch méně důležitých časopisech, tam se taky nic nenašel. A pak je Medvik, to je tam já mám třeba, já teďka nemám čas moc psát vědecký články v té politice, ale třeba tam vyrobím 10-15 článků jako ročně, protože to jsou takový, jako, že něco napíšete do kvazi odborného časopisu a tam to taky neumí Eva Dekrova. Takže je to prostě takový, já vůbec, jakoby, Jo, je to prostě sympatická dáma, nevím, proč měla potřebu být jakoby PhD, když není vědkyně, asi zjevně nepublikuje, jo, protože to PhD má být, že odstartujete, jste vědec, a teď dělat nějaký právní audity u věci, kterou má jako rozřešit přece policie České republiky, ne, tam má policie České republiky a tak říct, jestli to byl, nebyl zločin, jak to jakoby bylo, a to mě zajímá jejich názor, ne názor právníků, takže celý to vlastně je takový jako extrémně nešťastný, včetně těch nejrůznějších kauz, ale zase, jak jsem říkal, ten vliv asi na tu politiku v Čechách to má nula, protože ty lidi tady buď nenávidí Fialu nebo Babiše a nic jiného nezajímá.

herec nejsem, i když ve filmu jsem si už zahrál. Je to stejné, jako když napíšu pár knížek a budu o sobě tvrdit, že jsem spisovatel. Tím také nejsem. Spisovatelství, stejně jako herectví, má své zákonitosti, ale ty já neovládám. Jsem herec z leknutí, o žádnou roli jsem nikdy neusiloval, jen jsem vyhověl někomu, kdo měl pocit, že se mu někam hodím. Jednou u mě byl na frekvenci 1 v křížovém výslechu Pavel Trávníček. Po vysílání i kafy mi navrhl, abych hrál u nich v zájezdovém divadle. Šlo o představení s názvem Zborovna a na mě připadla role ředitele školy. Řekl jsem mu, že bych to rád zkusil, že divadlo miluji a vím, že tahle profese má své zákonitosti, ale nechci jim to kazit. On mi řekl, že ta role má pár vět a že odpoledne je zkouška, tak se mám přijít podívat. Šel jsem, byl tam Pavel se svojí ženou Monikou Fialkovou, s Kateřinou Kornovou, Uršulou Klukovou, Hanou Tunovou a Petrou Jindrovou. Ti všichni v tom hrají. Je to hra českého autora Jaromíra Břehového, komedie z prostředí učňovského školství. Stojí na Pavlovi, Uršule a Kateřině. Oni jsou celou dobu na jevišti a představení táhnou. Párkrát jsem tedy zkoušel a najednou premiéra v Duchcově. Dopoledne jsem ještě vysílal, už jsem pocitoval drobnou trému, ale než jsme odjeli, tak jsem naštěstí potkal Upíra Krejčího, s nímž se dobře znám a je to chlapík, kterému věřím. Pochlubil jsem se, že máme premiéru a že se bojím, abych jim to nepokazil. Když je tam Tráva, Uršula a Kornová, tak se nic nemůže stát, oni každou situaci zachrání. Uklidnil mě Upír a já s tím pocitem do Duchcova odjel. Opravdu se nic nestalo a já se sklidnil. Ale pak přišla asi třetí repríza v Prostějově. Jako ředitel mám v jedné scéně vlítnout do zborovny, něco říct a zase zmizet. Škola mě totiž vůbec nezajímá, starám se hlavně o fotbal a trávník, vše ostatní jde mimo mě. V Prostějově jsem na domluvenou narážku vlítnul do zborovny neboli na jeviště a pozdrav ještě zvládl. Kolegové, dobrý den! Oni odpověděli, já pak šel před stůl, přistoupil ke mně Pavel Trávníček, já mu měl říci, pane kolego, nastoupí k nám nová zástupkyně. Jenomže jsem neřekl nic. Zapomněl jsem i to, jak se jmenuji. Pavel Trávníček to pochopil, podíval se na mě, dal si ruku v bok, prohlédl si mě a řekl, já tuším, pane řediteli, že jste nám přišel říct, že máte novou zástupkyni, tady už se o tom mluví. Tehdy se konečně má paměť vzpamatovala a dál jsem pokračoval normálně. Ovšem pochopil jsem, co je to profesionalita a že takhle pohotově dokáže reagovat jenom člověk s léty praxe. Hra měla všude plno, lidé na ní chodili, jenomže mě vadilo, že se neustále jezdí napříč republikou. Navíc to bylo v době, kdy jsem byl naježděný celkem dost. Oni se tam třeba vyspali, jenomže já musel každý den zpět do Prahy, protože jsem vysílal denně v rádiu. Tak jsem toho časem nechal, ale Pavlovi jsem za tu šanci dodnes vděčný. Kdysi mi zazvonil telefon a představil se mi pan režisér Tomáš Magnusek. Neznal jsem ho, ale pak jsem si dohledal, že natočil film Bastardi, který byl úspěšný a dobře obsazený. Oznámil mi, že pro mě píše roli a jestli ji vezmu, až ji dopíše. Souhlasil jsem a hned to pustil z hlavy. Ale asi za rok volala asistentka od pana režiséra, že jsem obsazen do filmu Jedlíci aneb 100 kilo lásky. Hrál jsem skoro sám sebe, Luboše Veselého, arrogantního rozhlasového moderátora, který, jak se nakonec ukáže, zase tak arrogantní není. Natáčelo se v létě v Orlických horách, vypadalo to tam jako v pionýrském táboře. Budili nás ráno v 7 hodin a následovali nekonečné hodiny čekání na záběr. Pak jsme se naobědvali a opět čekali a čekali. Večer jsme pokaždé oslavili uplynulý den a šli se vyspat na další čekání. Nicméně to bylo demokratické, všichni bez rozdílu jsme museli poslouchat

pana režiséra, ať to byli amatéři a neumětelové, jako jsem byl já, nebo skuteční herci, hvězdy. Například Martin Stropnický, který hrál primáře, nebo jeho žena Veronika Žilková, ta měla roli recepční Marie. Hráli tam Roman Skamene, Ladislav Županič, Jan Šťastný, Ivana Andrlová. A když si to tak ve vzpomínkách promítám, byla to ode mne velká drzost. Měl jsem ještě jednu obavu, která se dostavila hned, když mi přišel natáčecí plán, kde jsem našel nejen svoje jméno, ale také jména o něch hereckých hvězd. Byla mezi nimi také Veronika Žilková a to jsem se trochu zarazil, protože jsem s ní měl před časem dost nepříjemný konflikt, za který jsem ale nemohl. V roce 2008 měla v televizi Prima svoji talk show Pustit žilou, kam si pokaždé pozvala tři hosty, které zpovídala. Volal mi tenkrát jakýsi novinář a co si prý myslím o moderování paní Žilkové. Místo toho, abych se nějak vymluvil a co nejrychleji ukončil hovor, jsem řekl, když vidím Veroniku Žilkovou ve filmu Zapomenuté světlo, běhá mi mráz po zádech a smekám. Ale když moderuje, tak se ošívám trapností. Byla to opravdu jenom tato jediná věta. Nicméně za dva dny bylo to přesně 18. prosince, tedy v předvánočním čase, kdy se máme všichni o trochu víc rádi, vyšel v deníku AHA článek s titulkem Luboš Ksaver Veselý, za Žilkovou je mi trapně. Ještě ten den mi cinkl telefon a od Veroniky Žilkové mi přišla textová zpráva. Ano, jsem úplná kráva. Pochopitelně mi to nezůstala dlužná a vrátila mi to i z úroky v článku, který vyšel pár dní poté. V něm se podivovala, jak někoho tak nechutného, jako jsem já, může někdo posadit do studia. Chytla se toho další média a začalo se mluvit o válce moderátorů Ksavera a Žilkové. Bylo to zbytečné, ve skutečnosti jsme my dva žádnou válku nevedli, ale ta informace si žila svým vlastním životem. Už jsem se k tomu nevyjadřoval ani já, ani Veronika Žilková. Byl jsem přesvědčený, že je na mě naštvaná, ostatně mnoho lidí mi to řeklo a mrzelo mě to. Původně jsem se jí chtěl omluvit, ale pak jsem si řekl, že ani ona o mě nemluvila pěkně, takže stav je vlastně vyrovnán. A teď najednou se mi všechno vrátilo prostřednictvím scénáře, v němž jsem se dočetl, že spolu účinkujeme hned v první scéně prvního natáčecího dne. Spolu tam s námi byl ještě Karel Heřmánek mladší. Nejalo se mi na natáčení dobře, byl jsem z toho v rozpacích a čekal jsem, že mi Veronika Žilková třeba řekne, jak moc se při mém hraní ošívá trapností. Ale ona nic takového neudělala, což jsem ocenil. Je to zkrátka výborná herečka, takže se na mě tvářila vlídně, ale přesto jsem cítil, co si o mě myslí. Ovšem nepříjemný zážitek jsem nakonec měl během natáčení s herečkou, u níž bych to vůbec nepředpokládal. Nikdy předtím jsem neměl nic zlého ani dobrého s Ivanou Andrlovou. Nic proti ní nemám, nikdy jsme nespolupracovali, vůbec se neznáme. Jen jsem v ní možná viděl tu princeznu z pohádek. Ale jednoho večera seděla sama u stolku v zahrádce v hotelu, kde jsme bydlili, a já si k ní chtěl přisednout. Zejména ze zdvořilosti připadalo mi trapné sednout si jinam. Ona mě ale nenechala ani dosednout a hned se na mě obořila, že žádné rozhovory poskytovat nebude, že nestojí o to, aby se ocitla někde v bulváru. Jen jsem něco zakoktal, sedl si jinam a nevěděl, co si o tom myslet. V tu chvíli mi přišla jako paní Zelinářová, Dobijášová a já nebyl daleko od toho, abych si na moment nevypůjčil ten slavný citát doktora Strossmayera. Vy krávo nebeská. Ale polknul jsem to. Posléze jsem se s tímto zážitkem svěřil jejímu ex-manželovi Ivanovi Vyskočilovi, který mě uklidnil, prý si to nemám brát osobně, ona prostě je taková. Další herecká a hezká zkušenost byla, když Ivan Mládek točil v televizi Barrandov Cyranův ostrov o rodině bydlící v rozpadajícím se zámku. Bylo natočeno 640 dílů, kromě Ivana v něm hráli všichni členové jeho banjo bandu, ale také například Luděk Sobota, Václav Upír Krejčí, Zdeněk Srstka a mnoho dalších. Do některých dílů si vzali hosty a když pozvali i mě, měl jsem radost. Hrál jsem agenta KGB, bylo to vtipné, od Ivana skvěle napsané.
Režíroval to Petr Burian, pohodář, fajn chlapík, s nímž bych pracoval kdykoliv. Bylo patrné, že jsem neherec mezi herci, ale bavilo mě to. Díl se natočil za víkend a líbila se mi ta sehraná parta kolem Ivana Mládka. Jsou to lidé, kteří se respektují a určitě jsou to i kamarádi, to se prostě pozná podle atmosféry. Pracovat s nimi je čirá radost a kdykoliv bych si ji zopakoval. Pro úplnost musím dodat, že jsem v průběhu času odmítl zásadní roli ve filmu, ale to bylo čistě ze strachu. Na druhou stranu jsem rád chodil jako host do pořadu Jiřího Krampola Nikdo není dokonalý. Dobře jsem se cítil v ČT pořadu Zázraky přírody. Zaspíval jsem si v Chunder Country Show u Ivana Mládka, byl jsem u Haliny v Banánových rybičkách, v Trampotách u Petra Novotného, v Dobách prásku jsem pravidelně chodil coby host do Snídaně s Novou, ale nakonec jsem přišel na to, že nejvýživnější prostředí je nakonec ono přímé setkání s lidmi, třeba na besedách okolo knížek.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: A já mám kamaráda, který má dvě malé děti a už před dvěma děti 10, třeba 8 a 10 let. Jo. A když jsem se optal, co dá dětem k Vánocům, je to 2 roky, tak říkal, u nás my ty děcka vychováváme tak, že žádný jako, že Vánoce, že milion balíčků a tak, dostanou jablíčko a pastelky.
2: No to je správný. To je správný.
1: Takže, pane holče, můžete očekávat třeba od manželky nebo od někoho jablíčko a pastelky.
2: A pastelky, protože já vám to řeknu takhle, svetrem nebo svetříkem, jablíčkem a pastelkama porazíme Putina.
1: Ano, ano, jo? Máte pravdu. A tady já to vidím jako velmi vhodnou výchovnou lekci pro nás všechny, protože když to vidím poslední roky před těma Vánocema, jak lidi šílej, říkají, já nemám ještě žádný dárky. A já už jsem dávno toto opustil. Mm-hmm. Jo. Já tak jako nějakou drobnost a už si na to všichni zvykli. Paní produkční dostane manérky třeba ode mě.
2: A to tady trošku ukrádete z eráru, ne?
1: Jo, ale já je zabalím, mašličku dám pěkně.
2: Přidanou hodnotu tomu dáte.
1: Přidanou hodnotu a řeknu, sněs je, nešetři je, za 3 dny budou prošlý. Prostě a je, takhle to má být, protože já když vidím, jedna dáma z televize Prima, rok co rok, dává na, a musím říct dáma, které já si velmi vážím, a v minulosti jsem s ní kooperoval na 2 projektech. Takže vím, že to je fajn baba a tak. A vždycky čekám, konkrétně u této paní, jak bude dávat vánoční fotky. A ona vám vždycky rok co rok dá fotku, jak je vánoční stromeček a pod tím je snad 50, možná 80 balíčků. Každý úhledně krásně vymazlený, ještě má tu hvězdičku nalepenou. Jenom to zabalit.
2: Ty tak na rok, ne?
1: Tak no to musí tím trávit. A nebo, ona jako je relativně bohatá, a nebo najme firmu, která přijde a za 3 dny to má zabalený.
2: Já bych to vzal jako prácičku druhou.
1: No ale to musíte být šikovný.
2: To já jsem. S rukama, hele, teda tady odnesu spoustu věcí.
1: No, jako, jak si bych řekl, pane holče, na podnikatelský projekt bych to neviděl letos. Ne? To byste si letos
2: ale museli. Ale víte, jak sleduju vládu naší, já bych to udělal dekretem, ty Vánoce. To jablíčko a pastelky, jak máme 16 stupňů teď, třeba na chodbu, nebo 15, abych to nepřeháněl, limit teplotní, tak, že by vláda vydala dekret, letos v Vánocích, jenom jablíčko a pastelky jako dárek a svetřík. Co?
1: Případně.
2: A udělal bych i státní vládní reklamu v televizi. Co?
1: Zarámovanou fotku Petra Fialy.
2: A ještě bych tam viděl jednu takovou výraznou paní, osobnost politickou.
1: Mirču?
2: Tu ne, ta, ale paní Pekarovou, víte? Ta by tomu dala takovej,
1: co? Vy máte spadeno na tu Pekarovou.
2: A jak já jí mám, mě dělá radost.
1: Máte jí rád?
2: Mám.
1: Já jí mám taky rád.
2: Já jí mám rád za ty velký myšlenky, co nese.
1: Jo. Hlava to teda je.
2: To teda každopádně.
1: A já teď začínám trošku žárlit, protože máme oba dva rádi.
2: To bude boj, co?
1: No. Já bych klidně jako, kdyby se ke mně chtěla nastěhovat, tak bych ji přijmul.
2: Tak zůstaneme u toho, že ji přijmete vy. A
1: no co, tak
2: já už nebudu o to bojovat.
1: Ne?
2: Je to vyřešený.
1: Já to úplně vidím.
2: No.
1: Já to úplně vidím, jak sedím doma, teď klíče v zámku, že přijde paní Pekarová a řekne, já jsem uhnaná dneska z toho parlamentu, co budeme dělat, taťko? A já bych řekl, pojď, budeme pect cukrový vánoční.
2: No a nebo vytáhnete to, ne? No jasně.
1: No něco bychom.
2: Pleteničko?
1: No. A nebo bychom řekli, co kdybys mě dneska vyprávěla moudrosti.
2: A víte, kolik by toho měla k vyprávění? Víte, že teď vyrazila do Bruselu? Za ženama, mobilizovat ženy?
1: Do Bruselu?
2: No do Bruselu.
1: Ona jela do Bruselu?
2: Ne, to nepocujte, letěla. Do Bruselu se přeci nejezdí, to je daleko.
1: Pardon.
2: Letěla kasou vojenskou.
1: Kasou? Kdy to padá na zem, ty kasy?
2: Tentokrát nespadla.
1: Nespadla.
2: Ale on je to, že je hrozně velký letadlo. No, ale já jsem si říkal, Oni v tom třeba přepravují koně, kobily, čímž nechci nic naznačovat, a teď v tom letěla i paní MPA. A já si říkal, že to muselo být proto, aby se tam s ní vešly ty myšlenky všechny její. Že by se nevešla do Airbusu, kterým létá třeba premiér.
1: No proč neletěla tím Airbusem?
2: No, protože by se tam nevešlo všechno, chápete? Je to hlava velká, ne?
1: Takhle. Takže letěla kasou do Bruselu nakupovat na Vánoce už, jo?
2: Já ji trošku podezřívám, ale nemám to ověřený ze dvou zdrojů nezávislých, to musím říct.
1: To já to slyším poprvé, takže no? Nevím, vůbec netuším.
2: Tak já mám důvěrné informace.
1: No ale co tam dělá?
2: No já si popovídat s ženskýma. Na podporu žen to bylo.
1: Ona tam má kamošky.
2: Velký.
1: Takže měli vlastně takový jako svaz žen.
2: Něco takového, no vidíte.
1: Bruselský svaz Brhelová. Ale víte co, pozor, já bych to nepodceňoval, toto je přesně to, co jí sedí.
2: No jasně.
1: To je vlastně Kabrhelová se vším všudy.
2: A mě to dokonce hned seplo. Říkal jsem si, jestli bychom třeba nemohli založit nějaký klub evropských mužů. Co myslíte? No tak na transparentňáček by to bylo, ne?
1: Jo, co? Tak transparentňáček,
2: no,
1: jo.
2: Já hned myslím, samozřejmě.
1: Vy myslíte ekonomicky.
2: Dopředu.
1: To se mně líbí, pane Holče, že vy vidíte za roh.
2: Jasně.
1: Takže bychom založili dva konkurenční svazy mužů. Mm-hmm.
2: S dvěma transparentňáčkama.
1: Dvěma transparentňáčkama. A ještě nějakou exekutičku by to chtělo.
2: To stačíme nasekat, než to odpálíme, tak budeme se věnovat teď exekucím, ne?
1: No já nevím, ten jeden, jich má několik, tak by třeba...
2: 30 prej nebo kolik?
1: No tak třeba by nám jich pár dal.
2: Prodal, ne? Koupíme si pár exekucí, co?
1: No, tak jo.
2: Musíme teda...
1: S těma exekucema je to fakt jako složitý, protože do toho vletíte ani nevíte jak. Já jsem do toho vletěl dvakrát, víte, a vůbec jsem o tom nevěděl.
2: Jo? Já musím říct, já už se cítím trošku méně cenej, že mi něco chybí, víte, v kvalifikaci, že nemám žádnou exekuci za sebou. Jako mají politici, prostě kdo nemá trestní stíhání dneska, tak jiný mantné, bych řekl.
1: No jasně. No,
2: a já jsem ještě žádnou exekuci neměl.
1: To se vám může... mně pak všechno vrátili, až jste se mě omluvili, protože mně přišla exekuce od nějakého mobilního operátora na číslo, který jsem nikdy neměl. A už je to, já nevím, třeba 20 let, jo. Ale všechno se to vysvětlilo.
2: Jo?
1: No.
2: Jak se to stalo?
1: No tak oni totiž mě ukradli v autě doklady před mnoha lety, a na ten doklad si někdo udělal mimo jiné tohleto.
2: Pozor, neměl byste šifr telefon neměl. Redla?
1: Neměl. A ono se to pak ukázalo všechno, že oni to udělali celý blbě a tak, ale přišla mě exekuce třeba na 9 nebo 19 000 korun to bylo. 19 000 korun. Se všema těma poplatkama, se vším. A já jsem pořád říkal, to nejde, protože já jsem toto číslo nikde měl. Tak se to pak vysvětlilo, ale bylo to hrozný martyrium.
2: A tohle už asi k ničemu nám, ne? Tohle už je pryč,
1: no,
2: tohle exekuce.
1: No chce to nějakou čerstvou.
2: Koupit nový, no.
1: No ale takže, mimochodem, tento příběh pokračoval včera.
2: To je sága, co?
1: Je to neuvěřitelné.
2: To je narrativ. Co?
1: A viděl jsem záznam nebo přenos na Facebooku a byla tam i Bojana, naše oblíbená.
2: Bojana.
1: Bojana je manželka toho pana Vrábela.
2: Jo.
1: No ale pánové nesli nahrát petici.
2: Podepsanou. Za odvolání vlády.
1: Za odvolání vlády. Začalo to na Hradčanském náměstí, kde pravda bylo pár desítek lidí už jenom. Žádný pódium, nic. Měl takovej ten, jak se tomu říká, ty věci. Vážení občané, rozejděte
2: megafon,
1: se. Megafon.
2: Ale počkejte, ale vybíralo se furt dál, nebo ne? Nebo
1: to
2: už taky ne?
1: Tak já jsem to sledoval tak jako...
2: Jo. Já bych to... Bejt tam já, tak to furt dojím, samozřejmě, ty lidi.
1: Ale víte co? Říkejte, to zní hrozně zle. Ale já jsem čekal na okamžik, až řeknou, kolik těch podpisů mají. Bylo jediné, co mě zajímalo, protože vykřikovali i na těch náměstích, i v těch streamech nějakých, který dělá ten pan Vrábel, že musí mít o jeden hlas víc, než bylo voličů pěti koalice. Mm-hmm. Tak já jsem hned Wikipedii, a všechno. A je to 2 miliony 400 tisíc nějak, plus nějaký drobný. Mm-hmm. Takže řekněme, že by museli mít 2 miliony, 2,5 milionu podpisů. Což není málo.
2: No to ne.
1: To i když budete celý víkend podepisovat archiv, pane Holče.
2: Tak to hned tak nedáte.
1: Budete volat všem příbuzným. To pozor. To... A kolik byste tak typoval, že jich měli těch podpisů?
2: 30 tisíc.
1: Odnesli tam 39 tisíc nějak plus minus. Tak nějak 39 tisíc. A to mi vysvětlete, jak je to možný, když údajně na tom první, na té první velké demonstraci na náměstí Václava bylo snad 100 tisíc lidí.
2: Tak já asi už některý lidi pochopili, že jsou to podvodníci, ne? Trošku.
1: Pane Hoče, vás jde úplně strach dneska.
2: Ale mě vlastně...
1: Tak podvodníci bych neřekl.
2: No, tak zase to skončí tímhle tím, že...
1: snílci, to jsou snílci. Prach,
2: ale snílci, tak
1: oni vyprávějí
2: prostě začnete se... Okamžitě ještě nic, nemáte žádný reálný výsledek a první, co je, se začnete hádat o prachy lidí. A mě je líto vlastně těch lidí, protože řekněme si asi, většina z těch lidí nejsou ty nejbohatší. Takže poslali peníze, kterých nemají, si myslím, přebytek. A co?
1: Promiňte tu osobní otázku. Kolik pak jste poslal vy na demonstrace?
2: Já nic, já jsem tam nebyl. Já jsem nebyl
1: účastník. No to můžete posílat, já vím, jste tam nebyl.
2: Ne, tak já nebudu posílat peníze na požadavek, který je úplně protiústavní, že přinese někam podpisy prezidentovi a on svévolně odvolá vládu.
1: Ale
2: prostě je to nesmysl.
1: Jenom protiústavní, je to...
2: Je to nesmysl celý, prostě lidem lžou a to mě...
1: Víte to slovo, co mám na jazyku, že to je celý...
2: Řekněte, ať se vám uleví trošku.
1: Začíná to na P a končí A. Končí to vina. Jo. Tak. No, no, je to úplně nesmysl.
2: No, jasně, no.
1: A hlavně, proč se s někým neporadil? On tam citoval nějaký články ústavy. Včera já jsem to hned hledal. Vůbec to na to nesedí. Je to blbost. Oni zneužili, bohužel, ty lidi. No. Ale to mě nejde do hlavy. Proč ti lidi, když tam byli a řekli jim tam na místě, a oni jeli z různých míst. Někdo tam měl desítky kilometrů, no, stovky. Tak když už tam jedu, tak to podepsání petice je to poslední, ne? To udělám, to je taková tečka zatím. To je takový dezert.
2: Jo. Tak si každopádně mě to štve za ty lidi. Prostě je, víte, jak se říká, to je další ošklivý slovo. A hlavně nabili všem těm kritikům, kteří z nich rovnou udělali prostě váleční štváče, vlastizrádce a to.
1: Podívejte.
2: Prostě to celý znesvětili.
1: Já vám řeknu, jaká je moje hypotéza, pane Holče.
2: Teorie, vaše teorie.
1: Klidně teorie. Miloš Zeman na dnešek, neboli na čtvrtek, z technických důvodů zrušil program. On si čte ty petice.
2: Jo?
1: Oni mu to včera donesli na Pražský hrad. On hned zrušil program, sedí, má propisku a fajfkuje. Naproti němu sedí minář, ten má kalkulačku.
2: Aha.
1: A počítají a řekl, hele, až bude přes 2,5 milionu, tak zakřič, vráťo, a jdeme odvolat Fialu.
2: Jo, jo, a pan Jiří už to píše na Twitter, co?
1: Jiří to fotí. Jo, to, já si myslím, že to tak nějak bude.
2: Ne, je to smutný, prostě za ty lidi, že to musí skončit takhle. No a tak jako, co byste vlastně ale čekal od dvou lidí, který za sebou tahnou 30 exekucí nebo kolik, ne?
1: Utáhne jeden z nich.
2: Nebo jeden z nich, no.
1: Druhý vypadá celkem příčetně. No. Ten pan Havel vypadá při smyslech.
2: No ale...
1: No, pane Holče, nekřivdě mi. Jsou lidi, kteří... Podívejte, pan bývalý ministr Pilip, ten, pokud vím, taky přivedl dost.
2: No, ministr Pilip je... já nechci říct to slovo podvodník. Ministr Pilip prostě udělal podnikatelský záměr,
1: kde
2: zahučela spousta milionů.
1: No. No, a taky, jak je to vážený člověk, že? A je to bývalý
2: vážený člověk u jistý skupiny lidí.
1: No, patří do, mezi ty lepší lidi.
2: Mezi ty lepší lidi, samozřejmě.
1: No, je jasný.
2: Na Twitteru hlavně.
1: Na
2: tam
1: Twitteru,
2: je úplně nejlepší.
1: Tak. A podívejte, studu ani kapka alhal, jak říká klasik. No, takže...
2: Ale zase on to v té tváři vždycky trošku měl, ne? Nemyslíte? Já jsem to v něm vždycky viděl.
1: Já u těchto lepších lidí mám vždycky, na to pohlížím z toho lepšího. Říkám si, my, lůza, bychom měli těmto lidem...
2: Já jsem v něm vždycky viděl takového prodavače, víte, severočeskýho z autobazaru, že vám prodává nějaký auto prostě s přetočeným tachometrem. To bych tak k jeho tváři... A prostě, kdyby náhodou říkal pravdu, tak já mu ji nebudu věřit, protože by mu to nešlo k tého tváři. Ale
1: to je váš ten, no.
2: To je moje teorie.
1: Jako mě, já musím říct, že mě nebyl nikdy příjemný, spíš naopak. A ukázalo se časem, že to není žádný velký hráč, že to je prostě.
2: Ale jenom k těm demonstracím, mě to štve, jako za to,
1: když znovu já říkám. Já chci obhájit jinou věc. To, že někdo má exekuce a je takový jako trošku odvázaný, utržený z řetězu, to neznamená, že by neměl právo uspořádat.
2: No to samozřejmě má. Já spíš mluvím o tom, že to nakonec prostě skončí těma transparentňáčkama a přímo prachy lidí. A že to sedí přesně k tomu, když někdo zase utáhne 30 exekucí, tak možná nakonec přidá ještě jednu. No, bohužel.

0: co ty bys radil voličům?
1: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
0: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
1: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl k Samere.
0: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
1: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
0: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
1: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi, po slové noci, která dozad bodá dýku. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých, vám poděkování a vřelá obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky. Spasí babulši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
2: Radio Xaver.

pochopí. Tak třeba například ty rádiový vlny, ve vzduchu po nich není ani stopy. A přitom všude kolem je to vlastně plný, a nebo balón, přece když to lítá, člověk by uvnitř čekal nějaký zařízení, řekněme vrtuli, co by tam byla skrytá, jenže v té kouli nic, ale lautr nic

Tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou elektronikou.

0: Byly prázdniny, během nich se pořad nevysílal. Jelikož mi Karel Burian před nimi řekl, že od září jedeme dál, že dostanu svého režiséra i dramaturga, chystal jsem se a pomalu si domlouval hosty. V srpnu jsem mu volal, nezvedl ani telefon. Když ho nezvedl několikrát, tak jsem se ptal někoho ze spřízněných duší, jestli třeba není nemocný nebo na dlouhé dovolené. Ale místo toho jsem se dozvěděl, že můj pořad Karel Burian zrušil s tím, že si hraji na Hvězdu z Prahy a chtěl bych Brňáky školit. Potkali jsme se pak ještě na jedné akci, kde mi tvrdil, že mě nechtěli lidé z Prahy, ale mě už se o téhle politováníhodné kapitole mého života diskutovat nechtělo. Karel Burian už nežije, čekal jsem, že se zachová, když ne kamarádsky, tak aspoň korektně. Nestalo se a nic už se na tom nedá změnit. Několik let jsme nebyli v kontaktu, byl jsem oprávněně naštvaný a on to věděl. Sice mi po nějaké době napsal předlouhou, snad omluvnou SMSku, ale tomu zkaženému vztahu už to nepomohlo. Pořad měl z těch brněnských nejvyšší koeficient spokojenosti diváků, což vedení televize jakoby nezajímalo, i když ve skutečnosti ho to zajímalo velice. Nicméně pro mě spolupráce s Českou televizí skončila a zůstala jen nepříjemná pachuť. Kdykoliv jsem později s Českou televizí měl něco dočinění, když jsem třeba byl hostem pořadu Zázraky přírody, nebo když točili moji 13. komnatu, ono partičkování jsem cítil stále, byť v Praze to nebylo tak markantní jako v Brně. Poté jsem ještě chvíli spolupracoval se soukromou brněnskou televizí BTV, pro niž jsem natáčel pořad Xaver Live, Late Night Show, kam jsem si opět zval různé hosty. Pořad opět skončil u problému Brno versus Praha. Toto umělé rivalství nikdy nepochopím. Křížový výslech skončil a přišla spousta dalších změn. Do rádia přišla dvojice Těžkej Pokondr, Roman Ondráček a Miloš Pokorný, kteří začali vysílat v čase, který dřív patřil mému pořadu. Změnilo se také vedení rádia. Báru Tachecí, která odešla do Radiožurnálu, vystřídal Mirek Škoda. Bára neodcházela za nejlepších vztahů. Nikdy není příjemné, když někdo přijme nabídku od konkurence. Navíc s Bárou, která bezesporu své profesi rozuměla, odešla i Lucie Výborná. To byl citelný zásah do struktury rádia a bylo jasné, že se bude kácet les. Vždycky tak nějak cítím v zádech, když má něco přijít. A nemýlil jsem se ani tehdy. Nejdřív se objevil nápad, že Sexy život bude s Jitkou Asterovou moderovat ještě někdo jiný a padla kosa na kámen. Jitka je solitér, bezprostřední herečka a originální moderátorka, která dokázala do éteru říct věci, které by posluchači asi od někoho jiného nepřijali, ale v jejím podání to bylo milé a příjemné. Že budou moderovat dvě moderátorky, to jsem si nedovedl představit. Když její pořad začali vylepšovat, věděl jsem, že je to konec pořadu. A byl. Petr Novotný vypil svoje poslední dobrý kafe a odešel do country rádia a dopolední parta se otřásla v základech. Že skončí křížový výslech, jsem také tušil dopředu. Abych ale byl objektivní, pořad už neměl kam jít, opakovali se hosté i otázky. Po letech jsem se díval na záznamy a spočítal si, že Helena Vondráčková tam byla 11krát, mnoho lidí 5krát, 6krát. Co jsem tomu mohl dát, jsem odevzdal a Mirek Škoda udělal správné rozhodnutí, když pořad zrušil. Není jednoduché tohle si přiznat, ale bylo to tak. Ale nedovedl jsem si představit, že bych se měl s frekvencí jedna rozloučit. Cítil jsem se tam jako doma, mohl jsem tam chodit poslepu, tak se mi ta cesta vrila do paměti. Jelikož žiji sám, tak jsou pro mne práce a hlavně lidé, s nimiž se tam potkávám, nesmírně důležití. Frekvenci 1 jsem měl jako značku, na kterou jsem byl pyšný, byl jsem rád, když jsem někde byl a uvedli mě jako moderátora právě tohoto rádia. Bral jsem to tak, že když je někdo právě tam, znamená to, že něco umí. Všechno se mě tam dotýkalo osobně. Když se měnil program, tak to pro mne bylo totéž, jako by mi doma někdo přestavil nábytek. Myslím, že v tomhle mi spousta lidí rozumí a zejména moji kolegové vědí, o čem mluvím. Mají to také tak. Když jsem pak viděl nové uspořádání programu, měl jsem pocit, že mi někdo přesunul sedací soupravu do ložnice a kávovar postavil do obýváku. A když už jsem si pomalu balil věci, zjistil jsem, že budu moderovat dva pořady. Od 12 do 2 poledne s Xaverem a hlavně Press Club. A to bylo něco, co jsem dělat chtěl. Nemohl jsem protestovat, pro mě byly změny velmi pozitivní. Sedl jsem každý den do studia, řekl posluchačům, co bylo předchozí den v televizi, někomu jsem zavolal, popovídali jsme si. Bylo to fajn, sice ne tak slavné jako Křížový výslech, z něhož někdy v té době vznikla i knížka. Vydalo je nakladatelství XYZ, pokřtili ji Petr Čtvrtníček s Michelem Fleischmanem a pro mne je to příjemná vzpomínka na příjemné období s příjemnými lidmi. Nebylo to ale zcela jednoduché, zejména pro některé posluchače. Někdo změny miluje, někdo je naopak nesnáší, takže dost často se mě někdo ptal, proč už tam není můj pořad, a obtížně se směřovali s rétorikou dua Těžkej pokondr. Často se mě také lidé ptali, co na ně říkám. Neříkal jsem nic, proč taky. Každý má své příznivce i odpůrce, mám je já a mají je i oni. Jediné, co jsem řekl Mirkovi Škodovi, že mu přeji, aby za rádio pokondři kopali tak, jako jsme za ně kopali my s Asterkou. Ovšem zařazení jiných pořadů jsem vnímal tak, jako by mi někdo vanu přestěhoval do pokoje. To byl například Ruda z Ostravy. Milý, příjemný člověk, jemuž jsem se ale jako Rudovi z Ostravy nemohl nikdy smát. To bylo období, kdy jsme si, jak říkají páni režiséři, utírali nos židlí. Tenhle typ humoru mi nesedí, stejně jako mi nesedí televizní partička. Ale posluchači si Rudu oblíbili, tak jsem to vzal na vědomí. Říkal jsem si, že moji šéfové určitě vědí, proč to dělají, a časem jsem se i s vanou v obýváku smířil. Ovšem některé pořady diváci na milost nevzali. Například Dámský klub, který moderovali 3 bezvadné holky, které byly hrozně fajn a já s nimi rád pil kafe. Ale z rádia jejich konverzace zněla divně, skoro bych řekl trapně. Ale dobře vím, že není jednoduché něco nového vymýšlet. Něco se nepovede, ale spousta se toho povede. Bezvadný byl imitátor Petr Jablonský, který je nesmírně vtipný. Líbilo se mi, když přišel Libor Bouček, moderátor srovnatelný s Janem Krausem a Markem Ebenem. Baví mě poslouchat příjemnou melodii jeho hlasu a nikdy jen tak neplácá. Jeho slova mají vnitřní obsah. To všechno mi dělalo radost, včetně návratu Jana Krause a jeho blondýny. Odskakoval jsem i k dalším aktivitám. V době zásadních změn v rádiu jsem začal pracovat na knize Jak se vraždí v Čechách. Do níž jsem chtěl zařadit odsouzené s vysokými tresty. Už to neměly být doživotní odsouzení. Tehdy byl ředitelem vězeňské služby generálmajor Petr Dohnal. I ten mi vyšel velmi vstříc, stejně jako jeho předchůdce. A tak jsme s fotografem Romanem Součkem vyjeli do věznic. Tato druhá kniha o zločinech a zločincích, kterou vydalo nakladatelství Daranus, sice nebyla tak úspěšná jako její předchůdkyně, ale propadák to nebyl. Opět z ní vznikla audioverze a já zase doufal, a doufám stále, že se z ní třeba někdo poučil. V roce 2010 jsem dostal nabídku moderovat volební kampaň sociální demokracie. Byly to přesně ty volby, po nichž Jiří Paroubek navzdory vítězství odstoupil. Věděl jsem, že strkám hlavu do oprátky, ale vzal jsem to. 2 měsíce volební kampaně jsem každý den moderoval ve 3 městech setkání kandidátů s voliči a vedle toho jsem normálně pracoval v rádiu. Dostal jsem k dispozici řidiče, který mě ráno naložil, odvezl na místo mítinku, já ho odmoderoval, přesunuli jsme se na místo odpoledního mítinku a večer jsme byli zase někde jinde. Poté mě řidič dovezl do rádia, kde jsem předtočil své polední vysílání na druhý den. Teprve pak jsem šel spát a ráno se program zase opakoval. Byly to asi 2 nejnáročnější měsíce v životě, fyzicky i psychicky. Součástí kampaně byla i knížka 150 otázek pro Jiřího Paroubka. Udělali jsme spolu dohodu, že když nebude chtít na nějakou otázku odpovědět, tak se na to vykašleme. Sešli jsme se několikrát, odpověděl na všechny otázky, žádnou posléze nevyhodil. Během kampaně knížka vyšla. Spoustu lidí mi to pak omlátilo o hlavu, ale Pro mě to byla zajímavá zkušenost a nezastírám, že i dobrý biznis. Mohl jsem na vlastní kůži zažít, co taková kampaň obnáší a jaké je její zákulisí. Poznal jsem politiky a umělce, kteří na jednotlivých mítincích vystupovali. Jeden moment je ale pro mne mimořádně smutný. Po jednom svém vystoupení jsem sestupoval z jeviště a viděl produkční, která stála opodál a plakala. Když jsem se jí zeptal, co se stalo, řekla, že zemřel Petr Muk. Zasáhlo mě to opravdu hodně, a to nejen proto, že Petr s námi v té kampani.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Když jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste to za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
3: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no.

Byl jsem tlusté dítě. Sice to nebylo to, čemu se dnes říká morbidní obezita, k té jsem se postupně propracoval až během dalších let, ale tlusťoch jsem byl a měl kvůli tomu řadu přezdívek. Tak je to v každé době, že když je někdo něčím jiný, má to vždycky těžší. Nemohu říct, že bych kvůli svojí nadváze byl nějak utlačovaný, to určitě ne. Pořád jsem zůstával protekčním dítětem, ale bohužel to tenkrát nebylo tak, že se všemu říkalo image, čili image. Myslím, že každé dítě, které se nějak vymyká normálu, mi potvrdí, že si musí zvykat na okamžiky, které zabolí, a musí se naučit tyto hořké pilulky polikat. Maminka pracovala v jeslích a mateřské školce, tam jsem také chodil. Už tam jsem pocítil, že nejsem chlapeček předurčený pro úspěch. Těmi byly děti učitelek, funkcionářů, různých vedoucích. Ty vyhrávali mistrovství Jižní Moravy v jízdě na kole či v plavání, vítězili v recitaci sovětských básní. Nikdo to nepojmenoval, nikdo mi to přímo neřekl, ale stejně jsem cítil, že mě berou za outsidera. Nakonec, ono být outsiderem není špatné, protože člověk má šanci překvapit. V těchto předškolních zařízeních působily nejen učitelky, ale také kuchařky, vychovatelky, uklízečky. Každá byla jiná, jako by je tam poskládal Jaroslav Dítl. Jedna byla kovaná komunistka se vším všudy. Její děti měly ruská křestní jména,

0: Každý rok přišla 7. listopadu na výročí VŘSR slavnostně oblečená, ale byla to laskavá žena, která určitě nikoho nikdy neudala ani nikomu neublížila. O tom jsem přesvědčený. Pak tam byla další, té bylo už hodně přes 30, neměla partnera, byla náladová a záviděla těm, které měly rodinu. Ale ani ona nikomu neubližovala. Za to další dáma, takzvaná stělesněná dobrota, ta se uměla dokonale strefit do bolavého místa druhého člověka. Také mě, malému dítěti, dávala sežrat svoje vlastní mindráky, když mi při každé příležitosti připomněla moji nadváhu. Byl jsem pro ní tlustý a rozežraný. Přinesla například všem dětem namazané chleby ke svačině a neodpustila si komentář: Lubošek si dá určitě dva, že? Nedávno jsem jí potkal a zase se mi to vrátilo. Zase jsem jí viděl na zahradě školky s platíčkem namazaných chlebů. Tato paní byla zlý, zakomplexovaný člověk a dnes už vím proč. Samozřejmě nikdo z nás není dokonalý, všichni jsme jenom lidé a občas děláme chyby. I já se určitě mnohokrát zachoval jako hlupák. Ano, spoustu takových věcí si dobře pamatuji a mohl bych je seřadit po časové ose, ale nikdy jsem neubližoval programově. Ona ale ano. Myslím, že tehdy jsem pochopil, že ženy, zejména milé, učesané, upravené a rozesmáté, umějí být daleko drsnější vůči dětem než chlapy. A to jsem si pak během života několikrát prověřil. Intuitivně jsem si vždycky hledal starší kamarády. Mezi nimi se totiž navzhled nehrálo a v jejich partě mi bylo dobře. Tam mi nikdo mou nadváhu nepředhazoval a já o tom vlastně nikdy ani nepřemýšlel. Samozřejmě jsem neměl 170 kilo jako v době své extrémní váhy. Ostatně ani tehdy mě to příliš netrápilo. Mých dnešních 150 kilo také leckomu připadá přes příliš, ale já už vím, že lidé nevyhledávají druhého kvůli počtu jeho kilogramů, že podstatné jsou jiné věci. Jako nejmladší v tehdejší dětské partě jsem byl tím pádem v některých zájmech trochu napřed před svými vrstevníky. Když jsem například chodil do 4. třídy, kamarádi byli zblázněni do písniček Beatles a já je poslouchal s nimi. Když jsem byl v 6., tak už jsem znal písně Rolling Stones. Tito kamarádi byli synové a dcery našich tišnovských sousedů a všechno to byli fajn lidé. Díky jednomu z našich sousedů, jmenoval se Jaroslav Daněk, jsem už tenkrát poznal, co je to romantika, když mě vzal na vodu na dovolenou. Měl loď pro dva, vypadl mu parťák a tak poprosil tatínka, ať mě s ním pustí. Táta mu důvěřoval a souhlasil, soused mě posadil do lodě, navlékl mi záchranou vestu a vyrazili jsme po Lužnici a Vltavě. Táta tehdy pracoval v Rakousku, díky tomu jsem už poznal kus světa. Byl jsem nejen za ním v Rakousku, ale třeba také v Itálii, ale s tímhle se to nedalo rovnat. Bylo to krásné a nikdy na to nezapomenu. Líbila se mi soudržnost vodáků, imponovalo mi, jak si všichni tykají. Jen dva vodáci si tehdy netykali, respektive mě pan Daněk tykal, ale já jemu vykal. Vltavu jsme snížděli z vyššího brodu, kde je řeka hodně ostrá. Celý den jsme byli na vodě, v noci postavili stan. To byly dny, kdyby si člověk zpíval jen pro ten dnešní den. Stojí za to žít. A myslel by to vážně. Bylo to nádherné a chtěl bych tu romantickou atmosféru ještě nikdy zažít, ale bojím se, že už je to nenávratně pryč. Stejně jako moje dětství. Pryč jsou i pionýrské tábory, které pro mě hodně znamenaly a zažil jsem tam krásné, dost možná nejkrásnější chvíle svého života. Jezdíval jsem na několik táborů, ten nejdůležitější byl tábor na zřícenině hradu Víckov, což je kousek od Tišnova v překrásném údolí řeky Loučky. Tábor nad Trenkovou Roklí byl se vším všudy takový, jak má správný tábor vypadat. Mimochodem, Trenkova Rokle byla pojmenována podle Františka Trenka, svobodného pána von der Trenk, který nám jako klukům imponoval, ač žil už v 18. století. Ale vyprávěly se o něm neuvěřitelné historky. Narodil se prý mrtvý a tak ho vykoupali ve víně a on ožil. Pak přežil jako půlroční dítě pád do ohně, jako čtyřletý se málem zastřelil otcovou zbraní, vyvázel z vody, když se pod ním prolomil led, pak zase vyskočil z kočáru, který se řítil do propasti. Jeho pozdější vojenská kariéra byla hodně divoká, nakonec skončil jako doživotní vězeň na Špilberku a pochovali ho v kapucínské kapli v Brně, kde jsme si ho mohli prohlédnout, protože se tam přirozeným způsobem mumifikoval. Ale hlavně o něm napsal jeden ze svých románů Karel Máj, tehdy náš oblíbený autor. Ta knížka se jmenuje Pandur und Grenadier, česky Baron Trenk. Právě na táboře jsem si poprvé sáhnul na kytaru. Jako dítě, které skončilo 7. třídu a chystalo se do 8., jsem na ní slyšel hrát vedoucího. Líbilo se mi to, těch pár akordů, které uměl, mě tak oslovilo a do prostředí tábora to tak neuvěřitelně patřilo, že jsem si řekl, ano, to je můj svět. Během léta se tam vystřídali 3 turnusy dětí a dospělých, vznikala tam přátelství na celý život, také lásky a manželství. Vím i o případech, kdy tam bylo počato dítě. Jedno i znám. Tomu je dnes kolem 30. Dlouho jsem ho neviděl, ale skoro mu jeho početí závidím. Kdo z vás to má? Jak by řekl Jiří Paroubek. Kdo může říct, že byl počat blízko Trenkovi rokle? Tehdy zvolna končilo mé dětství, v období, o němž Jan Saudek říká, že je ponižujícím stádiem člověka, někdo tě ovládá, snaží se tě neustále přistřihovat křídla. U mě to tak ale nebylo. Prožil jsem krásné dětství, zajímavé, skoro bych řekl roztančené, protože jsme byli pořád v pohybu. A tady mi běží hlavou text Jiřího Tichoty. Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Kdyby to šlo, dám si tu dobu ještě jednou. Ale až od puberty a s dnešním rozumem. Zažil jsem hodně pěkných chvil, ale nejhezčí byly právě ty časy na pionýrských táborech. Byli jsme skvělá parta, rozuměli si a měli se rádi. Když se však po mnoha letech konal sraz těch, co tam tehdy jezdívali, zůstal jsem doma. Jednak jsem měl před státnicemi na vysoké škole, ale to byl jen zástupný důvod. Bál jsem se, že se mi zkreslí ty krásné vzpomínky, které si v sobě nesu. Už jsme se všichni změnili, možná bychom se ani nepoznali. Ani fotky, které kdo si umístil na Facebooku, jsem si ještě nepamatoval.
1: Špěl za kouř a prsty mě zábly přes palečnice. Na jazyku souš mě trápila žízní až do vesnice. Na bundě flaky starý několik let

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já, pane Holče, půjdu na demonstraci až tehdy, až zajistíte staroměstský náměstí, že bude prázdný, bude tam stát pódium, já budu stát sám na pódiu s mikrofonem a vy sám uprostřed toho náměstí budete mít transparent, Xaver mluví pravdu nebo něco takového, já budu promlouvat a vždycky, když klesnu hlasem, tak vy si transparent opřete takhle o hrudníček a zatleskáte.
2: To je všechno, to je krásný,
1: takovouhle akci
2: to je krásný plán, líbí se mi, akorát mě trošku uráží, že
1: tak co vás uráží?
2: Staromák, tak říkali jsme Letná, ne?
1: To není už to moc velký pro dva lidi.
2: Letnou.
1: Já se bojím, že i u vás na terase bychom se ztratili.
2: Nebojte.
1: Letnou jdeme, jo?
2: Letnou. Ať to vynikne.
1: Tak nevím, jestli to má být nějaká narážka. Já jsem to před několika měsíci, možná lety, už vyprávil ve streamu. Já ten zážitek mám z Letné.
2: Který?
1: Já jsem moderoval akci na Letné, na které nebyl ani jeden člověk.
2: Tak to mě nepřekvapuje.
1: Když se otvírala Blanka, tunel, tak tam kousek je takovýto ústí z Blanky a je tam krásně upravený něco. A tam nějaká ta městská část, nebo už nevím kdo, abych to... Objednali prostě akci pro lidi, ale zapomněli to inzerovat nebo něco. Nebo to inzerovali o týden později, nebo něco se tam přihodilo. Bylo tam krásný velký pódium, zpívala tam paní zpěvačka, jak ona se jmenuje, paní Absolonová, myslím, mám pocit. A ještě někdo. A hovořil tam mimo jiné pan Bříza, to byl hokejista.
2: Brankář,
1: to Party. Si vzpomínám. A několik lidí. Takže tam byl partystan za tím pódiem, kde sedělo umělci a tak. Ale předtím na tom prostranství nebyl ani jeden člověk.
2: A tak zase vám to nikdo nerušil, ne?
1: A protože jsem si říkal, tenkrát mě tam vyslala na moderování agentura Petra Novotnýho a já jsem si říkal, tak já to odmoderuju a dostal jsem noty už týden předem, jsem si to naučil číst hezky.
2: Janoušek, jo, poslal.
1: No, možná jo, no, ale doposlala ta agentura mě. Tak jsem to všechno měl nafrčený, takže jsem ve 14 hodin, nebo v kolik to bylo, já nevím, vylezl na to pódium, nikde nebyl, říkal jsem si, pane bože, aspoň někdo se psem musí jít, ne? Aspoň jedna paní a měl jsem si říkal, dobrý den, pojďte si to poslechnout. Měl jsem to takhle připravený, nikdo. A já jsem to do toho prázdního všechno řekl, to, co bylo potřeba na začátku, pozval jsem pana Břízu, pozval jsem pana tam nějakého jiného. Na to tím prázdným, jako tu prázdnou Letnou jsme vám odříkali. Paní Absolonová zaspívala, pravda, to už tam přišli asi dva lidi. Jedné paní utekl pes a nějaký pán tam přijel na kolečkových těch bruslích nebo něco. Tak se podívat, zpívala hezky písničku, jo. Já jsem zase šel takhle, a takhle jsme to celý tam odřídili. Takže já tu zkušenost mám, jak to vypadá.
2: A pak už vaše kariéra nějak moderátorská nepokračovala, ne?
1: Naopak.
2: Jo, rozjela se.
1: Jako nebyl to zlomový bod, toto, ale... Ne, tak si to spočtějte, kolik je to let. Takže zkušenost by tam byla. A já si myslím, že bychom měli tady chlapcům, co pořádají demonstrace, provolat třikrát sláva a poradit jim, aby se odstěhovali do Srbska.
2: Proč ne?
1: No, protože toto není dobrý, pane Holče, pro naši demokracii. Není. Stačili vydráždit Rakušana, ten udělal tým, taky byl by.
2: Myslíte na identifikaci antisystémáku?
1: Antisystémáku. No, nechal bych to osudu a podíváme se na další demonstraci. Teď byl ten Středula. Pane bože.
2: Chudák Pepa.
1: To byl škandál. Co jste na to říkal?
2: No tak, Můžem říct prostě, že šéf odborářů nedostane na Václava k víc lidí než dva podvodníci.
1: No, a jak to na něm bylo vidět, že je nasraný úplně, byl no. otrávený jak hadí no. zub, já jsem to viděl na něm. Ten byl úplně jako teď nešťastnou červenou záchranářskou bundičku.
2: Ale tak hlavně asi vzpomínáme, před 10 lety tam měli 100 000.
1: Odboráři. Mm-hmm. No jo, ale slyšel jste někdy ty projevy neslaný, nemastný, když to muselo ty lidi akorát
2: Bylo to slabý.
1: Naštvat. No a hned na to průzkumy prezidentský, tak což mě překvapily některé věci. Za první překvapilo, že Středulo na posledním místě, mm-hmm. neboli, víte, jak se to říká v Rusku? Kaněc filma, co tomu říká. A, ale ten Bašta čtvrtý třeba.
2: Bašta čtvrtý, to ani nevím.
1: No. První ten váš kámoš.
2: Z rozvědky?
1: Rozvědčí.
2: Můj kamarád agent?
1: No ne, no. Takže ono to, bohužel, tomu
2: Ale on to celý to bylo špatně. On tam ještě nechá lidi podpisovat si jako ty archy na podpoře kandidatury na prezidenta, chápete? No, celou dobu to... říká všem, ne, já to nebudu zneužívat v kampani prezidentský a teď to na Václaváku, který musel vědět, jak bude ostře sledovaný, tak to tam udělá.
1: To chápete? Vám, pane Holče, nedá.
2: Ale
1: je to silnější než on. On chce.
2: No to evidentně jo, no. Ale to ukazuje, že to poslední místo asi jako něco vypovídá.
1: No, takhle vám to řeknu, Středula prezidentem nebude. To už bych teď skoro tady podepsal.
2: To si může mít podepsat na Václavák, ne? Potom.
1: Jo.
2: Co?
1: Co je ovšem důležitější, všiml jste si, že dnes ani jeden nemáme kávu?
2: Já už jsem si dal kávu.
1: Vy jste si dal kávu?
2: Já si vždycky dávám hned po příchodu.
1: A víte, že káva zdražila podle Eurostatu o 17%?
2: Vím, ale já tady mám gratis.
1: Víte? Jo, vy máte gratis.
2: Já si vždycky dám tak 2-3 tady.
1: To já musím za každý kafe házet do pokladničky 20 korun.
2: To jsem slyšel, že prej ne.
1: No to teda jo.
2: To prej jinak. Pokladnička je prej cink.
1: Kasa cink. No, což není tak hrozný. Mléko o 43%.
2: Mm-hmm. A já mlíko nepiju, tak...
1: No, takže když si dáte kafe s mlíkem, to vám chci říct, tak v průměru... Chápete, jo? A teď ta inflace k tomu, takže je to jednou tak dražší.
2: No já vám něco řeknu. Já si tady pokaždý dám kafe bez mlíka gratis.
1: Tak aspoň tak.
2: No.
1: No ale pozor, pane Holče, dáváte si tam cukr do toho kafe?
2: Nedávám. Nic. Vidíte?
1: Zaplať pánbu za to. Cukr podle Eurostatu stoupnul o 97%.
2: Tak to tady zrujnuju, kdybych si dával cukr.
1: No. No takže to je jako... Představte si, takže kafe s mlíkem dneska není jako levný špás.
2: Není, no tak dávno, ne?
1: No.
2: A co udělá pražská kavárna, ne?
1: No tak tam bude dotace evropská.
2: Jo.
1: Tam se to zadotuje, já myslím, že evropské ženy.
2: To možná paní předsedkyně letěla kvůli tomu, ne? Aby bylo kafíčko pro pražskou kavárnu.
1: Pořádně to leží v hlavě, jak letěla tou kasou, jak jsme říkali, ale já si představuju ten sraz žen tak, že jedna napeče buchty, jedna na koláč borůvkovej. A teď se tam přijdou a říkají, holky, budeme si dneska vyměňovat recepty. Třeba. Myslíte, že tam to tak chodí?
2: U některých, u normálních možná jo, ale já myslím, že s paní předsedkyní ne.
1: A co oni tam dělají teda?
2: Já myslím, nějaký recitálek třeba, hezký.
1: Že řekne básničku?
2: Nějakou politickou básničku. Co? Tak něco uvědomělýho, ne? Pokrokovýho.
1: Tak já bych tuto originální věc Volnému bloku nebral, ne?
2: Hele, v lečem jsou si tyhle ty party podobný.
1: No to je pravda. No jo. No takže už přeskakujeme. Já jsem vám chtěl jenom říct, že představte si, že teď před Vánoci, kdy někteří budou péct cukroví. Jo, oni možná šli péct cukroví společně, ty ženy evropské.
2: To ne, to myslím není, to se nehodí do moderního ženství, ne? Taková ženská práce, a jsou všechno profi ženský.
1: Jo, oni nepečou cukroví.
2: Já myslím, že ne.
1: A co dělají teda? Dělají ty...
2: Myšlenky.
1: Myšlenky, jo. No, tak to jsem se seknul. Ale já myslím, že existuje ještě na světě, respektive v České republice, několik žen, který jsou normální a třeba na Vánoce pečou cukroví.
2: Já bych řekl, že jich je víc. Si dovolím to vidět teda.
1: Tak já vím o třech.
2: Nepodloženě.
1: Jsem dělal průzkum a našel jsem tři.
2: U sebe v baráku?
1: Ne. U nás v baráku nemám přehled.
2: Jo. Vy nevíte vůbec, nesledujete nic?
1: Ale v sobotu tam někdo pekl nějaký maso, bylo to cítit po celém baráku, vzal jsem si krajíček chleba a byl jsem v pohodě.
2: Jo?
1: No, ale cukroví tam necítím.
2: Hoďte to na nástěnku, udělejte si průzkum přes nástěnku.
1: Na tom už pracuji. A teď si představte, že jsou ty Vánoce, už to cukroví tím bude dražší. Říkal ten pan Kovanda, že poctivě spočítal kauzu vanilkové rohlíčky. Udělal všechny ty suroviny podle nějakých receptů, cenu energie, všechno. A vyšlo mu to, že vanilkový rohlíček bude letos dražší o 34%.
2: A on peče, ne? Asi se zdá teda vanilkový rohlíčky,
1: ne? A vy to zlehčujete, tak je to analytik, udělal analýzu, ne?
2: A podle mě peče. Myslíte, že ne?
1: No já vím, s kým on to peče, ale...
2: Zeptejte se ho, jestli nepeče vanilkový rohlíčky.
1: A vy z toho máte nějak srandu, ne?
2: Ne, vůbec ne, vůbec ne.
1: Já taky peču totiž.
2: No tak vidíte, tak... Že to dáte dohromady?
1: Já už mám seznam, co budu pect.
2: No?
1: Dortičky, budu dělat vanilkový rohlíčky. Mám vám taky vůbec něco?
2: Kdybyste byl tak hodnej.
1: No a kolik druhů byste si jak představoval? Já dělám tak maximálně 15-16 druhů.
2: Tak to bude stačit asi.
1: Jo. Baránky, čokoládový.
2: Jasně.
1: My s paní produkční vždycky soutěžíme, kdo udělá víc druhů. A pak mám jakou soutěž. Jako a
2: no, tak počítám s tím.
1: A naše paní produkční chodí na schůzky žen Prahy 8.
2: Ona nelítá do Bruselu?
1: Nelítá, ona nemá tu kasu. Ona jako by možná...
2: Kasičku možná.
1: Kasičku, jo. No tak to jenom, ale pane Holče, v tom to ještě potřeba říct, všiml jste si, že letos ještě nám nějak nefungují vánoční reklamy. Oni ti obchodníci vědí, že ti lidé na to nebudou mít prachy. Pozor.
2: No já myslím, že to dobře, ne? Vánoce bez reklamy
1: asi to nejlepší. Já nesnáším vánoční reklamy. Nenávidím úplně všude. Když přijdu v půlce listopadu do obchoďáku a tam stojí Mikuláš a říká mě dobrý den a nabízí mě Coca-Colu a vložky v akci, tak bych mu dal pěstí.
2: A tak to si vezmete obojí, ne snad, ale...
1: No vezmu si obojí, no, že, když je to v akci, tak to, řekněte, to tam nechte, ale...
2: Zas půlka listopadu ještě dobrá, ono to začínalo tak v říjnu, ne, už poslední dobou.
1: No.
2: Tak vidíte, chudoba, jak je v něčem dobrá, ne, nakonec, co?
1: Jo. Jako u Vánoc, já myslím, že je dobrý zažít pravé české Vánoce.
2: 15 stupních, co, ve svetru?
1: Tak jak je známe ladový obrázky, jak budou mít takový ty... Jak se bude to...
2: Ten, ladový, a víte ten...
1: Jak se do toho strkají prsty, takhle, ruce. Ten,
2: jo, ale ten...
1: Štuc se to jmenuje, štuc.
2: Jo, ale ten Slovák, co vlastně ten zimní areál u Ještědu, tak by mohl nám to zasněžit, ne uměle, ještě, aby jsme měli opravdu ladový Vánoce. No,
1: budete šátek jako, a budete rád, že budete mít jablíčko a pastelky, na stromeček no. Žádný elektrický svíčky.
2: Tak to je jasný,
1: zapálíte tři svíčky.
2: By vás to napadlo.
1: Televize, za prvé nebudete mít na televizní poplatky, za druhé nebudete mít na energii a budete rádi, když si zaspíváte koledy.
2: Jo. A celý to bude prostě o duchovnu, ne?
1: Mě vždycky baví, pane Holče, když si pouštím váš stream, tak čekám na jeden váš okamžik, kdy řeknete, že tady máme obvyklého podezřelého.
2: Jo?
1: No, nevím, něco mě na tom, vždycky se tak jako tomu zasměji. Tak jako, ne že bych pukal smích, jako, ale tak to, se tam říkám,
2: máte k tomu našlápnuto, to, ne?
1: A všiml jste si, nebo všiml jsem si, koho všechno už jste označil jako podezřelý. Obvyklý podezřelý. Těch už je desítky.
2: No hodně.
1: Hodně,
2: no, hodně, hodně, jasně. Hodně.
1: No a teď ten Leno Chůdek, nemohl bych taky dostat nikdy?
2: To se vám může velmi lehce přihodit.
1: Jo?
2: No jasně.
1: A dá se to nějak objednat?
2: Ne, já jsem vyvážený, nestranný, objektivní, nezávislý. Ale kdybyste...
1: Ani ten transparentňáček to...
2: Řeknu to takhle, kdybych náhodou přišel do banky a zjistil, že mi tam něco přibylo a nevím odkud, tak se může stát, že byste mohl dostat...
1: Já jsem si říkal, že donejtík bych poslal.
2: Nebo donejtík, no.
1: 200 bych tam dal.
2: Tak já bych tomu připsal nulu, tak máme inflaci,
1: jo, chudobu. Takže, jo, takhle. Jo. No ale nešlo by to spravit tím vánočním cukrovým?
2: Ne, tak to jste už řekl, to je gratis.
1: No, to je gratis.
2: Tak buďte Ježíšek rozumnej.
1: Dobře. No a pane Holček, když letos, už jsme to tady vlastně na to upozornili, že ty Vánoce vlastně nebudou takový, co kdyby jsme udělali na Štědrý den živák, třeba v 7 hodin, a jako říkali bychom si, kdo co dostal. Tak. Co myslíte?
2: To si myslím, že ne.
1: Proč? By bylo... Paní produkční by nám přinesla sem kapra, my jsme tady...
2: Já budu spirituální na Štědrý večer a budu v rodinném kruhu, víte.
1: Zapomeňte na pohádky letos.
2: My se na pohádky nikdy nedíváme, takže ne, tam je zapomenu, ne. To dá. Jsme dospělí lidi, ne? Chcete se koukat na pohádky?
1: Tak já koukám každou chvíli na pohádky.
2: No, je pravda, že pohádek kolem sebe máme spoustu, ale já myslím tu štědrovečerní. Co to je Štědrý den u televize pro dospělého člověka, ne? I no. Pro děti.
1: Já mám takový svůj Štědrý den už roky a já se vlastně na něj těším.
2: A co jedete teď? ČT3? Nějakýho dítla staršího?
1: Nejdu nic. Já televizi nejdu vůbec.
2: No tak vidíte.
1: Já jedu dopoledne k rodičům autem. Teď tam nějak jsem do večera, že a to. A potom jedu zpátky do Prahy. Večer na Štědrý den.
2: Ještě?
1: A já se na to těším.
2: Na tu jízdu?
1: Ano. Je úplně prázdná dálnice. Jeden rok se mi stalo, že jsem nepotkal jedno jediné auto. 2 roky zpátky jsem vzal stopařku, nebo rok zpátky. Stopařku, kterou jsem... To je na dlouhý povědání.
2: Jste prostě, šlechetnej člověk, to je dobrá vůle.
1: No víte, jak to dopadlo?
2: Ne.
1: Ona mě byla strašně divná slečna. Strašně divná. Neměla s sebou nic. Jsem si říkal, ty teď vytáhne už tam někde. A ona mě začala vyprávět o tom, jak utekla uprostřed vánoční pohody z rodiny svého partnera tam někde na té Moravě a míří zpátky do Prahy. Nikomu nic neřekla, nechala tam věci, utekla, takže se tam nějak posekali. A říkala mě, že má... Vy to neznáte ten příběh?
2: Ještě jsem ho neřekl.
1: No, že je ona se svojí rodinou rozhádaná roky a že má matku na Kladně a já jsem jí mezi Velkým Meziříčím a Prahou přesvědčil a zavezl jsem jí na to Kladno. Mm-hmm. K té matce. Ona mě dala tak někde před Prahou na ní telefon a si normálně zavolal na Štědrý den 10:30 večer. Já jsem jí zavolal, to všechno slyšela. Vy jste to neznáte?
2: Neznám. A hořím...
1: Nic, to nemá žádnou pointu. Já jsem řekl, jsem se představil a řekl jsem, že si vyprávím teď s dcerou, jestli by po letech nechtěla vidět, že bych ji tam přivezl. A ona, ta matka, neřekla strašně ráda.
2: No tak víte, co jste?
1: Jsem jí dovezl na Kladno. Toto se mi stalo na Štědrý večer. A budu si toho roky pamatovat.
2: Vy jste takový radavacátko.
1: Ježíš, to mě chybělo.
2: Ne, víte, počkejte, no znáte ten příběh Rady 20.
1: Znám.
2: Jak odradí zlodě, aby šel krás.
1: No jasný.
2: Tak vy jste podobnej dobrý skutek jste spáchal.
1: Ale já si spíš připadám jako primár Sova.
2: Jo.
1: Takový jako...

spousta chat, když někdo stavěl, pomáhal každý chlap a ženský vařili a balili prsty, to když se někdo do ruky sekl.

0: Promiňte, já jsem přemýšlivý chlapec, mě to nedá, když se ucházím o místo v kuřácké restauraci a budu podepisovat pracovní smlouvu, tak tam bude napsáno, že ten a ten pracovník pracuje v kuřácké restauraci, jako pracovali desítky, možná stovky let v tisících restauracích a neexistuje žádná studie. Žádná, kde by bylo napsáno, že servírky a číšníci v restauracích umírají dřív na rakovinu plic. A v uranových dolech se také neptáme. Takže já si myslím, že moje svoboda je taková, že když si vezmu svoje peníze, zařídím si restauraci, tak chci, aby mě do toho nikdo nežvanil. A když to bude, když budu chtít mít kuřáckou, budu mít kuřáckou. Vy ke mně nikdy nepřijdete na večeři, ale přijdou jiní.
1: Přál byste si třeba kuřáckou nemocnici? Nebo kuřáckou školu?
0: Kuřáckou
1: nebo
0: školu,
1: kuřácký, ne? Třeba kuřácký autobus, kuřácký taxi, kuřácké kino,
0: ne.
1: Kuřácké divadlo,
0: ne,
1: kuřácký
0: také
1: úřad.
0: Také
1: ale
0: ne.
1: Tam také chodíte. A všechno je to pracoviště. Čili tam jde o to, že ti lidé tam pracují a nemají ochranné pomůcky. Samozřejmě, když budete pracovat jako brusič skla, tak budete mít ochranné pomůcky. Není to o těch hostech. Je to celé o těch zaměstnancích.
0: Ale přece já nejdu na úřad si posedět u kafe, u piva s kamarádem.
1: Taky tam nemusíte. Na ten úřad. Můžete to poslat online, že jo, teoreticky. Jo?
0: Dobře,
1: je to taková debata,
0: se,
1: je to vlastně debata, je to debata o tom, jestli
0: je
1: na
0: to
1: pracovištích...
0: Debata o svobodě.
1: Ano, a ta svoboda... Je to o tom, že stanovujeme nějaká pravidla, stanovujeme mantinely té svobody a je to také o tom, jestli v daném prostředí dáme svobodu takovou činou. Proto já záměrně nabízím, v minulosti tady byly kuřácké vlaky, byly kuřácká letadla, byly kuřácká kina, divadla a tak dále. Kouřilo se úplně všude. Ta doba se někam posunula, svět uznal, že více než 60 rakovinotvorných látek působí i na mé okolí, nejenom na mě samotného. A svět, respektive politické reprezentace, se rozhodli, kde budou ještě chránit kuřáka a kde budou chránit nekuřáka, a došlo k nějakému společenskému konsenzu.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Posloucháte Rádio Xaver.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikátce to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: A myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm. Ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134.
2: Ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karol, zapisujte si to. Kopanec do varlat.
2: Ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku.

této hudební legendy se rozkřiklo. Dostavili se tisíce jejich příznivců. Bylo mi jasné, že tohle bude peklo. Diskutovat s politiky před lidmi, kteří přišli na metalovou muziku, se rovnalo rituální sebevraždě. Nebylo to jednoduché ani pro Petra Muka, který tam fungoval jako předskokan. I když jinde měl velké ovace, tentokrát se musel hodně snažit, aby natěšený dav aspoň trochu zaujal. Asi třetina návštěvníků totiž přijela z Polska a tam Petr Muk známý nebyl. Po něm jsem na pódium přišel já s mikrofonem a delegací politiků, kterou tvořili primátor Ostravy Petr Kainar, ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, poslanec Vítězslav Jandák a Jiří Paroubek jako předseda strany. Lidé začali bouřit, čekali konečně Scorpions a z nás se nikdo jejich oblíbencům ani vzdáleně nepodobal. Bylo mi jasné, že tady nezvítězím a tak jsem chtěl hlavně přežít. Tak jsem se lidí v davu zeptal, jestli se těší na Scorpions a oni začali řvát, že ano. Čekal jsem, až se stiší a všiml si PR manažerky Magdy Mrnkové stojící opodál, jak je nervózní a bledá, ač jindy byla klidná, stále usměvavá a vlídná. I ona měla z té přesily davu strach. Když se řev trochu stišil, řekl jsem, že na koncert se těšíme všichni, navíc není obvyklé, aby takový zážitek byl zadarmo, a tak jim ještě představím ty představitele sociální demokracie, kterým za to mohou poděkovat. A to tak, že je budou chvíli poslouchat. Jiří Paroubek i Vítězslav Jandák situaci pochopili a bylo jim jasné, že z proslovy tady neuspějí. A tak jim oba popřáli pěkný zážitek a požádali je, aby šli k volbám a podívali se na program sociální demokracie. Jenomže ti ostatní měli potřebu přednést své připravené proslovy a dav zase začal hučet. A tak jsem diskuzi rychle ukončil, politiky z pódia vyprovodil a byl jsem šťastný, že nedošlo na házení těžkých předmětů směrem na pódium. S Jiřím Paroubkem mám zážitků víc. Svého času mi přišel popřát na moje čtyřicátiny. Dostal jsem od něho láhev vynikající slivovice. Poseděl tam s manželkou, výborně se bavil a to byl zřejmě důvod, proč mě oslovila agentura, která vydávala knížku Minuty s Jiřím Paroubkem, což byla slavná, brutální, obrovská, těžká kniha. Agentura chtěla, abych moderoval křest a mě se nechtělo odmítnout, protože Jiří Paroubek mi taky nikdy neodmítnul pozvání do pořadu, třeba že zrovna nešlo o politickou debatu. Přišel jsem do luxusního hotelu Ambasador na Václavském náměstí. V přísálí seděla paní, která na mě vystřelila: "Máte scénář?" Řekl jsem, že jdu moderovat a čekám nějaké základní pokyny. "Jak může moderátor přijít takhle nepřipravený?" pustila se do mne. Existuje jen jeden svědek téhle události a to je fotograf Tino Kratochvíl. S paní z agentury to byl tak strašlivý výstup, že jsem se urazil, naštval, řekl jí, když se vám to nelíbí, tak ať to moderuje někdo jiný, nenechám ze sebe dělat pitomce. A z Ambasadoru jsem odešel. Vypnul jsem si mobil a šel do své oblíbené kavárny v Černé růži. Posléze jsem se dozvěděl, že zatím pracovníci agentury běhali po Václavském náměstí a scháněli mě. Bylo asi 2 hodiny před křtem, takže byl čas. Nakonec zjistili, že sedím v kavárně, kousek od Ambasadoru, a tak tam za mnou v zápětí přišla pracovnice agentury, v plném podniku si přede mne klekla a spustila: "Nezlobte se na naši šéfku, jenom prosím vás, pojďte zpátky do Ambasadoru." Lidi v kavárně si mohli oči vykoukat, tohle ještě nezažili a upřímně řečeno, já také ne. Tak jsem šel. Kmotři Petr Dvorský, Jan Saudek a Jirka Krampol z toho v zákulisí měli velkou legraci, protože už slyšeli, co v té kavárně proběhlo, rozneslo se to bleskově. A mimochodem s onou šéfkou jsme pak měli docela dobré vztahy. Muž, který měl na starosti scénář, mi dal pokyny. Pozvete na jeviště kmotry a posléze pana Paroubka, protože knížka je o něm. Ale pan Paroubek nesmí říct víc jak 2 věty, to je vaše zodpovědnost. V duchu jsem si říkal, jak to na jevišti ukočíruji, pozval jsem kmotry, pak zaspívala Andrea Kalivodová a po ní přišel na pódium Jiří Paroubek. Vytáhl ze saka 2 stránky textu a zhruba 17 minut je četl.
Protože jsem viděl, že už je všechno v háji, s ledovým klidem jsem počkal, až to dočte, pak jsem si od něho vzal mikrofon a řekl:

Děkujeme panu předsedovi Paroubkovi a v této chvíli bych ho poprosil, aby nám to přečetl ještě jednou. Všichni řvali smíchy, Paroubek byl v dobré náladě, knížka se pokřtila a mám ji do dneška. Když byl Jiří Paroubek předsedou vlády, byl jsem jednou pozván do Kramářovy vily na pálení čarodějnic. V předvečer 1. máje byl to úžasný zážitek. Spousta lidí, Arnošt Lustig, Jiřina Bohdalová, Karel Svoboda s Vendulou, hrála kapela, na zahradě velký pártistan s občerstvením, venku hořel oheň, ze zahrady výhled na Prahu. Tehdy byla manželkou Jiřího Paroubka paní Zuzana, která se nám velmi věnovala. Byla nesmírně milá a zábavná. Chodili jsme s kvostnou Kramářovou vilou, zašli do pracovny premiéra, tam seděla pěvkyně Eva Urbanová. Jedno z nejhezčích pálení čarodějnic, jaké jsem kdy zažil. Prezidentský presklub je dalším z pořadů, které na Frekvenci 1 moderuji. Jde o odnož klasického presklubu, který je nejstarším pořadem na tomto rádiu a zdědil jsem ho po Václavu Moravcovi, Zuzaně Bubílkové, Jitce Obzinové, Báře Tachycí, Petru Šimůnkovi, Heleně Šulcové, Janu Tunovi a také po Ondřeji Hejmovi, který byl podle mne v tomto pořadu nejlepší. Moderování tohoto pořadu jsem bral jako vyznamenání. To už byla seriózní novinářská práce, protože do pořadu byly zvány opravdové osobnosti. Sice jsem opouštěl showbiznis, ale netrápilo mě to, ostatně svými knížkami o odsouzených jsem už jiným směrem trochu vykročil. Když obletěla republiku zpráva, že prezident Miloš Zeman končí se svým pořadem Hovory zlán v Radiožurnálu, zpozornil jsem. Došlo k tomu poté, kdy 2. listopadu 2014 v rozhovoru s moderátorem Janem Pokorným se prezident v přímém přenosu vyjádřil k ruské punkové skupině Pussy Riot. Aby podpořil svá slova, že nejde o politickou skupinu, ale pornografickou, přeložil část jejího názvu. Tím se do éteru dostalo vulgární slovo a Český rozhlas pořad zrušil poté, kdy prezident odmítl jeho předtáčení. Velmi jsem stál o to, aby diskuzní pořad s prezidentem získala Frekvence 1, což se také stalo. A trochu jsem tomu sám pomohl. Od té doby prezident Miloš Zeman bývá hostem rádia Frekvence 1, kde s ním vedu rozhovory. Zatím jich bylo odvysíláno 13, další jsou před námi. Pořad není zcela pravidelný, ale zhruba se vysílá jednou za čtvrt roku a jde samozřejmě o živé vysílání. Očekávali jsme, že se o to nějaký trouba otře, což se také stalo. Dokonce jsem dva novinové články zažaloval. V jednom médiu se psalo, že jsem prezidentův kamarád, což je nesmysl a tak jsem se ohradil. V dalším bylo něco podobného. Šlo o Lidové noviny a jeden internetový web. Autorem článku byl člověk, který ani v novinách nepracuje a nakonec se ukázalo, že šlo spíš o zášť vůči prezidentovi. To zásadní ponaučení, které jsem si z hysterie na počátku pravidelného vysílání s Milošem Zemanem odnesl, je to, že pokud někdo vede rozhovor a neútočí přitom na zpovídaného, je to jeho kamarád. Pořad se vysílá vždy v neděli v podvečer. Setkání s prezidentem považuji za mimořádně zajímavá. Mám možnost hovořit s ním napřímo. Je to nebývale moudrý a šarmantní člověk, který snese i opačný názor. Dá se s ním diskutovat na jakékoliv téma, nikdy nechce otázky dopředu. Také jsem u něho nepozoroval žádné chřadnutí, tím mám na mysli jeho duševní stránku. Pokud jde o fyzickou kondici, léta neprospívají nikomu, sil ubývá každému, je to přirozený proces. A přál bych všem, kdo neférově a podpásově na jeho zdravotní stav neustále poukazují, aby v jeho věku na tom byli stejně jako on, ale k tomu nedojde. Ještě se nestal zázrak, aby hlupák v pozdějším věku zmoudřel. Když zuřila lítá prezidentská volba a já se na Facebooku vyjádřil, že ho podporuji, napsal jsem důvody, schytal jsem to, ale překvapený jsem nebyl, dalo se to čekat. Lidé ho hodnotí z velké dálky, bohužel jeho protikandidátům fandili z dálky ještě větší. Fandili lidem, o nichž v podstatě nic nevěděli a možná jsou dnes rádi, že zvoleni nebyli a na hradě zůstal Miloš Zeman. Mohu proti němu mít 100 a více výhrad, to má každý vůči každému, i s rodiči se člověk dostane do situace, kdy si vzájemně neporozumí. I v jeho případě jsou věci, které jsem nepochopil, třeba pálení trenýrek na Pražském hradě. Roky mám pochybnost o lidech, kteří ho obklopují.
obklopují. Podle mne si neumí vybrat správné spolupracovníky, až na výjimky k sobě pustí prapodivné existence. Také má schopnost rozcházet se s lidmi ve zlém, což je pro chlapa jeho úrovně zbytečné. Nicméně mu to pořád funguje. Myslím si, že on o tomto svém slabém místě ví a nějak s tím pracuje, ale já osobně s ním mám ty nejlepší zkušenosti. Pro moderátora je takový člověk dar z nebes. Posadí se a mluví, přičemž zajímavě a má to hlavu a patu. Z nabídky, kterou jsem dostal jako občan před volbami, si nedovedu nikoho jiného v prezidentském úřadu představit. Měli na to podle mne ještě další dva, Mirek Topolánek a Pavel Fischer. Ti jsou schopní reálné politiky, mají s ní praktické zkušenosti. Mirek Topolánek dokonce z té vrcholové, protože byl předsedou vlády a překvapilo mě, že propadl. Dával jsem mu větší šance. Ale voliči je odpískali. Všichni ostatní kandidáti se buď přecenili, nebo se špatně ohodnotili. Když jsem viděl, že kandiduje textař Michal Horáček, jehož ale mám jako textaře rád, tak jsem se chtěl přihlásit do soutěže Česká mis. Když se pak začal dopouštět takových fatálních chyb, jako byl otevřený dopis Jaromíru Nohavicovi, tak pro mě naprosto skončil. A Vratislav Kulhánek s Petrem Hanigem si asi chtěli nějak vyplnit volné chvíle a Marek Hilšer to podle mne bral jako recesi. Hrozně mě vadí zlé invektivy vůči prezidentovi. Například písnička, kterou složil Jaroslav Hudka o prezidentově zdraví, je mimořádně tupá a drzá. Nebo vystoupení mravokárců, co si chodili pro autorské porty za minulého režimu, znám nejméně jednoho. Pamatuji, jak jsem jednou jel v Americe taxíkem a řidiče se ptal na prezidenta Obamu. Odpověděl mi, že ho rád nemá, nesouhlasí s jeho zvolením, ale ať o něm mluvím slušně, protože je to jeho prezident. Vzpomenu si na to pokaždé, když vidím místní fraškovitost a nevychovanost, když třeba Jirka Mádl někde napíše Miloši, měl bys míň chlastat. Je to hloupé, trapné a zbytečné. Navíc tím ve finále dotyčnému pomůže. Umělecká fronta ztratila svou vinou u spousty lidí kredit, který kdysi mívala hodně vysoký, ale to byli jiní umělci. Miloš Zeman je podle mne dobrý prezident. Nikdy jsem nepřijal jako prezidenta Václava Havla. Pořád si myslím, že tu funkci neměl přijmout a měl zůstat jakýmsi mentorem. Tedy celé jsem si to s Václavem Havlem představoval jinak. Můj názor prohrál, ale nikdy jsem nikdy na náměstích nevykřikoval, že se stydím za svého prezidenta, ani jsem nepsal na internetu o jeho lidských slabostech. A že jich bylo. Kdyby dodržel svůj slib, že dovede zemi k svobodným volbám a pak zůstane na Hrádečku, vážil bych si ho víc. V takovém případě by se k němu lid obracel vždy, když by bylo nejhůř. Kdyby se nestal prezidentem, tak by mu zřejmě Bill Clinton nepřijel na pohřeb, ale to bylo jediné, co by se stalo. Jinak musím objektivně říct, že pan Havel byl velmi milý a příjemný člověk. Měl jsem ho kdysi v křížovém výslechu, setkal jsem se s ním na jevišti, když jsem moderoval společnou narozeninovou oslavu Hany Zagorové a Štefana Margity a byl to zážitek. Presklub s Milošem Zemanem je pro mne velmi důležitá věc. Otevřel mi spoustu dveří k novým zkušenostem, nutí mě být v obraze, denně se dívám na zprávy, projdu si politické servery na internetu. Nemohu narazit při rozhovoru na něco, o čem nic nevím. Udržuje mě pořád nastartovaného, rozhovor s Milošem Zemanem nejde dělat na autopilota.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Opravdu, z čeho?
2: Dolíhá to na mě ta válka, že? A teď já ještě pořád se dívám na ty zprávy, držím si od toho velký odstup a do toho si dávám všelijaký ty filmy, ještě váleční.
1: Váleční?
2: No, všelijaký, no. A deprese se jako stupuje.
1: Tak to chápu, jestli si dáváte ještě váleční
2: jsem
1: filmy.
2: Jsem tak na trojce teď.
1: Ale musím vám říct, že je to opravdu první válka, kterou taky cítím takovou jako psychologickou deku nad sebou. A je to určitě proto, že je to tak blízko. Že je to první válka, která je nám tak blízko.
2: No, poprvé to máte.
1: Mám, protože už musím hele říct, když bombardovali Afghánistán nebo Irák, lidi tam umírali mnohde úplně stejně brutálně jako na Ukrajině, ale to bylo daleko za prvý a za druhý jsme si myslím cítili, že jakoby možná jsme na té straně, i když samozřejmě někteří lidi proti tomu protestovali, ale že to bylo daleko. Byla to vzdálená válka, která se nás jakoby úplně netýkala. A myslím, že teď a ještě tím, že jsme postižený nebo zasažený tou migrací ukrajinskou, takže to tady máme jako první válka, bych řekl tak jako až na ostrou palbu v plný palbě.
2: Souhlasím. Já jenom, víte, mám ještě tu, něco podobného jsem cítil v té Jugošce. Protože já jsem v té době vysílal v rádiu v Brně a vzpomínám si, že jak to lítalo ty, nějakým koridorem lítali přes Brno. A ono to
1: Brno mělo koridor?
2: Strašně hučelo, tak když jsem šel večer na vysílání, tak se to plně takový
1: No.
2: A to jsem si říkal, tady jako nad náma teď vezou smrt. A co ještě horší, já jsem potom nějakou dobu jezdil s Helenou Růžičkovou a my jsme byli pár týdnů po té válce pozvaní do Bělehradu. A ona tam představovala, nebo nějakou cenu tam získalo Slunce, Seno, něco prostě. A ještě na studenti češtiny na místní univerzitě, tak tam byly jaké besedy, jsme dělali tak. A byl to strašný zážitek, protože nějak s náma chodili vojáci za první všude. A to bylo pár týdnů po válce. A taky člověk, který to tam jako prožil celý, Čech, a říkal nám, že jedna z těch bomb, který tam, že tam spadla na porodnici, a já to teď vidím, protože nám ukazoval fotky a vyprávěl nám tady ty věci všechny, tak se mi to jako spojilo, že jsme tu hrůzu viděli na vlastní oči. Jo. A co bylo nejhorší ze všeho, je, když jsme jeli zpátky, tak na hranicích nás prohledávali a prohledávali skoro celý auto a řekli nám, že hledají materiály, prostě jestli máme nějaké fotografie a tak, protože nebyly mobily fotící a oni nechtěli, aby se to jako někde. Tak no, jste spojený s tím takovýhle věci.
1: A to si mě překvapil s tím Brnem, tam něco musí být, ne? Protože nad Brnem sprojovalo to letadlo COVID, ne? Jak psal
2: Pan Volný.
1: No,
2: letadlo víceméně odpustil, ale nezapomněl, protože historka to bude hezká na věky. Už, no.
1: Smrt nad Brnem, no.
2: No, hele, za chvilku se k tomu vrátíme, ale to mi řekněte, pozorujete, pane Holče, kolik lidí se prostě po volbách zmizelo ze světa, že o nich nevíme lauter nic, že třeba Hustá dvojka. Já vám nevidím na jediným internetovým někde, že by Hustá dvojka něco konala, nebo že by se, mně to přijde něco tak trapného, že to vidíme, že to byla účelovka pro volby a v den voleb to skončilo a už se nikdy neviděl, ani si nezavolali.
1: Hustá dvojka zmizela, ale její polovina, Matěj Stropnický, tak ten nezmizel teď v souvislosti s pomocí těm Ukrajincům, to mě. On ubytoval nějaké na tom svém zámku.
2: Na zámku.
1: A my tam nějak nastydli ty děti, že je poslal prej hrát ven, ať se provětraj. A oni nastydli a ta rodina, teda ta máma si je vzala a odjela do Prahy. Říkala, že tady budou jako v teple.
2: Je to dvousečný, samozřejmě, no. Uděláte dobrý skutek a ještě si seknete ostudu. Ale víte co, já bych třeba si říkal, že pro formu trošku, jako jo, že budu půl roku, třeba se domluvíme, že jednou za měsíc dáme obrázek spolu, Hustá dvojka stále zkoumá něco, nebo máme takovejhle názor, ale ve chvíli, kdy se to ostrým střihem, já tomu rozumím, že ta Maláčová už dělá něco jiného.
1: Co dávno. Myslíte tak? Co typujete, že dělá?
2: Tyjo, to mě vůbec nenapadlo. Co ona může dělat?
1: No, jako kontrolorku, ne?
2: Nějaké neziskovce, ne?
1: Jo.
2: A kontrolorku...
1: To by již tak šlo, ne?
2: Bych si myslel, no.
1: Za cizí peníze samozřejmě.
2: No, tak ona ztratila v posledním roce, jak najednou zjistili, že za rok budou volby, ona úplně ztratila soudnost. Já jsem se to pozorovala.
1: Jasně.
2: Ta byla schopná jako už úplně všeho. Ale já si třeba myslím, že toto jsou lidi, kteří se nikdy do té politiky nevrátí.
1: A litujete toho? Jste smutnej?
2: Trošku se.
1: Ale víte, co je zajímavé na té ČSSD? Že teď oni občas zvou ještě do televize politiky ČSSD, ale nikdy ne to současné vedení, což vám ukazuje vlastně, koho si zvolili. Oni zvou Zaorálka, který umí aspoň mluvit a je celkem vzdělaný. Bejvalý ČSSD šéf Paroubek. Ale že by pozvali Šmardu třeba, že by se k něčemu mohl vyjádřit teď, nebo i ty další noví, tak to ne?
2: Tak oni zvolili sociální do čela záměrně někoho, o kom ví, že se nebude nikdy k ničemu vyjadřovat, protože nemůže.
1: To myslíte, že byla nějaká rada PR?
2: Jo.
1: Jako radši.
2: No, aby... no, tak, že řekli, hele, ty budeš předsedou, ale nikdy, prosím tě, nic neříkej.
1: No tak to vypadá na brzký comeback ČSSD do sněmovny, ne?
2: Já si to myslím, no. Já si to myslím, že to bude v dalších volbách žádná celá 0,06.
1: No jedině teď mě napadá taková škodolibost, můžu?
2: No tak ne, váš obor škodolibost.
1: Jedině, že by předseda Šmarda teď sednul tady do vlaku a vyrazil někam. Nevím, jakou destinaci přesně, ale tak mě to napadlo, že to dělá politiky, ne, hrdinama teď.
2: Pozoroval jsem to, pane Holče, mám na to bohužel nehezký názor.
1: Právě jsem se vrátil z Kyjeva.
2: No,
1: já jsem...
2: Co si o to myslíte, vy prvně začneme, jo?
1: Já nemám rád patos, já nesnáším patos. A vždycky, když je patos, tak vím, že patos se používá jako vlastně faleš něčeho, co, když potřebujete něco zahalit jako nedostatečného, tak tomu dáte patos. A já jsem viděl ten příšerný patos, který zahalil tu cestu do Kyjeva, premiéra Fialy a těch dalších dvou premiérů, polského a slovinského. A jak najednou všichni sem komentátoři psali, jsem hrdej na svého premiéra. A já jsem tu cestu sledoval. A pak, když jsem viděl, jak se zbláznili český média, tak jsem ji sledoval v britských médiích, kde samozřejmě to mělo, myslím, realistický rozměr, prostě to bylo asi takhle velký. A bylo to samozřejmě zasazení do rámce toho všeho dění kolem Ukrajiny a Ruska i do toho, do těch probíhajících rozhovorů, případně o příměří. A já jsem furt se nedozvěděl vlastně, proč tam jedou, co je smyslem toho, jako když sednete na vlak a někomu něco povezete, tak mu to přivezete, dáte mu to, pak zase sednete na zpáteční vlak a vrátíte se domů. No tady dojeli do Kyjeva, natočili se tam a nafotili nad mapama, pak si sedli zpátky na vlak a přijeli domů a já jsem sledoval nekonečnou reportáž ve zprávách České televize a takhle to začalo, jak prostě tam jedou, byli tam, vrátili se a nic, důvod. A já se si uvědomil, vlastně ta cesta byla cílem.
2: No samozřejmě, tak...
1: Ale to je na hrdinství trošku málo, ne? Já to nechci úplně schazovat, ale...
2: Víte co, snažil jsem se oprostit od všech emocí v tom. Já jsem to sledoval také a byl jsem u zubaře.
1: Jste takhle jako tam... Včera. To byl v záklonu a sledoval jste...
2: Byl jsem u zubaře, kde byla ukrajinská sestra. A já chodím k takovým těm protekčním zubařům, to chápete.
1: No tak samozřejmě. Ne?
2: Takže nebylo, že by čekal někdo v čekárně. Jo, a to. Prostě jsme se tam dali do řeči i s panem doktorem a ona to brala, ta sestřička ukrajinská, která tam má celou rodinu, část rodiny tady. Až jsem na to koukal, s jakým vlastně, jak pragmaticky to celý brala. Mm-hmm. A já jsem říkal, no ale dneska tam jel k vám symbolika, jako tam jel náš premiér ještě s dalšíma. A ona mi říká, já, to je to poslední, co mě zajímá. A moji příbuzní taky. Oni nechtějí utíkat z té oblasti, ona říká nějakou konkrétní oblast. Tam prostě jsou, tam mají velkou rodinu. Já jsem spoustě jim nabízela, že tady jim nějak pomohu a tak, říkala ta sestřička. Ale oni řekli, že ne. A chtějí tam být a na tyto gesta kašlou.
1: Počkejte, chcete mi říct, že nesledovala cestu našeho premiéra a jeho rozjímání nad mapou?
2: Bylo jí to úplně jedno. A já bych to přijal, já bych musel vědět, proč tam byl. To, co jste říkal, já pořád nevím, ten důvod, symbolika je málo. Prostě.
1: No ale já už to vím, proč tam byl.
2: No, bude kandidovat nikam.
1: Aby se z něj stal hrdina. Ale musím říct, já bych řekl, jsem hrdý na svého premiéra, naučil se cynický PR.
2: Nebudu vám to vyvracet, je to váš názor, já nemohu toto říct.
1: Já si myslím, že si to tady zazdílíme, že řekneme oba, jsem hrdý na svého premiéra.
2: Mně to přišlo trošku zbytečný, jestli tam chtěl, tam jel. Já si dokonce myslím, že to bylo bezpečnostní riziko nejen pro něj, ale pro spoustu lidí okolo. Z mnoha důvodů, protože tuto cestu si mohli mnozí, a řeknu to schválně, magoři vysvětlovat různými, a dokonce i někteří jeho kámoši z Bruselu to neradi viděli. Pozor na to. Takže já bych se za toto nepřimlouval. Je mi celkem jedno, jako, jak říkáte, cynický PR, asi to tak bude, ale u mě tím v ceně nějak nestoupl. Podle mě to byla zbytečná komplikace a nic z toho.
3: Mám těch fotek na tisíc. Chci jich ještě víc. Snímky bouraček. A lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc. Teď je zkoumám každou noc. Tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám. Patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na pop.

Přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. Potom přejde ulici ještě mladík z čepici. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholí. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

Lav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překot, potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazní jen pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání. Poznávám vás, přišel váš čas. Jen spacvířený prach, přehlídka známých tváří, ze kterých jde strach. Poznávám vás, už jste tu zas. Těch pár skloněných hlav. A na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolím. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází, jak poslední host. Poznávám vás, přišel můj čas, jen spat svířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte další sraz. Ptám se skloněných hlav a ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmenný dav.

0: proč vlastně vy jste to nezvedl a nestal jste se předsedou sociální demokracie? Na místo Jany Maláčové. Uvažoval jste o tom?
1: Jo, já vám to řeknu.
0: Předpokládám, že nejste ani v předsednictvu.
1: Jasně, já vám to řeknu a budete vlastně první, komu to řeknu. Já
0: no, jsem
1: to
0: nikdy,
1: nikomu jinému jsem to neřekl. Asi je veřejným tajemstvím, že jsme prodělali s manželkou životní tragédii, protože nám zemřela dcera. A přiznám se, že to byla doba, kdy jsme velmi těžce se museli opřít o jednoho druhého. A úplně poslední jsme přemýšleli nad tím, jestli já převezmu sociální demokracii. I pro mě teď pořád, a bude to na dosmrti, pro mě těžká věc. A přiznám se, že při těch všech starostech, které jsem měl s vedením chodu úřadu, ještě při této příležitosti řešit tu obrovskou životní tragédii, tak jsem si vůbec nedokázal představit, že bych přebral tak obrovskou zodpovědnost za sociální demokracii. Já jsem celou řadu významným osobnostem, ne že slíbil, ale mě požádali, abych převzal sociální demokracii, dokonce mě byli ochotní s ní pomoci. Ale já jsem v té době neměl v sobě sílu, takovou tu sílu toho, že bych charisma, abych odstartoval a dostal tu sociální demokracii na úroveň 5%. A znovu říkám, já se omlouvám, že mám takovou zpověď, ale pravda je ta, že dnes nemůžu, ani nechci, ani nebudu kritizovat kohokoliv, ať už to je kolega Šmarda nebo Jana Maláčová, za to, co dělají, protože já jsem měl tu příležitost to převzít. Já jsem to mohl vzít a myslím si, že byla celá řada lidí, kteří byli připraveni se mnou do toho jít a dokonce mě podporovat, nejenom sociální demokracii, ale i mimo sociální demokracii. A můžu tady zmínit, a si myslím, že a není to tajemstvím, že můj velký přítel i Miloš Zeman, pan prezident Miloš Zeman, mě v té věci velmi podporoval. Ale tohle je odpověď na to, proč jsem do toho tenkrát nešel, protože jsem na to neměl prostě sílu. A já, když něco nemůžu dělat úplně naplno, tak to radši nedělám vůbec. Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alex.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za prvý splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje, ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaké námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale nemusí. Ale samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty jsi řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: říká slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vys tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, Parlamentní listy. Nikdo to nepopřel, vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích?
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Je... Hele, v Česku začíná
1: vůbec
2: krok po
1: kroku
2: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky no. Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže
2: to mám.
1: Jsi mu vděčný?
2: Jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet. Oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
2: Nic nenaznačujeme.
1: Může to být schoda.
2: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho, bohužel, čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
2: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v úvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
2: No, a... Mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou,

0: že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
0: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu.
0: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají, to tak jako jedním hlasem.
0: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohleto změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, takže by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
0: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Podívej se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německé hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
1: Fiala...
0: To by
1: Němci nechtěli, věřme.
0: Já to chápu. Nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nandal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
0: Jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 28, 27, nevím.
0: No, aby taky ne, protože i z Německa...
1: Ocenil tu debatu.
0: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národních zájmů Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází vohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení, stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem.

0: Plánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
1: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si
0: No.
1: čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
0: Pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Dubaje na golf. Šéf té firmy nebo firma má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví za služby samozřejmě. A tak mi přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
1: To určitě, ale já bych se skoro
0: Tak to je
1: vlastně,
0: drobnost proti tomu, ne?
1: jasně, Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost, když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví, a Vlastimil Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý, přežít celý funkční období a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
0: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
1: No jasně, protože on se sám pojistil, a víš jak, že se stal prvním místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v topce? Vlastimil Válek.
0: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
1: Ne, tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
0: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus, hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to
1: No já bych trošku
0: příliš.
1: oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, když někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jako my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy. A vidíš, a nikomu to tady v Česku nikdo o tom nemluví. Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný. A v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem my jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
0: No, v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
1: Jo, to
0: No.
1: určitě. No.
0: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Mm-hmm. Tak možná už nešel ten premiér Fiala už to nějak jako ladit?
1: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt ťavka, když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby to vytáhla na těch 5%. Hmm.
0: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
1: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
0: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá. I vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
1: Měli.
0: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
1: Není to žádný Vysocký, viď?
0: Přesně tak. No, tak...
1: Já se úplně prosím tě lektím tou no, vizualizací.
0: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
1: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. Proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
0: je
1: jde
0: co?
1: O...
0: Je co.
1: Je čím dál tím víc. Pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam, že je, tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady vys Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie. Hmm.
0: No i Friedrich Merz nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, to, což je ještě hodně daleko.
1: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jaký známe, Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě. Hmm.
0: No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
1: No, jasně.
0: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na konci.
1: Díky za pozvání.
0: Budu se těšit na příště.
1: Já taky.
0: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky. Odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky. Otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky. Neceženou do kuchyně na slaninu z vajíčky.

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít se řádně nasnídat.

0: podle mě to byla zbytečná komplikace a nic z toho.
1: Ale tak zase oceňme, že tam nerozpoutali nic, jako třetí světovou válku. Že se vrátili bez toho, ne?
0: Já se bojím, že to ještě není tak úplně jasné.
1: Doufejme, ale víte, co se mi líbilo, kde mi byla radost? Protože jak se tady všichni...
0: Já si myslím, že přilili olej do ohně, jen tak jako...
1: Že tady, no možná je přeceňujete. Že ne...
0: Možná.
1: Magda Vašáriová, diplomatka, herečka, mě udělala radost, když ona se k tomu vyjádřila a nazvala to podivnou cestou.
0: Tvrdě se k tomu
1: a řekla, že se pánové mohli do těch map podívat doma. Což si myslím, že si mapu můžete rozbalit doma na stole. Dokonce existuje cosi jako Skype. To mohli udělat i přes Skype.
0: A to nemá tu symboliku, podle mě.
1: Jo. A ona v tu chvíli propíchla ten příšerný patos, fakt, kterým jsme se tady koupali. A mně se líbilo, že zhruba kolem toho momentu si z toho Češi začali utahovat z té cesty a začali dělat na sociálních sítích různé grafiky k tomu a vtipy. A to se mi líbilo, že se to zvrtlo najednou. A ne, že by to museli jako schazovat, ale vlastně vzali to s humorem a v tu chvíli jsem jako byl rád, že to tak je, že vlastně propíchli tu bublinu těch politiků a jejich poradců a zpřízněných novinářů, který prostě nám tady najednou tady postavili mohylu Fialovi za jednu cestu vlakem do Kyjeva, kde nic nevyjednal, nepřivez extra nic, tak to
0: stalo radost. Ale jim to k ničemu nebylo, těm Ukrajincům.
1: No, to říkám. No.
0: To totiž spadá do té kategorie. Já velmi oceňuju vlastně to, že přijde spousta lidí na to náměstí tady a zamávají fangličkama, zatleskají umělcům, že se tam za tu Ukrajinu postaví. To je všechno hrozně hezký. Je to asi skvělý, je to jakýsi projev něčeho. Ale ti lidi, kteří prostě tam jsou v té válce, myslíte si, že se tam potkají před barákem a řeknou, Natašo, včera demonstrovali v Praze a mávali nám angličkama, ti potřebuji úplně co jiného. O tom jsem já skalpelně přesvědčený, je to takový tady pro nás.
1: No jasně, že to
0: ale pro nás. Té Ukrajině pořád nikdo nepomáhá. Já když slyším zbraně, tak je to pro mě špatně na obou stranách, ale asi to musí být, aby se ubránili. Takže mě to jenom nepříjemný, ale musím to přijmout. Nicméně mám pocit, že ten svět jakoby na to trošku kašle. Dělají jenom ty gesta okolo. A nevím něco. Proč se jako někdo nepokusí? Podívejte se, co ti Izraelci.
1: Co myslíte, že by šli bojovat? Jako?
0: Ne, izraelský premiér tam jel, sedl si s ním jako s tím bláznem, snažil se ty věci nějak, tomu rozumím.
1: No ale s naším premiérem ten nemá váhu izraelského premiéra.
0: Já vím.
1: S ním si Putin nesedne.
0: Máte pravdu. Ale proto říkám, že toto je zbytečný.
1: Já vám to podepíšu.
0: Kdybychom tam měli my dva...
1: No tak... tak je mír.
0: No a já jsem přesvědčený, pane Holče, že než začne jaro, což je za pár dnů, že to zdechne, ta válka.
1: Já tomu věřím taky, já v to doufám.
0: Nějak prostě, nějak. Aby ti lidi prostě neumírali. Mě hrozně líto, já to vidím v té televizi a pláču celý večer.
1: Ale mám radost, že už jako, že to utichá, ta cesta. Že už dneska to překrylo úplně něco jiného. Což vlastně jenom potvrzuje to, co tady říkáme, že to bylo jenom jednodenní nebo dvoudenní PR gesto, titulky a je po všem.
0: Mě ještě překvapilo na sociálních sítích, jakým způsobem a které osobnosti se k tomu vyjadřovali právě tady tím způsobem, jak popisujete. Jo. Protože o lidech, kteří jsem si myslel, že jsou tak jako trošku nohama na zemi, tak tam psali takový ty vzletný, jak jsou hrdí na svého premiéra a tak. A mně to v tu chvíli přišlo vlastně jako nepatřičný.
1: Já jsem vás tam hledal na Twitteru.
0: Já na Twitteru nejsem vůbec.
1: Nejste?
0: Ne, já s tím neumím.
1: Velká škoda.
0: Jo.
1: Velká škoda.
0: Mám se zařídit.
1: Jo, prosím vás.
0: A co tam budu psát?
1: Že jste hrdý třeba na svýho premiéra.
0: Tak jestli je to potřeba, abych byl tady nějak angažovaný v kolektivu,
1: bylo by to hezký, napíšu. Hlavně v tom kolektivu.
0: Já si totiž myslím, že ne všichni to myslí úplně upřímně.
1: No, no já myslím, celý Twitter je o neupřímnosti, ne?
0: Já nevím, já no, to, no. V tom jde...
1: Já tam jsem, já se tam v tom koupu.
0: Já tam mám nějaký profil.
1: Falešnej nebo opravdu?
0: Ne, ne, normálně můj, který mě tam někdo z kolegů udělal před mnoha lety a v zápětí jsme zapomněli heslo. Takže to je celý.
1: No ale chybíte tam.
0: Ale nechybím, nechybím nikde, prostě já ani moc, všimněte si na ten Facebook a to, tím nežiju moc.
1: To dobře děláte.
0: Už je to naopak, ale sleduju někdy, jo, sleduju ty sítě, ona je to zase studnice někdy, jo.
1: Jo, ale víte co, já na tom pozoruju, že nemálo lidí už vlastně přineslo své životy tam a odvěje od toho, co se děje tam na tom Twitteru v té bublině. Takže... Takže je zdravý bejt mimo, si myslím.
0: Influencerka nějaká, která žije tím Instagramem, vyhrožuje sebevraždou, protože jí zrušili Instagram.
1: To je strašný.
0: asi je to ta doba, no. Ale ostatně, kdo to tady říkal, myslím, že pan Šmucler, když jsme se bavili o kandidatuře prezidentské, tak říkal, no je doba youtuberů.
1: No, takže...
0: A ono to... Já bych toho pana Knora vůbec nepodceňoval.
1: No ale počkejte, pana Knora. Ty jsi dva youtubeři, ne? Velký.
0: Já nebudu kandidovat. Já určitě ne.
1: Počkejte.
0: Ne, ne, ne. Já bych... Víte proč? Já jsem se rozhodl včera definitivně.
1: Ty jsi mi fakt... Já bych dokonce zradil.
0: Bohužel má to technický důvod.
1: Jaký?
0: No protože na mě neexistuje neprůstřelná vesta.
1: Ale to vám,
0: a já, když
1: to vám
0: udělaj, viděl,
1: to vám udělaj.
0: No, to, víte, kde se to dělá? No, ne.
1: Já nevím.
0: Já bych do toho vagónu vůbec nemohl.
1: Podle mě nějaký kamarádi z Izraele vám to zařídí.
0: Jo? Jo. Takže to máme ještě
1: zvážit. A nebo si můžete připnout dvě, ne? Nemusíte si jenom jednu.
0: Jako jednu zezadu, jednu dopředu. No a o přilby ani nemluvě, prostě já...
1: To máte konfekční velikost?
0: No nemám vůbec na hrozně velkou hlavu, tak jako pátrací balón a mně se do čepice vleze 6 kg brambor, jsem zjistil.
1: No neměl, tak zkuste Lipavskýho, mohli byste mít...
0: No, má maličkou,
1: jo,
0: má
1: takový... maličkou hlavičku.
0: Takovou jako ještě dětskou takovou balou.
1: Ale ne, to vám na hradě prostě zaříděj.
0: No.
1: To by byla škoda, kdybyste nekandidoval jenom kvůli neprůstřelný vestě, že nemáte.
0: Prosím vás, dneska jsem zaregistroval věc, kterou jsem vůbec nevěděl. A už je to týden nebo jak starý příspěvek zrovna na sociálních sítích, že nám pan poslanec za Pirátskou stranu pomočil, prosím, zdi francouzské nebo Bůh ví jaké ambasády.
1: To bylo pirátství.
0: Tohle ti lidé z lepších kruhů dělají, jako?
1: Já bych jim říkal z lepších kruhů, já bych řekl, že tihle lidé to dělají.
0: No ne, tak ale... to je prostě vysoká společnost.
1: Piráti?
0: No ne, tak je poslanec parlamentu, má asistenty a to jsou lepší lidi. Pane Holče, přiznejme to. No,
1: počkejte, že má erotickou herečku za partnerku, tak jak?
0: On má herečku?
1: Erotickou.
0: Jo, to je tenhle ten.
1: No. Jasně, Sekerník Michálek.
0: No podívejte, tak to už dvojnásob. Tohle to všechno k tomu ansámbla ještě jeho paní je umělkyně.
1: Mhm.
0: No.
1: Říkají Vokurka.
0: Pardon?
1: Vokurka jí říkají.
0: Má nos velký? Nebo?
1: Ne, ne, ne, ona si ráda jako v těch filmech svých si hraje s Vokurkama.
0: Jo, takhle, jo. Mě některé no, věci...
1: Já vím, tak já vás zasvětím.
0: Já se na to nekoukám, takže vy...
1: Já jsem, jako byste ponořený v těch válečných filmech, tak já jsem ponořený v tomhle žánru.
0: No a najdu to někde?
1: Na Google asi.
0: A dám Vokurka?
1: Dáte Vokurka.
0: Poslanecká sněmovna Vokurka.
1: Ano, a budete mít filmotéku bohatou.
0: Pane Holče, dáte mě zapravdu, když je někdo členem parlamentu, poslancem, že by neměl chodit čurat na zeď cizí ambasády nikomu?
1: Já vám striktně řeknu, že jsem proto, aby chodil na záchod močit.
0: Jste pro nebo proti?
1: Tohle jsem pro.
0: Pro?
1: Ať na záchod.
0: Se vyčurat normálně?
1: Já si myslím, že záchod je proto dobrý.
0: Já jsem se to na mě učil doma, docela mi to funguje.
1: Chodí taky na základ?
0: Já chodím, jo? No.
1: A tak, já nevím, a neviděl ho někdo z té ambasády francouzský?
0: Takhle, umím si představit, že se mu tak strašně chtělo, že jsou situace v životě lidským, pane Holče, že nemůžete jinak.
1: Já si myslím, že to může být pravda, on byl nabumbaný, že jo, trošku.
0: Aha. Jo,
1: takže
0: tak to je jiná,
1: muselo ven.
0: Jo, tak to je jiná věc. To je jiný příběh.
1: Jo.
0: No.
1: To je narrativ, co?
0: To je narrativ, jak bake to. To jsem nevěděl. Ale je potřeba přiznat, já nevím, jestli se vám to přihodilo, že jste třeba na dálnici D1 nebo na jakékoliv jiné stál 3 hodiny v koloně. Stalo se vám to někdy?
1: Stál jsem dost, no. Kdo? Znáte Čecha, který nestál na D1 v koloně?
0: Tak. A co v takové chvíli? To ještě to čurání je to nejmenší. Můžou být i komplikovanější potřeby. Takže jako nic proti tomu, ale přeci jenom vyčurat se na zeď ambasády nějaké a...
1: Třeba v tom bylo nějaký gesto hlubší, já nevím. Třeba chtěl něco říct a řekl to takhle.
0: A to byla francouzská ambasáda?
1: Já nevím, možná.
0: To myslím, psali
1: že...
0: na tom...
1: Já si myslím, že jo, ale...
0: Že jestli k tomu zněly i zvony z Marsejezy, to by...
1: Je to možný, ale že to bylo s velkou slávou, když viděli poslance.
0: To by měli, no. No, ať to nenatahujeme, já ještě musím říct strašně důležitou věc, protože to už je seriál. Hon na Jaromíra Nohavicu pokračuje.
1: Už to... já vidím, že se nám sem prostě vkrádá totalita v rámci boje za tu demokracii. A víte, jsme se tady přeli o to, jestli měl Nohavica vrátit medaili nebo ne Putinovi. Já jsem říkal, že já bych jí vrátil, protože nelze prostě žádnou cenu úplně oddělit od toho, kdo vám jí dá, ale že to není povinnost jeho prostě. Ale on tu válku odsoudil. On tu válku odsoudil a teď mu rušej, v Polsku mu zrušili celý turné, tady mu vlastně znemožňují koncertovat, že mu nechtějí pronajmout sály a místa pro ty koncerty. A já, on to není jen Nohavica. Já jsem či článek o ruský operní pěvkyni. To je Anna Netrebko se jmenuje. No a ta skončila v metropolitní New Yorkské opeře kvůli tomu, že odsoudila válku na Ukrajině a řekla, že ať okamžitě jako tam jednají mír a že to je barbarství a agrese ruská. A oni řekli, ne, to nestačí, ty musíš ještě osobně tady odsoudit Putina. A ona teda tam s tím sekla a já to chápu, že jí to muselo šíleně ponížit. Mně to přišlo jako procesy z 50. let, že z lidí dostáváte připravený doznání a vyjádření a někdo, nějaký možná komisař nebo prokurátor rozhoduje o tom, vlastně co už je dost a co ještě málo. A fakt mě to děsí, co se nám sem vkradlo. A myslím, že jako sleduju, že to jenom graduje. Bohužel.

0: Radio Xaver.
1: A to nejlepší na závěr, aneb co bychom se bez Trumpa v Bílém domě nedozvěděli, a to je i financování některých českých médií. Tady v tom případě se ukázalo, že hlídací pes získal od ambasády Spojených států amerických významné peníze. Parlamentní listy se zeptaly na pana Neumanna z hlídacího psa. K tomu řekl, dotace z ambasády Spojených států amerických na nás nemají vliv, tvrdí novinář, 200 000 dolarů pro hlídacího psa. Oslovený expert řekl, ztráta prestiže, pád do žumpy tohoto investigativního webu. Jak to vidíš ty? Můžeme mluvit ještě o nezávislosti toho webu Hlídací pes?
2: Tak to není jenom tenhle web. Tím, jak se to zveřejnily ty informace, velmi záslužně se zveřejnily informace o všem, co tady bylo financováno ze Spojených států, tím, jak Donald Trump zrušil tu vládní agenturu, ale ono to proudí ještě jinými směry, to ono to přes ministerstva, různá zahraniční obrany a tak dále, ale tím, že se zveřejnily ty částky, tak jakoby se ukázalo trošku, kdo je kdo, nebo jakoby co za čím mohlo stát, a pak jsou ty jakoby motivace mnohem zřejmější, že jestliže sem skutečně proudí ročně kolem miliardy na nejrůznější projekty, které se tváří velmi, velmi nezávislé, velmi bohulibě, takové ty evropské hodnoty a Open Society Fund a Bakala Foundation a podobně, to jsou všechno jako bohulibé projekty, které jako šíří svobodu, demokracii a nevím co, ale všechno je to tedy silně dotováno Spojenými státy, což je sice hezké, že chtějí Spojené státy tady mít demokracii, ale oni to samozřejmě nedělají, protože by měli přebytek státního rozpočtu a nevěděli, co s penězi. Oni dobře vědí, proč to sem dávají a proč to různě přes americkou ambasádu či přes jiné nějaké nadace sem proudí, protože to, co tady Rusové, Číňané, já nevím, kdo další, humpolácky dělají přes agenty a přes nějaké ovlivňování tímto směrem a přes nějaké hackery a dezinformace, tak Spojené státy dělají mnohem elegantněji tím, že tady jako prostě sem naženou obrovské peníze.
1: A páchají tady dobro.
2: Páchají dobro, ale oni tím samozřejmě prosazují nějaký svůj vliv, svoje zájmy, tady podporují projekty, které podporují Spojené státy a ovlivňují veřejné mínění. 4 z velkých agentů pro jakoby měření veřejného mínění jsou placeny z amerických peněz. Částečně, neříkám, že úplně, ale tak to je, pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět.

0: kterou si prošla pusa. Kterou si prošla pusa.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Slyšíme tu retoriku české vlády o hrozbě války. Je to, řekněme, upřímný bezpečnostní apel, nebo je to volební téma? A promiňte, já řeknu to nejdůležitější, stojí to, jak to říct, co nejvíc vulgárně, stojí to za ty prachy?
3: No tak, že to je samozřejmě nesmyslná věc a že si Fialové a spol vymýšlí, že Rusko má ambici obsadit celou Evropu, včetně nás, je tak směšný a dětinský názor, že já prostě nevěřím svým očím, že to ještě pořád někdo může brát vážně.
4: Celý rozhovor sledujte na X+.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

0: Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě, že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
3: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu, takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne, stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
2: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
3: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení i v příštích letech, si myslím, ať už bude kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí. v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
2: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojní vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
3: Ani to ne,
2: ročně.
3: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
2: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
3: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun. To znamená 1300 miliard korun. Takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
2: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
3: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
2: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
3: Nevím si, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
2: tak,
3: číslo 2. Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je takové mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok navíc, kdyby

0: agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když převezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No,
0: protože
1: někdy
0: pokud
1: ty
0: vím,
1: malé
0: tak hnutí
1: strany.
0: Ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
0: Můžou být jazyčkem na vahách, můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ANO bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstvo, ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
0: Lze, ale jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavském náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete
1: tak,
0: si toto
1: tím,
0: jako politik na triko?
1: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
0: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba milion lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme je výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
0: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit

0: svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával, jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
0: Předvídatelnost, tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, znížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až, nebo si hlavě omluvu, až je budou zvyšovat.
0: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení, bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal, tolik, co jsem říkal, těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
0: bude třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které, ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru, z slazených nápojů, ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, nebo méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
0: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
0: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to. Víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat. A to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2. Další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý pro někoho, možná pro většinu děsivý. Vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
0: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020. My to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur. za kus.
1: Za tu tunu.
0: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6, které například vydalo Postupimský úřad pro, ne, Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu. Financuje ji mimochodem německá vláda. Vydaly i další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí, i placených německou vládou, tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 EUR, což je, znova říkám, průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 EUR. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal, a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky, v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
0: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad ta renomovaná investiční společnost, na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce CraneShares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutý vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal, a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
0: naprosto přesně.
1: Ti se politici, propadnou třeba do chudoby energetické.
0: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
0: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250 euro.
1: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
0: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
0: Pokud, bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100. Tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tím tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, protože už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
0: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS2 mají zavedené, tak lze to?
0: No už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda. Radio Xaver.

0: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě.
1: Díky za pozvání.
0: Jsem ráda, že to na nás vyšlo po čase.
1: No, máme nabitej týden.
0: No, okurková sezóna nějak...
1: Není, víc než bychom si přáli.
0: Tak pojďme na to, protože toho máme hodně. Připomínali jsme si okupaci 68. rok. Mainstreamová média ji připomněla po svém. Deník to i ty ve streamu si zase připomněl jinak.
1: Po svém.
0: Po svém. Generál Pavel je náš první porevoluční prezident, který uvítal okupaci Československa. Myslím, že Marek Stoniš napsal ten komentář. No, co k tomu říct?
1: No, co k tomu? Za první teda já vidím tuhle fotku jeho po dlouhý době z toho jako mladičtějšího věku. Tam je tolik upřímnosti, když se podívám, a charakteru, ale jeho marketéři, když byla prezidentská volba, kterou vyhrál, tak ho stylizovali do takového novodobého Václava Havla, což samozřejmě byl neuvěřitelný bizár, ale Václav Havel, kdyby tohle viděl, tak by musel říct, to jsou ale paradoxy, co? Protože on je skutečně první komunistický prezident náš, polistopadovej, ale víš díky komu? Hlavně kvůli bejcům proti komunistům, protože ti, co hnali na hrad, tak vždycky, když se jim to hodilo, tak upozorňovali na to, že někdo má komunistickou minulost a tak dále. A tenhle ten nemá jenom komunistickou minulost, ale opravdu rozvědčickou, agentskou. To byl člověk, který bránil průniku demokracie do totalitního Československa. A já si říkám, s takovouhle minulostí, kdyby ten chlap měl trošku charakteru, tak 21. srpna se nechá manželkou zavřít doma. Zamknou na několik západů, aby ho to nesvádělo vít ven a něco říct, nedej Bůh. Ale on ne, on musí Československý, nebo někdejší budově Československého, dneska Českého rozhlasu, kde se každoročně koná ten připomínkový pětní akt, a v jeho případě tam žvatlat vlastně to, co si určitě nemyslí. Ale proč to říkám? Kdyby u nás fungovaly média, ty jsi zmínila mainstreamová média, jak to připomněla, nikdo se nerozpakoval vlastně nad tím, že tenhle člověk tam mluví o statečnosti z roku 68. Tohle člověk, mě nenapadá jiný vysoký polistopadový politik, a teď nemyslím jenom prezidenta, ale i z premiéru, který by skutečně se chlubil tím, že schvaluje okupaci z roku 68, dal si to do životopisu, ale ne někdy v raných letech, v roce 87 ještě, to už byl sakra dospělej. Řekněme de jure, nevím jak mentálně, nevím jestli už dospěl mentálně, ale tohleto všechno je přeci ohromná ironie.
0: Ironie, ale to, že on se omluvil, to, že pracoval, nevím, 30 let pro demokracii, že i někde nasadil život, jsem četla, tak to jakoby omlouval. To ti nestačí?
1: Je to nestačí pro...
0: Je to málo?
1: Tenhle den. Já respektuji jeho zvolení prezidentem, vyhrál volby demokratický, v pořádku, ale tenhle den ho nechci slyšet. Já bych si radši přál, aby mu toho 21. srpna zase Petr Marek nebo někdo z jeho podržtašků počouknul ten projev o euru a on přišel před ten Český rozhlas a řekl: vážení, musíme přijmout euro. Ježišmarja, co jsem to řekl, to asi... Bylo by mi to sympatičtější než ty jeho keci o statečnosti.
0: Ano, to je pravda a to myslím, že v tom komentáři zmínil i Marek Stoniš, že tu suverenitu neprosazuje ani teď naši národní suverenitu a zmínil právě euro, zmínil také veto a tak dále. Takže, no, ale já jsem si tě chtěla ještě zeptat na jednu věc. Proč ty lidi všichni, kteří byli před tím rozhlasem, byl tam klid, nikdo nepískal, nikdo neházel vajíčka, čím to je? Vidíme to my nějak jako jinak,
1: ne, vidíme to
0: diametrálně odlišně?
1: Právně, ale žijeme v době ohromného pokrytectví, kdy lidi prostě si omluvují cokoliv. Když si myslí, že je to jejich správný kandidát, tak u něj omluví všechno. Kdyby tam přišel Andrej Babiš, který neschvaloval nikde okupaci z roku 68, tak, ale má komunistickou minulost taky, tak po něm budou házet vejce, pískat, plivat a já nevím co všechno. A tohle to mi vadí nejvíc, to pokrytectví, tak jim děřme oběma stejně, ne?
0: No, chtělo by to. A květiny házet do koše ještě. Zaznamenal si komentář pana Hrdiny?
1: Ježíš, to je fakt...
0: Andrej Babišovi.
1: To je skutečně hrdina nový doby. Jiří Hrdina, myslím, že bývalýho hokejistu. Mm-hmm. On musel 21. srpna být Andreje Babiše, znovu říkám, který neschvaloval okupaci nikdy, ale že by byl tady svýho agenta Pávka, který schvaloval, s takovou hrdostí ještě, když si člověk přečte to zdůvodnění v tom jeho životopise, což napsal jako dospělej, tak je to příšerný. Ale já znovu se vracím tady k té fotce, on to má ve očích, ne? Tu ten charakter?
0: No, my jsme si tady před natáčením říkali, že jemu prospívá ten věk, mm-hmm. že mu nabývají roky.
1: Jo.
0: Na tom jsme se shodli. Tak jdeme dál. Echo 24 napsalo nejlepší v OECD. Fiala se pochválil za levné jídlo, ceny ale za léta vystřelily o desítky procent. Toto zaznělo ze země živitelky. No, co nemůžu... tomu říct, tak jak je to s tím tedy, jak je to s tím jídlem? Je opravdu levnější?
1: Já jsem se nemohl udržet, promiň, že jsem se rozesmál ještě než to dopověděla, není to neslušností, ale já jsem se fakt nemohl udržet, když se, víš co, já mám rád obraz často mluví sám za sebe beze slov. Podívej se na europoslankyni ODS Vrecionovou.
0: Je zamyšlená.
1: Ty je, já bych řekl, že jí z toho šoufl, co slyší od premiéra Fialy, protože on se vrátil z Elby v plné formě. Je to ten starý super lhář. Nejlepší lhář v OECD, protože nejlepší v OECD, víš, čem jsme nejlepší v OECD ve skutečnosti? No. V tom, že nám nejvíc klesly reální příjmy a mzdy ze všech.
0: A, to jsme na konci.
1: Ano, a Petr Fiala, on si stvořil teď, on jak je notorický lhář a ví, že zase utáhne průšvih a hlavně ekonomický a blížej se volby, tak to potřebuje zahladit. A mimochodem, jestli tohleto sleduje Otakar Foltín, který teď se pustil do té svojí prácičky, tak jestli sedne na Fialu, tak se nezastaví do smrti, jestli bude chtít odhalovat to dezinfo. Protože z OECD je to tak, že u nás třeba cena chleba stoupla za Fialovy vlády o 50%. Některých položek o 30-40%, třeba masa vepřovýho a tak dál. A teď Petr Fiala říká, že ceny potravin u nás klesají. Já bych mu to trošku rozporoval, protože když Český statistický úřad nedávno oznámil data o inflaci, která znovu se zvýšila víc, než se čekalo, tak nevím, jestli to budeš čekat, ale k velkému překvapení inflaci táhly překvapivě nahoru ceny čeho? Potravin. Tak já myslím, že i statistici naši budou premiérem Fialou odhaleni, ale víš, jak to je, i kdyby teď, nedej Bůh, ve středeční akci v Albertu zlevnila houska a Petr Fiala to náhodou odhalil a tady to řekl, tak my jsme tak schudli tou inflací, že my bychom museli odmáznout celé to schudnutí a ještě trošku přidat, aby jsme mohli říct, že bohatneme. A stejně tak, že bychom mohli mít pocit, že něco opravdu zlevňuje. Protože ono to tak příšerně zdražilo, že když to teď zlevní o halíř, tak je nám to víceméně jedno. A to je celý to dezinfo Petra Fialy, ale on to dobře ví. Mě prostě jenom štve, že v čele země stojí fakt už takhle bezostyšnej lhář.
0: No a Marek Výborný to kornoval tím, že řekl, že níž už to nejde. Že už to prostě...
1: Myslel to ani ne, možná, ale Marek Výborný, berme ho s rezervou, on sám veřejně se přiznal, že do agendy zemědělství nikdy nepronikne. Tak řekněme, že tomu dává zapravdu, že do toho nepronikl.
0: No. Tak neproniklo jich více.
1: Jo.
0: Lidovky, Bartoš hraje o křeslo, Fiala ale nespěchá. Odvoláním pirátského předsedy by si premiér do budoucna mohl zavařit. Jak pak by si mohl zavařit premiér Fiala do budoucna? To mě zajímá.
1: Víš, dneska máme, potrženo je plný Petra Fialy, teda ten po návratu z dovolený fakt bombí. No, zavařit, ono je to vlastně příběh Ivana Bartoše, ten průšvih, nebo mega průšvih Ivana Bartoše, je průšvih Petra Fialy. Petr Fiala vzal Piráty do vlády, ač nemusel. Z prostýho cynického důvodu nechtěl mít ve sněmovně třetí opoziční stranu. Dvě mu úplně stačí, ANO a SPD. Piráti mají 4 poslance, přesto mají 3 ministry a mají křeslo vicepremiéra pro digitalizaci, což je taková nádherná, řekl bych, pavlovská ironie pro změnu, že máme prvního vicepremiéra pro digitalizaci v historii země a když se pustí do digitalizace, tak pojde, jak to dopadne, schodí celý stavební řízení v celé zemi. No a Petr Fiala, on to řekl Ivan Bartoš správně, on argumentoval tím, Petr Fiala na mě neřval, kvůli tomu nekřičel. A já si myslím, že nelže Ivan Bartoš. Petr Fiala zásadně nekřičí, protože jediným jeho programem je udržet vládu Petra Fialy až do voleb.
0: Tak ale jsou lidé, kteří mají takovou autoritu, že nemusí křičet, stačí, když se podívají.
1: Máš naprostou pravdu.
0: Jsou tací lídři.
1: Ale náš světový lídr k ním, myslím si, nepatří.
0: No, co myslíš, že to udělá s Piráty ve volbách toto?
1: Já doufám, že to bude první otřes, ne, takhle, oni už ten otřes první zažili v eurovolbách, protože to byl debakl pro ně. To je potřeba říct, ale že tohle bude druhý, protože co je krédem, a vlastně Piráti byli vždycky monotematický, digitalizace státu. My jsme ajťáci, nuly a jedničky jsou naším mořem a programem. Teď se pustí do digitalizace a skončí to takhle, Tak já bych doufal, že nechci podezřívat voliče Pirátů z hlouposti, když si řeknou, tak jsme se zmýlili.
0: Myslím, že by to k ničemu bylo, kdyby teď, což se nestane, premiér, minister Bartoš rezignoval?
1: V politice je někdy důležitější symbolismus než věcnost. Takže za takovýhle průšvihy se normálně buď ty politici cítili, že to je takový průšvih, že odstoupili sami, anebo byl premiér, který občas uměl zakřičet na rozdíl od Petra Fialy a případně je vyhodil. Ale teď jsme v fialovská situace, za Petra Fialy je všechno na ruby, takže proto.
0: Tak pojďme na další téma, už se děsím, tam bude premiér Fiala. Ne.
1: Tady je
0: změna.
1: Větší borec.
0: V XTV byl po delší době Tomáš Zdechovský. Já musím tady prozradit, že vy jste se setkali náhodně, protože ty jsi tady natáčel, on tu čekal na rozhovor a že jste si podali ruku a popovídali jste si hezky a ty jsi mu jako první řekl, vy jste si mě zablokoval na Twitteru.
1: Ale víš, jak to začalo? On mi řekl, vy jste si mě zablokoval. A já jsem mu řekl, ne, já vás hltám a sleduju, vy jste si mě zablokoval. Takže a on začal najednou lovit, jako říkal, to jsem asi nebyl já, to
0: udělal
1: někdo.
0: Ano, že si ty sítě nespravuje.
1: Ale tak jsme se seznámili. No,
0: Přečtu titul, ano. Co tady všechno řekl. Na místě Jurečky bych skončil. Orbán řešil u Putina své kšefty, ne Ukrajinu. Cyril Svoboda utekl a zanechal dluhy. Jiří Čunek je vizionář. Foltín svéráz. Řekl toho překvapivě hodně.
1: Řekl to hodně. Na místě Jurečky bych skončil, s tím musím souhlasit. Jurečka je trapnej. A on se nakazil tím fialovským lhaním, takže teď nám, že si nedal takový ty kritéria, který když nesplní, že odejde a nebude už kandidovat ani. On je dokonce teď tak drzej, že si myslím, že visí ve vzduchu u lidovců, nebo že on si pohrává vážně s tím, že bude znovu kandidovat na šéfa.
0: Ano, když si schání podporu, to ano, mimochodem.
1: To má Tomáš Zdechovský naprostou pravdu. Orbán řešil u Putina své kšefty. Já si myslím, že neřešil své kšefty, ale že řešil energetiku pro Maďarsko, což je rozdíl. On řešil energetickou bezpečnost svojí země a současně tam řešil i Ukrajinu. O tom jsem přesvědčený. Takže v tom Tomáš Zdechovský nemá pravdu. Cyril Svoboda utekl a zanechal dluhy. To musí vědět u lidovců, jak moc tam zasek. Ale Jiří Čunek je vizionář. Jiří Čunek je hlavně velký pragmatik a člověk, vlastně jeden z posledních lidovců. Jiří Čunek je podobný jako Jan Zahradil v ODS. Za 30 let, co já ho znám, on nezměnil ty svoje klíčové principiální názory, Petr Fiala by řekl hodnoty. A vidíš vlastně ten rozdíl mezi Jurečkou, který je abnormálně nepopulární u lidí, který zradil všechno lidoveckýho v podstatě. Jiří Čunek to nezradil a podívej se, jak je populární u sebe doma, vyhrává volby, nebo je vsetínským starostou, je senátorem za svůj kraj, dokázal vyhrát i krajské volby. A je to proto, že lidi vědí, že nemění své názory podle toho, jak potřebuje. A Foltín není svéráz, Foltín je prostě s prominutím magor a nemá v našem demokratickém systému v téhle funkci co dělat.
0: No, Tomáš Zdechovský ho očividně podle svých slov zná z armády a říkal, že je takový, že nejde pro pár facek jako daleko, takže no máme ještě na co těšit.
1: Někdo by asi potřeboval proplesknout Otakara Foltína, aby se probral, ale ať zůstane v armádě, ať ho nechají v armádě.
0: Tam by mu to slušelo.
1: Jasně, jasně.
0: Tak v XTV se dveře netrhly, byla tu také známá ekonomka a dnes už kandidátka do Senátu. A řekla mimo jiné, za 3 roky přišli lidé o třetinu úspor, Green Deal povede k drastické chudobě bez aut a dovolených, kandiduji, protože jsem se strašně naštvala. A vyzve Jiřího Drahoše, neúspěšného kandidáta z prezidentských voleb. Má šanci?
1: Je to bohužel v Praze. A Praha je svéráz volebně. Je to zase štěstí, neštěstí je, že to je Praha 4, je to okraj Prahy. Kdyby to bylo v centru, tak bych řekl, že Jiří Drahoš už teď je znovu zvolený. Tady si myslím, že jistou šanci Markéta Šichtařová má. Já jsem hrozně rád, že se naštvala. To je potřeba, aby se víc lidí jako ona naštvali, protože se fakt sami ničíme. Za 3 roky lidi přišli my, Češi, o třetinu úspor, o třetinu bohatství, jak se říká. O třetinu jsme schudli díky Fialovi. To je pravda a proto je potřeba na všechno pohlížet přesně touhle optikou. My musíme nejdřív o třetinu znovu zbohatnout, aby jsme si mohli říct, že začínáme skutečně bohatnout. Takže to je potřeba připomínat a já bych apeloval na lidi ve volbách, ať si hodnotí tyhle ty věci, za koho chudli případně víc, za koho měli třeba lepší pocit, že jejich země se ubírá správným směrem a tak dál, kdo třeba líp zastupuje naší zemi v Evropské unii. Tohle všechno bych jim poradil do voleb, než nesmysly, které čerpají z těch mainstreamových médií. A Green Deal povede k drastické chudobě bez aut a dovolených je bohužel pravda, protože když vidíme to, co teď řeší automobilky, jaký odepisují ztráty kvůli elektromobilitě, kterou má ještě masivní podporu přes vlády, která jim rozhazuje naše peníze, a oni tyhle ty miliardové ztráty kompenzují v cenách aut se spalovacími motory. Takže všichni kvůli tomu, kvůli této nesmyslnosti a dotacím chudneme. Takže Markéta Šichteřová má naprostou pravdu a já bych si přál, aby jsme to dokázali zastavit, dokud je ještě čas, protože on ten balíček ničivej se jmenuje Fit for 55, ale až ho skutečně uvedem do chodu, tak fit v Evropě nezůstane nikdo. Na to se můžeme spolehnout.
0: Tak a ta doba se velmi rychle blíží.
1: Ty mě strašíš.
0: Další téma, Seznam zprávy napsali, zákon o 2 korunách navíc za benzín je hotov. Teď se řeší, jak na voliče. Tak teď do voleb se asi nic moc jít nebude, nebo budou muset do toho jablka kousnout kyselého?
1: Myslíš do sněmovních voleb?
0: Teď myslím před krajskýma i senátníma.
1: Do těch určitě ne, do letošních krajských voleb ne, ale já bych jenom možná poopravil ten titulek. Zákon o 2 korunách, on to taky může být zákon o 10 korunách na litr benzínu nebo nafty. Protože tohle je optimistický propočet zdražení, který podle, já už čekám jenom Petr Fiala, už si určitě připravuje vysvětlení, jak tohle to interpretuje jako zlevnění, ale ono to může být mnohem výraznější zdražení, ale tady je na tom neuvěřitelný několik věcí. Ta podlost vlády, která, Fialova vláda tohle to odsouhlasila, to je ten takzvaný soubor opatření z balíku Fit for 55. To je všechno za Fialovou vládou. To už bylo odsouhlaseno za vlády Petra Fialy. Navíc ještě z toho ty nejhorší věci, ty fakt největší zločiny pro nás, které nás doběhnou ekonomicky, tak byly odsouhlaseny za našeho předsednictví EU. Chápeš, my jsme nejprůmyslovější země Evropy a tady vidíš, jak je Fialová vláda neschopná v tom. Všechny vlády aspoň zkusí použít to své předsednictví, protože nějaký národní zájem vpašují jakoby do evropského zájmu. Zahalí to do té vlajky, modrý s těma hvězdičkama, ale je to národní zájem. Naše vláda tam zahalí něco, co jde proti Česku. Úplně brutálně. No a teď se toho lekla sama, protože teď nás to dobíhá. I díky Fialově vládě tohle to všechno má platit od roku 27. To je daný. Jenom je otázka, kdy to, jaká vláda implementuje do národní legislativy, to musí schválit parlament. A Fialová vláda teď řeší vlastně strašně podlou věc. Jak se toho lekli a bojí se voleb sněmovních, tak vědí, že tohleto je další vlastně zdražení našeho života za Fialovy vlády.
0: Čili jak a nám to naservírujou teďka řeší?
1: Jak nám to naservírujou a chtějí udělat to, že to nejhorší z toho nechají až po volbách, kdy sázejí na to, buď nastoupí jiná vláda a nás už to netrefí, nebo tam zůstaneme v nějaký formě my a schválíme to okamžitě po volbách, kdy vlastně žádná vláda voliče nakrátko nepotřebuje.
0: Kdy a se pak jako zapomeňte. Zhasne.
1: A pak zapomeňte. A tohleto je pro vládu Petra Fialy bohužel příznačný a typický. Tohleto podvádění a lhaní voličům je non-stop už prostě téměř 3 roky. A tohleto je příklad toho, ale nejhorší je, že tohleto není legrace. Tohle není nějaký zákon, který jako projde a my si toho nevšimneme. Tohle prostě zdraží život nám všem, no a minimálně pokud jde o zákon takzvaný o 2 korunách, kdo jezdíme autem.
0: Tak, ale někde jsem četla takovou dobrou pozitivní zprávu, že ty peníze, co my budeme platit na těch emisních povolenkách, jestli to bude mít takový název, tak se nám potom budou vracet, budeme moct žádat o dotace třeba na cokoliv, co bude šetrné, třeba zateplení domů a tak? Tak to je hezké,
1: to je skvělý.
0: No,
1: to
0: vidíš,
1: je
0: skvělý. Musíme to zakončit nějak pozitivně.
1: Problém je, že i to zateplení domů bude muset někdo zaplatit.
0: No a to budeme prosit o ty dotace a ty půjdou tady
1: no,
0: z těch peněz.
1: No a nikdy nedostaneš dotaci 100%, víš?
0: To ne, no. To nedostanu. Myslíš, že takhle nás doběhne i migrační pakt?
1: Všechno nás takhle doběhne. Nebo migrační pakt je úplně to samý. A všimni si, stejný úplně přes kopírák s vládou Petra Fialy. Odsouhlasila migrační pakt, lhala nám o něm do poslední chvíle, pak zjistila, jaký je to průšvih, tak se od něj sama distancovala, řekla, že je to špatně, dokonce i většina vládních europoslanců hlasovala proti. jak vědí, že je to špatný, že jsou tam za prvý, je tam přebalená migrační kvóta a za druhý jsou tam vysoké pokuty za nepřijímání migrantů. A Petr Fiala, když to prošlo a už nemohl říct, ještě to zvrátíme, to ani on nedokázal přelhat, tak řekl, vážení, jsme teprve na začátku, teď si se prošel migrační pakt, o kterém se jednalo jenom nějakých 20 let, takže už se jako nic nestalo, ale my teď už iniciujeme jednání o novém migračním paktu. A tohleto, já si říkám, že Petr Fiala už je opravdu v pozici, že se ráno zbudí, rozesměje se a řekne si, o čem dneska budu lhát lidem.
0: A když bude úplně nejhůř, tak si vzpomeneme na Danuši Nerudovou a řekneme si, že migrace je příležitost.
1: Samozřejmě. Danuše je taková kotva naše, protože když si vzpomeneš a vybavíš si, co říká ona, tak vlastně řekneš, Petr Fiala je ještě dobrý.
0: Já moc děkuju, že jsi přišel. Byl jsi dobrý.
1: Díky za pozvání.
0: Podtrženo, sečteno a Petr Holec.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek.

0: ustáleli, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
1: Nemáme to v kapse, nikdo nemá vůbec nic v kapse, ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu, protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na čtyřech stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo, otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tady nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
0: Chystají se přijít a přijdou?
1: Myslíte ti voliči k volbám?
0: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
1: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tady na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly. Tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás. Ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé. Ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
0: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje.
1: No tak skoro to tak vypadá. Mně to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme čtyři úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli čtyři identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
0: nemůže k tomu dojít potom, až budete v poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
1: Že by se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě několik
0: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
1: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, které je trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně

0: máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči nim si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii, ESG a ničili si naši ekonomiku.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte další?
0: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli skonč, to je... skončí svobodní a budou SPD.
0: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne, ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
0: Nechci být ministryní. Nevidím tam byste... svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
0: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď chci být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
0: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
0: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede, jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby dána nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
0: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
1: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
0: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
1: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
0: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mě třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
1: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
0: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B, protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami, nebo genderismem, nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků, teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
1: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
0: Názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
1: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
0: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces. A my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo byste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. prostě opakovala se referenda, tak neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo. A nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny být mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
1: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
0: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu někdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců, tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje, ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
1: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to, řekněme, legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
0: Tak zaprvé...
1: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
0: ano,
1: že by...
0: Ano. Tak především, není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě je ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už odrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
1: teď
0: u sebe doma.
1: Jaké sliby?
0: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhle tu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervózňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
1: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AFD byla zrušena.
0: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AFD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AFD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
1: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa, třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
0: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu. Ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice. A jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za to může Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
1: Němci si za to České může republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
0: No jasně. A taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
1: No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
0: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ta, ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc, než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
1: Tak a to je to, co, to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla. Myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
0: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

už se blízká na časy. Rozplyne se i nejčernější chmůra, jestli se nerozplyne, tak vám u kasy. Mademoiselle vrátí zpátky toho bůra, vyvězte fangle na tingle tangle.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Teď tady byl v streamu s hostem pan Kovanda.
2: Aha.
1: To je prestižní ekonom.
2: Jo?
1: No, dobrý. A on se tady pozastavoval nad tím, jak některé věci samozřejmě nechce říct, protože tak říkal, někteří politici třeba říkají, řeknu, že 95% nebo 93% našich slibů je splněno. A za 14 dnů jde do těch samých médií a řekne, my jsme nemohli splnit sliby kvůli válce na Ukrajině. A tito lidi, je takový decentní jako pan Kovanda, a když to takhle řekne, každý ví, že šlo o Petra Fialu, tak ho vlastně takhle vezme za ty ouška, ponoří ho do té horké vody, takhle tam třikrát vymáchá decentně.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Já z toho vašeho textu, kolik to je, 14 stránek, tak to vytištěný, 16, cítím skepsy. Cítím obří skepsy a vy mě někdy tady vyčítáte, že jsem neoprávněně optimistou. Hmm. Ale pojďme se o jednotlivých věcech.
2: Čili tohle ještě pesimističtější víc, než byste ode mě čekali.
1: Ano, ano. Vy vlastně tady naznačujete, ne, co, vy vlastně už vůbec nic nenaznačujete. Vy to na placato píšete, že co vlastně od těch voleb můžeme očekávat, budou o něčem, a píšete přesně, změní volby něco významného. A já teď cituji z té vaší knihy, můj dnešní závěr o minulých volbách, tady se vracíte k těm minulým, je, že se v naší domácí politice opravdu nic podstatného nezměnilo, i když frustrace mlčící většiny určitě narostla. A já se ptám, není to právě ten důvod, ta frustrace mlčící většiny, aby se něco změnilo?
2: No to určitě, určitě ano, ale já tam taky zdůrazňuju, že elementární pocit frustrace nebo někde jinde se tam objevuje nespokojenosti a podobně, tak to je bezvadný a já myslím, že nesporné, že se to za ty 4 roky zesílilo, ale pořád já si myslím, že to je málo. Já tam snažím se vysvětlovat, že myslím, že to nestačí, že prostě frustrace ano, ale nějaká totální rozhodný protest proti tomu, co se tady děje, já prostě v té naší společnosti nevidím a proto jsem mírně skeptický, protože ty lidé nejsou ještě natolik odhodláni odmítnout ten status quo, protože mají pocit, že by taky mohli lecos postrácet, protože přece jenom za ty léta se u nás za poslední desetiletí se to životní úroveň zvýšila, lepší je tohle, lepší je ono. Oni mají pocit, že by mohli něco ztrácet a ztratit a mám strach, že se k spouře nějakého typu, a to slovo spoura se mi zdá důležité, že se většina lidí neodhodlá a nakonec mávnou rukou a navíc tomu nahrává to, že ve společnosti je obrovská setrvačnost. Lidi volí do značné míry podle setrvačnosti. Lidi se bojí změny, protože jak tak po zkušenostech očekávají, že každá změna je k horšímu. Takže já mám strach, že to dopadne opět tak jako minulé volby k ničemu. To znamená, že Babiš bude mít nejvíc hlasů, ale že nebude schopen vytvořit vládu a oni se znova udržejí u moci a Fiala bude slavně další léta slavným premiérem. Pro mě je to děs, pro mě je to prostě nejhorší možná varianta.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
3: Děkuji za pozvání.
2: Dějí se věci.
3: No, velký. Čím dál tím větší.
2: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně. Kampaně jenom všeho druhu.
3: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
2: Ty si jako tam nějakou si, že souvislost? Ne,
3: ne, nechci vůbec naznačovat. Ne, nerozvažuju se.
2: Takový podezření. No, z Istanbulu. My natáčíme skoro v půl jedné, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
3: Já
2: jak to chápeš?
3: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu. A žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor. A pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
2: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
3: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď se vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
2: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodu. Mm-hmm. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
3: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, vys nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
2: A o kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
3: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
2: Myslíš, že se umí usmát?
3: Ne, ale já, jak se říká v umění, to jde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
2: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
3: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
2: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
3: To je co? To je bomba, ten člověk.
2: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
3: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za týhle vlády.
2: Hmm. No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
3: Já si je vydávám sám.
2: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že bude půl roku.
3: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
2: No,
3: a bude to potom, co už 6krát odcházel.
2: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
3: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
2: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
3: No, děsím se toho, protože...

0: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
0: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Když Česká republika, pojďme to předražit.
0: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde o peníze nás obou. Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení v HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva, a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
0: Hmm. Ale no. Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
0: No já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
0: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
0: Jo,
1: já přijdu. Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
0: Měla by, já teda
1: koukám. Prázdná peněženka.
0: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože, jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli 3. nebo 4. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, to bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
0: jasně,
1: bydlení.
0: Jasně. Jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
0: No,
1: a utichnou zbraně a co potom?
0: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí?
0: No, jasně.
1: Jako, myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
0: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
0: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta materie, ta realita.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského?

0: raději zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
1: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který již je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělec, posílá se noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
0: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
1: No, já v tomhle tomu jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. A v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřešejí, že porazí Rusko, ale neporazí.
0: No, a slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru, nebo že zaznamenal si, co jsi říkal, pan... a že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
1: Jo.
0: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
1: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď i stá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
0: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
1: To bych si teda vsázel velmi nerád. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, ještě, jak jejich zvykem, lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohleto stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohleto mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem si jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech, a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
0: A možná ani to ne.
1: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
0: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si svůj si své dukovany v vozovkách?
1: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
0: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
1: Když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď jsem ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu, dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala, teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví?
0: Hodila nám nějak do toho vidle.
1: Hodila nám, já bych řekl, do toho atomovku trošku.
0: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvětek Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změní těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Leyenová?
1: No,
0: tak
1: jsem
0: ono
1: chtěl,
0: je asi více věcí, že?
1: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál, Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně, ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolených v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další 5 letech. Teď si vem.
0: To jsou ještě 4 roky.
1: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou 5letku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
0: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
1: No já se ovám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
0: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
1: Díky za pozvání.
0: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: paní poslankyni ještě vůbec nějakou šanci nebo význam hovořit o nějaké potravinové soběstačnosti? Je to už je dávno pryč, desítky let.
1: Je to dávno pryč, je to špatné. Já když se podívám, mám tady, jak jsme soběstační v České republice, tak v zelenině jsme na 25%, v ovoci na 30%, v bramborách na 60%, ale když tam máme i škrobové brambory, ve vepřové na 35%, drůbeží 60%, vejce 55%. Ale základem každé země by mělo být, aby si v těch základních druzích potravin tu soběstačnost udrželo i za cenu, že to bude finančně náročné, že to bude něco stát, protože ten stát se musí postarat o ty občany. A tohle ten náš stát nedělá. My jsme si toto v průběhu těch let nechali utéct. To samozřejmě pokazily předcházející vlády, není to jenom na této vládě, ale je potřeba to napravit, bude to samozřejmě nepříjemné, ale všechny státy a v podstatě v OSN už v roce 2014 upozorňovali na to, že by každá země měla být soběstačná právě kvůli tomu, že můžou přijít nějaké ekonomické, válečné problémy, aby ta země byla schopná v těchto případech jakýmsi způsobem zajistit zásobování toho obyvatelstva. A co udělali ty jednotlivé země? Některé se tím zabývaly, naše Česká republika se tím nezabývala.
0: Jenže není ten, to, co jste tady říkala, ten názor teď, není to, promiňte, trošku staromódní v tom smyslu, že žijeme v Evropské unii. Nejenom v České republice, ale v jakési společné partě. Máme společnou kasu. Takže není to relativní, ta soběstačnost?
1: Byla by, pakliže by, jak jste řekl vy, byla by to společná kasa, byla by to parta. Já se obávám, že tady nám každá země ukazuje, že se stará hlavně o sebe. Prokázal nám to COVID. A teď se vrátím k tomu zemědělství. Zemědělci celou dobu bojují za rovné podmínky. Oni nechtějí žádné výhody, oni chtějí, aby to, co mají, na co mají nárok zemědělci v Německu, v Rakousku, v Dánsku, aby měli taky. Tím, že jsou nerovnoměrné podmínky právě z té společné kasy, no tak se to naše soběstačnost kazí a to přece není žádná parta, to se v partě nedělá.
0: Myslíte?
1: Takže pokud toto by se narovnalo, tak pak o tom můžeme mluvit, ale takhle to opravdu nefunguje.
0: Myslíte, že každá země se stará jenom o sebe? Já mám třeba pocit, že Německo nám celkem laskavě prodává elektrickou energii.
1: No, tu naši myslíte? Tu naši. A toto je krásná ukázka toho, jak to vlastně v té unii funguje. Jo, my, nebo naše vláda tvrdí, že nemůže odejít z lipské burzy. My říkáme, že by to šlo, samozřejmě nebude to příjemné, k tomu kroku by se měli odhodlat. No tak to je ukázka té společné kasy a toho, jak to tady všechno v té unii funguje.

doucha. Ale znáš mě, řeč nic nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Mějte smutku.

huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buďte smutku.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Pane profesore Špičáku, teď na jedné straně jste spoluzakladatelem té společnosti pro umělou inteligenci v medicíně, na straně druhé jste mužem praxe, protože jste v té nemocnici, v IKEMu, jako přednosta strávil desítky let. Představte si situaci, že umělá inteligence vyhodnocuje nějakou věc, řekněme, ve střevech, v žaludku, a taky vyhodnocuje ten ošetřující lékař, který nemá k dispozici v hlavě to porovnání těch tisíců. Kdybyste se musel rozhodovat, tak byste víc věřil tomu lékaři, průměrně zkušenému, řekněme 45-níkovi, to jste upozornil na to, a nebo té umělé inteligenci.
2: Umělé inteligenci.
1: Pojďme dál, protože ta umělá inteligence bude mít určitě ve zdravotnictví řadu aspektů, řekněme, legislativních, právních. Může nastat také situace, že si někdo bude soudit a já nevím, co všechno, tak jak to bývá. A vy máte na svých bedrech teda i tu poslaneckou neboli zákonodárnou moc. Řekněte, bude to téma v nejbližších měsících, letech na změnu zákona?
2: Spíše bude to otázka let, nebude to jednoduché. A ty mezinárodní společnosti se k tomuto vyjadřují s velkou opatrností. A já vždycky říkám, že my tady toho moc nevymyslíme, je třeba se dívat na ty mezinárodní standardy. A oni se k tomu vyjadřují s velkou tedy opatrností. Rozhodně tu primární zodpovědnost ponese prostě ten lékař. Ale to rozhodnutí v řadě případů může být skutečně velmi problematické, velmi složité, nejednoduché rozhodnutí, ale tu odpovědnost prostě ponese lékař, jednoznačně.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako vždycky, sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, v Česku začala éra dobra, protože Vít Rakušan si zorganizoval další sjezd svého stanu, nechal se potvrdit ve funkci, k sobě si nechal potvrdit hrstku a partičku nejloajálnějších a nejodanějších kádrů. Mimochodem máme za sebou i asi nejrychlejší zvolení předsedy strany v historii, protože ten s ním začal tak v 9 v sobotu a myslím, že v 9:30 už byl Vít Rakušan znovu předsedou. Taky dostal milý severokorejský skóre 99% hlasů, takže je vidět, že to rozhodně není jeho strana, že tam je velká pluralita názorů i kádrů. No, éra dobrá, Vít Rakušan vyhlásil tohle a padnul další milník, a sice, že on řekl teda, že nebude nás trápit nějakýma billboardama volebníma, ale že normálně z volebních peněz půjdou rozdávat charitu a už to rozjeli na sociálních sítích. Pro mě tohle to nejobludnější a nejceničtější, co jsem kdy zažil, udělat z charity, která normálně má být z půdu nějaký touhy někomu pomoct, nikdo normální a slušný o tom nemluví, udělat volební kampaň.
2: No Petře, já dneska celý díl v podstatě budu věnovat tomu a chci vyvrátit klasické oblíbené kliše, kdo si hraje nezlobí, protože ukazuje se, že Vít Rakušan vedle toho, že je vrcholný alibista, tak je obrovský hráč. Vem si, hrál si na setkávání s občany, protože kdo by to mohl kritizovat. Hrál si na sbírání podpisů a ono se ukázalo, že ty podpisy výsledku příliš neznamenají, že ty kandidátky stejně už byly hotové, takže ti nejúspěšnější měli stejně smůlu, ale kdo by to mohl kritizovat?
1: Čím víc podpisů, tím poslednější
2: míst. jo, přesně tak. Vem si, zahrál si na sněm, kdo by to ale mohl kritizovat, ač neměl ani vyzývatele, a to měl okolo sebe ministry, my to pak budeme rozebírat v detailu, kteří fakt jako zodpovídají za budoucnost a buď růst, anebo průšvih této země, a nikdo je nespovídá. No a teďka si začal hrát na reality show a rozdávání dobra, ač je to mimochodem ministr, který úplně neuvěřitelně a nechutně zamet tragickou kauzu střelby v Klánovickém lese a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Prostě Vít Rakušan si s námi hraje a já rozeberu, co to všechno pro nás nehráče bude znamenat.
1: Ale když se teď náhodou nebo po volbách potom ocitneš na správném místě, tak dostaneš od někoho ze stanů zdarma menstruační vložku, protože to je teď jejich jedno z volebních krét. Skutečně Česko dostanou z brindy tím, že budou rozdávat ženské vložky zdarma. Pořad Aférovku můžete poslouchat na platformě gazety.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: A my vám za to děkujeme.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
2: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
1: Rádia Xaver. A že nám teď v tom v rádiovém koutku dobře?
2: Mně tady vůbec dobře.
1: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
2: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
1: noci,
2: voci.
1: No, moc.
2: Co, holci?
1: Je to tak, holci. Na kolikátce to, paní Karlo, máte dneska?
2: No dneska nic moc, já tak na trojce.
1: Ale?
2: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
1: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům tak těhnete, to vám řeknu.
2: No vidíte to a mladí ne.
1: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
2: No.
1: Ta trojka už je fakt jako, to jste snad nikdy neměla.
2: No.
1: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
2: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
1: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba, nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
2: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
1: No oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká Svěrák. Znáte to?
2: Neznám.
1: No on kdysi otextoval známou melodii ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
2: To je, no, není to malá noční hudba?
1: No něco takového to bude. A on to otextoval. Mně se líbí paní nadlesní, protože je tu zednoblesní.
2: Jo, a pak běžel podepsat antichartu.
1: To nevím, ale ten text je geniální a k vám se dneska hodí. Musím to říct, protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
2: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
1: Opravdu, ještě další dovolená? Mm-hmm.
2: No, tak je... Dobře mě tady platíte, to víte, to se to realizuje po světě.
1: Potřeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikátce to mám já?
2: No, jednoznačně.
1: Jak moc to chcete vědět?
2: Na stupnici od 1 do 10, 12.
1: To je dost. Tak já to představte si mám na sedmičce a něco.
2: Mm-hmm.
1: Pravda, ráno jsem se probudil a to se... Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
2: Jo.
1: 56 mě. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na čtyřce. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
2: Ne.
1: Od vás.
2: Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
1: Od vás byl ten iPhone, ne?
2: Mm.
1: No a paní Karol, já nevím tu značku a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil a tam mě to stouplo až na šestku.
2: Ano.
1: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to... překročilo sedmičku.
2: Fakt jo.
1: Ještě do večera můžu být na dvojce, jo? To je jen tak, abyste věděla.
2: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
1: Vylepší?
2: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
1: Vy jste na horory?
2: Jo.
1: To je pro děti, ne?
2: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
1: A bude to horor Hadí v letadle?
2: Ne, bude to V zajetí démonů.
1: Ježíši Kriste. No,
2: nejhorším by to po volbách mohlo být V zajetí pětikoalice.
1: Jasně.
2: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
2: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
2: pozor.
1: Určitě.
2: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
1: Ne.
2: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
2: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
2: To je možná tím, že máte ten vonavej sprchovej gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchovej kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
2: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
1: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct. A já teď poslední dobou jezdím po vejletech.
2: Já právě vím, že jste byl na vejletech, no. Byl jste v Příčovech?
1: Jo, to jsem byl nejdále. No. V Příčovech, tam jsem byl, paní Karlo, představte si, jenom asi půl hodiny. Z takových i technických důvodů bych řekl.
2: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
1: Kdo?
2: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
1: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až odpoledních hodinách, kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čůrat.
2: No.
1: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné.
2: No.
1: Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálií.
2: Tojtojky.
1: Tojtojky.
2: Yeah.
1: Tojtojky.
2: A vy jste nešel na tojtojku?
1: Mně to dělá problém.
2: Proč pak?
1: Já nevím, já mám nějakou fobii stojtojek.
2: Tak to já nechápu.
1: Jak to?
2: No já ji nemám, mně se tojtojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu se podívat.
1: Fakt? Tak
2: no.
1: Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
2: Ale prý ten pronájem je docela drahej.
1: A jak pronájem? Abyste no to vlastně
2: se pronájem, ne, to se pronajímá na akce.
1: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
2: No.
1: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
2: Ne, já na těch akcích to mám ráda.
1: Jo,
2: to
1: na
2: tak
1: akcích.

0: kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvar je úplně stejný jako tojtojka. Mm-hmm. Každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk, muž, žena, nebinární, muž, nebinární, a jiní. A je tam jeden nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
1: Jo.
0: A zvedá se ta přední stěna. Prvně po kolena, potom po pás, pak po prsa a pak celý. Tam stojí nazí lidé. Ta reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží. A moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí. A říká, chceš jít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly neuvěřitelné výroky. Paní Karol, to byste se zbláznila. Ona, třeba ta moderátorka říká takové industriální učitelce, která si tam přišla vybrat partnera, do kterého se posléze zamiluje. A ona to různě komentovala. Byly tam hrozný zjevy.
1: Jo, jo.
0: Jako, to je, jako bych tam šel já se svým jako pytlem cementu na břiše. Jo. Hrozný. Potetování různě prostě. A učitelka říkala, ten má, oni všichni to chválí. Má skvělej zadek, kdy tam vidíte tu pomerančovou kůru.
1: Jo.
0: A ona říkala, no tenhle má výborně situovaná varlata. No já jsem zrovna se na to díval, byl jsem jak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
1: Já myslím takže, ovládat, že jste neměl dobře situovaný, abyste to přepnul.
0: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo. Tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje všechno prostě, zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
1: Tak to musela být pěkná paní.
0: Jako šikovná, šikovná.
1: Šikovná dcerka.
0: Ale do poslední chvíle jste se to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje. Ale byla vyřazená.
1: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
0: No a škoda, že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
1: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět noučatům. Babička, jak jsi se potkala s dědečkem? No, vylezl z tojtojky a měl dobře situovaná varlata.
0: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
1: Jo.
0: No. Protože tam jsou i tam jsou všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, no, pán, říká mě jedno, jestli to bude ženská nebo chlap. A, no jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v tojtojkách.
1: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
0: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
1: Nebo ani jeden.
0: Nebo ani jeden.
1: Jo.
0: A nebo bychom se spolu narvali do jedné tojtojky.
1: Ty bláho.
0: A řekli bychom, ne, my jsme nerozlučné, nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem a my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální. Naked attraction. Podívejte se na to, fakt se nasmějete.
1: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadibutky.
0: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
1: No ne, to mě toto evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik, 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna spolužek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou to možná si to vzpomenete, takovou
0: Karol,
1: tu placatou.
0: Já tuším, jo. Já jsem taky jezdila, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch oven.
1: No, protože jak jdete a svítíte si.
0: A baterka tam svítila několik.
1: Dokud nezapadala.
0: Tak.
1: No.
0: Tak.
1: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako budou vytvořit.

0: stáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
1: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina.
0: No.
1: Když byla, prostě to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
0: Ano.
1: A vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř, nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionýrském se z toho dělali různý srandy.
0: No.
1: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu. A já nevím co všechno. A dávali se tam na čtení různý knížky na provázku. Tak.
0: No ale víte co, to ještě, já nevím jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. my když jsme na ten tábor přijeli, my jsme si to tam museli postavit.
1: Vykopat.
0: Tam vykopala se díra, na tu se umístila ta konstrukce dřevěná, ano, kterou někdo, ano. Pak jsme šli a hloubili jsme ještě v sakovačku a odpadovku. To ty mladí vůbec neznají, oni nejenom, že nesou ložej, oni ani nikdy nestavěli latrínu.
1: Ano. A vy říkáte začátkem 90. já toto pamatuju ještě před 90. za to táče, kdy přijeli, jezdili hygienici to kontrolovat a musel se to zasypávat vápnem.
0: Jo, tak my jsme to zasypávali jen tak hlínou.
1: Tak za nás bylo vápnem. Musel vykopat a tak, no tak máme teda téma, dneska to vám řeknu.
0: No, já jsem kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova. Já dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
1: Vám říkám, že za jeden turnus, ve třeba 14 dnů na táboře, tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
0: No vidíte to, tak bych si mohla i vybrat.
1: Z toho 3 moje. Ale jo, jo, jo, jo. Neumím se to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, který svítí třeba týden.
0: Jo, to je pravda.
1: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
0: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
1: No.
0: No,
1: no máme jako podobné zážitky. My jsme táborníci,
0: jsme tak zhruba
1: trampové,
0: stejně staří.
1: Teď vy jste paní nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit to
0: tojtojku.
1: Tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
0: Jo, a co by to mělo být?
1: Včera, dnes a zítra.
0: Včera, dnes a zítra. No, včera, dnes a zítra, přesněji řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí.
1: Oh.
0: To se držte stolu.
1: Kdo má narozeně?
0: No, co pak, kdo, ale co?
1: Co?
0: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
1: 20 let už to
0: vysílá? No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
1: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus. A já vůbec k tomu nemám vztah, já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v
0: Ulici? Já nevím.
1: Nekoukáte taky?
0: Ne. Já akorát vždycky vidím ty ukázky, to mě utvrdí v tom, že o nic nepřicházím. A já jsem ještě z takový té staré generace, která když ten seriál nějak začal, tak čekám, jak to skončí. A když vím, že tohle nikdy neskončí, tak co bych se na to dívala?
1: No jo, to jo, máte to pravdu.
0: Podívejte
1: no.
0: se, vemte si krásný seriál 30 případů majora Zemana. Začal tam Honza jako mladý, pak se postupně vypracoval až na Majera.
1: Jako Honza Zeman.
0: Honza Zeman všechny kriminální případy vyřešil. No a potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec zvonec, vyřešeno.
1: Růže pro Zemana.
0: Růže pro Zemana, já umím všechny. Smrt u jezera, vyznavači ohně, loupež sladkého i rubínové, kříže, hon na lišku, bestie, mědírtina, strach, loď do Hamburku, vrah se skrývá v poli, křížová cesta, kleště, romance o nenápadné paní, konec velké šance, kvadratura ženy, dáma s erbem, prohleté dědictví, bílé linky, třetí housle, modrá světla, pán ze Salzburku, tatanské pastorále, šťastný a veselý, klauni, štvanice, studna, rukojmí v Belavista, poselství ze známé země, mimikry a růže pro Zemana.
1: Fakt takhle.
0: No.
1: To je ale neuvěřitelné.
0: Já jsem si tamhle na stěnu napsala tahák.
1: Ne, tady tabulec z Vilzonky ještě. To je dobrý, tak to paní Karol, klobouk dolů.
0: No vidíte to.
1: A máte ještě nějaký takový to husarský kousek?
0: Za nějakou podobnou úchylku.
1: Ne.
0: Ne, tak já si pamatuju spoustu věcí.
1: Můj kamarád Miloš Pína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
0: Fakt jo, tak to je dobrý.
1: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechno to, všechny ty rodiny.
0: Flígr Konečná.
1: Opatrná.
0: Jo, opatrná ano, flígr. Opatrná Flígr, ano.
1: No, a nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběli tak dva.
0: Ještě ten pan, jak ho hrál, no.
1: Knotek.
0: Ne, Knotek byl ta hlavní postava, Knotek to hrál Abraham, ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlo barona. Drahota.
1: Doktor Drahota.
0: Inspektor, nebyl on inspektor?
1: Nebo inspektor, Drahota? Ale stejně to nedáte dohromady.
0: No, nedáme, no.
1: A ze Kašovi. Flígr Opatrná.
0: Paní Jechová, na paní to nemůžeme Nobíž, zapomenout, paní... kvůli ní to tam málem skončilo.
1: No jasně.
0: Největší, jak se v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
1: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
0: Jo, to já taky.
1: To, je to fakt dobře napsané, že?
0: Jo.
1: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té u té ulice, nebo? Nám to je jedno, ne? Když se nedíváme.
0: No jo, tak je to pěkný, už to běží 20 let.
1: A je to poučný v něčem?
0: Určitě je poučný, na to asi nekoukat.
1: Řekněte teď všechny názvy dílů ulice.
0: Ale já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
1: No, to je to poslední, ne?
0: No právě.
1: No a vy ještě u něčeho máte něco takového? Já bych to hrozně chtěl slyšet.
0: Já nevím, tak umím na spaměť spoustu písní od pana Jahelky. Uh-huh. Umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana, umím některé povídky Menšíka.
1: Takže víte, co to znamená, to bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
0: No tak tohle zrovna neznám.
1: To zrovna neznáte.
0: Ne.
1: A od Cimrmanů umíte naspamět co?
0: Od Cimrmanů moc ne, tam umím jenom to, co bylo v nejisté sezóně.
1: Takže neumíte ani Maralíka?
0: Ne.
1: A toho umím já, představte si.
0: Kdo to byl?
1: No to je, jak měli tu báseň Maralík.
0: Neznám.
1: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá. Nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit. Krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru nebo střelím, jde to jako na drátkách, již má v kapse lup svůj celý a už mizí ve vrátkách. Hleďme trachtu detektiva, na místě je co by dub, moudrou hlavou moudře kývá, je to starý ostřílený policejní sup. 2-3 hvězdy na píšťalku, je zde Frenka Doubrava, podívejte na čmuchalku, pach stopy už nasává. Dopadla už jinčí ptáčky a vlastní řadu diplomů, jenže hned u zatáčky čuchá fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu.
0: Jo. Ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Belavista.
1: Jak to pokračuje? Fena ke stromu. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený, že trachta zatýká. Slečna tichá za přepážkou, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
0: Jo, tak.
1: Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík. Se pamatuju od dětství.
0: To neznám, no ale to pěkný.
1: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karol?
0: tak ono je to kolikrát tak jednodušší, do té hlavy to leze.
1: Nosili volební program koalice Spolu třeba.
0: No, teď já jsem provedla hroznou věc. Jako.
1: Jak to?
0: No, my jsme natáčeli s Alex Potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček koalice Spolu.
1: A co tam bylo?
0: Já nevím, no, nějaký ty keci.
1: Ještě jste to nečetla?
0: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila.
1: Ale
0: a říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takovej ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
1: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si, protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o tom vždycky víc nás to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
0: To já si to neříkám, já znám ženský.
1: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
0: No, ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
1: Ale jak, já si to myslím, že se je sněmovny pořád.
0: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
1: Jo, takhle.
0: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty dva svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
1: No, tak já už bych to ani nepřipomínal, dva svetry, ne. Tak se sekla, Ježíši.
0: O jeden.
1: O dva se sekla. Protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
0: Teď už ne, to je pravda.
1: No.
0: No právě proto, že si všichni zatopí. Tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
1: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
0: Vidíte to? Aha. My jsme jí tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
1: No, ale my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali... Jako co?
0: No. Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve svetrem proti Ursule.
1: Ona totiž všechno měla blbě načasovaný. Vzpomeňte si, že ona vyjela s tričkem...
0: Pardon.
1: Ona vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány. Paní Karol nám tady rozlila vodu, ale to nevadí, to dojedeme.
0: Jste pokřtěnej, Xavere,
1: ode dneška. To já jsem paní Karol, já nemám...
0: Nebudete mít mokrý kalhoty teďko?
1: No, v oblasti, jak si jste mě to vylila, že...
0: Aha. Ale pamatujete, jak jste říkal, že diváci mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
1: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
0: I pro mě.
1: A myslím, že se vám povedl. Ale to je jedno, podívejte se, kam máte ten výtok až. No, ne, dívejte, na levé straně, z vašeho pohledu na pravé ano. straně, máte výtok až na okraj tady spádu. No, a ona v době, kdy vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány, tak byly fronty, respektive fronty, no nebyl penicilín, že? A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
0: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
1: Jasně.
0: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
1: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což se vám povedlo úplně výrazně. Ale a začíná mě to právě chladit trošku. A nevím, jestli mám v tuto chvíli pro tento okamžik dobře situovaná. Protože začíná být, a i ta klávesnice se na to nedívá nějak jako přátelsky na tu vodu.
0: Ne, ale stejně je to neuvěřitelné, když se vezmete, kolik vody se do té skleničky vejde, že jo?
1: No, paní Karol, když už se toto stane,
0: ano.
1: Tak nic nedělat, nic nedělat.
0: Ne?
1: Když už se toto stane, tak my musíme věštit.
0: Věštit z rozlité vody.
1: Věštit z rozlité vody. Mm. A podívejte se, z toho, jako Helena Růžičková, aby z tohoto vyčetla osud.
0: Jo.
1: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky.
0: Ano.
1: Nalevo a napravo. Tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
0: Ano.
1: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
0: Počkejte, tady je čtyřka velká.
1: No to je velká čtyřka.
0: Ano, to je koalice Spolu.
1: Počkejte, já to takhle... Jo, koalice
0: to
1: Spolu.
0: To je koalice Spolu,
1: dobře,
0: tohle.
1: Dobře, takže to uděláme takhle.
0: Počkejte, teď máte koalice Spolu v klíně.
1: No to mám, no. Tady ty malé ostrůvky, to jsou takzvané ztracený hlasy.
0: Ano.
1: Toto je Babiš a Spol. Tady ty, co se jakoby oddělujou.
0: No.
1: Ty výtoky doleva a doprava. To je Šichtarová a Reichl.
0: To jsou přeběhlíci.
1: No.
0: No pak by mě zajímalo, hele, a počkejte, viděl jste to? Bublina splaskla.
1: Splaskla bublina. No, to byste mě teda otrávili, kdyby...
0: Mně se zase vybavila scéna z Jáchyme hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
1: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
0: No, to určitě. To, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
1: Nevím.
0: Ne?
1: To už je moc.
0: Ne? Ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako spontánně rozbít zrcadlo.
1: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neuměl.
0: Se řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
1: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo povodní.
0: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
1: Speciální vodní díl. Povodňový.
0: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
1: No,
0: jo. Jo.
1: Možná... Na dobře situovaný. Na... Děkuju, paní Karol, za stranu a za lidi. Já se těším na příště.
0: Já se taky těším, co vyvedu příště.
1: Budete mi zase nějaký překvapení?
0: Já nevím.
1: Že bych si za pláštěnku nebo něco... Tak jo, děkuji a nashledanou.
0: Mějte se krásně, nashledanou. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Ivan David je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Ivan David za SPD už po druhé zvolený europoslance. Tak k tomu ještě gratulace, ale my nezačneme dneska od Evropy, začneme od domácích problémů. Jak je daleko, pane doktore, namlouvání mezi SPD a stranou pro?
1: No to je pozoruhodná otázka, protože toto, jak říkáte, namlouvání vyvolává určité pnutí v SPD, protože v některých krajích jsou pro a v jiných jsou proti pro. Takže je to trošku problém. Já sám teda mám s pro problém, protože se nedomnívám, že to je jaksi seriózní politický projekt, takže a jeho tedy hlavní představitel, nejviditelnější, není zrovna jaksi osoba, která by byla bez poskvrnky, takže uvidíme, jak se to vyvine.
0: Řekněte mi, tyto takzvané sňatky z rozumu jsou v politice běžné, pokud by to mělo pomoci ke získání dalších voličů a třeba k lepšímu výsledku v budoucích volbách, ani tak byste to nepřijal?
1: Tak všichni víme, že v politice neplatí obyčejná aritmetika, že prostě 3 a 5 je 7, protože pokud se spojí do politické subjekty, tak to automaticky neznamená, že všichni voliči obou subjektů budou podporovat toto spojení. Pro některé to spojení bude nepřijatelné a tím ten součet není takový, jak by se očekávalo. Jedná se o vlastně jednání před volbami do krajských zastupitelstev, kde hnutí SPD v některých krajích chybělo jen velmi málo, aby se do těch zastupitelstev dostalo, to znamená překonalo tu 5% hranici, takže se očekává, že toto spojení by mohlo jako napomoci překonat tuto hranici. Já jsem poněkud skeptický, že to bude až takový přínos, uvidíme.
0: Jak silný je váš hlas uvnitř SPD?
1: No tak já si myslím, že mám spíš neformální autoritu než formální. Jsem členem předsednictva, ale samozřejmě na některých rozhodnutích se jako nepodílím tou měrou, jak by to odpovídalo tomu, že jsem teda jednou pětinou předsednictva.
0: Řekněte, pane europoslanče, jak si máme představit fungování jakéhokoliv českého europoslance v Evropském parlamentu? A ptám se teď na ekonomiku. Velmi by mě zajímalo, a myslím, že i diváky, kolik ve skutečnosti stojí celý ten provoz. Tak to, na co si umíte sahnout, to, o čem víte, tak řekněte, kolik my, daňoví poplatníci, na to musíme vynaložit?
1: No, já upřímně řečeno úplně přesně nevím, jaké jsou tady vztahy mezi tím, co tedy platí Česká republika na provoz orgánů Evropské unie. Nepochybně hraje roli to, že jsme tedy více příjemci než plátci. Jinak samozřejmě organizace všech orgánů Evropské unie je daleko byrokratičtější, než si tady kdo umí představit. Jestliže si v České republice stěžujeme na byrokracii, tak jaksi rozbujelost a nízká efektivnost v Evropské unii je daleko větší. Takže to, co u nás řeší jeden úředník, tak v Evropské unii řeší dva nebo tři, kteří mají tedy podstatně vyšší plat, takže takhle to vypadá.
0: Kolik stojí působení jednoho europoslance?
1: No, působení jednoho europoslance je potřeba sečíst tedy plat europoslance, k tomu tedy přičíst náklady na asistenty europoslance a náklady na provoz kanceláře.
0: Je to v českých korunách třeba kolem milionu měsíčně?
1: No, já se pokusím to rychle spočítat. Je to něco přes 500 000.
0: Přes 500 000.
1: No.
0: Řekněte, když se tam rozhlednete kolem sebe v tom Evropském parlamentu, vím, že jste nedávno odhlasovávali jakousi uzávěrku některých těch, řekněme, služeb, analýz a průzkumu a všeho možného. Považujete to za vyhozené peníze?
1: No, vyhozené peníze to nejsou, protože tyto služby v Evropské unii fungují velmi dobře. Také jednotlivé výbory si mohou objednat analýzy, mají na to určité fondy. Ta práce je kvalitní, ovšem samozřejmě oni pojmou tu analýzu tak, jak si sami představují, že by měla vypadat. Takže není to tak, jako když si u nás vědec prostě objedná analýzu ve vědeckém ústavu, takže oni prostě seberou z dostupných zdrojů nějaké informace, které abych tak řekl, sesypou do jednoho koše a dají tomu nějakou formu a to potom tomu europoslanci předloží. Takže není to zbytečná práce, je tam vynaloženo značné úsilí, otázka je, nakolik se to tedy promítne do kvality rozhodování.
0: Řekněte, vy považujete celý ten Evropský parlament za zbytečně drahý moloch?
1: Já si myslím, že, a teď jakoby hovořím sám proti sobě, že Evropská unie by měla vypadat úplně jinak, že by tedy měla usnadňovat kooperaci mezi suverénními státy. A nikoliv neměla by směřovat k tomu, aby se stala tedy unitárním nadstátem, k čemu směřuje zcela jednoznačně, když se hovoří o takzvaném eurofederalismu. A v tom případě by byl parlament naprosto zbytečný. Za předpokladu, že funguje jako tato organizace, kdy vlastně jediným, kdo vytváří ty dokumenty, které mají být schvalovány, jako nařízení nebo směrnice je Evropská komise, tak je nutné, aby byly nějaké schvalovací orgány, které jaksi rozhodují o tom, jestli je to přijatelné nebo to není přijatelné, co navrhuje Evropská komise. No a těmito orgány je Evropský parlament a Evropská rada.
0: Jak hodnotíte teď tu nově vzniklou frakci Patrioti? Co o tom soudíte?
1: Je to samozřejmě...
0: Je to proruská parta?
1: No, to v žádném případě. To je samozřejmě nesmyslná
0: nálepka.
1: To jsou
0: slova premiéra Fialy.
1: No tak my jsme od něj zvyklí na různé výroky, s nimiž je obtížné se stotožnit při nějakém objektivním pohledu. Nedá se to tak rozhodně říct. Je to prostě skupina národních delegací nebo politických stran z různých zemí, které mají k sobě jaksi názorově blízko. S tím, že se samozřejmě primárně starají o zájmy vlastní země. Je možná, že se někomu zdá divné, proč se spojují, aby prosazovali zájmy vlastní země, ale je to vlastně takový vzdor vůči tomu modelu, který v Evropské unii panuje.
0: Když jsme u těch zájmů jednotlivých zemí a jejich zastupování v Evropě, vy jste se vyjádřil směrem k budoucím eurokomisařům možným, že je to vlastně jedno něco v tom smyslu, protože oni jsou určeni v Evropském parlamentu v Evropě proto, aby neobhajovali zájmy svojí země. Není to trošku protimluv? Tak my je přece vyšleme do Evropy. Tam je to opravdu, je to zásadní požadavek?
1: No ano, je to zásadní požadavek, že ti europoslanci nemají upřednostňovat zájmy země, ze které pocházejí, že mají upřednostňovat zájmy Evropské unie jako celku. To znamená, že vlastně není důležité, koho tam vyšleme, aby jaksi ignoroval naše zájmy nebo je nebral v úvahu. Nedává mi to opravdu smysl, ale tady to mnozí vnímají naivně jako veliký problém, nebo z toho dělají zásadní záležitost, koho tam vyšleme, jak silný bude mít jak silné bude mít portfolio, jako kdyby na tom záleželo. Prostě
0: a
1: bude...
0: vy vlastně říkáte, ono to jedno?
1: No samozřejmě, dá se to tak říct, že to je jedno, zní to podivně, ale je to tak doslova.
0: No zní to tak cynicky hlavně.
1: No zní to cynicky, ale cynismus je tady na místě, protože cynismus znamená jaksi pohrdání hodnotami a tady prostě ty hodnoty, které jsou zdůrazňovány asi, řekl bych, nemají tu váhu, jakou by měli mít.
0: Vy jste řekl 14. května v parlamentních listech, nebo pro parlamentní listy, evropské hodnoty jsou především lež, korupce a pokrytectví. Zatím si stojíte?
1: Zatím si stojím, je to samozřejmě taková zkratka, nadsázka, ale jako říkal jsem to opakovaně ve svých projevech v Evropském parlamentu, že prostě to tak vypadá, že oni hovoří o hodnotách a přitom lžou, uvádějí různé dezinformace, vymýšlejí si různé příběhy, kterým dávají hodnotu, fakt a podobně. Měří podle dvojího metru, trojího, čtvrtého metru, takže jako, jak se na to dívat jinak? Jako, není to jako u nějakého soudu, který by toužil po objektivitě.
0: A tu korupci, to jste měl na mysli co?
1: No to jsem měl na mysli to, že a zase to vypadá, že jaksi působím i proti sobě samému, ale prostě ty příjmy těch úředníků a těch rozhodujících osob tam jsou velmi vysoké, což samozřejmě vede k tomu, aby si je udrželi a jednali tak, jak je na ně vyvíjen tlak. To znamená, a to je korupce, no, to znamená, že někdo činí něco, co by činit neměl, prostě protože je proto motivován nějakým nekalým způsobem nebo problematickým způsobem.
0: Co vás teď vlastně v Europarlamentu čeká nejzásadnějšího? Teď nemám na mysli takové to volení těch orgánů a tak, ale vaše osobní věc, za co se chcete teď poprat?
1: No tak, jak zřejmě víte, tak vznikla a dnes bude tedy oficiálně ohlášena nová parlamentní frakce Evropa suverénních národů a nám jde právě o to, aby se zdůraznila úloha jednotlivých států, když hovoříme o národech, tak máme na mysli politické národy, to znamená občany jednotlivých států, kteří by měli tedy rozhodovat o svých vlastních věcech a jaksi nepodléhat jaksi tlaku z Bruselu, Lucemburku, Štrasburku a podobně. Takže takhle si to představujeme a především bychom chtěli napomoci skorigovat ty zásadní projekty, které byly přijaty v Evropské unii. To je zejména Green Deal, který jako těžce poškozuje průmysl, hospodářství, zemědělství samozřejmě a který prostě vede k úpadku Evropské unie a i k sociálnímu úpadku, k chudobě. Dále je to jaksi podpora masové imigrace, která je trvalá, ačkoliv se tedy hovoří o tom, že má být jaksi bráněno, tak ve skutečnosti je podporována. Je proto asi celá řada důvodů. Dále je to omezování demokracie v podstatě v rámci takzvaného boje proti dezinformacím a boje proti dětské pornografii a proti nenávistným projevům a podobně. Ve skutečnosti prostě jde jenom o omezení svobody slova jako základního demokratického práva. No a jaksi v neposlední řadě, možná, že to nejpodstatnější, se jedná o militarizaci a v podstatě riziko eskalace konfliktu na Ukrajině. Takže to jsou věci, které bychom jaksi chtěli pomoci skorigovat, tak aby se to dostalo do přijatelnějších kolejí.
0: Co je to, pane europoslanče, zbraňový kulový blesk?
1: To nevím, ale pravděpodobně se
0: Kolik stojí zbraňový kulový blesk? Jsou vaše slova.
1: To jsou zbraňový kulový blesk.
0: Tak já budu citovat dál, kolik stojí válka. Vždycky víc, než si daná země může dovolit. Obzvláště, když je to válka, která se vede za geopolitické zájmy jiných zemí. To je z vašeho Facebooku. Ano. No, tak se pojďme bavit o tomto. Protože tady je třeba informace, že v Německu každou domácnost válka stála od svého začátku 14 000 eur. No a co ty zbraně v tom? Řekněte.
1: No tak já si myslím, že každá země by měla být přiměřeně vyzbrojená ke své obraně. To znamená, aby případný útočník utrpěl potenciálně takové ztráty, že by ho to odradilo od útoku. Ale nemyslím si, že bychom měli jako prostředek politiky prostě používat válek, které jsou útočné, které se dějí tedy ve prospěch nadnárodních korporací a probíhají v cizích zemích, případně pod cizí vlajkou a podobně. To si myslím, že je nepřijatelné.
0: Vy tedy naznačujete na tom Facebooku, že už ta ukrajinsko-ruská válka začíná, nebo rusko-ukrajinská válka začíná být nepřiměřeně drahá, tak to mám rozumět.
1: No, každá válka je nepřiměřeně drahá, protože co je přiměřenost ceny, jako v případě, že tedy bychom válku brali jako nějaký politický projekt, tak vždycky jsou tam velké ztráty a prospěch z toho má případný vítěz, ale ani to nemusí být pravda. A samozřejmě z toho mají prospěch zbrojní firmy a všichni dodavatelé armády. A všichni ostatní na tom v podstatě tratí.
0: Oceňujete, pane europoslanče, aktivitu Viktora Orbána, který před pár dny navštívil pana Zelenského a posléze hovořil s Vladimírem Putinem?
1: Já si myslím, že to je správná cesta, nebo takový dobrý pokus o to dospět alespoň k příměří, tak aby tedy nehrozila eskalace války a její rozšíření do dalších zemí.
0: Takže vlastně sdílíte ten názor, že by mělo začít vyjednávání a ještě předtím jakési příměří?
1: Nepochybně, protože pokud by pokračovaly bojové akce, tak samozřejmě to jednání bude mít problematickou cenu. Mělo by předcházet příměří. Já upřímně řečeno si nejsem příliš jist, že ta iniciativa pana premiéra Orbána povede k úspěchu, ale myslím si, že je povinností každého, kdo má tu sílu aspoň se pokusit dosáhnout tohoto cíle. Já jsem skeptický a obávám se, že jaksi na straně podporovatelů války je převaha a že se bohužel té eskalace asi nevyhneme.
0: Věříte slovům Donalda Trumpa, že pokud se stane americkým prezidentem, že tu válku zastaví?
1: Já si myslím, že to je v zájmu nadnárodních korporací hlubokého státu ve Spojených státech, protože se prostě ukázalo, že nebude snadné prostřednictvím války rozložit Rusko, ale na druhé straně korporace mají na Ukrajině obrovský majetek, o který by mohli přijít jaksi v důsledku pokračování jaksi záboru dalších území na Ukrajině. Takže ta snaha tady asi bude. A ani na straně Ruska, myslím, není zájem o pokračování války. Prostě proto, že tou válkou mohou více ztratit, než získat. Pokud ovšem bude pokračovat podpora válečného konfliktu, no tak asi ani ta ruská strana neustane ve svém úsilí.
0: Takže tomu rozumím tak, že se o to asi pokusí, ale moc šancí tomu nedáváte.
1: Ano, já si myslím, že je povinnost se o to pokusit. Bylo by jistě dobře, kdyby se to podařilo, ale moc nevěřím, že to bude úspěšná snaha.
0: No, na koho byste si vsadil, že je schopný dojednat příměří a zorganizovat nějaké sezení obou stran?
1: Tak já nejsem přímo fanoušek kandidáta na prezidenta Trumpa, ale myslím si, že on by tu sílu asi měl.
0: Mám tomu rozumět, že jste fanoušek Joe Bidena?
1: To ne, to také ne. Já se domnívám, že Spojené státy ovládá ten takzvaný hluboký stát a že jako jeho zájmy nejsou asi v souladu s tím, co bychom si jako evropské národy představovali, že by mělo fungovat.
0: No a ať už dopadnou ty volby americké jakkoli, dá se říct, že to nějak může zacvičit i s námi, respektive jakýmkoliv vlivem se to odrazit na fungování České republiky?
1: No naprosto jistě, protože Evropská unie je do značné míry ovládána Spojenými státy, takže je nepochybné, že ten vliv by se tady projevil zásadním způsobem.
0: Jsem rád, že jste přišel. Těším se na příště. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Ivan David.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.
4: Já jsem z malé vesnice, blízko Borovan.

0: Posloucháte rádio Xaver.
1: Pár cigaret voní černou tmou. V ní sny

0: takový hezký čtvrtek, bych řekl.
1: Jo, čím?
0: Pak venku, sluníčko.
1: Jo?
0: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
1: Jo, a vidím, vy záříte.
0: Já zářím nad agendou.
1: Nad agendou, jo?
0: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel, přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
1: Ksever, já to nebyl.
0: A kdo to byl?
1: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
0: A co to?
1: Já kradu, já se beru, co můžu dít, to mě víte.
0: A kdo řekl něco tak chytrý?
1: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
0: Hodnotář?
1: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
0: A nechybí tam nějaký dodatek?
1: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
0: Dneska jo.
1: Krédo vznešený.
0: Dneska jo.
1: Jste si jistý?
0: No tak mám to takhle v zádech.
1: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
0: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno a dodatek je jak komu, jo?
1: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
0: No tak tam to je jasný.
1: Po té čtyřletce ničí Ksavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
0: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane Holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
1: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
0: I Bolek byl.
1: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
0: Na Masaryčce to bylo,
1: jo? Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
0: No, vy jste tam byl?
1: Nebyl. Já musím pracovat.
0: Ale co jste to za reportéra?
1: Já nejsem reportér už dávno.
0: Takže ne?
1: Ne. Já musím se živit Ksavere a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
0: Na Ukrajinu?
1: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň. Já
0: jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
1: No. Víc než jsem.
0: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
1: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
0: To
1: tak
0: říká.
1: Na mě, jo. Mezi elitou, mezi elitou.
0: No tak mezi, no.
1: Tak takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
0: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
1: Tak já nevím, nějaký brus teda plidli.
0: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
1: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
0: Problém každé kampaně.
1: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
0: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
1: Chytlý už chcete říct?
0: Cože?
1: Chytlý?
0: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
1: Jo?
0: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
1: A jak zdravíte?
0: Dobrý den. No, ale už... Už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
1: To jste byl vy?
0: Nebyl. Já jsem to, ale říkala, co s tím má dělat.
1: Jo? No a jak se tomu postavíte?
0: Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidí ještě nezasahli.
1: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno? Ještě?
0: No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
1: to je ale lepší zase.
0: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
1: To určitě.
0: Těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
1: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
0: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
1: Já vidím, co páchá.
0: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
1: Voliči.
0: Občané.
1: Plebs.
0: Mluvím za náš obvod, jo. Praha 5. Jako jo.
1: Za váš dům, za váš výtah.
0: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. A buď to

0: se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
1: No já taky. A vy agitujete v domě?
0: Já agituju hodně.
1: A děláte výlet poctivě?
0: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
1: A.
0: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám u koho agitovat. Oni tady nebudou volit.
1: A tam cítím trošku ironii, Xavr.
0: Jak to?
1: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
0: Ale já jsem hodnotově a poctivý.
1: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
0: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
1: Xavr, není vám, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
0: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
1: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
0: Bojíte se?
1: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
0: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
1: Roste?
0: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
1: no určitě nenávist taky.
0: Strach?
1: Ale strach a nenávist
0: je rostou. Strach, že takhle vysoký.
1: No?
0: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
1: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
0: To nevím.
1: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu a teď si představte, víte, kdo si to zadal?
0: To není možný.
1: Počkejte, víte, kdo si to zadal? Vnitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
0: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu. Mhm. Se kterým XTV spolupracuje a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z vzorku 2650 se nedívá na českou televizi?
1: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
0: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
1: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
0: No jasně.
1: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli tu možnost se dívat ještě víc.
0: Ale ta ostuda.
1: Je to příšerný, ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
0: ale
1: tohle dokázat... Co?
0: To mu dělal schválně někdo, ne?
1: No, Rakušan. Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
0: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
1: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
0: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
1: Slovenský premiér?
0: Premiér.
1: Nevíte, jak se jmenuje.
0: No tak se vás koušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok. O to atentátu,
1: jo?
0: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
1: Pojďte, mě by...
0: Já bych tam nejel, pane Holče.
1: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
0: Těžko vysvětluje.
1: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k týhletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct... Takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jdu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrej hráč. No.
0: Jo? Něco jako paní Nerudová?
1: No to ne, tak to je blbuše, ne?
0: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
1: Ale hloupá.
0: To nevím, ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
1: No, jasně, ale
0: že Lišák tam nejel.
1: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
0: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
1: čekal.
0: No tak
1: on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu, na jaký straně bylo Maďarsko tehdy, no.
0: No ne, ale teď se snaží.
1: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat, no.
0: Nemohl, jo.
1: No.
0: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
1: Jsem to byl, no jasně.
0: Byl, jo.
1: No jasně.
0: Dostal vízum, jo.
1: dostal vízum, jo. Jo?
0: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
1: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér, úplně jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
0: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
1: To je borec, co? Pojďte se na ně.
0: No.
1: Ten já, plán, co? Ten, já jsem, vidíte to?
0: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
1: Já myslel tady s panem Foltínem.
0: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
1: No, Ksever, jasně.
0: To tam je, jakože ta podoba i na
1: člověka
0: neštěstí.
1: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
0: No tak...
1: Neposlali ho sem?
0: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
1: To se může, Ksever, já... Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
0: Já víte, nevím, to je takový ale, nejhledanější ne. Terorista, to má k němu daleko ale, tady náš. Víte, ale je to humorný, tady ne. Tak to můžeme říct.
1: Dočet, že normálně do takovýhleho programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
0: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možný úplně všechno.
1: To jsem ještě... nevěděl.
0: Nevěděl, no. To se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
1: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Ksavere.
0: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo, Minia, nebo jak se jmenuje.
1: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
0: A ten zvoní prej.
1: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
0: Do homilia.
1: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
0: No jo, tak to je to těžký, jako musíte...
1: Já je to, ale...
0: Chtějí spravedlnost, ne, pane Holče.
1: Ten Vítek je borec. Ten Vítek je borec.
0: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
1: No to já se divit
0: i když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
1: Když bude vládu skládat kdo?
0: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
1: Spolu.
0: To jsou takové moje teorie.
1: Já vím.
0: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všimli jste si té drobné jazykové říčky?
1: Jaké?
0: Že se dostanou komunistky?
1: To je nádhera. Ksavere, vy jste básník.
0: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
1: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
0: Ne, ne, ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
1: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
0: No,
1: co?
0: No.
1: Ty bych vás i urazil, ne?
0: No. Já se bojím, že...
1: Já se na ně musím dívat.
0: Na koho?
1: A na plukovníka.
0: Ale on je dobrý.
1: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
0: A jak to? Angažmá.
1: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
0: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
1: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
0: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
1: No má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
0: Váš klub sviní. Jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
1: No tak.
0: No to mi řekněte jeden.
1: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
0: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne.
1: Komunikační to, karty k Xavere.
0: Trouba, no to je...
1: Komunikační karty.
0: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch. Je třeba...
1: Podle mě jede satiru ten člověk.
0: Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltín, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
1: takže
0: ještě...
1: Takže ne sama, ale i, jo?
0: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
1: Jo.
0: Má takový divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
1: Není to ten, co mu říkají Gucci?
0: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
1: Já si myslím, že by to mohl být on. No asi se šatí u Gucciho, ne?
0: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
1: Taková trošku drahá.
0: Tak já šiju u mistra Mejty.
1: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
0: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
1: To jasně.
0: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
1: Taky, dobrý.
0: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
1: Jo?
0: Jo? Hmm? No. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
1: Blížíte se k tomu, jasně.
0: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
1: Jako zvonit, jo?
0: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
1: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
0: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
1: co zvonili?
0: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
1: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
0: Ten už zazvonil i na ty
1: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
0: To
1: pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první cenzor vládní.
0: Pan Klíma.
1: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kluce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohli zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
0: No a zvonek roku dáme, ne?
1: Zvonek roku.
0: Máme první dva kandidáty.
1: Jo.
0: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
1: Knedlík.
0: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje...
1: Jinak. Knedlík. To je Knedlík.
0: On se jmenuje Lipavský.
1: Říkal jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík. Kdo mu... Po celém světě známe jako Knedlík.
0: Jak to?
1: Tak se na ně podívejte. No. On tak i se vyjadřuje. Dobře, tak, jak... Knedlík.
0: A jak by říkali mě teda?
1: Ne, jak jste vážená, vážená figura.
0: Jak by říkali mistr třeba.
1: Tak.
0: Tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale... Tak to se vám, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých.
1: Z diplomacie.
0: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
1: No nebuďte slušný.
0: Ne, to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli Knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
1: Myslíte, když dostal na Ložino od Filipa Turka?
0: No na Ložino je asi slabý slovo. Pane holče,
1: Ono
0: Turek,
1: přejel normálně tím Mercedesem, ne?
0: se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky, tam a zpátky, tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
1: No.
0: Nebo to pan
1: Knedlík říkají,
0: ministr,
1: to
0: Knedlík, jaký, Knedlík je hrozně ponižující.
1: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako, na, jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
0: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
1: No. A já to říkám.
0: Prostě...
1: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
0: No. Nebylo to hezký už. No,
1: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
0: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
1: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho...
0: No tak, jasně, pane Bolče.
1: Ksavere, on už je tak zoufalý, že štve už i vlastní.
0: Fakt?
1: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec.
0: Mm-hmm.
1: A on se chová jako kdyby...
0: A je, no, tak není, on je spíš ranař, ne?
1: On je trošku hustej.
0: Jako zbabělec, neřekl, že to...
1: Ale víte co, on je ministr zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraniční jak chovají.
0: No formálně.
1: No, diplomacie není úplně neformální. Jako, že jo?
0: No, ne, tak,
1: že si potrpí na formálnosti. Ano. A on se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jako že Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
0: Ale říkají tomu knedlí.
1: Teď je to knedlí.
0: Ale je to tak zlý, pane holče. Já na
1: tak je to takový věrný.
0: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
1: Já vím, tak jste...
0: Knedla je hnusný. Když se o někom řekne, že je vemeno, je to hnusný. Prostě. A knedlík je hrozný.
1: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
0: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne?
1: Hm?
0: Já jsem knedlíček.
1: Vidíte.
0: Ale játrový aspoň.
1: Nok.
0: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek...
1: Tak promlouval není možná úplně...
0: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
1: No ten si to zaslouží, to je jasný.
0: Mám to udělat?
1: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili, fajn.
0: Za Lipavskýho se trošku stydím.
1: Ale já se právě stydím za Lipavskýho. Poprvý musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
0: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
1: No. Že vlbuše?
0: No, tak to já nemám rád. Tak... Dneska je 15. května.
1: Já jsem, mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
0: No to jo, to vy
1: nálepkujete. Nedlík, blbuše.
0: Tak...
1: Já to budu muset dát pozor.
0: Jak se jmenuje pan Lipavský?
1: Mastíku?
0: Vlastík?
1: Já jsem říkal Mastíkulka.
0: Ne, tak to se tady napíše. Tady jsem si psat
1: jinak. Jasně, Jan Lipavský.
0: Honza?
1: Honzí.
0: On je bakalář, ne?
1: Já nevím. Nebo je tak si víte, jak si říká.
0: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
1: Já taky ne, Ksavere. Ale vidíte, co všechno je možný.
0: A navíc jako, ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
1: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
0: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme tak je, do knihy.
1: Takový krysařík, co?
0: Za všechno, co říká.
1: Jo. Za všechno, čím je.
0: Vším, čím byl. Pane holče, teď to tady podepište vlastní krví. No. A když jsme u té agendy,
1: no.
0: My jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete
1: no.
0: A já založím knedlík zpátky do knedlíku.
1: No tak víte, Vidíte, jak jste si to osvojil.
0: Jo, jo, ale já bych byl opatrný.
1: Tomáš Pokorný na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
0: Je to pravda?
1: Jo. Viktor Hervik na podporu ředitele Součka, vidíte, jak se vede?
0: Ukaž to tady možný.
1: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
0: No, tak je něco na tom, no.
1: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
0: Cože?
1: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
0: Já nevím, na co
1: ředitel.
0: Železný...
1: Jakubovi.
0: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
1: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale jak se zachránit Václava Moravce.
0: Já všude čtu, že budu odvolaný, no. Tak mě už se to asi netýká.
1: Třeba to ještě stihnete. Ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
0: No to je jasné. No.
1: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
0: To je dobrá idea, ano.
1: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
0: A ještě příspěvek na manželku.
1: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost
0: jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
1: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
0: Jak které? No. Ale některé.
1: A pan Xaver má super
0: účest.
1: Hostky, nebo? A hosty.
0: Má super jednoubky.
1: Jste jedničky, to vám jo. Nosí Marcela, ne?
0: Co?
1: Jednoubky.
0: Marcela mi nosí, tak no, ano, nosí, dá se tak říct,
1: se máte, několikrát,
0: takzvané utopence.
1: Jo. Tomáš Sová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xaver, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
0: Co to je dneska?
1: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
0: Je to.
1: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
0: Jako
1: správné?
0: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holč.
1: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte
0: já,
1: to tam.
0: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
1: Archiv dejte XTV.
0: Jo, a archiv to je něco jiného.
1: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
0: Já stojím.
1: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
0: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
1: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Naděžda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement a Tomáš Pokorný.
0: Jsme to my?
1: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Xaver, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
0: Tak, pane Hodže, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
1: Volební kampaň?
0: Protože teď.
1: Teď jedete satiru, ne?
0: Teď jedete o všechno.
1: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
0: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
1: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
0: Ne.
1: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
0: No tak někdo mu to... Třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
1: Jo.
0: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
1: No ale Petřík, premiér, ten to nevnímá vůbec, Xavere. Ten žije ve svém světě úplně jiný.
0: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
1: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
0: drzej není musí, vůbec.
1: Je, že je. Musí pokračovat dál v tom boji za
0: pravdu.
1: Demokracii za pravdu.
0: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
1: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co tam by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
0: Ne, tam jsou ty brožury.
1: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
0: No, jsem na to zvědavej, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
1: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
0: Tak vy vyjdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
1: Jo.
0: OK. Tak a máte karty?
1: Mám, to víte, jo.
0: Plný auto.
1: Jo.
0: Tak se těším na příště. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Prezident může po volbách nominace na ministry i odepřít. Tak si říkám, jestli už Petr Pavel se připravuje na to, že po volbách nebude jmenovat ministry Fialovy vlády, ale jiné ministry.
2: Nebo nebude jmenovat jiné ministry. Jako, on je vlastně takovej ten jako... Jestli si myslí sám o sobě, že je fér, tak to je jako... Mám pocit a ty jeho lidi tam, že prostě mají jako jinou optiku, než máme my v tom Podhradí. Jo. Prostě ano, když potvrdil vlastně ministry celkem na běžícím pásu této vlády.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

Postavím se dům z obilí. Stěny budou ze zelený papriky. Uvnitř stůl z tvrdýho papíru. Do oken světlo, jak záclony natáhnu. V krbu z hrušky pak sluncem zatopí.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane direktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foltín, říká...
1: Ano, to je pan Foltín.
2: Nějaký Foltín, no.
1: To a je přes
2: strategickou... Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli, já jsem Foldyna a on je Foltín. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci, to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foltín. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musela zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji. Od toho výroku Gauner.
2: Jo, takhle.
1: To je takový zbytečný, ne? Hezko uvádíte, fakta.
2: A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zaútočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavíme o nějakým Foltynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak
2: já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane rektore.
1: Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je Břeclavi Němci a tam je uvěznili. A tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda. Jak říká ta paní... Teď mi její jméno vypadlo a všichni si ji vědí. Blbuše to říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká Blbuše na Twitter, na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si to přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší.
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo Blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil? Tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci... Bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: počkejte,
2: vnímám.
1: A máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: Kteří 162 jsem četl.
2: Jo, tak,
1: ale dobře, to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to jedno, i kdyby to byl jedno to. Vulgárně, jedno to
2: není. To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuji, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina...

0: upozorňovat, protože ta humanita, kterou ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allahu Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se ze těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou, říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
0: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. To tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
0: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
0: Mně konkrétně ne, abych byl upřímný. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
0: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna...

0: ono má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
0: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
0: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
0: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když selže politika, začíná způsob řešení tou válkou. Tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat. A snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
0: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, tak je pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. Pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcema, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu stolu a řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak ji to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede s tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
0: Chcete
1: říct, že to je horší, tady je, to, co...
0: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. Ale oni byli zvoleni proto, aby se starali o občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
0: Jako já?
1: Jako vy?
0: No já,
1: klidně jako
0: já
1: vy.
0: Můžu tady takhle mluvit, tak jste já jsem poslanec. Rád, že to, já jsem, no tak já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
0: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, máme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary, ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
0: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit tak, jako...
1: To řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
0: Nebo Baxa,
1: to
0: je ústavní soudce.
1: Prostě to někdo řekl.
0: Máte pravdu, pane, to nebo řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teď teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
0: Mám obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
2: Hraje vám Radio Xaver.

Tak jsem vzal koně, sedlo, telefon a odjel pryč. Hned za kopcem je cesta klikatá jak bič. Řekl jsem si sem se už nevrátím. Už nikdy zpátky koně neobrátím.

Tak obrátil jsem koně a odjel zpátky do města. Každá ženská z města chtěla by být moje nevěsta. Asi jsem se změnil, nebo jinak vypadal. Jo, člověk se prostě změní, toho by se nenadá.

0: Jan Wolf je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jan Wolf je zastupitelem hlavního města Prahy. Četl jsem nedávno, že jste vlivný člen vaší strany KDU-ČSL, někde na internetu.
1: To je hezká podsta, nevím, jestli tomu tak je, ale dejme tomu.
0: A pojďme začít tím, jaká je situace v KDU-ČSL nebo u lidovců. Řekněte, máte pocit, že by měl váš předseda Marian Jurečka odejít?
1: Já to řeknu na rovinu a otevřeně, ano, měl by odejít. Myslím si, že éra Mariana Jurečky, byť ho jako člověk mám rád, ale jako politik prostě, co se týká předsedy strany, by prostě z pozice předsedy strany měl odejít.
0: Jak si vysvětlujete, že on se tomu vyhýbá?
1: Já věřím, že se tomu nevyhýbá, že je to nějaká taktika, tomu rozumím, tak děláme politiku a rozumím tomu. Možná, že bych se na jeho místě choval stejně, nejsem na tom na jeho místě, takže nemůžu uvažovat jako on. Myslím si, že už měl odejít v lednu, kdy byl celosvátní konference, která v podstatě se bavila o tom, jestli by Marian Jurečka měl skončit nebo ne. Já jsem tenkrát teda byl proti tomu, aby skončil, protože jsem si myslel, že řekne, že bude do sjezdu, dovede stranu do sjezdu a kandidovat nebude. Což si myslím, je, by bylo i z pozice chlapa takové jako férové. A proč ne? Rozumím tomu, ale pokud by kandidoval znovu v tom našem sjezdu, který bude v říjnu, tak si myslím, že by to nebylo dobře.
0: Jaké je aktuálně rozložení sil? Jak to aktuálně vidíte, kdo všechno by to mohl zvednout? Mluví se o panu Bartoškovi, mluví se o panu Grolichovi.
1: Těch lidí ve straně je určitě více, přesně jak říkáte, pan Grolich, Jan Bartošek, možná bývalý předseda strany Marek Výborný, možná bývalý předseda strany další Jiří Čunek, možná jsou tam i další. Máme zde i Františka Taldíře, mladého lidovce z jižních Čech, který si myslím má velmi velký tah na bránu. A neříkám, že by to bylo jak v Rakousku, ale myslím si, že nějaká taková tu změna by po těch 12 letech byla možná příhodná. Byť já jsem spíš z toho konzervativního křídla a spíš preferuju ty starší politiky. Ale na druhou stranu, proč ne, proč to neskusit?
0: No a situace nebo varianta, že byste nabídnul vy, že vezmete tu odpovědnost na svá bedra, o tom přemýšlíte?
1: Nepřemýšlím o tom, bavil jsem se s některými kolegy, že pokud bych chtěl, já stále se předsedy, že bych třeba dělal místo předsedu strany, to jsem s nimi diskutoval. Neříkám, že tomu tak bude. Do sjezdu bývají 3 měsíce, budou krajské volby, budou senátní volby, uvidíme, jak si strana povede. Já věřím, teď jsem viděl průzkumy, kde máme 2% nebo 3, tak já myslím, že už snad hůř to být nemůže, protože pokud by to bylo hůř, tak už nás nebolí ani vlastní rodiny. To přece jenom ty 2% dělají vlastně rodiny, takže věřím, že ten trend, my vždycky říkáme, že trend už se zastavil, nebo věříme, že se zastavil a bohužel podle průzkumu tomu tak není. Já jsem teda přesvědčen, že ty průzkumy i podle těch výsledků, co vidíme dneska, co stalo ve Francii, co stalo v Anglii, úplně neodpovídají realitě a lidovci, aspoň ty respondenti, kteří bývají dotazováni, tak ne úplně rádi se hlásí k lidové straně, tak za sebe jsem přesvědčen, že se pohybujeme někde výš. Ale média nám přisuzují, co nám přisuzují a agentury, tak podle toho bychom se měli řídit a tak bychom se měli i chovat.
0: Nepochybně přemýšlíte jako vlivný člen lidovců o tom, jestli vy jako strana, jestli dobře zacházíte nebo nakládáte s některými těmi členy, kteří se zdáli být v jisté chvíli, že udělali, co mohli, ta strana je postavila jaksi na okraj, myslím tím třeba Jiřího Čunka. Myslím tím třeba Cyrila Svobodu, ale ukazuje se, že toto jsou lidé, kteří mají velkou podporu veřejnosti a spousta lidí jim naslouchá, chtějí slyšet jejich názory, na rozdíl od některých, promiňte, v uvozovkách šedých myší. Jaký je váš pohled na to?
1: Já, když jsem zde byl u vás v televizi nedávno, to myslím 2 měsíce zpátky, tak jsem říkal, že pokud by Jiří Čunek kandidoval na předsedu strany, tak bych ho podpořil. To je, myslím, jasná odpověď. Jiří Čunek je, myslím, velká osobnost. Já vždycky říkám, životní senátor, minimálně v jejich kraji, na Vsetínsku. A zasloužil si to prací. Teď bude, nebo je lídrem naší kandidátky do krajských voleb. A jsem skoro přesvědčen, že naše lidovecká kandidátka v Zlínském kraji uspěje, že vyhraje Jiří Čunek. Jestli bude hejtmanem, to už záleží na politických věcech, jestli se dohodne s ostatními stranami nebo ne. Ale myslím si, že Jiří Čunek má rozhodně naší straně co dá, zvláště v této době, která je prostě taková, jaká je turbulentní světově i v České republice. A co se týká Círa Svobody, to jsem taky tady říkal minule, když byste se mě zeptal na pana doktora Svobodu před vlastně 14 lety, v roce 2010, když jsme vypadli ze sněmovny poprvé, tak tenkrát jsem nebyl tedy zrovna obhájce jeho taktiky a politických názorů, ale samozřejmě každý člověk se vyvíjí, byť se dá říct, že Cyrilovi Svobodovi myslím přes 60 let, ale to na tom nic nemění a dneska s Cyrilem Svobodou máme podobné názory a myslím si, že je dobré, aby se i Cyrilovi Svobodovi naslouchalo jako takovému doyenovi lidové strany. Teď podívejme se na Indiány, ty taky měli že své náčelníky a pak měli radu starších. Ta rada starších není od věci.
0: Rozumím tady dobře, když bych to podtrhnul a sečetl to, co říkáte, že vy se nedomníváte, že by ta strana nakládala s těmito lidmi nějak dobře, že by je nechala do věcí mluvit?
1: Ne, to jsem neříkal. Já si myslím, že vidíte, že z tou strany, většina stran v republice, a nechci je jmenovat, kdy jejich členové odejdou s nějak vezlým ze strany. Od nás v podstatě odešel akorát Miroslav Kalousek, který si založil svoji stranu, ale to byl ten ideový politický boj uvnitř KDU, prostě byly dva názory, tak to má svou logiku, to naprosto chápu, ale většina členů, aby jako vystoupila nebo odešla, to se u nás neděje. Byť třeba názorově spolu nesouzníme, ale strana respektuje bývalé předsedy, žádný bývalý předseda, výjima ten Miroslava Karouska, neodešel ze strany. A byť můžou být tedy možná nějaké osobní antipatie, možná nesouhlas s názory, čemuž taky třeba rozumím, ale myslím si, že k lidovcům i těm, kteří už opustili tu vrchnou politiku, se strana chová slušně.
0: Katastrofální preference. Teď vy nesouhlasíte s tím vedením Mariana Jurečky, což ostatně velmi chlapsky říkáte otevřeně. Existuje třeba varianta, že vy sám opustíte KDU ČSL?
1: No, já jsem to tady říkal taky na tom našem posledním rozhovoru. Já o tom nechci říkat uvažuji, protože já jsem srdcem a celým tělem lidovec a vlastně pro veřejnost s lidovcem jsem a asi vždycky zůstanu. A nic na tom nechci měnit, protože generačně a i ideově prostě vždycky to v mě bude. Ale pokud sjezd, a já si myslím, že by se to na sjezdu mělo to smělo stát, jasně určí směr a to je, buď půjdeme tím ekologicko-liberálním směrem, tam, kde dnes působí třeba TOP 09, STAN, možná Piráti částečně, možná nová sociální demokracie, nevím. A nebo naopak se vydá tím směrem konzervativnějším, který je mi bližší, tak za sebe si myslím, že členové, kteří mají nějaké přesvědčení, tak by neměli vlastně kolaborovat s tím, že si řeknou, jo, tak já to zkousnu a hlavně, když budu mít teplý místo ve sněmovně a podobně, to si fakt nemyslím. Takže pokud vyhraje směr strany, který mě bude dalek, tak prostě se rozhodnu, jestli odejdu nebo ne a můžu k němu odejít. Tím neříkám, že odejdu, ale stát se to může. Takže a na druhou stranu si myslím, že i podobně by měli uvažovat lidé, kteří třeba jsou z toho liberálnějšího spektra a vyhráli by konzervativnější, tak taky ne, protože ještě si můžu, omlouvám se, já si myslím, že ty 2% jsou vlastně logické. Pokud někdo volí lidovou stranu, protože je konzervativní a teď tam vidí liberály, proč by nás volil, když si může zvolit stranu, která je jasně konzervativní? A to samé na druhou stranu. Pokud někdo volí liberální stranu, proč by se volil lidovce, když tam má konzervativce, s kterými nesouzní? Takže prostě ten střed, to, co pro nás byla dřív výhoda, ten střed, že jsme mohli být doleva i doprava, nebo tenkrát, dneska je to možná konzervatismus, liberalismus nebo mladí staří, nevím, jak to pojmenovat, tak dnes je to na obtíž.
0: Dobře, pane Wolfe, ale vy jste přece tyto myšlenky, jak vy říkáte, směřování, prodali za to, vy lidovci, za to, že sedíte ve vládě. Tak si může teď mnohý divák říkat, na co si ten Wolf vlastně stěžuje.
1: To, co vám nesouhlasím, protože jsme kandidovali jako spolu. To znamená jako tři strany, byla tam ta liberální, top, nebo je TOP 09, já pořád ODS beru jako konzervativní stranu, my jsme také, takže nám to vlastně bylo bližší, nebo je nám to bližší ten konzervatismus, když si vezmu to pomenování těch značek, tím neříkám, že ty strany se neposouvají vnitřně. Evidentně se posouvají ideově smýšlením. Takže za mě, sám jsme ve vládě, jsme v pořádku. Otázka je, co nám řeknou voliči za rok. Já myslím, že výsledky, které vláda má v průzkumech, které jsou nám představovány, tak není žádný velké vítězství, tak uvidíme. No.
0: To si s vámi dovolím nesouhlasit, protože vy jste přece věděli, co je TOP 09. Už dávno vám přece muselo být jasné, že to skončí koalicí se Starosty, s Piráty a tak.
1: To nám jasno nebylo, protože nebylo. My jsme nevěděli, že vyhráme volby. Na rovinu, když vznikalo Spolu v roce 2019, teď volby budou příští 2021, pardon, tak to bylo vlastně taková uskupení tří stran, které chtělo porazit Andreje Babiše. Věřilo se v to, musím říct, že Marek Benda od začátku říkal, že porazím Babiše, myslím, že byl jeden z mála. A to se stalo. Takže tenkrát to byla vlastně nutnost.
0: Dobře, ale z dnešního pohledu si říkám, jestli teda nakonec vy jste dostali hlavu Andreje Babiše, anebo jestli jste náhodou nepoložili na špalek svoji vlastní hlavu a Andrej Babiš nedostal vás. Protože 2% preferencí, já si teda dovolím připomenout, že Andrej Babiš má kolem 33.
1: Možná i víc. Ano, tak dnes ano, ale tenkrát jsme ho porazili. To vítězství to bylo, okay. bez pochybu, v 8 letech v podstatě se dá říct, že aktuálně neumíme podle mě prodat dobré výsledky vlády, protože já si pořád myslím, že vláda tak, jak v celku, když bych to dal v globálu, funguje velmi dobře. I to, co přijímá, jsou dobré věci, že nefunguje marketing a že dochází prostě k individuálním prodáváním úspěchů vlády, to je pak jiná věc. A my jako lidovci, a to beru jako naši velkou chybu, jsme se stali takovým otloukánkem trojkoalice, kdy prostě naši představitelé a ministři chodí a v podstatě obhajují těžké kroky vlády, která ona musí přijmout, které jsou nezbytné, ale měl by ty kroky obhajovat ten, kdo je říká a ne my. To si myslím, že je jakoby velká chyba. Ale na druhou, dali jsme se na to, možná, že nás třeba lidi za to jednou ocení.
0: Váš stranický kolega toho času, hejtman Jihomoravského kraje, pan Grolich, vyzývá na sociálních sítích veřejnost, aby mu posílala peníze. S tím, že se to děje v celém světě, tak to nějak odůvodňuje, má to zabalené do hezkých slov, ale vzkaz je jediný, posílejte mi peníze, já chci být znovu hejtmanem. Běží to po všech možných sociálních sítích. Je vám toto příjemné?
1: Já myslím, že ano, protože on postupuje takovou tou americkou cestou, kdy prostě američtí prezidenti nebo kandidáti na prezidenta prostě vyzývají veřejnost, aby přispěl na jejich kampaň. On si tak vlastně otestuje svoji sílu. Když mu ty finanční prostředky budou chodit, tak bych řekl, že to zaprvé může to dobře potom prodat v kampani, i jeho osobně to podrží a myslím, že zrovna tohle je cesta správná a myslím si, že vícero politiků by mělo říct, voliči, chceš mě zvolit? Pošli mi finanční prostředky na podporu. Myslím si, že je to dobrý test, který může dopadnout samozřejmě špatně pro to člověka, ale taky pozitivně. Tohle si zrovna myslím, že by se mělo dít častěji a politika a financování by se touto cestou mělo ubírat.
0: Tak to uvidíme, jak funguje, jak vy říkáte, americký styl na Jižní Moravě. Ale teď ještě k tomu americkému stylu v uvozovkách. Před pár dny jsme pozorovali atentát na Donalda Trumpa, což otřáslo celým světem. A o čem to svědčí, pane Wolfe?
1: My to můžeme pozorovat na Slovensku, že jo, ten atentát na pana premiéra Fica, samozřejmě strašná záležitost. Teď tedy ve Spojených státech atentát na Donalda Trumpa, kandidáta na prezidenta, nebo respektive bývalého prezidenta. Svět je v nějaké osobní křeči, ale je to všude. Je vidět, že to není jenom Evropa, že prostě možná kromě Asie, tam přece jenom asi ty režimy, tak jak jsou nastaveny, trošku fungují. Já tím nemyslím jenom jakoby Čínu, ale i Korea, prostě Korejci, Japonci. fungují nějakým způsobem té místní komunity, ale svět prostě je v nějaké křeči. Nebyli jsme na to zvyklí, mě je 50 let, za 50 let jsem, možná 45 let, posledních 5 let, tedy je to horší, jsem toto nezažil, nikdy jsme na to nebyli připraveni. Já mám bachu teorii, sice nerad to říkám nahlas, možná kdo medí, ale že svět se po stoletech opakuje. A když se podíváme, COVID byl v roce 2018, respektive 20, španělská chřipka 1918, revoluce 1848, 1948, k světové krize ekonomické 30. leta minulého století, teď se to zřejmě blíží, byla už tady hypoteční krize na začátku milénia tohoto. Tady prostě je vidět, že svět se z vlastních chyb nepoučí. A je to prostě vlastně věřící člověk a myslím si, že má to nějaký efekt. Člověk prostě se není schopen poučit vlastní chyb, tak je musí prožít znova. Já vím, že je to klišé, ale evidentně to funguje.
0: Samotný ten atentát tak vyřešila tam americká tajná služba, ten člověk, ten pachatel je napravdě boží tedy. A řekněte, domníváte se, že tento čin může ovlivnit výsledek amerických voleb?
1: Určitě. Já myslím, že prezident už byl zvolen. Včera byl potvrzen svou stranou.
0: Takže on to byl vlastně atentát na Bidena ve skutečnosti.
1: Zní to možná divně, ale...
0: Cynicky, ano.
1: Cynicky, když to řekneme, tak asi ano, protože předpokládám, že tohleto podpoří opravdu voliče Donald Trumpa, aby přišli volit a čekám, že uhraje ty volby prostě, protože tohleto je opravdu už mimo jakýkoliv diskuze, prostě střílet po člověku, byť v Americe je to trošku móda, je prostě mimo a obecně nepřeju Donald Trumpovi, asi pámu chránil, že to na druhou stranu. Uvidíme, já myslím, že Donald Trump ty volby vyhraje a bude toho příčinou i ten střelec.
0: Cítím z toho, co říkáte, že byste si to přál, aby ty volby vyhrál, jestli se nemýlím. Nebo je vám to jedno?
1: Jedno mi to není. Já jsem, když byly minulé volby, Donald Trump obhajoval své funkční období, jak jsem na sociální sítě dal, že věřím, že Donald Trump vyhraje volby. Nevyhrál, vyhrál Biden. Teď říkám to samé a věřím, že vyhraje Donald Trump a že Amerika se dostane zase nějakým směrem dál. Určitě bych se dovedl představit asi jiného kandidáta na prezidenta nebo i jiného prezidenta ze strany republikánské, ale prostě republikáni si vybrali Donald Trumpa, Donald Trump kandiduje na prezidenta, včera byl potvrzen, takže za mě Donald Trump by měl být prezidentem Spojených států.
0: Věříte, pane Wolfe, v to, že Donald Trump má v moci zastavit ukrajinsko-ruský konflikt?
1: To si úplně nemyslím, přece jenom ta filozofie Spojených států a lidí narozených ve státech je jiná než naše evropská. Věřím, že bude mít snahu zastavit, myslím si, že to už několikrát deklaroval Donald Trump, že chce ukončit válku, možná, že bude mít i dobré návrhy, třeba se mu to podaří, ale za sebe si myslím, že přece jenom Evropa a její fungování je přemýšlení Američanů daleko.
0: Zajímá mě váš názor na výsledek evropských voleb. Ještě je to pár týdnů, ještě je to, řekl bych, celé mokré. Tak řekněte, zklamání asi pro vás, pro lidovce, ale obecně, jak ty volby dopadly, tak to přijímáte s potěšením?
1: Jak říkal premiér, mám 6 mandátů, to byla ta hranice úspěchu neúspěchu. Asi bych to neoznačil úspěchem, ale prostě je to realita. Realita i podle těch výzkumů dokonce, myslím si, že ta realita je možná ještě nejnižší, než byl ten výsledek. Takže pro nás se dá říct, že to dopadlo nešpatně, tedy neprohrou, po Klausovsku řečeno. A co se týká lidovců, tak máme pouze jednoho europoslance, Tomáše Zdechovského. Jedné Michale Šojdrové skázalo 600 hlasů k druhému mandátu a mnou dnes již změněnému Františkovi Talířovi scházelo 2000 hlasů.
0: Dobře, ale to je takové, to málem jsme dali gól.
1: Ano, já bych jsme dali gól, ale prostě to bych neřekl těm, ano, pro nás to byl neúspěch, ale já spíš vidím ty čísla do budoucna, že lidová strana tady pořád má nějaké zázemí, které je schopno se vzedmout a vygenerovat velký počet lidí, kteří jsou připraveni ideu naší filozofii politickou podpořit. Takže ano, my jsme, proto říkám, je to prohra, máme jednoho europoslance, ale hledejme na tom i to pozitivum pro budoucnost, ne pro teď, to je zklamání, že jsme někde udělali chybu. Asi kdybychom vygenerovali jednostranného druhého kandidáta, tak ty hlasy, které se rozdělily mezi kolegyně nebo sestru Šojdrovou a bratra Talíře, tak kdyby se sloučili, tak skoro s jistotou tam jeden byl. Takže to je zase chyba naše taktická. Musíme příště uvažovat jinak, zvláště ve chvíli, kdy jdeme jako koalice.
0: Dobře, ale to je zbytečné, protože sestra Šojdrová ani bratr Talíř tam nejsou.
1: Nejsou.
0: Takže
1: to
0: je stav věci. Ale kdo tam je? Je paní Konečná vlastně komunisti. A já od řady lidí slyším, pane Wolfe, což mě samotného děsí, to, co říkají lidovci, ODSK, celé Spolu, je pro mě děsběs, říká to řada lidí. A bohužel, tolik let po sametové revoluci, nakonec jsem volil nebo volila komunisty v podobě paní Konečné. Toto vás nechává chladným?
1: Ne, to je strašný. Pokud někdo 30, skoro 5 let, letos bude výročí, volí komunistku, byť zaobalenou v názvu, který někdo asi... Nebo málo kdo si spojoval s KSČM nebo s komunisty bývalými. Já myslím si, že ten název byl zvolen velmi dobře marketingově. Všechna čest, musím říct, že kdo to vymyslel, tak vymyslel dobrý název. I ta taktika byla dobře zvolena. Co se týká odborně, všechna čest tomu projektu. A co se týká po té ideové stránce a politické, samozřejmě pro mě to je zděšení, že v České republice se najde, myslím, že 9% lidí, kteří volili vlastně komunisty.
0: Ale na rovinu, když slyším projevy vašeho pana Jurečky a když slyším bohužel, s velkým bohužel, projevy paní Konečné, tak daleko víc souzním s tím, co říká bohužel.
1: Jsi to obsahově nebo obsahově. Formou?
0: Na formu kašlu, protože ti lidi skočili na to, co ona říká. A neuvěřili tomu, co říká ODS, Lidová strana a tak. Proto se vás na to ptám, jestli vás to nevyděsí, protože já nemám rád komunisty, ale byla mě blížší Konečná těmi názory, kdybych se s pistolí u hlavy musel rozhodnout, jestli Konečné nebo Spolu, tak bych ten hlas hodil, bohužel, paní Konečné.
1: No tak to vás musíme příště přesvědčit, abys toho hodil nám. Chápu, že
0: tak to bude těžké, svůj,
1: to bude těžké.
0: V mém případě.
1: A tak věřím, že když tak nepůjdete k volbám, což je taky špatně, to měli by říct, že musíte
0: přijít k volbám. Chodím vždycky k volbám, jedině, že bych k vám vstoupil a byl bych bratr Xaver.
1: No tak vidíte, proč ne? Takže bych vám tady dal přihlášku podal.
0: No ale já jsem nevěřící a zaplať pánu ateista.
1: Ale pozor, to sice jsme konfesní strana, ale nejsme křídlo, jako byl Sinn Féin v Irsku, tak my nejsme křídlo katolické církve, byť většina lidovců je věřících, ale snažíme se široky, ono se úplně to, o co se nedá odpoutat, že nás lidé spojují s katolickou církví, no což třeba já jsem osobně hrdý, že jsem součást katolické církve, ale obecně Lidová strana je otevřena každému, liberální názor, konzervativní názory. Jak vidíte, strana je ve dvou úhlech.
0: Budu o tom přemýšlet, jsem rád, že jste přišel a těším se na příště.
1: Já také, děkuji vám za pozvání.
0: Naším hostem byl Jan Wolf.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Teď jsme zjišťovali, kdybych sem zase mohl někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kvůli stomatologii, takže vlastně furt byl v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto zemi, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, hele, stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
0: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady chce, máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, do těch motorů, tak se mi to zdalo docela jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem a že jeden motor je docela jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku a začali tam křičet, že jako, ať tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let a to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzírovaného Mariáše, všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno a já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
0: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat do tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že to je jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. A musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? A není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se ní musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl, A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát může být úplný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá, a samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší krevina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, kteří říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, ježiš, to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici. Jsem znal nějaký politiky, jak říkali, pojď se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. můžete to dokázat, já to dokážu, bude to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou 2letý dítě, jak běhá v nějakých plenkách.

0: nebo tak, tak ona nepochopí, že to paní, která se na to by jinak jmenuje, jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už to jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije, čili jako bej to jako nesmí. Je to samozřejmě hrozná věc a ty co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: Jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
0: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdybychom ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
0: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s
1: druhou
0: stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
0: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů, některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle, oni o tom systému nic nevědí, ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je úplně bezvadný nápad, tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne, jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travno dostane.
1: Jestli.
0: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, sice ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě si budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: Tak. První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
0: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. A tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně jaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. Jo? Takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti, na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zautočit a nezautočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny hele to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dájí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Najdete dobrý důvody. Když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A bylo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho? Že jo? A teď já nevím, no tak máme zabovat, asi jsme mohli zabovat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zautočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalajlámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolné společnosti. No a tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
0: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo, ne, já jsem tohle strašně bojoval a nějak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze. Tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo. Je pár zemí na světě, je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musím jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hroznej otok, něco takového. Ale že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená pět zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch pěti zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím. Prostě mě ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii formulujem ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy tam seděla nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestný, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit, tak ty lidi chodili do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovny. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediný řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalít to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, aby řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, a řekne nějakého zpěváka, který já vím, že jeho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. O ne, to je všechno zadarmo, tyjo, a jít má na starosta, říkají, to je v pohodě, tu máme dny obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že jsem mohl vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí, tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
0: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, jo, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, samozřejmě rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já, a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All-in podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kdy když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, byla tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na které nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jako jsme si řekli, jo. A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Reagan by jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udrží převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
0: Jo, tak to je škoda, že tady zase budu možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. V nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
0: Přiletíme někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: No ale to nejzásadnější, co jsme se tam dozvěděli, že Babiš jak bude organizovat demonstraci důchodců. A my, paní Karol, protože víme, no, že demonstrací nikdy není dost.
1: Ano.
0: A že už tady má, Paroubek měl demonstraci, no, teď chystá ten pan Reichl 11.3.
1: Zase bude nějaký mecheche.
0: Teď transparentní účty, byla spousta demonstrací.
1: No, to byly.
0: A teď ještě bude mít Babišák. A co myslíte, bude transparentní účet?
1: Hele, no transparentní účet, já nevím, to by si měl vymýšlet něco svýho originálního. Jo, aby se neopičil po panu Vrábelovi. Ale já bych spíš byla opatrná, aby mu na tu demonstraci taky nepřišli nějaký falešní důchodci. S tím má teďko obrovskou ostudu poslankyně ODS paní Dekroa.
0: Co udělala?
1: Vy to nevíte?
0: Nevím.
1: Vy jste nebyl na Facebooku, jak vám bylo nedobře, že?
0: Nebyl, popravdě.
1: No hele, paní Dekroa přišla s tím, že nějaký, a teď myslím, že Václav P., důchodce z Vysočiny Václav P., řekl citát, že důchodci se mají dobře, že penze jsou už tak vysoké a že není třeba ty důchody valorizovat a že je potřeba šetřit. No a dala tam teda toho Václava P., dala to na Facebook a představte si, nějaký rejpal zjistil, že Václav P. není důchodce z Vysočiny, ale je to nějaký jednou Gert, jindy Albert, strejda z Adobstoku.
0: Neboli
1: z té databáze v obrázku ona stáhla nějakýho pána,
0: Ježiš,
1: který tamhle v Německu dělal reklamu na, já nevím, rakovinu tlust, nebo teda ne reklamu na rakovinu, ale na nějaký přípravek s rakovinou tlustýho střeva. Jinde zase v Británii podporoval nějaký domov důchodců a podobně.
0: Yeah.
1: A ona to vyhlásila jako Václav P. No a začalo to pochopitelně žít na sítích vlastním životem. A ona, víte co, tak jako je, že když se s tím exkrementem hodně mažete, tak ho rozmáznete a ona cítila potřebu to teda ještě víc rozmáznout. Takže někdy večer publikovala další příspěvek, ve kterém napsala, že ano teda, ale Václav P. je skutečný, jenom ta fotka nebyla skutečná. Jo? Tak věřte tomu, když uvidíte takovouhle grafiku, že ten Václav P. opravdu existuje. A že mluvila, že měla dnes, myšleno teda včera, ale psala, dnes jsem měla v Poslanecké sněmovně milou schůzku se seniorkou, která sama přišla do sněmovny a cítila potřebu někomu říct, že teda opozice ty důchodce zneužívá. No a to už jsem nevydržela já a označila jsem jí v příspěvku a zeptala jsem se jí, jak to teda celý je, jestli teď ve sněmovně totálně zrušili všechna bezpečnostní opatření, že si tam kdekdo z ulice může přijít. Může si tam jako chodit po sněmovně a když zrovna vidí paní Dekroa, takže pocítí, potřebují říct, jak je to s těma důchodcema, takže jí se v podstatě povedlo, že jednu lež s obrázkem tak jako hezky rozhňahňala druhou lží.
0: Ježíš, chudá holka.
1: A dokonce si toho všimli už i v BBC.

0: Hraje vám Radio Xaver. Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Markéto, dneska točíme v zimě, mimochodem, ale musím se vás zeptat, máte doma kamna nebo krb, kde topíte dřevem?
2: Mám krb a používám ho ráda a používám ho často a samozřejmě v něm topím dřevem. Což není moc dobrá zpráva pro mě.
1: Není, tak si ještě dneska zatopte, udělejte si to hezký doma a už chystejte velký zástrčky s elektřinou, protože Evropská komise má pro nás další skvělý plán, a sice, že i normální krby na dříví, kamna na vytápění chat a bytů a domů budeme muset zapojovat do elektřiny, aby prostě dříví odhořelo hezky, hezky zeleně a ekologicky správně.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV.
3: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Sevr, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už šely tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politrička.
1: Neříkejte mi to.
2: Jo, jeli. Slavili. Tak zazpomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Ksaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on, obrácená helma, neříkejte, jestli...
2: Jel tam Knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: Tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
2: Kdybyste chtěl.
1: Nebo já nevím.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak.
1: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
2: Ale na Knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím, na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona... Bakalářka? Jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
1: Tak je
2: to zůstane.
1: Jo, tak to...
2: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude,
2: jo,
1: pravda.
2: Jasně. Tak co? Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
2: V nás se taky povídají legendy, tak co?
1: No, ona se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo, a u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis,
1: no,
2: to je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
2: Ksaver, a to, já myslím, že jeden čičí tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden čičí tornádo? Jedna?
2: Jedno? Jedno čičítko?
1: Čičítko je, pozor, je čičítko.
2: Počkejte, a co to je? Čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně české televize. No, chichy.
1: No, to je umělecký jméno.
2: Ale je to chichy ona, chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To je
2: my?
1: To tornádo.
2: To je... Já jsem se nahoru k sebe teď dočet na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
1: Psal někdo? Čičinka. A kdo to psal?
2: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
1: Ježiši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
2: A přijde Čičinko mezi vás?
1: Myslíte Čičinu?
2: Čičinu.
1: Já myslím, že by mohlo přijít Tornádo.
2: To si můžete vyžádat, ne?
1: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk.
2: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
1: To nevím, já mu, ale je to takový poctivý člověk.
2: Tak to jsou tam všichni.
1: Když přišly stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
2: Všechny, jo?
1: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řekl tady po vzoru pana Řáka.
2: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
1: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
2: Dobrý kolektiv.
1: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevěděl.
2: Fakt? Má metafory, jo? Hyperboly, jo?
1: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprechr.
2: Aha.
1: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
2: Wow.
1: A vždycky to skončilo a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. To je základní dramaturgický postup. No, tak prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči Tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
2: Toho jsem tam neviděl.
1: Je to jedno.
2: A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
1: Tak jak to? My jsme taky seživí, my jsme Adonis a Jahoda.
2: No.
1: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
2: No ani ne.
1: Ne, ne, ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy a pravda a láska začne vyvádět.
2: Točit Alexandra Voní, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
1: Jak to?
2: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odpíč fouká a začal chválit Trumpa. Vážně. A to není žádný převlékač kabátů. To pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
1: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi?
2: No vzpomeňte si, jak nepodrazil Piráty a nezradil.
1: Tomu se říká krysička.
2: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
1: Spíš krysa. A jednou provždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
2: To je lirický výraz, bych řekl.
1: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ať je to,
2: myslím, vymočenost je horší než vychcanost, jo?
1: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
2: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
1: Tak
2: já jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt

0: Honzík.
1: Honzík. Jo, Honzíku.
0: Vy jste se ho pochoval?
1: Jo, jo, jo. Já bych se pochoval.
0: A to by byla teda ale fachák, se bude pochovat si.
1: Jak to?
0: Nedlíka. No tak mu není úplně jako,
1: tak,
0: pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručí.
1: No, a já bych si vzal pana.
0: A tohle není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
1: Ne?
0: Už takový vyrostlejší pejsek.
1: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někdy dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
0: Já už nedělám žádný reportáže.
1: Neděláte?
0: Ale když ho uvidím, když se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
1: Jo, to udělejte, no. Prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan všeho míra, jako člověk, který má ten přesah, jo?
0: Já,
1: i do té historie, i do té budoucnosti.
0: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl i já.
1: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
0: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
1: Další.
0: Jo.
1: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak, pak ještě fotky, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
0: Ksavre, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl, a nefotit, ven. A když tam sedíte takhle a čekáte, až se otevrou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Otevře tu bomboniéru. Ale aby ukázal to dobré srdce.
0: Jo. A víte, kdo mi tam chyběl?
1: No náš?
0: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
0: Proto to tak taky vypadalo.
1: On plaval.
0: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xavre, náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
0: My jsme Evropani.
1: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
0: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No to mi řekne.
0: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: Porazit Putina.
0: Jo. A porazit tam tu korupci.
1: Korupci?
0: My to prostě uplatíme.
1: Tam je korupce?
0: Trošku.
1: Na Ukrajině
0: trošku,
1: korupce?
0: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
0: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku je linku.
1: I po té, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík? Když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat. Prý.
0: Ten byl plný demokracie.
1: No?
0: Jo. Tak i poté, Xaver.
1: I poté? Pane Holče, to je šlendrián.
0: Tam totiž, víte proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk, Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
1: Ne.
0: Aby nebyl cenový kartel na benzín? No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
0: kapačky. Je teď na infuzi? Pořád nevíte?
1: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka, posílá...
0: Markéta Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
0: Bílej prášek, myslíte? Jo. Jde na pozbuzení?
1: Jo.
0: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se smějou?
1: Je to na dobrou náladu, tak. Je to rozdrcený acylpirin, prej.
0: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
1: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
0: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
1: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
0: Jak zavol.
1: To je jako stachanovec.
0: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.

0: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou veřejně.
1: Víte, že ani moc ne.
0: Ne? Vy jste takový, ale vy jste hrozně jako tak obroubnul, pane Holče.
1: Proč obrohnul?
0: No tak ještě,
1: já znám ty lídry, jako to myslíte, nemůžeme no, všechny kandidáty.
0: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkal, vy tady
1: týká,
0: sedíte
1: ty a říkali, ne... tak ty známé, ale mě stačí tyhle k sebe.
0: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
1: Umím, docela dobře.
0: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštiku.
1: Paštiku, no tak...
0: Proti němu jde Konečníková, pan...
1: Konečná, Ksavere, neřekl.
0: Co jsem řekl?
1: Ksavere, nechte to.
0: Řekl jsem něco špatně?
1: Jo.
0: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
1: Zazvoní zvonečkem,
0: no.
1: Co?
0: Babišák, motorista, pan Gregor, nemůže zbít z toho Stanjury ani no. Prosím nic.
1: Skončí
0: Popel.
1: Na té kapačce, Ksavereno. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
0: Prognostik ještě.
1: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
0: To je velmi transparentní, pane Hoče. Já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férovej chlap?
1: Jo. Že to přiznává tu porážku, ne?
0: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
1: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný Ksavery, ne? To už nám řekl
0: no,
1: pan premiér.
0: Já tak... právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom, tam bydlí v té Opavě...
1: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
0: Že, někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
1: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
0: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
1: Jako na, třeba IT by vás napadlo, nebo?
0: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje, jo?
1: Ježmarja, hlavně ne, Honzík.
0: Honzík, to je bojovník, pozor.
1: Je dobrý.
0: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. Tak to je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
1: Je to smutný, ne? Vlastně, když člověk zná jako díky tomu jejich otci té rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i já bych řekl, jako společenská. A teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
0: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme všichni. Český Gaben. Byl národní umělec. A to dával kdo tady ty národní umělce?
1: No tak režim, ale...
0: Režim?
1: Režim, no, Ksavere.
0: Ne,
1: no.
0: To nedával ten svaz těch herců a tak?
1: Já myslím, že národní umělce, Nelly si to předával jako na Pražském radě, ne?
0: Ne, pane Hoče, to nemohl.
1: Ale jako, co?
0: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
1: My si to vzali, no, Ksavere, ale dobrý.
0: Já bych si to taky vzal.
1: Ale já vím,
0: já bych
1: vím,
0: si s dovolením toho národního taky vzal.
1: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě do voleb. Že to dostaneme.
0: Jako kdo?
1: Já už jsem slyšel
0: jako Adonis a ze Jahoda.
1: Zákulisí, že nás to nemine.
0: Co to je nás?
1: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do strachovky a dostaneme...
0: Diplom?
1: Taky, že budeme umělci.
0: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně nebo na kolik?
1: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
0: Mě by stačil zasloužilej. Já bych to, a kdyby mě to komunista na Hradě dal, tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
1: Tohle není žádný komunistický prezident? Má to odmakaný, Ksavere?
0: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no, tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista, víte, jak se říká, jednou fízl. Vždycky fízl.
1: A nevíte, nepřednesu už dneska nějaký projev?
0: Kdo?
1: No, Pávek. Já jsem od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
0: Jak to?
1: Tak... No, říkal jsem si, jak jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávnej v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu, a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
0: V tom, no, v tom životopise.
1: To. Aby mu, to může být škodolivost třeba, chápete?
0: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku, ano, a on to přijal.
1: A hrdině to obhajoval, no, a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
0: Měl?
1: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
0: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
1: Já teda se musím trošku ohradit.
0: To byl Vasil.
1: Já si Vasila pamatuju. No. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam méně toho
0: Tak to je atmosféra.
1: Jo, dokážu tvorní... už tam propojit těch pár vět.
0: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast.
1: Kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
0: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
1: To víte, myslím, že asi ne.
0: Víte, kde je pan
1: Půr? Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
0: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
1: Já jsem slyšel... Udělal jeden díl, ne?
0: Tak ten jsem já slyšel. A to už nepokračuje.
1: To už je tak dva roky, ne? Nebo...
0: Fakt to nepokračuje? By byla
1: škoda? Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
0: No, já jsem se právě moc nepídil.
1: Aha.
0: Celkem bylo jedno.
1: Není to škoda?
0: Tak je to škoda, ale říkám vám před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
1: Ale já vás poslouchám.
0: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
1: No je to ostuda, ne? Na prezidenta.
0: No.
1: Jak Bilak, on mluví jak gumák, Ksavere.
0: Gumák? Hm? Co to je?
1: Jako lampasák.
0: No to je.
1: No.
0: Lampasák, no.
1: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
0: No já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm? No to bylo za chvilku.
1: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Ksavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
0: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Ksaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
1: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
0: Mm-hmm. A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
1: Taky to bylo dobrý.
0: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
1: Pan tak to byste mohl taky, ne? Hm? To byste z umění jste vzešel, ne?
0: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
1: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, to, jste velký kytarista.
0: To hraju pořád.
1: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
0: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec ve skrze národní.
1: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
0: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suché.
1: No to chápu. No,
0: tak to jenom, abyste...
1: Kdybyste byl u Luxíka?
0: U Luxíka ne.
1: Ne?
0: Ne, já jsem byl u Stredy Pavla číslo 2. A Luxík musel nastartovat loď a přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel,
1: jo?
0: Aby se mohl poklonit mému umění.
1: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis snad, ne?
0: Tak vybíral, řekl jsem si 20 Eček za to.
1: No, tak
0: to není tolik,
1: jo?
0: Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, ne, nechcete zahrát písničku?
1: Teď ani ne, ale jsi říkal...
0: Já bych vám dal slevu.
1: Kolik bere Iva Pazderková? Trošku zvyšte tarif, Ksavere.
0: tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
1: Tak se vrčí pák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se,
0: tak
1: kolik,
0: vytáhněte 20 euro a já vám zaspívám.
1: Kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku? To je tak podle mě 800 tisíc.
0: Tak Bolek, jo, už
1: Bolek. Už dostal od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když si vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
0: Víte, že to je, víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
1: Moje taky, já bych to taky kasíroval.
0: Ale ne, tak on je...
1: Ksaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovaného klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
0: Já nevím.
1: Co?
0: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu... V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli tři, než jsem se přestěhoval do Prahy.
1: Jasně.
0: A teď jsou dva, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to podobně jako ikony.
1: No tak počkejte, počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
0: Ne.
1: Vy jste neviděl teď jako...
0: To se za Loutkovi divadlo se to neudělal.
1: Vy jste neudělal. Neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pazderkovou?
0: Já jsem to viděl na Facebooku.
1: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere, to bylo nejlepší
0: sledoval.
1: Číslo.
0: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci. Mm-hmm. A za to, za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
1: Ale pozor, ono je to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
0: No.
1: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
0: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
1: Myslím si nějak plný chcanek, nebo co?
0: Ne, to se říká, to je přirovnání.
1: Jo?
0: No,
1: a jste opravdu alternativní jedno, tam z Brna.
0: My jsme velmi To ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
1: Jo? No jaký?
0: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
1: Jo, dobře, dobře.
0: Je to přizprostlý zase.
1: A jo, tak
0: ale je to
1: výsledný. Od vás čekal.
0: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
1: Jo.
0: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
1: jo.
0: Abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
1: Já myslel hromádku eur.
0: Nebo hromádku eur, ale tu můžete klidně převodem na to charitativní konto Xaver v nouzi.
1: Vy jste takový loupežník.
0: Poslal jste tam někdy něco?
1: Ne.
0: Na konto Xaver v nouzi?
1: Ne.
0: To vy jste takový na kačku zase, no.
1: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
0: Posíláte, jo?
1: Posílám, tak oni teď vyjeli s kasičkou.
0: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
1: Pošlete. Protože už chystají demonstrace. A akce, takže...
0: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mně ten Michprt. Víte, co je Michprt?
1: No, počkejte, nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Na mítinku? Nepozvali vás?
0: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
1: Jo?
0: Mají tam jahodu a...
1: No, tak.
0: Na vás budou mít Adonise.
1: No.
0: Já... Pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
1: Za tu zradu.
0: Za tu zradu.
1: Za tu zradu, Ksavere. To je zrada jak toho 21.8.60, ne?
0: No právě proto, víte, ono to nese...
1: Ksavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
0: Má on nějaký svědomí.
1: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
0: Ne.
1: Mimo jiné? Prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
0: Ne.
1: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už si nevím, ten chlap. Ksavere, ten si z nás fakt dělá prdel.
0: No co? Tak on nemůže jinak.
1: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
0: Tak já vám říkám, co? Že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
1: Jo? Hm.
0: Vy jste moc mírný člověk.
1: Jsem, no tak to takže... se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako...
0: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
1: Fakt? Cynik možná, no, ale... Já chci v profesorovi vidět to dobrý. Co?
0: Kam jste dal tu tušku?
1: Do toho.
0: Proč? Co to, to je za zvyk, pane holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
1: To jsem. To jsem.
0: Tušku vložit do...
1: To jsem.
0: Tady naší krásné knihy hříchů.
1: Všude musí být generální tajemník, ne, Xavere, co byste si tady počal?
0: Já vím. Však tak, víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
1: To je můj 21. srpen, Xavere, tohle. Co?
0: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
1: Jo.
0: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
1: Aby se no, taky něco mohl poslat.
0: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
1: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksavere?
0: Michal je výborný.
1: Je?
0: Víte, že to je Michal Spíšel? Hmm? To vám je tak chytrý člověk.
1: Tak se dívám, představte si, že
0: já jsem s ním byl na večeři, on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne? A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
1: To je možný, Xavere.
0: Jo.
1: To je možný.
0: Tak.
1: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Staníru, aby přežil kandidaturu a na duhové plavičky pro vrchního nuteliéra. Ševre, víte, co teď zjistili, když je tady nuteliér? Že ten jeho nákup slavný s tou nutelou v Německu,
0: no.
1: Tak, že ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
0: Neříkejte mi to.
1: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu. Protože před tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
0: No.
1: Co? Tak já nevím.
0: A hlavně říkal, že teď jde o všechno.
1: To jde.
0: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo jenom o něco.
1: Teď jde i o Česko.
0: Teď jde o všechno.
1: Teď jde i o Česko. Xavere.
0: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajinců.
1: Já bych mu to přál k sebe. Zasloužíš
0: ne.
1: Si to. Jo,
0: já mu to nebudem to... nikomu přát nic špatného.
1: Jo, jo, jo, já jsem hrubý a nadcím.
0: Když je to zlatý člověk, když ten pan posl do má tak rád. Bernd,
1: jo. Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky. Ksavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Dravítková na Wilsonku od Azalky. A tady Dagmar Kadlecová. Tady chyba asi.
0: Tak takže poděkujeme oběma, ne?
1: Ale Ravítková je Azalka.
0: No. No. Azalka Krušnohorská.
1: No.
0: Je z Krušných hor.
1: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Nadežda Formánková, posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane holce, vidíte.
0: Piškotky, to jsme tady
1: paní doktorka, to...
0: probírali, no.
1: No. To se hodí, to jsem rád.
0: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal?
1: Dávám.
0: Že granulky dáváte, jste říkal?
1: No to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Xavere.
0: No já si taky vymáhám už kolik let tady. A zkuste to někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
1: jo.
0: No.
1: A budete hodnej?
0: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
1: Daniel Klement, na Vlzonku přístav pravdy, mistrů Xavera a holce. Tomáš Pokorný, na špunty do uší pro mistry z přístavu pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, Ksavere, no? Já jsem říkal, že už jsem je tam potkal v tancích.
0: Jsou to hodně lidi.
1: Jsou, to jo, to jo.
0: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
1: A kde nakupujete jinak, Ksavere?
0: Já nenakupuju.
1: Vy máte nějakého posluhovače?
0: Tak já nemám peníze, to jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
1: Já ne, já jsem zjíral, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
0: No to jo, to mám. To mám.
1: To si může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
0: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo...
1: Samozřejmě, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
0: Jo. Ale chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane Holče, ta inflace...
1: Inflace není, Xaver. To nešište jeden z info. Inflace není a nebyla.
0: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
1: No nebudete lahát.
0: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermelin, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
1: Chcete říct, že zdražilo jídlo nebo co?
0: Zdražilo všechno.
1: To snad ne.
0: I poštovní známky.
1: Já si
0: zvědět, napoznal.
1: Xavre, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nutelier? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
0: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on... Jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě, bohužel, prý rozdíl několika mnoho kategorií.
1: Tenhle je lepší, ne?
0: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
1: Jste zlej dneska.
0: Tak já jsem...
1: Podívejte se na něj.
0: Na koho?
1: A řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
0: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
1: Ksevra si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
0: No zlobili jsme, tak máme fialu.
1: Přišel trest.
0: Nedá si jít. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chvátčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
1: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře. Dneska jako je děkovnej den, ne?
0: No, tak co? Měl by, jestli potkáte nějakého Ukrajince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček před 57 lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel v Národním muzeum.
1: To snad ne, co?
0: Ne? To ne.
1: Já jsem se vrtetěl kolem toho dětského rozhlasu od té Vinohradský. Tam ta ukrajinská vlajka furt vlaje.
0: No protože pan ředitel je před posaránek.
1: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
0: To nevím. Myslím si,
1: já si myslím, že ne, ne.
0: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten ředitel, no, mají kanál,
1: na českém rozhlase?
0: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
1: Fakt?
0: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral,
1: jak jsem.
0: A on odezírá zrtu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
1: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
0: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
1: Tak to se nadáte do pořádku, ne?
0: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci, děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
1: No, čičinku netroufneme se.
0: Čičinu netroufneme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
1: Já taky, Xaver.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Já myslím, to je velmi nebezpečný fenomén. Ta rakušanovština je něco naprosto nebezpečného pro naší zemi. Já doufám, že to lidé trošku také cítí. Takže je to falešná úvaha o tom, že Ukrajinci, prostě migranti jakéhokoliv typu, jsou primárně pracovní síla a ne cizí, rušivý element do jisté společnosti, to je jedna z nejchybnějších tezí vůbec naší současnosti.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás X TV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
1: stačí se podívat, teď my si motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v prásmu lepšího evropského průměru, řekněme. Průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo normálně volně průvězných.
2: To ne, v Praze nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objaravovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teď tramvaj.
1: Ano, to všichni pociťujeme, že se tady staví tramvaj.
2: To sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají. Tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola, na koloběžky do MHD, dostat je z centra Prahy?
2: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a
1: takže
2: uvolní
1: je to
2: tak
1: vaším
2: místo,
1: cílem.
2: A uvolní tak místo na silnici jich pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám
1: služebního řidiče. Jak se objektivně určí, kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
2: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
2: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud vím moc nejezdí.
1: No, ale
2: asi
1: o to usilujete, díky těm různým...
2: Já usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelný miliardy do MHD každý rok.
1: A čemu jsou cyklopruhy potom? A že jich
2: cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže... To vymysleli jiní před námi.
1: Takže vyplníte něco, co udělali
2: ne,
1: před
2: ještě jednou, vyžadujou to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v užských ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí a já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
2: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí
1: já
2: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
2: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město. Vlastně ne bohužel, ale bohudí. Ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní.

0: teda, protože
1: jako
0: já mám teď,
1: zkušenostech.
0: No tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
0: No to je jako problém. To je problém vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky uhlídat před nejrůznějšími jako střety zájmu, nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: A má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jedné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
0: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
0: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu, vlastně
1: po oni mi potom...
0: Ne. To bylo, no hned jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože Zahřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
1: neměli vrazit. Údajně jsem tam zaškrtl posílat peníze na účet.
0: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je i podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit. Takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: a
0: já
1: jsem si žádný, asi 5 měsíců.
0: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
0: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmů pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý. To
1: je, no,
0: jako,
1: je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem nebudete schopni vládnout.
0: Ne, jak se říká,
1: je to něco,
0: jak, říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat. A
1: no a jak si vám to asi moc nedaří?
0: Ne,
1: přišla bitcoinová kauza a tak?
0: To tak moment, aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný. Spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného. 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A troufnu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu.

0: Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen Pirátské strany. Jo? To je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat,
1: vypovídat. Ale já vás toho nevidím. Mě zajímá, jestli...
0: Tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy Piráti už dávno ve vládě nebyli. A naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovoleb
1: no,
0: bylo
1: jako pár měsíců,
0: ale
1: stejně by měl skončit. No a nevypadá to, že bude skončit. A zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval, nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez
0: to by
1: Pirátu.
0: Bylo, to by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hodspali do té rady.
1: Pan rady, Stanjura tady, není tady, zatím tady. Trestně stíhaný.
0: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou vězí v nějakým skandálu typu bitcoiny nebo rozimetr.
1: Tak vy jste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
0: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona
1: on vás zve
0: teďka,
1: na Národní třídu, myslím, neděle
0: zvázva. Bylo dneska, no, ale aha, to asi 17. tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
0: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci Stanu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
0: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažma.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se Stanem?
0: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastiňuje, co se v dozimetru dělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, trestné činnosti.
0: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí?
0: Jo.
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí.
0: Jo, no tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
0: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě, ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. A budeme ho asi všichni sledovat, něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani STANu, která byla placená tady z těch peněz z dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
0: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ji ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a málo odpovědí.
1: No. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra místo předseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
0: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak STAN má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhle tu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to tu cedu, když jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze STANu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak,
0: to by mě zajímalo proč, protože starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se čtyřmi poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace, takže to zvyšuje, že prostě v konečním důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba STAN konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, která ustaví teda město, ale je to
1: pod radním. My se k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
0: Tak jako občan, tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
0: no,
1: si neopáře.
0: No počkejte, ale asi to oddělme, jo, tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
0: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte,
0: divné.
1: Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
0: No,
1: vládě demonstroval.
0: No asi tak, to si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
0: Helejte, demonstrace na Slovensku, při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to
0: ale
1: byl konsolidační balíček.
0: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy jste, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
0: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
0: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
0: tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny čtyři světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no to, tak co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
0: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
1: a to máte podložené, nebo to jsou jenom nějaké...
0: Ale to je
1: nějaké...
0: známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to tam mají.
1: Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá
0: tak
1: teď
0: já
1: ještě...
0: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, s i ze Slovenska, i třeba z Polska. Jo? Tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4. Takže že jo, my jsme i zakládali s primátory Varšavy, Budapešti.
1: A byli jste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovali teď jste než... o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
0: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo? My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika to jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci, jen doplním, jste zmiňoval Ameriku, Donald Trump se taky lísá Putinovi. podle vás?
0: Když no, se tam já myslím, že Donald Trump zřejmě jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. Ty je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: Zase ty ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
0: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že protože pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílené, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
0: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění, prosím, jako každý víkend říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
0: Nechce, tak nevím. Asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
0: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
1: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí, ano?
0: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže my se snažíme,
0: ale my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tomhle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní
1: plán Lacinu půjdou mrákoty.
0: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
1: 100 dní modernizujeme vlády a do v té vládě stát. Bude sedět za vás.
0: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
0: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mi nechcete odpovědět, Ivan Bartoš odborník?
0: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
0: S komunisty, no jasně. A teď konon...
1: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, a Ivan Bartoš... no a my tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Jasnej, ale nemáte ministry. Bodovej. Ale nemáte jasnej, ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan zítra, Bartoš. Víte kam mířím?
0: Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho
1: dobře,
0: tam budeme představovat.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr čtvrté země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam vyčlenil i to, že spackal digitalizaci
0: 600 000
1: stavebního řízení?
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5 000 online žádostí týdně, vyřídilo se
1: byl
0: už
1: tady pan Zimola, který si
0: žádostí.
1: Tady sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
0: Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že o toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil
1: proto,
0: Jan Kasl.
1: A proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu? MMR?
0: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem, pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
0: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou
1: tak
0: pokutou...
1: A ten zásadní problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
0: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat.
1: Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
0: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenili, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi
0: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě. To je celé.
0: Já jsem říkal, napsal
1: omlouvám
0: zákon
1: se,
0: o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
0: bytů.
1: Si necháme na příště. Já tady mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
0: To jsou byty městských částí,
1: ano.
0: Tam ale my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvaný akcelerační zóny, což je o tom,
1: ano.
0: A to není jenom
1: necháme
0: pro Prahu.
1: Necháme to ale napříště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste...
0: Ne, ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se spoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím ani nikdy potom, než v roce 2021, když jsem byl primátor.
1: Dobře, jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si to je pravda,
0: mělo by se stavět ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
0: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně. Na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoin neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takovej sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo, jo, jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Podtrženo, spočteno.
1: A jak to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří. Že jo? A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat?
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně,
2: no.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
2: když až zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem... Minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ten tam... mráz a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy. Na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý. Těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešené.
1: Tak ještě nějaký tam pan Jakob.
2: Pan Jakob, jo, ten,
1: pan Laci.
2: Jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, on nemá krk.
1: Jak může mít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Takový postižený nebo
2: no
1: já?
2: No ne, no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale já pak se teda... No...
1: Mě vždycky zamotáte hlavu. Ty vaše jinota je.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
1: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo...
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Už to, já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak vy to z Brna tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl jenom ten ústřížek na Facebooku,
2: no.
1: Ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je usměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zuby nehleď.
1: Ne, to je, tak na, on nehleď, to je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionuj lošadi v zubni smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, no, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon, teda.
1: Obojí je to samý.
2: Obojí je východ, no, tak on nějak nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, no bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No, no.
1: To nebyl jeden bitcoin, no, nebo několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
1: No, to, no než Blažek, to není tak těžký. Pozor.
2: A mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No.
1: Uh-huh.
2: Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne. Je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Ale,
1: za to
2: ale pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan.
2: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006.
2: Jo, jo, jo.
1: Ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
1: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenujete de Croa, je to pěkný. Je to prostě
2: pěkný.
1: Vznešený, je to lepší, než když se jmenujete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní.
2: No. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
1: No.
2: Tak, hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, ona zbyla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václava P.
2: Václav P. to byl.
1: Kdo to může být? Znám hodně lidí na
2: Vysočině. Já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: No a jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky?
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila stáhla, jasně, si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježiš, to je ostuda.
2: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
2: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: Tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupý, když ty bitcoiny bral. No. Na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
2: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba a klam.
2: Protože on

0: Budete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P, v tom citátu?
0: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: Udělala, no, no, no, a zejména ta paní Deková. A jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
0: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
0: Pýcha.
1: Pýcha.
0: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
0: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
0: Šorfka, to je hezké.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost si to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
0: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
0: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
0: No to nemusíte nic chápat.
1: Ty bitcoiny v krabicích?
0: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
0: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
0: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
0: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
1: To určitě ne.
0: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel, no, nebo poslanec, nebo bůh ví
0: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
0: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bohužel. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
0: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam to všichni věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
0: No je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je.
0: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona
1: no
0: trošku je z výsluní pryč.
1: Já ji znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
0: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
0: Zásadně tomu chybělo srdíčko. To bylo taková nucená obrana. Jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla. Ale už tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
0: To bude ono.
1: Má už jiný... No. Starosti a nebo radosti možná spíš, tak už je jednou nohou pryč. No.
0: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
0: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
0: Ježiš, která to byla.
1: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
0: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.

0: Jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové,
0: ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
0: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho.
1: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu, 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace, a vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
0: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že je jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka,
0: no,
1: z lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těmato lidma udělalo?
0: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já,
0: jo,
1: tak to rádi přepošlou
0: takhle
1: se slovy: podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
0: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko, i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
1: A ne nějaké Stoněkové.
0: A ne nějaké Stoněkové, no.
1: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
0: Aha.
1: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
0: No tak to víte, no, když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
1: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku, a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi, a já to nenávidím úplně, když tam někdo přijde a říká: je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte paní Stonikovou, já se na ní tak rád dívám. No, ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal: a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
0: Prečo nám sem také dačo posíláte?
1: Ten Zdechovský, to je čo?
0: No, to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pojmenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo.
1: No. A je v tom tolik upřímnosti.
0: Ano.
1: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit. Je to prostě, jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně, a řekne: to je čo.
0: Čo? Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák, měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu.
1: To je hrozný.
0: Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský?
1: Ale musím vám říct, na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on je prostě, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý baví.
0: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského.
1: No,
0: a on říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
1: No, to je známá věc.
0: No.
1: A je to kolegyně nějakého známého jména?
0: No sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
1: Že a je to vidět, takový kvíz vlastně.
0: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, no tak, takže to, co se hodí na sestru, se hodí i na pana Zdechovského.
1: No tak musíte dávat indicie.
0: Tak projeďte si...
1: Je to žena?
0: Je to žena.
1: Žijící?
0: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
1: Je to politička?
0: Už ne, ale byla. Už ne, ale byla a je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
1: No ne, kde?
0: V té Bruseli.
1: Jo, v té Bruseli,
0: no, Bruseli.
1: Tak to pak není tak těžký.
0: No, není. No, tam byla jedna blonděta a druhá tmavovlasa, tak je to ta tmavovlasa.
1: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce nebo co? Myslíte kolegyně?
0: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě.
1: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
0: No oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby, tam on právě pochopil, že musí do politiky.
1: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korunů.
0: Když se bojím, co vypadne?
1: No ne, tak a on drží... basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
0: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korunu a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
1: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
0: Jo, ale...
1: Hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
0: No tak. Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
1: No. A teď jsem vám četl... Dneska v noci jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
0: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
1: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabíde nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco.
0: Hmm.
1: No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No. Ten strach má mnoho podob.
0: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
1: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
0: No.
1: To mě baví.
0: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
1: Pan Zdeněk Šarapatka, jo,
0: jo,
1: doktor.
0: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
1: Jo, ten...
0: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
1: Byl někde na rozhovoru?
0: Psal to na sítích sociálních.
1: No, na sítích píše, kde
0: no
1: co.
0: To sice píše,
1: má
0: ale i tak. No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
1: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A je to hodnej kluk.
0: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, tak to je krásný.
1: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Hmm. Ten, tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
0: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
1: Cože?
0: No, a oni je snědli a teď je tam bo gangstry míň.
1: Něco jako lažnovského chlebíčky.
0: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby to...
1: To je dobrý, jako na tu stranu.
0: No tak je to takový sofistikovaný, no.
1: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
0: Ale to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
1: To ne, jestli máte recept.
0: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
1: To bude na kukido.
0: Hmm?
1: Víte, co je kukido?
0: Ne.
1: Kukido. To nevíte?
0: Ne.
1: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
0: Thermix, takový to tvarohový.
1: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
0: Thermomix. Ten hrnec.
1: Thermomix.
0: Jo, už vím.
1: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na Kukido jsou recepty a to tam občané dávají. A pozor na Kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
0: Ty jo.
1: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok. No. A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
0: Je to velká móda.
1: Jako pořád vymezovat vůči něčemu.
0: No. Akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
1: Tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku, přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
0: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
1: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to jít takhle, na kukido.
0: Hele, ale to je...
1: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
0: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. Pan Blažek taky z toho vypadá na něj, tamhle pořád koukám na té vaší tabuli cti, že taky vypadá trochu jak kukido.
1: No, ale já nevím, kukido. Já se nedívám, jste nám náhodou v telefonu.
0: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
1: Já se seděl na iPadu.
0: Tak to tam nehledejte.
1: No ne, tak to musíte vědět, ne?
0: No tak, teď jsem napnutá.
1: Kukido.
0: Je to kukido, no.
1: Co-o-ki-do-o.
0: Kokido.
1: Kukido.
0: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
1: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
0: Já budu uklízet.
1: Jo?
0: Já budu uklízet,
1: protože... A víte, protože... že já taky?
0: No, a co vy máte doma za problém uklízecí?
1: Já nemám doma problém, doma uklízet.
0: No ne, tak proč budete uklízet?
1: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
0: Aha, nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
1: Nejste daleko od pravdy.
0: A co to bude, tak na pověst? No, musíte.
1: Jako nebudu se ženit ještě.
0: Ještě
1: čas.
0: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
1: Jo.
0: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
1: A vaše tchyně si zlomila prst.
0: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
1: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijedu benzince
0: no.
1: A někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
0: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
1: no
0: dokud
1: ne,
0: to
1: budu
0: jde.
1: Říkat stará Stoněková, má zlomen prst. No. Takže paní Karol, je to za náma.
0: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
1: Myslíte?
0: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
1: No, tak
0: už,
1: jo.
0: Už teď si to začnu trénovat.
1: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Mm-hmm. A co nějaká vláda proti tomu?
0: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
1: Těšilo mě, mějte se hezky a nashledanou.
0: Vy taky, nashledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

tebe a na bílém poštáři do kroužku stočený. Bude tu po tobě pramínek vlasů, já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný.

0: za směny. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
1: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Nejsou preference volební smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Xavere.
3: Dozík, vy tomu říkáte dozík.
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
3: Trojku,
2: no tak trojčičku.
3: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená.
4: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase FIX TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu Info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal. V té formální stránce už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. Má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak vidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží stoly u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povít a všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociálních sítích. Já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabráníte. Jo. Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit s justiční stráží jakoby způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si ty, jak si, jak záběry, tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jak si jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
2: To bych novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Vyčítám jim zveřejňování policejních informací. No, tohle tomu nezabráníte. Jako
1: zabráníte,
2: my dneska nemáme...
1: nepustíte tam ty novináře.
2: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jak si ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým únikům?
2: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
1: ne,
2: advokát...
1: Naši diváci to viděli, tak proto...
2: Že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
2: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ratha, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
2: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis Rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zdali ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zdali jak si je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, presumpce neviny je základní hodnota právního státu.
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje, jak jsem tady říkal. Vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro si ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce no, půl miliardy, v roce 23...
2: se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Takže se už očekává, že se více lidí bude bránit.
2: Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání, jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na, jaksi, na úhradu nezákonných trestních stíhání.
1: Hmm.
2: A nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
2: Tak samozřejmě na vině...
1: Nebo kdo je na vině?
2: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který, jak si, teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas...

0: něčeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají a kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
1: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s tím počítá, ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres, to znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu. Takže žádný takový případ se ovšem nestal.
0: Ale takže lze to?
1: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si to vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marí Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek, teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, vlastně, jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
0: A přesto, je to správně nastaveno?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
0: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku Bradáčovou, ano, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
1: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z Postoloprt, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
0: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
1: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován. Myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc. Ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce. Možná na přednáškách v právnické fakultě může rozevírat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuj rozhodnutí soudu. Tečka.
0: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
1: Ta společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který jaksi má zastupovat stát, který je v čele Vysokého

0: vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu. A pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákon jí to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Hmm. Je ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
0: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
1: To nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
0: Teď jsem za vámi šel, dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Bradáčové a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůžete to být...
0: Tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
1: A čím to?
0: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí někdo být taky na základě toho, něčeho.
0: Někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její spřízněný novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafiánů. Hmm. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě jako pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky k tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená. U novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňoval, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické.
0: Ale tak jako je to profesionální, jakoby, profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
0: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkala, já samozřejmě vlastně si s toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Bradáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
0: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně takzvané justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Vys máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka. Říkal: Petře, prosím tebe, to prostě, jako, prostě říkáš větší moc a tak dále. Ne, ne, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká: tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám: Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
0: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství nějakou stížnost, nebo chce to zvrátit. Je tam nějaká šance, nebo to je jenom nějaký výkřik, snaha?
0: Já nechci být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, dočte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství, a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství, a tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupce je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce, nebo špičkový advokát, nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
0: To všechno možné. Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru, no a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
0: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: To hraní s kostrami má jméno rakovina a voní astrami. Kuň běží bez udidla, kouř štípe do očí. Hrajem si na pravidla a deska přeskočí, přeskočí, přeskočí, přeskočí, přeskočí.
1: Hraje vám Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možný. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme. Teda ne z daní, jo, mi znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné.
0: Celý pořad Podtrženo sečteno s Vlastimilem Tlustým můžete sledovat už teď.
2: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: No pane Volče, já mám takový jako vážný téma.
2: Jaký?
1: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
2: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co to Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
2: Ale ty jsi takový bezvědec, Xavere.
1: Já jsem bezvědec.
2: Že to sledujete tak?
1: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve. Mm-hmm. Ale jak se volí papež? A on to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
2: Jo.
1: Ty jsi kurie.
2: No.
1: No je parta celá.
2: Vím, no.
1: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
2: No jasně.
1: A co to je ten blištivý kov? Kdyby to bylo? Myslíte?
2: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
2: Tak. No, ten...
1: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejde do Vatikánu.
2: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
2: No to si myslím. No,
1: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu
2: jo?
1: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
2: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
1: No jo, ale spíš takový symbolický.
2: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
2: A taky jsou tu. Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
1: Bratr Marián, jo?
2: Bratr. No.
1: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
2: Bratr Grolich. Bratři zažili by, jo? Máte no tak, bratr k bratrovi?
1: Bratr, a je jich milion.
2: No.
1: A co bratr Čunek ještě?
2: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr. Hm?
1: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
2: Taký morbidní tohle, ne?
1: Morbidní?
2: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
1: Já taky ne, ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pán Bulecký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. A já se, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto
2: já, nemám... Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
1: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
2: A budete mít mauzoleum, ne?
1: No to budu, to už se buduje.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši býtnickou kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66 prostě, no, to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano, to je jasný. Nicméně pro mě, toto. Já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu, a pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop neexistující věc. My jsme tady byli plní v těch 60. letech tohohle toho. A tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to ne, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový, a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovaný. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký byste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak, tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
2: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
2: Nikdy jsem tam nebyl
1: a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
2: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Zárolová za Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
2: Ježíš, to bych věděl. To jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty, nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby vysníval, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež ty zlatý brýličky vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
1: No, já bych že by skoro byl z Brna?

0: který papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala. Neboli, rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní. Mm-hmm.
1: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
0: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás. Pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu? Na institutu.
0: Tahle knižka nevyšla v našem institutu, tahle knižka vyšla v nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribujeme, my teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes, já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
0: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vrátím, tím jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardénách. Ne. Ta knížka je v podstatě, a proto možná ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, k jehož já už jsem do jisté

0: míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. U těch tady v těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti těhle toho celého století.
1: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
0: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale
0: pozorně
1: diskutuje. Ale doporučte, tady se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
0: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni. Od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrádání, něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
1: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
0: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvedlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
1: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
0: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajda a Strýčka. Já vám ji přinesu příště, Xavere. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strejček řekl tohle výročí. To bude zásadní pokus o přepisování historie. To se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové.
0: Jste byl, myslím, že byl 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už, to už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné superméno, ale nebudu analyzovat.
1: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v úvozovkách upravit?
0: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Na Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesun, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí. Mm-hmm.
1: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, který k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
0: Ano.
1: Už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu. Tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
0: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
1: Chcete ještě tím ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
0: tím
1: jsem
0: mě
1: to.
0: Naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je...
1: Chybí
0: to
1: vám
0: je,
1: ten druhý.
0: To je velmi,
1: pochopil jsem
0: velmi,
1: to, pane prezidente.
0: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
0: Dávám pozor.
1: Ježíš, dám. Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým působem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
0: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl, dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že ten to úplně, úplně fanatické odmítání této možnosti. Mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne v Moskvě byli a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
0: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne, podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou řekl. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002, ano.
1: 2002 určitě ne.
0: Ano, 2002, ano.
1: 22.
0: 22, samozřejmě. To byl. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme, a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali, a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říct, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi, v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále, takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před velcí předpolitici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zase má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
0: určitě.
1: A jasně. A potom nastane, stoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
0: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete jiného.
0: Ale ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kde najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat od té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
0: No, to
1: je to Donald Trump?
0: Optimisté.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď?
0: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má 1000 jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
0: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, a stačilo mávat s jedním, dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů, nebo 13, protože v Praze...
1: 14, myslím. Ne?
0: Nebo bude. Budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách, jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
0: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
1: Představili lídry například.
0: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný... Tohle to jsem tam výslovně...
1: Dnes SPD, tak i jinou.
0: SPD jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
0: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: Mastnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No, dobře, já, tak si to necháme.
0: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
0: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, to by nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, anebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí, buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský a neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslit třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
2: Ano, ale tam
1: změnilo by to něco, tak.
2: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, pomle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Mm-hmm. Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
2: To je možné, ale netroufám si teď říct, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopna takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti a teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností Evropa. Rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít ho prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí, jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným,

0: mělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomaci.
1: No v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří? Co by to mělo znamenat? Co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké delší příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
0: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít, a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde, protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
1: Je někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
0: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
1: to
0: přijde...
1: To třeba Viktor Orbán. No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
0: Jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se optal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském, a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie je k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal, tady jde o to, jestli je někdo,
1: kdo má... No třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
0: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže ztotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, klidně může jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme, takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
0: Ano.
1: A není to ta agenda?
0: No ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: dobře,
0: nejde,
1: a tak...
0: Tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně...
1: Co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
0: No na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance. kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští

0: Ti účastníci Severoatlantické aliance mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho kdo slibuje, a nerovnováha i v tom, co do toho kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
0: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: teď
0: času.
1: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
0: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat toho cestu, ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? Tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
0: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže my jsme utíkali, jako kdyby nám za patama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
0: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
0: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
0: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
0: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
0: možnosti. Já myslím, možnosti. Že scénář, ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti, žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a on bude realizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Jak, čem bude jiné?
0: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale to, na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
0: No, ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky si Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která by mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak, nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
0: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně. A že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkém plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já mám takový konkrétní příklad. Když jsem byl do Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
0: Ale mi hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. A my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že to neprostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
0: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Se, nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už
0: vypršel.
1: Už je ještě víc než vypršel. přišel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět příště přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
0: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo. Děkuji.
1: To posoudí naši diváci.
0: Ano, ano.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek. Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Každý

a soubojů.

0: Podtrženo sečteno a dnes pan Miroslav Korecký. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: A vás vidím v létě. No a ono to vypadá do pane Korecký, že se nic moc nebude dít o prázdninách, ale opak je pravda. Představte si. Pan Jandák tím dneska začneme, protože vyvolal velkou diskusi všude možně, ve všech možných médiích a řekl tady u nás v XTV přesně toto. Válka není, nikdo ji nikomu nevyhlásil. Vedení ČSSD leze do zadku pražské kavárně. Evropská unie nikoho nezajímá, pro okolní svět je bezvýznamná. Představte si, takový hodný člověk.
1: Jako s tou první větou úplně nesouhlasím, nebo si myslím trošku něco jiného. Ty dvě bych celkem i nějak minimálně z části podepsal. No, to.
0: Fakt?
1: No, já jsem to taky kritizoval.
0: Nikoho jak se, nezajímáme? Evropská
1: unie? No tohle, no, tak četl jsem rozhovor nebo nějaké vyjádření Henryho Kissingera, kde velmi zdrtil Evropskou unii o tom, že nemá Evropská unie jediného dneska lídra, který má nějaké smysluplné nápady a úplně jsem to četl a úplně jsem říkal, ano, souhlasím, jako Evropa je bezradná, ekonomicky neschopná a žene se akorát do záhuby, no, tak.
0: Co budeme dělat?
1: Nechci vás děsit.
0: No, to ještě jste mě viděl, kam se mám odstěhovat, na Petržalku. Ale vlastně taky ještě Evropa. No nevím. To je hrůza, co? No dobře, a teď ještě vedení ČSSD leze do zadku pražské kavárně. To byste jako taky podepsal?
1: No, já jsem o tom taky sám psal, jak oni se tam spojují v té Praze s těmi zelenými a lídeni tam mají paní Šabatovou a ještě jakoby jsou tam v takovém podřízeném postavení. Oni tam někde cvičí na mítincích v zelených tričkách jako sociální demokracie, která se jako dneska už je jako přívažek strany zelených, to je takový smutný konec. No. Ještě předseda, který sám kandiduje za tuto stranu, ale nenapíše si tam ČSSD, ale napíše si tam nějaké, nevím, sdružení pro něco, tak to je smutnější. Už je předseda, se stydí za vlastní stranu, tak, ale prodali palác, tak mám pocit, že tím možná mise nového předsedy skončila a pak to tak nějak tiše uzavřelo.
0: Supy se slétly možná, ne?
1: A jestli v té Praze si myslí, že tím, že jako ze sebe udělají druhé zelené nebo třetí piráty, nebo já nevím koho, že tím někoho zaujmou, to jsem tedy žiraf na výsledek.
0: Mimochodem, sleduji vaše komentáře na Facebooku, někdy velmi vtipné a za jeden vás speciálně musím teda pochválit nebo vyseknout poklonu, to je, jak jste tam psal tu vtipnou věc, že paní kandidátka na prezidentku, paní Nerudová, že se někdy holedbala, že nebyla členkou KSČ, ač narozena v roce 70, že jste to tam potom tak pěkně vypsal. Musel jste mít na to velký ohlas, ne? Na tenhle ten...
1: Tak docela jako lidi to lajkovali, ale jako bylo to jako vtipná věc z jejího pohledu, že ona cítila potřebu se vymezit proti těm ostatním kandidátům, cítil jsem v tom hlavně Babiše samozřejmě a možná generála Pavla, že ona nebyla v komunistické straně na rozdíl od nich, no tak to je veliká zásluha, když vám bylo 9 asi, nebo kolik tu dobu, když tady padl režim, tak... A nevím, jestli byla jiskřička a pionýrka, to
0: bychom měli zjistit,
1: ale
0: vtipný byl závěr, že hlasovala při Kostnickém koncilu pouze pro Ludku. Nebo nehlasovala, nebo jak to bylo, tak
1: no,
0: vtipný. Tak, pane Korecký, podívejte se, co se děje na světě. Transgender kriminálnice ve vězení oplodnila dvě své spoluvězenkyně. Jo, to se přihodí takhle. Raději ji přemístili do mužské basy. Nevím, jestli znáte tu historku celou, tak nebo ta fakta, jak jsou.
1: Četl jsem o tom i v několika médiích dokonce a jako kdyby to nebyla věc tak jako pro to okolí jako dramatická nebo nepříjemná, tak bych jako řekl, že je to veliké vítězství celého toho progresivistického a genderového tažení, že prostě se to opravdu povedlo, že poté, co to začalo těma, že pohlaví není biologická věc, ale nějaký společenský konflikt, konstrukt a začaly se dělat ty třetí záchody pro ty nevyhraněné a pak začaly ty chlapy, kteří si myslí, že jsou ženská, nastupovat do těch sportovních disciplín s ženama a porážet je o 7 parníků, protože samozřejmě ta ženská většinou kvůli té fyzické konstituci nemá šanci. Tak teď je tady to vítězství, že tedy muži, kterému se stane něco takového, že je odsouzen na 10, 20, 30 let, tak si to zpestří tím, že nastoupí do věznice, řekne, že je žena, oni ho zavřou mezi ženské a on tam se chodí s nimi sprchovat a je s nimi na celé, zjevně si tam užívá docela pohodlné vězení, ale jako ono taková sranda není, protože zase představa, že je člověk 50-kilová, 20-letá žena, které se stalo, nevím, že zaviní dopravní nehodu, zavřou mě do vězení a teď ke mně přijde takový dvoumetrový černoch, řekne, já jsem tvoje kamarádka Demi a dneska večer si spolu lehneme pod deku a budeme si spolu povídat, tak to by mě trošinku zamrazilo, jakože ta výkon toho trestu bude teda skutečně očistec.
0: No, říkáte správně, že to není jako žádná legrace, tomu rozumím, ale říkáte taky, že to je vítězství toho tažení transgendera, všechno toto. Já nevím, jestli je to vítězství. Myslím, že to je prohra.
1: Ono se to paradoxně, celá tahle ta ideologie, nebo jak to nazvat, jako vždycky vycházela z pozic takových těch jakoby utlačovanějších, ať to byly homosexuálové, transgender, nebo třeba i právě ženy, které vždycky jako byly tou jakoby částí společnosti, která je tou utiskovanější, možná už vzhledem k té fyzické, jak to říct, nepřevaze, nebo i k tomu nějakým těm historickým reliktům, že berou ty nižší platy a tak dále. Vždycky z těch pozic to vycházelo, ono se to paradoxně neobrací proti tomu starému bílému muži, ale ono se to obrací právě proti těm ženám. Jsem četl právě nějaký výroky nebo nějaké pocity žen, které právě jsou v těch kriminálech a ti říkají, že tam je to peklo, že oni se bojí víc ze své cely, bojí se jít se sprchovat, protože skutečně tam muž, který prostě má všechny znaky muže a nenapadlo by vás, že je to jako ani 1% žena, tak on o sobě tvrdí, že je žena, ale normálně se sprchuje vedle vás a prostě chodí za vámi do cely a jako mně by to asi úplně příjemné nebylo.
0: A kdy myslíte, pane Korecký, že to dorazí k nám? Že se někdo prohlásí za ženu a dají ho do ženské věznice?
1: No tak jako všechno z té Ameriky
0: Pekarová,
1: k nám přichází
0: podpoří,
1: s takovým tak nějakým 5 až nevím kolika letým zpožděním, všechny ty nesmysly, tak že nepochybně i tohle nějak dorazí. Pokud se to tam včas nezastaví, protože zase už jsem viděl, že feministky přece jenom pochopili, že to jde vlastně proti ženám, že to nejde jako proti těm zlým mužům, ale že to jde proti ženám, tak už zase tam bojují nebo je brojí proti tomu. No, ale
0: a teď ještě, víte, jakože 2 děti tam splodila ta dáma. Hodně.
1: Ale zase jsem viděl třeba, že se to v některých jako směrech už jako začíná trošku přemýšlet a třeba jsem viděl Mezinárodní plavecká federace, že už zavedla speciální, jakoby, jak to říct, že tady budou zavedli ženy, muži a transgender. Cože?
0: Kategorie,
1: jakoby, jo. Takže, protože jako pochopili, nebo dokonce dospěli k tomu, že pokud by do jakéhokoliv závodu nastoupili 3 právě muži, kteří se vydávají nebo jako cítí být ženou, tak ženy už v životě nezískají jakoukoliv medaili na žádném nějakém plaveckém šampionátu. Protože ten muž, zejména nám to tam popisoval u nás v takovém článku jeden chlapík z nějaké fakulty tělesné výchovy a sportu někde z Olomouce a ten říkal, že v tom plavání je zejména takové nějaké ty hydrodynamické věci, které souvisí nějak s tím obeplouváním té vody vašeho těla, takže tam prostě ta žena nikdy nemá šanci. A že právě i ty muži, kteří se řeknou, že jsou žena, nastoupí jako žena, ale v životě si nenechají třeba těmi hormony, anebo i třeba nějak transplantačně zvětšit prsa, protože to by je handicapovalo v tom, že ten profil nějak té vody, že by prostě je blokoval. A protože tedy jako zůstávají jako 100% muži, ale prostě nastoupí v ženské kategorii.
0: Opravdu? Jsem si říkal, co mě blokuje, když plavu.
1: A proto tady zavedli tu speciální kategorii, nevím, jestli se to rozšíří i do jiných sportovních disciplín, ale tak minimálně jedna vlaštovka tady je.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak, institut řídím, snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit. Mm-hmm.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko.
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuju odhadovat.
1: Odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, prezident Klaus je velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
2: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
2: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrn z řady důvodů. Ta jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly miliony, milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinérie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: Čili se toto spojení používá s Ukrajinou.
2: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocid

0: O srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě, o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru. Dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
0: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak. A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku? Protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragédii, tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
0: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táboru v Letech a a těch jiných pracovních táborů, kde byly internováni většinou Romové za druhé světové.

0: války, tak by bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže že to byly tábory těchto národů, tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: v čem je to nebezpečné, pane doktore?
0: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
0: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus, vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že že to Rusové nám vnutili komunismus ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946, voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
0: Ne.
1: O to více. Ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
0: Tak ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Nic bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv, takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti zdi?
0: Proti tomu, proti velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně Tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuji doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně, teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
0: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství, čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahleta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
0: Bránit přeletu
1: nebo a
0: takováhle gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl. Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Zmiňoval jste jako první snížení cen energií. Jak toho chcete docílit?
2: Tak těch nástrojů na snížení energií je hned několik. Budou samozřejmě po volbách k diskuzi, protože může to být kombinace některých nápadů, který já tady mám připravený. Samozřejmě pro podnikatele to může být snížení složky DPH, jo, potom by se měly překontrolovat tarify, jednotlivé tarify těch energií. Emisní povolenky, to je prostě téma, které je strašně důležité.
1: Myslíte emisní povolenky pro firmy, emisní povolenky pro lidi?
2: Emisní povolenky jak pro firmy, tak pro lidi. Jo, ale zejména pro výrobce, kteří platí emisní povolenky ve své výrobě a prodražují tak tím svůj provoz a samozřejmě tím i výrobky. Tam u těch emisních povolenek je trošičku problém, že my už jsme nějakým způsobem vázaný evropskou legislativou, ale může se najít nějaký nástroj ze státních dotací, respektive ty emisní povolenky, které se vyberou, tak ty peníze se můžou použít třeba na část placení energií, a to je za OZE. Jo, to znamená, my občané a firmy, kteří platí složku OZE v současné době v těch energiích, tak to by se třeba mohlo platit z peněz, které jsou vybrané za emisní povolenky. Druhá věc je tam ta disproporce, že OZE jako zelená energie žádné emisní povolenky neplatí, ale neplatí ani žádnou jinou formu, tak jako výrobce energií, skláři, oceláři, elektrárny platí takzvané externality. Pro diváky, co neví, co je externalita, jsou to věci, kdy třeba jsou to zdravotní dopady, prostě věci, které jsou způsobené tou výrobou a jsou to druhotné náklady. Tak to ale OZE neplatí. Jo? Ale i to OZE musí třeba platit tu distribuci. A to teď v tuhle chvíli neplatí. Takže měli by přispívat na distribuci té energie. A ty externality taky mají, protože na to, aby se vyrobila jedna vrtule, je zapotřebí, a teď uvedu příklad, ta vrtule, nebo respektive ten větrník má 350 tun oceli. Což je, já nevím, 6 tanků. Ale to někdo musí vyrobit, má to nějakou ekologickou stopu, je tam nějaká betonová patka, takže i tyhle ty externality by měly být započítány pro OZE. Jo? Aby se podělili s ostatníma na náklady na distribuci té elektrické energie.

jdu šarým lesem přes mítěny let, kdy byl svět. Na první pohled normální, lidi se prostě s vírou postili a nebyli.

vede mne slabá záře za stromy z pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan.

0: Jdu šarým lesem přes mítěný let, kdy byl svět. Na první pohled normální.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži? Vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale mnohem, z mnohem širšího pohledu.
2: Ano.
1: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
2: Aha.
1: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
2: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
1: No, před dvěma dny to hlásilo zase rekord.
2: Ano.
1: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Za druhé si říkám, co bude dál. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
2: 3300... A něco.
1: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo.
2: Bylo, blížili jsme se tam. Blížili jsme se tam.
1: Za trojskou unci dolarů.
2: Bavíme se v dolarech.
1: Dolarech. Což je teda už hezká částka.
2: No.
1: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
2: Určitě. Je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850, v roce 2013 stála $1250, nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
1: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
2: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
1: $5000
2: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4000 až $6000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
1: No,
2: jeden,
1: tak jsem s tím.
2: Jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
1: Což je ta věc, promiňte,
2: ano.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko.
2: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
1: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
2: Přesně tak.
1: Ne
2: přesně.
1: Částečně.
2: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
1: No, to pane Vlášku, jako pozor.
2: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat a je to
1: proč,
2: pravda.
1: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
2: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. Jo, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda ostřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu. A oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů. A vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund. A náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jeho východní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená jako je ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží, a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5 000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu, a je to je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
2: já
1: připojí.
2: Budu smělý a opravím vás, můžu?
1: No opravujte.
2: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
1: To říkám, ne?
2: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona na to začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vlášku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
2: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby si diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata. 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano, jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
2: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka
1: odvážná
2: myšlenka. Mm. No, v některých případech ano, když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako, že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité, dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala, z mého pohledu bezcenné, nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
1: To myslíte vážně, co teď říkáte?
2: Ano, to myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
1: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
2: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
1: ale... Tady jste v XTV, pane Vlášku.
2: Takže na rovinu jedeme.
1: Ježíš Kriste.
2: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovaly se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes. Jiné vysvětlení to nemá.
1: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka v Evropě, ve světě, Bůh ví kde, nakupuje zlato.
2: Jednoznačně.
1: Jednoznačně. Máte nějaký příklad?
2: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun, začala nakupovat. Dneska má něco...
1: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
2: Tak.
1: Řekněte teď, tady...
2: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
1: Česká.
2: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. Tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
1: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět, to jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
2: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka, předpokládám, že sedí na velké množství zlata. Ono stačí se podívat...
2: Neboli sedí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Já, je to je pohádka, ale řekněte.
2: Ne, nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
2: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech

0: do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
0: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale no, samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
1: Takže může rozhodnout.
0: Může rozhodnout.
1: Sedí na tom.
0: Sedí na tom, sedí.
1: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
0: Ano.
1: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
0: Ano.
1: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
0: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
1: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
0: i víc.
1: I milion nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
0: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli, já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, tak nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já si to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, a kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
1: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
0: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
1: Nevěřím.
0: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
1: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
0: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším a to se stává, tak to oslaví americký dolar, potažmo euro a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
1: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
0: Reklamní okénko.
1: Reklamní okénko klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spoluřídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
0: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
1: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV,
0: ano,
1: tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
0: Ano.
1: Takový člověk má 30% slevu.
0: Na vstupní poplatcích, ano.
1: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
0: Přesně tak.
1: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
0: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
1: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
0: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách.

0: za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%, takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, že si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku, je skutečně zásadní.
1: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
0: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba jsme si říkali.
1: No ne, říkali jsme, že to začalo v červnu.
0: No, tak blížíme se 2 letům, ale ještě tam nejsme.
1: Jo, ne? Blížíme se ke 2 letům.
0: Ano.
1: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé, vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
0: Ano, to můžu potvrdit.
1: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
0: ano,
1: to dobře.
0: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
1: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
0: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat.
1: No, jasně,
0: v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
1: Kdo z vás to má?
0: No jistě.
1: Jak říkali Jiří Paroubek.
0: Ano, ano.
1: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mince.cz, 30% telefonní číslo a tak.
0: Ano.
1: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
0: Na to se těším.
1: Taky se těším. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
2: Posloucháte rádio Xaver.

0: of a heart. He poor broke, mixed up mess of a heart. Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Krásný květnový den.
0: A vy jste z toho Května nějaký vedle?
1: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Jo. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
0: Kde co říkají klasici? Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
1: Lev 14.
0: Přijal jméno Lev 14. Jsem Peťák, ne?
1: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
0: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
1: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva.
0: Jako
1: jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
0: No ale to, že Američan, že?
1: Tak by to tak mohlo být?
0: Zvláštní.
1: No, mohlo by to tak být, že jo?
0: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
1: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje.
0: Jo?
1: On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
0: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
1: No bože. To by byl duhovej.
0: Já jsem zkoumal, jestli má na té patce, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
1: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
0: Tak nevím.
1: Snad ne? Ale to uvidíme.
0: Neumím si to u papeže představit.
1: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
0: Teď navrhuji usnesení.
1: Ano.
0: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
1: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
0: Já ještě nevím vůbec.
1: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
0: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál. Zvolený zastačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
1: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
0: Zároveň autenticky provokuje.
1: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody k který má určitě ten pán v hlavě. Naženeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
0: No a letěl byste tam?
1: Letěl byste tam?
0: To je otázka. Já ti, Karle, nevím.
1: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody, ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo, jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
0: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
1: Hromadní vrazy oba.
0: No jasně, no.
1: No.
0: Ale pro mě větší
1: teroristi,
0: prase...
1: Teroristi oba.
0: Větší prase byl Hitler.
1: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
0: Koncentrační tábory.
1: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
0: Jo, tak no. Přesvědčil jste mě.
1: A, no, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
0: Takže usnesení.
1: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
0: No, tak...
1: Tak, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
0: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
1: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě se napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No. Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
0: Méně, jo?
1: Ten méně, jo? Tak když tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
0: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
1: Já si myslím, že to je úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
0: Zdržíte se hlasování?
1: Je mi to fuk.
0: Tak se...
1: Ať si každý dělá, co chce.
0: Taky se zdržuju v tomto bodě. Polní kuchyně, nátělníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlust.
1: Představuju, no.
0: To je peněz.
1: Já jsem si v posledních týdnech na tohletu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
0: No, to jo.
1: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
0: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
1: Ty jsou neutrální.
0: Rakety?
1: Ale třeba dělá rakety, no. Dělá rakety, no. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace, a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme. My potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam moc okoukaný. Prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, které chceme posílat někam do zahraničí, a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
0: Radíte někomu volební program?
1: Radím. Já doufám, že se to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
0: Ani jsem měl na to téma, nechci žartovat, ale napadá mi několik.
1: Jsem s tím.
0: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
1: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
0: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
1: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si. To je taky odkoukáno tam odsud bránit. To všechno mají, no. Tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči. Dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, které opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým místě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
0: To jo.
1: No.
0: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
1: A to je hodně témat.
0: No.
1: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů, byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat v čiličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
0: Yes, jo.
1: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporů, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych to víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, ale nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo? Dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál. No. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě nějaký naštvi, když se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
0: Dobře.
1: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
0: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
1: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
0: Ne, já o tom nic nevím.
1: My o tom totiž nic nevíme.
0: No, já jsem tady.
1: 15. Taky jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
0: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
1: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
0: To už zbytečně?
1: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel mě to jedno. Já si teď už myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
0: Pošlu mu 14 korun.
1: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
0: O tom já vůbec nepochybuji.
1: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
0: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
1: On bude zkažený.
0: Bude zkažený.
1: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
0: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
1: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím, nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
0: A co pak?
1: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán, on psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik? 40-50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený, to je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený, jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel jak připomenout.
0: No.
1: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojení. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
0: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
1: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
0: Že by to měl udělat.
1: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No a to se tam odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bejt, tak mám toho plnou hlavu. Ale ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže. Jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
0: No, a abychom končili
1: něco radostného.
0: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květem? Řekněte, jste plný lásky? Chodíte na Petřín?
1: Ne, to nechodím.
0: Ne. Čtete literaturu?
1: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
0: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
1: Také se těším.
0: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Radio Xaver.

poznat, jak je krásný svět. A proto každé ráno v pět

kouří, v kouři a nad vínem tráví. Mládí v modrém dýmu, její rty karmínem jako dvě bludičky.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhý.
1: Dobře. No a vrátil se domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební mítinky, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. On to, vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média, no, Seznam zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že? Nervy.
2: Tekou je staročeština, archaická
1: čeština. No, ale krásný slovo.
2: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi. Podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří, nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle dvěma.
1: Těmhle dvěma.
2: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%. Neboli už je vidět bitcoinová kauza, STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamoru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
1: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
2: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
1: ne,
2: nebo něco
1: jakože
2: podobného.
1: Někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
2: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry. To je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano,

0: přiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran. Pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty si sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
0: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka? Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě?
0: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
0: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
0: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
0: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
0: Nechci říct, že je středená, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím, znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat, slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
0: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že

0: nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
0: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jedno. To znamená Putin-Zelenský a Putin-Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris, jenom aby nám někdo...
0: Boris? Já jsem řekl Boris.
1: Řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel,
0: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo jiný.
0: A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
0: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
0: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
0: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
0: Radar.
1: Ti, co mají radar...
0: Přeřek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, z pravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
0: No, já bych chtěl být radar, nevím, jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo. A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo, propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
0: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu.
0: No.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali.
0: No.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
0: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít. Tak to je.
0: No dobře. Ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
0: Víš, Ksevere.
1: Jednoznačně kompasáci.
0: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
1: Řekneš jednu?
0: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
1: Takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím.
0: Musíme skončit optimistické
1: zvolání.
0: Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reut Schwanz, rozhovor dvou přátel, a jeden říká druhému: pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože ano, jsem to ano, od tebe slyšel mnohokrát.
0: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
1: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne. Já to znám od tebe vždycky u kafe.
0: Tak víš co, tak jestli máme minutu, tak si to řekneme. Máme minutu?
1: No jasně.
0: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. Ale jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklízečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklízečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, uctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů, no a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
1: Říkáš to často, když se loučíme. Já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
0: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kundorovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: He said I love you till I die. She told him you'll forget in time.

0: Xaver.
1: Tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
2: Čili pojistí si těch 90 eur?
1: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost, na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se ho sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutý vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím směřme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
2: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
1: naprosto přesně. Ti
2: se propadnou třeba do chudoby energetické.
1: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympatiák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva.
1: Jo.
2: Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje.
1: Jo?
2: On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě
1: ale
2: už vůbec ne.
1: Teď navrhu usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
2: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší, no a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.

0: Okamura je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
1: Dobrý den a zdravím také diváky XTV.
0: Tomio Okamura je předseda politické strany Svoboda a přímé demokracie. V jaké kondici je SPD po volbách do Evropského parlamentu?
1: Tak my jsme obhájili jeden mandát europoslance. My jsme dostali v eurovolbách před 5 lety 216 tisíc hlasů. Teď jsme dostali 170 tisíc hlasů, takže nám ubylo 40 tisíc hlasů. Tím pádem není to nějaká katastrofa, ale mrzí mě to, očekával jsem více. Je to pro mě oranžový semafor a nezbývá, než zapracovat naplno, takže já už jsem zařadil turbo a musíme co nejvíc přesvědčovat občany, co pro ně děláme, že chceme zlepšit životy, co jsme konkrétně už prosadili ve sněmovně. Musíme ještě víc zabrat a ještě víc prostě ukázat, že pro ty občany tady jsme a že pro ty občany pracujeme. Jiná cesta není, nemá smysl se na nic vymlouvat.
0: Vy jste před volbami do Evropského parlamentu nezařadil turbo a nepracoval jste naplno?
1: Tak samozřejmě by bylo otázkou, jak by ty eurovolby dopadly, kdybych byl lídrem třeba já osobně. My ale, anebo třeba Radim Fiala, anebo třeba další naše prostě všeobecně známé mediální osobnosti, kdyby to byl Jarda Foldyna, kdyby to byli další podobní lidé. Ale my samozřejmě ty hlavní viditelné tváře máme ve sněmovně, takže samozřejmě pak to bude o těch sněmovních volbách. V tom europarlamentu výborně se ukázal ve výborném světle Ivan David, který byl vykroužkován. Petr Mach je inteligentní, supervzdělaný člověk, který má konzistentní názory, ale ukázalo se, že ve srovnání třeba s paní Konečnou nebo s panem Turkem nedokázal zdvihnout voliče ze židlí. Já jsem viděl několik analýz a chytit je takzvaně za srdíčko, aby je přitáhl k těm volbám. Já jsem viděl nějakou analýzu sociologů, jsem se s nima sešel po těch volbách a ukázalo se, že volič SPD je prostě opravdu tak euroskeptický, protože my jsme i mezi těmi subjekty jediná strana, která prosazuje referendum o vystoupení z EU, protože i pan Turek motoristé, i ten říkal, že chce setrvání v EU, že podporuje setrvání v Evropské unii, říká to i Andrej Babiš, i paní Konečná o referendu o vystoupení také nemluvila. To znamená, ten náš volič, když jsem viděl tu sociologickou analýzu a mluvil jsem o tom s renomovanými sociology, tak prostě říkali, že on prostě nepřišel, protože o ta Evropská unie tak štve, že prostě tam nevidí tu důležitost.
0: No, takže doufám. No a není to právě to, co odrazuje další voliče, nebo že si nebudete moc, nebo že jste si nemohli sáhnout na větší počet voličů, to, že jste tak razantní, že chcete přímo vystoupení z Evropské unie. Přeci jenom třeba Viktor Orbán, velký potížista z pohledu Evropské unie a kritik Evropské unie, ani on nechce, aby jeho země vystoupila z Evropské unie.
1: My říkáme jinou věc. My říkáme, že chceme referendum o vystoupení z Evropské unie, což znamená, že občané by měli sami rozhodnout, a říkáme druhou věc, která
0: je ale... No a proč chcete to o referendum?
1: Která je ale... No, protože si myslím, že je na čase, aby v České republice byla opravdu demokracie. A netýká se to jenom zákona o referendu, které jako jediné prosazuje SPD, ale já chci i, aby byli politici odvolatelní, aby měli přímo hmotnou odpovědnost. A v tom jsme taky osamocení. A se týče té Evropské unie, já jsem opravdu přesvědčen o tom, že je nereformovatelná. A já dám příklad, třeba europoslanec bývalý, dneska už europoslanec Jan Zahradil, už před 20 lety ve volební kampani jménem ODS a od té doby neustále říkal, že budou reformovat Evropskou unii. Jaký je výsledek těch jejich řečí o reformě? Migrační pakt, Green Deal, cenzura, utahování šroubů, teď k žádné reformě nedochází a vlastně se ukázalo, že mám pravdu, že Evropská unie je nereformovatelná a musíme se vrátit a musíme prosazovat to, a to SPD prosazuje, abychom se vrátili k co nejužší spolupráci svobodných a suverénních států bez diktátu Bruselu. To znamená, my chceme, všichni prosazujeme i my volný pohyb osob, kapitálu, zboží a služeb. Jo, ale všechno ostatní už by volný pohyb osob, pochopitelně evropských občanů, že jo, nikoli v tajně legální migrantů, ty je potřeba vrátit a prostě absolutně ukončit jakékoliv sociální pobídky, co tady všichni prosazujou, prostě nulová tolerance. Ale je potřeba prostě se vrátit k tomuhle tomu modelu, který tady byl před tu Lisabonskou smlouvou, aby to byla ta spolupráce těch suverénních, svobodných zemí. Prostě když se podívejte na ten diktát centra, už zase utahujou šrouby, chtějí válku, zatahují nás do války.
0: A teď mi řekněte, jak toho chcete dosáhnout s jedním europoslancem, který ještě k tomu je ve frakci, která je snad nejslabší, nejméně početná. Proč třeba se nepřidal k patriotům pro Evropu, která je třetí nejsilnější a kde by možná byla i šance něco změnit?
1: Víte, my jsme byli dlouhá léta v té naší frakci Identita a demokracie, která byla třetí a následně čtvrtá nejsilnější. A ukázalo se, že přeci jenom v té naší frakci, která se přejmenovala na ty patrioty, protože lídrem je tam Marine Le Pen, moje kamarádka, dodnes jsme spolu se všemi v kontaktu, Matteo Salvini mi před několika dny zase psal, Gerrit Wilders, známe se dlouho, jsme přátelé a budeme spolupracovat. Ale ta frakce je skutečně málo radikální. Jo? Ona jde spíše do středu. Jo? Já chápu, že Marine, a já jí mám rád, že chce být francouzskou prezidentkou a moc jí držím palce, ale to taky potom vyžaduje v politickém potom tom přístupu jít hodně do středu. A teď té nové frakci patriotů, respektive to je přejmenovaná Identita a demokracie, vlastně to je to nosiči té Identity a demokracie uděláno, zakladatel je Marine Le Pen, samozřejmě, protože je to ten původní nosič, který je jenom přejmenovaný.
0: No, zakladatelem, pokud vím, je Andrej Babiš, Viktor Orbán.
1: Ne, je to přesně naopak.
0: A Kika z Rakouska.
1: Je to přesně naopak. Já jsem
0: to máte jiné informace, než podávají oni samotní účastníci toho vzniku té frakce.
1: Tak oni nikdy neříkali to, co říkáte vy ve skutečnosti, když se podíváte trošku po čáru. Já jsem ještě před třemi týdny seděl u takového to jednoho stolu s Marine Le Pen, s Charlotte Medresa, s Matem Selmým, já, Harald Wilimsky, který seděl na té konferenci ve Vídni. To přeci bylo úplně jinak. Ta frakce už se domlouvala před volbami. Teď já u toho jsem sám byl jako člen té frakce. Marine navštívila Viktora Orbána, Matteo Salvini tam v Budapešti. Všechno už se chystalo. Ale Marine Le Pen...
0: Klára Dostalová říká, že máte špatné informace a že...
1: Teď ona u toho nebyla.
0: Že frakce vznikala po volbách a tak vznikala mezi těmi, mezi kterými vznikala. Ale tak jinými slovy, Klára Dostalová neříká pravdu?
1: Ona u toho přeci nebyla. Byť u toho jsme byli jenom my, jako ona nebyla členem ani v Europarlamentu, nebyla ani členem frakce Identita a demokracie. Oni byli ve frakci proimigrační a prounijní a pro Green Dealové ve frakci Renew byli. Jo, jako, takže to je úplně jinak. Já jsem na těch všech interních jednání byl, protože já jsem člen té frakce 10 let, jako byl ta Identita a demokracie. To znamená, byl to plán od začátku a Marine, to už mluvíme o setkáních po volbách do Evropského parlamentu, tak nám všem řekla, že potřebuje počkat se zveřejněním frakce až po druhém kole francouzských voleb, aby to nenarušilo francouzské volby. Zároveň řekla, že už jednala s Orbánem a s Viktorem Orbánem o tom, že udělají tu společnou frakci. Já jsem se sám osobně před všemi zeptal, jestli někdo jednal s Andrejem Babišem nebo s europoslanci. Ano. Odpověď na jednouše ne. Nikdo s nimi nejednal. Odpověď zněla, že Viktor Orbán řekl, že sebou vezme Andreje Babiše do téhleté frakce. A to je, na to bylo 10 svědků. Jako, a 15 možná. A já jsem jenom chtěl říct, včetně Marine, včetně dalších. To znamená, jsem se zeptal především a přímo. To znamená, ale mě to nevadí, já chci spolupracovat. A teďka vám chci jenom říct, že samozřejmě Marine z 30 europoslanci nepotřebuje se přidávat někomu, ona si frakci může založit sama i v rámci identity, původní identity a demokracie.
0: No to je, jestli by byla právě tak silná, proto já se pořád vidím potom, jestli máte šanci, kdy Ivan David je prostě ve frakci, která má 25 členů, jestli má šanci něco tam prosadit.
1: Hned se k tomu dostanu.
0: Z toho, co jste říkal.
1: A teď v té nové frakci Patrioti, s kterou my budeme spolupracovat, a ty členové z té identity a demokracie jsou moji přátelé, a budeme spolupracovat, jsme na tom domluveni, tak vlastně tím, že tam přišly strany, jako například Hnutí ANO, které hlasovali pro Green Deal, prosazovali migraci, ještě nedávno, přímo otevřeně.
0: Ale nikoli teď, v minulosti.
1: Ano. A další, tak ta frakce se ještě více posunula pro unijně a oni prosazují skutečně pokračování Evropské unie dneska. A proto, když se ta frakce Identita a demokracie vlastně zanikla a přejmenovala se tady na ty patrioty a vznikly tím pádem dvě nové frakce. Kolem AFD a kolem samozřejmě Marine Le Pen. Jo? A ta to od začátku naplánovala a od začátku tak to bylo. A aby právě ještě, abych odpověděl na tu vaši tiskovou konferenci ve Vídni, aby právě Viktor Orbán věděl, že ta frakce samozřejmě přestaví, že to všechno bude fungovat, tak rakouský svobodní dostali, se zhostili té role, že udělali už předem tiskovou konferenci s Viktorem Orbánem, ostatně s Haraldem Wilimským jsem týden předtím seděl až do noci na večeři, že vedle mě seděl celou dobu, jsme si povídali v Bruselu. To znamená, tím pádem už se jako byli ubezpečení, že to všechno funguje, že se všechno zakládá a čekalo se právě na to, jak Marine od začátku avizovala, že ona řekne to s tou frakcí až den po těch francouzských volbách, aby se narušil výsledek. Takže to je ten pravdivý postup, u kterého já jsem ještě byl nedávno. Tak,
0: a to je otázka se... právě, kdo tu pravdu říká, ale to není teď v tuhle chvíli podstatný.
1: To není podstatný, protože já opravdu...
0: Ne, mě zajímá, tedy vy jste u toho byl, takže vy nemáte ten pocit, že by vaši spojenci, přátelé, se kterými jste byl i na billboardech, že by vás hodili přes palubu?
1: Ne, tady se jednalo o jinou věc úplně. Znovu říkám, není to přeci vůbec o tom, kdo říká pravdu nebo ne. My chceme spolupracovat, jenom když už jste se na to ptala, tak věci uvádím, tak u čeho jsem já fyzicky byl od začátku, ale je to v pořádku. Já jsem rád, že tady jsou ty dvě frakce. Funguje to přesně jako v poslanecké sněmovně, že když máte dva poslanecké kluby nebo dvě frakce, tak máte větší možnosti v rámci jednacího řádu třeba něco odsunout, trošku něco obstruovat a tak dále, takže to dobře. Ale proč my jsme v té druhé frakci? Protože ta frakce, která se jmenuje teďka Patrioti, je na nás málo politicky radikální. A já to řeknu zdravě radikálně, nás málo, protože v té frakci jsou teďka strany, které, znovu říkám, prosazují pokračování Evropské unie. Je to i hnutí ANO, je to i pan Turek a tak dále. Ale znovu zdůrazňuji, my budeme spolupracovat se všema, chceme. Prosazují, oni hlasovali pro Green Deal. Pozor, nechtějí ukončit Green Deal, to jsem o nikoho z nich neslyšel, o těch nových. Chtějí nějaký modifikace, ale to je přeci fikce.
0: No, protože zrušit Green Deal je prý nemožné, takže je potřeba to možné, změnit.
1: Je to možné, možnost je jenom jedna. A teď už právě říkáte jeden z těch důvodů, proč jsme v té radikálnější frakci. No tím, že ukončíme současnou Evropskou unii a vrátíme se k té spolupráci svobodných suverénních států. Takže je to nějaký ideál, ke kterému je potřeba směřovat. A teďka já vám
0: ale
1: řeknu,
0: v tom jste osamoceni,
1: ale
0: proto jakoby
1: právě, že nejsme. Tomu... A teď vám chci říct, proto vzniká ta frakce. To je jako, když byste řekla, že jsme ve sněmovně osamoceni, protože SPD jako jediné, už jsem o tom hovořil, chce, aby byla přímá hmotná odpovědnost politiků, nebo že jsme jediní, který chtějí ze státní exekutorů, což je pravda, že jsme v tom jediní a že jsem, vzpomeňte před 10 lety, jsem byl jediný, kdo upozorňoval na hrozbu nelegální migrace, zatímco Andrej Babiš v roce 2015 otevřeně hovořil v médiích, aby jsme přijímali do České republiky syrské migranty. Každý si to může dohledat, je to hned i Český rozhlas ocitoval. To znamená, já jsem byl konzistentní celou dobu, upozorňoval jsem islamizaci, byl jsem sám. A lidi mi říkali, prostraším. Teďka ty moje témata, jejich jsem byl osamoceným nosičem, i ten, kdo prosazoval referendum, tak teď je přebírají jiné strany. Jo, takže vlastně vykrádají ten program SPD, ale já jsem stejně chci spolupracovat, že mě jde o tu věc, aby jsme pokračovali. A zase byste mohla říct, že jsem byl před 10 lety sám, říkali, že straším, říkali o mě, že jsem, já nevím, Bůh ví co, protože jsem upozorňoval na hrozbu migrace od roku 2012. 2015 to přišlo
0: když se,
1: a měl
0: když
1: jsem
0: se, pravdu. Pane předsedo, vrátím k tomu Green Dealu, tak...
1: Ještě k těm frakcím, já mu to vysvětlím s tou novou frakcí.
0: Frakce jsme probrali.
1: Ne,
0: jo, takhle, proč je Ivan Davis té nové frakci? Tak prosím, velmi stručně, ať stihneme
1: ještě
0: další
1: téma. Ano, já jsem to domlouval, protože v těch patriotech nejsou žádní Němci. Ale Německo dneska řídí Evropskou unii. Když Německo řekne konec migrace a konec Green Dealu, tak je to konec. Francie je bohužel zadlužená, nikam to nevedlo. Já jsem v té frakci byl léta a jsou to moji přátelé.
0: Ale tak vy v té frakci nejste celým Německem. Vy jste tam z AfD.
1: My tam máme největší německou, v podstatě jedinou německou opoziční stranu, která mimochodem vyhrála volby i v Sasku 32%, v Durinsku a tak dále. Příští rok jsou parlamentní volby v Německu v září. Máme tam Poláky, v patriotech nejsou Poláci. Máme tam Slováky, v patriotech nejsou Slováci. My tam máme republiku pana Uhlíka, dostal 12%. A mimochodem, jestli jste viděli ten projev té polské europoslankyně, skvělý, to je členka naší nové frakce, takže tady přesně vidíte rozdíl v té zdravé radikálnosti. My nechodíme kolem horké kaše. A já musím říct si, že ta naše frakce, my tam nemáme nikoho, kdo hlasoval pro Green Deal, nikoho, kdo ještě nedávno prosazoval migraci a teďka otočil prst, nebo obrátil kabát, nebo jak se to řekne, nebo převlíkl kabát. To znamená, my tam máme středoevropský silný partnery a teďka k tomu plánu. My chceme, a říkám to léta, posilovat V4 udělat alternativou, jo? Proto tomu Fiala brání, Fiala Pekarová a Rakušan, protože oni jsou vlastizráci, prostě politický vlastizráci podle mě jsou, že jsou zaprodaný Bruselu, proto brání té V4, protože když vznikne V4, tak je to alternativa tomu Bruselu.
0: Jaký brání v tuhletu chvíli V4?
1: A vy nevíte, když vznikla Fialová vláda, že oni vlastně omezili jakýkoliv setkávání V4, vymezili se proti Maďarsku okamžitě, vymezili se proti Slovensku, ukončili mezivládní konzultace se Slovenskem. Oni vůbec nerespektují výsledky voleb v rámci nám nejbližších zemí v rámci V4. Kritizovali pořád PiS, pořád tam taky pomlouvali teď, ale ukázalo, že i nová polská vláda se postavila proti migračnímu paktu, proto ty hlavní vlastně, řekl bych, politický zločinci a tyhle, co tady zrazu republiku. Nakonec Fialová vláda zůstala osamocená v tom. Musíme ji vyměnit.
0: To musí, voliči, respektive občané, ale pokud budou chtít. Ale ještě k tomu Green Dealu, třeba zmiňovala jste Filipa Turka, tak ten je tuším ve třech výborech, byť myslím Novinky psali, že Babišovi patrioti ostrouhali i v evropských výborech. Takový titulek jsem si na Novinkách přečetla, ale třeba Filip Turek sedí ve třech výborech a jedním z nich je životní prostředí. Tak není to právě ta cesta životní prostředí, Green Deal, něco změnit v tom Green Dealu?
1: Tak já vám jenom řeknu, já budu rád spolupracovat i s panem Turkem, já ho nějak blíž neznám, těším se, že se třeba někdy někde potkáme, určitě budu za to rád, ale k té frakci nejdůležitějším a nejdůležitějším výborem v Evropském parlamentu je zemědělský výbor, protože, a vy to určitě víte, ale ptáte se mě na to, protože 40%, cirka 40% všech unijních peněz jdou na zemědělství. A právě proto my jsme trvali na tom, aby Ivan David pokračoval v zemědělském výboru, stejně jako minule. Díky tomu si myslím, že byl i hodně vykroužkován, protože přinášel strašně moc informací českým občanům a našim voličům, pořád točil na to videa, pořád informoval, pořád v televizi mluvil o tom, co se chystá, je to kvalita potravin, pozor, ty pesticidy, které...
0: A je tam? Je v zemědělském výboru?
1: Samozřejmě, my jsme to právě měli předjednaný, protože si myslím, že jak se ta frakce teďka rozšířila u těch patriotů, tak my bychom ten zemědělský výbor podle mě nedostali asi, ale u této nové frakce, protože jsme zakladatelé této nové frakce, skuteční zakladatelé od začátku, tak my jsme právě měli taky jedno z těch našich jednání bylo, že jsme řekli, že chceme pokračovat v zemědělském výboru, abychom právě podpořili, protože my chceme, aby v Čechách byly levnější potraviny a byly kvalitnější, ty dovozy těch potravin z Ukrajiny, kde prostě nemají ty limity na ty pesticidy. Na to jako jediný upozornil právě Ivan David minulé volební období, že se tady, protože jak jdou všichni Ukrajincům na ruku a Ukrajina na prvním místě, česká vláda, no tak víte, tak Slováci a Poláci zakazovali dovozy, že jo, Česká republika, Fialová vláda servilně dál povolovala dovozy ukrajinských potravin, kde mají přitom úplně jiný limity na pesticidy a na škodlivé látky, než jsou v Evropské unii. Prostě ohrožují naše zdraví. To prostě nejde, takže my jsme si prostě ty naše pozice krásně domluvili, abychom mohli co nejlíp pracovat pro občany, ne to, co na nás
0: jde. Dobře, a to je zemědělství, ale tam Green Deal asi neproměníte, nebo... Nezměníte Green Deal, to musíte zase v jiném výboru a tam vy nejste.
1: No tak, Green Deal je dneska, paní rektorko, Green Deal, ale určitě to víte, je dneska tak komplexní věcí, že když mluvíte o Green Dealu, tak se to týká potravin, týká se to zateplování, týká se to energií. To znamená, to byste musela být v 5-6 výborech najednou, aby se to vůbec obsáhla.
0: Ale tvůrcem je životní prostředí, není?
1: No, já si myslím, že dneska už to tak není, protože dneska je to tak komplexní věc, že je to hodně o energetice. Jako řekněme si na rovinu, to znamená tam ty výbory, kde se řeší energetika, protože dneska ten Green Deal, vy to vidíte, že Česká republika kvůli Green Dealu a kvůli servilní a neschopný a prostě pro mě jsou to politický zločinci, ta Fialová vláda, jak jsou to lháři prolhaný, že slibovali, že nebudou zvyšovat daně, zvýšili, teďka prostě slibovali, že budou proti Green Dealu před 3 rokama, samozřejmě obelhali lidi. Ale já jsem vám chtěl říct, že dneska ten Green Deal je, kvůli Green Dealu máme dražší pohonné hmoty, jako všichni už dnes, už jenom náklady na přimíchávání

0: z našich kapec nás všech 60 miliard korun ročně. A takhle bych mohlo postupně pokračovat. Mimochodem, zajímavý je, že se vůbec se mluví o dotacích, ale zeptal se někdo na to, kolik stojí administrace těch dotací. Jenom administrace dotací stojí v České republice 10 miliard korun ročně. To znamená, jsou ty úředníci, všechny ty byrokratické postupy a podobně. To znamená, když mluvíte o Green Dealu, tak vidíte, že je to hodně široký téma, který vůbec nemůžeme zúžit na jeden výbor. Ono už je taková rakovina, je to, která prorostla úplně vším a je to potřeba vytrhnout se vším všudy, jako jo, prostě ukončit tuhle tu nesmyslnou politiku Evropské unie. A to prostě poklonkování v Evropské unii, teď jste to viděli i u frakce Patrioti. Oni zoufale v podstatě, teď se tady diví, že nejsou žádný výbory, že nejsou někde místo předsedama. Vždyť to bylo od začátku přece jasný, jako ta Evropská unie, ten pod tou, jak tam fandí tý Lejenový a jaký prostě tohleto z mýho pohledu politického zločince.
1: Teď jsem říkala, že třeba Filip Turek je minimálně ve třech výborech, nemá funkce předsedy, místo předsedy, ano, ale hlas má. Tak ale pojďme se posunout.
0: A držím palce, ať ta...
1: Jste připraven spolupracovat.
0: Ale prostě držím palce, ať ta práce jde, ale tady přeci nemluvíme o panu Turkovi, tomu přeju, ať se mu práce daří. Ale tady jednám o tom, mluvíme o tom, jak to změnit tak, aby jsme na to nedopláceli, aby Češi měli víc peněz, to prosazuje SPD, aby jsme nedělali nesmyslnou extremistickou prostě ekologickou politiku. My prosazujeme ochranu životního prostředí, ale v souladu s možnostmi českých občanů a firem. My tady nechceme žádný větrníky nesmyslný, když to nechtějí ani občany, když my tady ani nemáme vítr na to. Že?
1: Pojďme na českou politickou scénu, kde jste se spojil s Trikolorou a stranou pro Jindřicha Reichla, pro nadcházející senátní a krajské volby. Co si od toho slibujete?
0: Tak ty krajské volby umožňují a dělají to tak v podstatě drtivá většina stran, protože jsou i různé místní strany a místní politické subjekty se rozkročit. A my, když jsme se podívali a je velké volání na té naší národně konzervativní scéně, po spojování tak, abychom zatáhli za ten provaz, protože občané si přejí, abychom hlavně ukončili, a já si to přeju taky, a ukončili a vyměnili prostě jako tyhle ty politický zloděje, který tady okrádají všechny občany. Kdo to kdy viděl, že miliardy tady vybíráte od našich občanů a firma, pak je posíláte do zahraničí všechny a naše občany
1: kašlete. Teď mluvíte o nějakém konkrétním případu?
0: O Fialově vládě.
1: Ne, ale mluvíte o nějakém konkrétním případu?
0: Prosím vás, posílat 6 miliard tože na Ukrajinu jako. No a čeští občany zároveň, já to tady mám, v Čechách je energetická chudoba, kdy 700 tisíc domácností, tože musí šetřit na vytápění, protože 700 tisíc českých domácností, 1/6, nemůže si dovolit dostatečné vytápění, tože jo, vyplývá to z výsledku průzkum, který představili zástupci ministra práce sociální věcí. To je neuvěřitelný, oni představují průzkum, přitom oni jsou ti původci tohleto problému. V okamžiku, že máte 2 miliony lidí podle statistik v České republice na nebo pod hranicí chudoby, lidi se nemůžou dostat k lékařům, zubaři nejsou, my to všechno na to tlačíme, chceme to řešit, ale chceme být ve vládě, potřebujeme být ve vládě po volbách, abychom to všechno změnili, tak vás prosím o podporu. A tak v tomto okamžiku je normálně, podle mě je to zločinná vláda, která prostě vybírá miliardy, jako zvýšili daně českým občanům a ty daně místo, aby používali na zlepšení životu českých občanů, tak to posílají na předražené zbraně a posílají to na Ukrajinu a Ukrajince. A podporu, vidíte, ukrajinský důchodci v Čechách mají zdarma bydlení, ale jestli to víte, a náš důchodce to nemá. No jasně v rámci toho statusu. Kdo to kdy viděl? Vidíte, to je úplně zvěrstvo. A já vám chci říct, třeba Slováci, když už jsme u těch zbraní, já hrozně podporuji českou armádu, podporuji vojáky, podporuji modernizaci, ale Slováci si koupili F-16, mnohem levnější. V případě Maďarska uzavřeli smlouvu na Gripeny, že letos, ale proč Česká republika, proč Fialová vláda kupuje předražený, nejdražší F-35, ještě který jsou schopní nosit jaderný
1: to
0: zbraně.
1: To skáčete z tématu do tématu, ale pojďme ještě znova k vaší spolupráci s Trikolorou a stranou pro.
0: Omlouvám, že jsem odešel.
1: Protože vy jste se v minulosti... Ano, odejdete za chvíli, ale až se rozloučíme.
0: Jasně.
1: Ale vy jste se v minulosti proti Jindřichu Reichlovi vymezoval, vadilo vám také jeho podpora Evropské unie, tak dneska už to nevadí?
0: Tak mluvíme o krajských volbách, jo, mluvíme o krajských volbách.
1: Tomu rozumím, ale nevadí vám to, že on jakoby podporuje Evropskou unii a naše členství v ní?
0: No tak já samozřejmě nesouhlasím s tím, a už jsme o tom mluvili u toho i hnutí ANO, i u těch motoristů, sobě u přísahy a dalších, když někdo říká, že Evropská unie je v pořádku a že to bude reformovat zevnitř, protože je to utopie a už jsem dával ten příklad i u té ODSky, že jo. Je potřeba být mnohem radikálnější a razantnější, proto jsme v té radikální, zdravě radikální frakci a být radikální není

0: nic špatného, protože když by vám byl partner nevěrný, no tak jak přistoupíte k řešení? Radikálně, ne? Kopnete ho do zadku a rozejte se.
1: Jak kdo dneska je moderní ledas, což jo?
0: No jasně, ale já říkám, že v životě je běžné, že musíte přijít, nebo se vám prostě nelíbí v zaměstnání, tak taky radikálně to lidé řeší.
1: A budete tak radikálně i na domácí scéně?
0: Tak, a já chci říct, tady se jedná o krajské volby. A témata pro krajské volby jsou přeci zlepšit sociální služby, opravy silnic druhé, třetí třídy, zlepšovat zdravotnictví, dostupnost zdravotní péče a tak dále a tak dále. Takže to jsou témata, které nemají nic moc společného s Evropskou unií. Takže já si myslím, že je potřeba spojovat. Já když jsem se díval na to, kolik ty jednotlivé strany měly ve volbách do Evropského parlamentu, Svobodní 1,8, pro 2,2. No takže já jsem se domluvil s předsedou se Svobodnými, s Pro jsem se domluvil, s Trikolorou spolupracujeme, že bychom mohli ty kandidátky postavit spolu, proto i se Svobodnými jdeme ve třech krajích, tam to bude Svobodní, Pro, Trikolora, samozřejmě v prvé řadě SPD, pak máme to, Pro máme asi v 9 krajích, pak jsme s Trikolorou. Já myslím, že pro ty krajské volby ty strany, které mají v širších mantinelech podobný program, to znamená, aby se běžným slušným českým lidem, ať důchodcům nebo pracujícím rodinám, dětmi, invalidům, aby se prostě měli líp a aby se peníze nevyhazovaly někam do zahraničí nebo nějaký politický neziskovky a další věci. To si myslím, že je ten hlavní průsečík a já si myslím, že je tak správně, protože to,
1: že spojili vás společné názory politické české na českou domácí politiku.
0: Já myslím, že jsou teďka krajské a senátní volby a já myslím, že tady je to úplně v pořádku. No a podíváme se na to, jak ta spolupráce funguje. My jsme se domluvili takhle před měsícem, funguje to dobře. Kandidátky jsou podaný, bude probíhat společná volební kampaň. Tak se potom po těch volbách se zase sejdeme a domluvíme se, jak to bude dál. A já říkám, já chci spolupracovat všeobecně se všemi. Já bych nejradši spolupracoval i s jinými stranami.
1: To je otázka, ale jestli oni budou chtít právě spolupracovat s vámi právě pro ten váš, řekněme, radikální, jestli můžu použít to slovo, přístup.
0: No, to je právě to, protože v okamžiku, že já už tam druhý volební období navrhuji zákon na přímou hmotnou odpovědnost politiků, tak mě pak označují za populistu a extremistu. Já si myslím, že to není ani populistický, ani extremistický, protože takzvanou hmotku má podepsanou i prodavačka, i číšník, a i ředitel školy. A já nechápu, nebo já je chápu, ale já to tak nechci. Já prostě prosazuju, aby politici, kteří jsou v exekutivě, měli hmotnou odpovědnost. Proč ministr nemá hmotnou odpovědnost, když rozhoduje miliardy? Jako čeho se bojí? No tak jasně, no protože kdyby měl hmotnou a trestní odpovědnost, tak samozřejmě bude odpovědný za tyhle ty prošustrované peníze. Ale my prostě chceme, aby ta republika fungovala dobře. Takže v tom jsem sice osamocený, ale já budu bojovat dál a dál budu přesvědčovat občany, že jsou to správná témata, aby prostě běžní lidi chceme,
1: budete,
0: aby měli víc
1: peněz. Pardon, omlouvám se, že vám skáču do řeči, ale půjdete takhle ve třech i do parlamentních voleb?
0: Je to úplně předčasný, do parlamentní voleb jdeme pod názvem SPD. Jako, a je samozřejmě otázkou, že když to bude fungovat, tak jestli třeba na kandidátku neumístit třeba i zástupce jiných stran, ale to je všechno předčasné. Teď máme před sebou ty krajské a senátní volby a po nich to všechno vyhodnotíme.
1: Co říkáte na hodnocení vašeho jediného úspěšného europoslance Ivana Davida? Fix TV řekl, že se nedomnívá, že je pro seriózním partnerem nebo seriózním projektem.
0: No tak samozřejmě, my jsme demokratická a nás v SPD je přes 10 tisíc. Jo, takže
1: on je místopředseda, ale vaší strany.
0: Já jsem s panem Reichlou. Ne, on není místopředseda, on je člen předsednictva.
1: Člen předsednictva,
0: s Ivanem Davidem vycházím perfektně. Ostatně zítra večer jdu k němu na večeři. Pozvali mě domů, takže už se moc těším.
1: Budete probírat i pro?
0: Budeme povídat. To já nevím, no tak to záleží na Ivan Davidovi, ale jelikož jsme se domluvili, že si dáme i skleničku červeného, bude to pracovní večeře, bude tam jeho partnerka, bude to u něj doma, takže vidíte, jaký máme vztah, takže to asi nemá k tomu co dodávat. Máme vztah velmi přátel. A nás je v SPD přes 10 tisíc. Jo, to znamená samozřejmě, já jsem třeba pana Reichla osobně jsem s ním jednal poprvé před měsícem. A takže já se dívám na to, že ho volilo 2,2% lidí, Svobodní 1,8, prošli si volbama. Já si vážím hlasů všech občanů a plně to respektuju, takže je na místě prostě společně to projednat.
1: Já bych tady nerada připomínala slova jednoho prezidenta, že spojením více trpaslíků neznikne obr, ale velký trpaslík. Ale...
0: No, je to možné. Já když vidím, tak na jednu stranu, my jako SPD, nás je přes 10 tisíc, ve straně jsme jednou z největších strán, jako ty preference, vidíte, že někdy teď nám dali 7,5, jindy jsem zase viděl, že nám dali 11, 12, prostě já nevím, jestli to záleží na tom, jestli ty průzkumy to platí nebo ne, jako já sám jsem vždycky překvapen, jako
1: poslední otázka,
0: jako tím rozptylem.
1: Souhlasíte s Ivanem Davidem, že pro je není seriózním projektem, nebo ne?
0: Tak já si myslím, já je teda blíže neznám tu stranu, ale v okamžiku, že volilo 2,2% lidí, 65 tisíc občanů to bylo, tak já si myslím, že je potřeba to plně respektovat. Já jsem SPD, plně respektovat. A já jsem se rozhodl a jsem rád, že to klaplo, že prostě nabídneme těm 65 tisícům občanům i těm asi 50 tisícům voličů svobodných, jako nabídneme společnou alternativu, společnou volitelnou alternativu, protože my jsme přes 5%.
1: 65 tisíc voličů jim dává serióznost ve vašich očích?
0: Já si vážím velice každého voliče a já si myslím, že není opravdu radno a bylo by velmi špatně zpochybňovat rozhodovací schopnosti voličů. Já jsem zastáncem přímé demokracie, to znamená, vážím si každého voliče, který prostě i každého občana České republiky. To znamená, jestli někdo seriózní nebo ne, já nejsem pro. To je otázka na někoho jiného, ale to, když si někdo projde s volbami, a takhle jsem to říkal i u pana Uhlíka, protože pan Uhlík, my jsme s ním mluvili už v minulém volebním období v Evropském parlamentu, ale já jsem říkal, že jak si udělal tu novou stranu, svoji tu republiku, tak jsme říkali, že by bylo dobré, aby si prošel volbami.
1: Prošel si volbami.
0: Fenomenální výsledek, kde 12%, a to si myslím, a já se důrazně ohrazuju proti tomu, a tím odpovím i na váš dotaz, že někdo chce říkat, a už jsem zaslechl, že 12% Slováků jsou nějaký extrémisti nebo něco. Proč někdo uráží Slováky? Proč někdo uráží naše voliče? Prostě je to plný právo každého voliče, koho si zvolí. Prostě je to na jeho uvážení. A se týče, já budu mluvit za sebe, jediným mým úkolem, který já mám, je ze všech sil prosazovat volební program, který jsem slíbil občanům, aby měli lepší životy. A jestli mám někdy horší výsledek anebo lepší výsledek, jediný, kde můžu hledat chybu, je u mě samotného, abych ještě víc zapracoval, abych ještě víc zabojoval za ty naše voliče a za ty občany. To znamená, opravdu jako hodnotit to, jestli někdo seriózní nebo ne, když ho volí desítky tisíc lidí, co třeba přepočtuje poměrně.
1: No, váš europoslanec to takto hodnotil, proto jsem se na to zeptala.
0: Ne, tak já jako za sebe říkám, já nevím, jaký má informace Ivan David, to se musíte zeptat jeho.
1: Vy se můžete zeptat zítra.
0: Ale já prostě nechci hodnotit, kdo, ani svobodný, ani pro, ani trikoloru. Prostě mají podporovatele, to je pro mě důležité, že prošli volbama. Volby občan legitimizuje ten politický subjekt, to jsem zapomněl zdůraznit. To je ta, vůbec nezáleží na tom, co říká nějaký komentátor, Seznam zpráv, anebo tohle. Ten, kdo si prošel volbama a byl signifikantně volen, minimálně několika procenty, tak bychom si měli vážit těch hlasů voličů, i kdyby volili kohokoliv, protože volič je prostě volič má právo se rozhodnout, jak chce.
1: Volbami prošla i koalice Spolu. Jasně. Moc děkuju, že jste přišel.
0: Jasně, proto se s nima taky snažíme demokraticky bojovat.
1: Děkuju, že jste
0: tak
1: přišel.
0: Tak jo, děkuju, mějte se hezky, za shledanou.
1: Tomio Okamura byl naším hostem.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, díl pátý. Ptám se, pane prezidente, i na to, jestli naše země je případně dostatečně připravená na to, abychom třeba některé i ty nelegální uprchlíky přijali, protože matička Evropská unie to tak chce.
2: Ježiš, to je hezký slovo, matička Evropská unie.
1: To byla ironie, promiňte.
2: To jsem ještě ani neslyšel, ale
1: já se omlouvám za hloupou ironii.
2: Je to hezký výrok. Já nerozumím slovo být připraveno. Jestli si někdo myslí, že jedna definice připravenosti je, že se postaví osady, kde prostě budou 20 poschodové domy, ve kterých se dá ubytovat tisíce migrantů. To, jestli to někdo považuje za připravenost, já myslím, že o to nejde. Mně jde o to, jestli chceme rozbít entitu zvanou Česká republika, která je něčím definována historicky, svou minulostí, svými tradicemi, svým obyvatelstvem, svým jazykem a tak dále. Já si myslím, že žádná země na migraci připravená není, ale tady musím vrátit se k tomu, co jsem v době, kdy jsem o tom hodně psal po roce 2015, když tady vítězila paní Merkelová se svým Wir schaffen das, my to dokážeme, tak já jsem všude každému vyprávěl a na všech diskuzích doma i ve světě jsem říkal, prosím vás, mluvíte o migraci? Mluvíte o čem? Mluvíte o individuální migraci nebo mluvíte o masové migraci? Oni na mě všichni koukali, já to považuji za zásadní věc prostě. Jestli někdo mluví o individuální migraci, ta byla součástí lidských dějin naší země, stejně jako kterékoliv jiné země světa, to je, já myslím, je věc, ke které nemá cenu diskutovat a já myslím, že nikdo nemůže mít fatální zásadní námitky proti individuální migraci, která navíc je založena na tom, že ten individuální migrant se chce zapojit do té společnosti, do které přichází. Takže individuální migrace, ano, masová migrace jako organizovaný, násilný fenomén, nepřirozený, neautentický, na to rezolutně ne.
1: Pane prezidente, a domníváte se, že veškerou problematiku kolem neziskovek, kolem migrantů mají řešit neziskovky nějaké nebo stát, protože já vím, že existuje například organizace pro pomoc uprchlíkům, jo, a dokonce jsem se tady díval, co všechno ona teda dělá, vzdělávací aktivity například pro laickou i odbornou veřejnost a realizuje celou řadu projektů, které směřují na podporu integrace cizinců a na podporu boje proti xenofobii. A ty projekty jsou realizovány na území České republiky, ale je to prostě neziskovka.
2: No tak zaprvé, já ve svém příspěvku do té naší knížky, která vyjde, tam zásadně diskutuji o tom, že se stát vzdává řady svých aktivit ve prospěch neziskovek. Já to považuji za fatální chybu a u nás to dělá s velkou radostí. A zrovna tahle ta neziskovka, o které mluvíte, to se jmenuje, jestli se nemýlím, Organizace pro pomoc uprchlíkům.
1: Přesně tak se jmenuje.
2: Je organizace, která je z mnoha procent financována ze zahraničí i z různých fondů OSN i Evropské unie. Ale samozřejmě do ní dává kraj Plzeňský, kraj Brněnský a tak dále. Peníze, já nechápu proč. No a my jsme náhodou si všimli opublikované výroční zprávy této neziskovky, protože sám řídím neziskovku IVK a ještě nějakou další určitě, tak vím, co to znamená výroční zpráva a co se tam píše a jaké jsou požadavky. No samozřejmě, že je fascinující, že tato neziskovka má 39 milionů korun jako roční příjmy a výdaje tedy, a což je docela suma x násobně víc, než kolik má třeba náš institut. teď je fascinující, kdo všechno tam platí, ale my víme zásadní věc. Pro mě je kritériem, zásadním kritériem hodnocení jakékoliv takové neziskovky, kolik dává ta neziskovka na sebe samu, na svou krásu, jestli si postaví úžasný palác, jestli si dává obrovské mzdy, jestli to prohýří peníze na nejrůznějších večírcích, anebo jestli to dává jako konkrétní příspěvky. My dáváme na nadaci, která je nadační fond Lívie a Václava Klausových, prostě tam hlídáme to, kolik smí jít na ty mzdy tý nadaci jako klíčový ukazatel, který musí být strašně malinký. No, jestli já to dobře vím, tak z těch 39 milionů u této nadace, nebo u této neziskovky, u této organizace, asi 31 milionů z 39 jde na mzdové náklady. To znamená, je to sebefinancování, sebepožírání peněz tou neziskovkou, které jim někdo dává s bezvadným vědomím, že já to dám na nějakého chudáčka uprchlíka, který přeplaval přes to či ono Egejské moře nebo které. A já tím pomáhám tomu člověku uprchlíkovi. Ne. Jestli teda 31 milionů z těch asi 39 jde na mzdové náklady, tak to já myslím, že těm uprchlíkům v očích někoho chudáčkům uprchlíkům se to moc nedostane. Takže
1: no počkejte, ale my zase na druhou stranu nevíme, za co jsou ti lidé placeni. Tak oni mohou mít ty peníze, no. Že? A mohou... Já nevím, nechci to zesměšňovat, vůbec zlehčovat, ti lidé jsou v hrozné situaci, ale třeba obětují život na to, aby je někde lovili z vody, z
2: čůlnu. No, tak to myslím, že organizace pro pomoc uprchlíků, česká neziskovka, nikoho z člunu neloví a jestli se nemýlím, tak nekoná v zahraničí, nekoná ve Středozemním moři, u Libie, u libijských břehů nebo u Sicílie, nebo Malty, nebo kde, ani v ostrovu v Egejském moři. To určitě ne. Jsou tady aktivity, to jsou údajné aktivity tady, aby se něčemu pomáhalo, ale mzdové náklady, aby vyčerpaly 80 nebo 75%, to je fascinující. Já dokonce bych chtěl vědět, jestli to náhodou není proti zákonu o organizacích tohoto typu.
1: Pane prezidente, jíte maso?
2: Maso jím, jako v principu jsem vždy říkám, že jsem všežravec, to znamená, nevybírám si tak moc, ale že bych jako nejnutněji ze všeho potřeboval maso a že bych se zúčastňoval a organizoval nějaké grilování nebo něco takového, to jsem ještě nikdy v životě neudělal, to spíš si dám něco bez masého nebo něco takového.
1: Ale maso máte rád.
2: V principu,
1: ano. V případě mám pro vás špatnou zprávu.
2: A to?
1: Že nemůžete pracovat ve Volkswagenu. Tamní závodka.
2: Já nemám, Xavier, já ale nemám plány.
1: No já vím, ale vy víte, kam mířím. Závodní jídelna ve Volkswagenu prostě přešla na vegetariánskou stravu. Částečně kvůli tomu, podle novinek, že to chtěli zaměstnanci a část, vidím to pozvednuté obočí, a částečně kvůli uchování naší planety, samozřejmě tedy s bohulibým. Podotýkám, je to továrna, která každý rok vyrobí několik milionů aut se spalovacím motorem. A já se vás ptám na váš názor. Je toto odporné pokrytecké gesto, a nebo je to ta cesta? A oni nám ukazují směr.
2: No ne, směr nám tito lidé určitě neukazují. A nevím, co k tomu. Vy jste předtím místo mýho dlouhého povídání řekl slovo drzost a vydírání.
1: Něco takového.
2: Ne, tak je to falešná hra, samozřejmě, s námi, se všemi. Já opravdu nejsem přežírač se masem, to určitě ne, ale jsem zásadně proti hříčkám tohoto typu. Nemluvě o tom, že mám hluboce promýšlené názory na to, co způsobuje eventuální oteplování naší planety. Já vím, že to jestli si dám večeři biftek, jakože si ho 100% nedám, protože to do té míry maso nemiluju. Tedy. Ale že bych tím pomáhal snižovat emise CO2 a ochlazovat planetu, to jsou takové neuvěřitelné hlouposti, že nevím, co se k tomu vůbec dalšího dodat. No není na to slov. To, že lidi tak absolutně zblbli všema Grétama a podobnými věcmi, to, co si vymýšlí paní von Leyenová se svým zeleným údělem, kterým chce docílit zezelenání Evropy, nevím, to je tak nesmyslná věc, že
1: dá
2: k tomu není
1: se
2: co říci.
1: Odhadnout, pane prezidente, za jak dlouho toto bude u nás?
2: Kdy
1: u nějaká
2: nás?
1: První česká fabrika oznámí slavnostně, že jejich závodka, promiňte ten hovorový výraz, už neposkytuje maso a zaměstnanci budou natěšeni každé pondělí na brokolici, jak si pochutnají?
2: No, já bych typoval, a teď nechci být pesimistou, že už to určitě někde je. Já myslím, že teď někdo, kdo eventuálně nás poslouchá, tak řekne, ty jsou hloupí, ty dva, my už to máme rok a půl. Takže lidi jsou nepoučitelní, lidi chtějí tyranizovat někoho jiného, lidi chtějí diktovat někomu jinému, co má nebo nemá dělat, co mají nebo nemá jíst. No to tady přeci bylo vždycky. A to jsou komunistické praktiky v jiném balení, ale založené na stejném základě. Já teď podruhé si dovolím ocitovat větičku z té připravené naší knížky a z toho mýho textu. Já tam mluvím o obrovském nárůstu regulace ekonomiky, která nesmírně, tam mám větu, myslím, která nesmírně připomíná nám starším dobře známé komunistické praktiky. A teď jsem tam, když jsem dělal korekturu, tak jsem tam přidal větu. Ona vlastně, ta regulace zhora státem, nemůže být jiná. Ona musí být stejná. To není jiná cesta, než jak to bylo za toho komunismu. On to musí být příkaz, yes. Musí to být. A prostě ten návrat k něčemu minulému, k něčemu, o čem jsme si mysleli, že už nikdy nemůže nastat, je prostě obrovský. Jestli základním heslem našich 90. let, našeho okamžiku po listopadu 89, jedním z hlavních hesel, které myslím, že v sobě vyjadřovaly všechno možné, bylo slovo liberalizace. Teď myslím, že procházíme fázi deliberalizace. Z nového omezování liberálního svobodného postoje ke světu a těch zákazů, příkazů, pokynů, doporučení, vynucovaných doporučení a tak dále, přibývá geometrickou řadou každý den a přibývá popletením celého světa západu, přibývá samozřejmě díky diktátu Evropské unie a povinnosti přejímat jejich normy do našeho práva, do naší legislativy. Takže to je pro mě obří téma. A jestli moje osoba byla spojována s tou liberalizací do značné míry, tak já musím dneska mluvit o deliberalizaci. To je proces, ve kterém žijeme a ve kterém se nacházíme.
1: Těším se na šestý díl našeho povídání. Bude to za pár dnů. A pro dnešek vám děkuji za návštěvu. Naschledanou.
2: Děkuji. Naschledanou.
1: Naším hostem byl Václav Klaus.

0: Radio Xaver.
1: Na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
2: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
2: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
2: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
2: Co udělá zlato? Bychom si to přáli. Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
3: This is a really new song. It's called Doesn't Have to Be That Way.

0: Thank you.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Zeptal se, kolik myslíš, že mi je? A dřív, než jsem stihl něco říct, řekl, chlapče, bude mi 80, ani ne za měsíc. Seděl jsem v baru nad Brnem a druhou whisky pil, když tenhle chlapík podivnej se u mě zastavil. Celým

velký plzeňský hned začal vyřvávat, když se číšník došoural, hned mu v očích začalo hrát. Když se napil, skoro zasvítil a začal povídat. Na světě jsou jen tři věci, pro který stojí za to žít. Starý psi a malí děti a velký plzeňský. Ženský se stará jen o sebe,

vlak. Řek mi, já to všechno vyzkoušel. Dnes vím, že všechny krásy pozemský jsou jen starý psi a malí děti.

starý pes tě miluje, i když děláš hlouposti. Malí děti chrání Bůh před zlem a krutostí. A když je člověk v nesnázích a neví kam a s kým, jsou tu starý psi a malí děti a velký plzeňský. Víc moudrosti než celý svět měl ve svým obočí. Dopil pivo a prostě jen řekl, že si odskočí.

0: tohle a tuhle noc se mými sny nemíhaly ženský, ale starý psi a malí děti a velký plzeňský.
1: 1987, Rukavice holandské královny. Dostali jsme pozvání na mezinárodní festival her do holandského Rotterdamu. To pozvání nám různě překladatelé překládali a jeden dokonce přímo vysvětloval. No jak já si to tady čtu, tak mě z toho vyplývá, že jedete na festival, kde bude spoustu divadel, které hrají pro děti. Ale taky tady píší, že na kongresu musíte přednášet na téma, co ve své zemi máte za nejlepší dětské hry, nejtypičtější a nejzajímavější pro Československo. Tak mi mu věřili a začali ve velkém zjišťovat, kdo všechno kvalitní v Československé republice hraje pro děti. Věděli jsme, že Hradecký drak je vynikající, divadlo Minor, Spejbla Hurvínek a další. Ty materiály jsme si sami zpracovali a nechali přeložit do anglického jazyka a pomalu se je učili přednášet. Já jsem si je musel nechat napsat foneticky. Upíre, naučil jsi se to aspoň anglicky číst? Ptal se Michal. Jo, perfektně, ujišťoval jsem ho. To určitě, Světlana mi nevěřila. Upíre, cestou budeme mít dost času, tak nám to musíš ještě několikrát přečíst, abychom tě když tak poopravili, aby ti rozuměli. To víš, až tam budeš stát a 200 lidí se na tebe bude koukat a ještě z 30 zemí světa, to nebude jednoduché mluvit o anglicky. Pokyvoval jsem hlavou, ale věřil jsem, že k tomu nedojde. Chvíli bylo ticho a Světlana si rýpla. Michale, jedné věci nerozumím. Proč tam máme povídat o tom, jak ostatní divadla hrajou pro děti u nás a my tam pro děti nezahrajeme? A Michal povídá, nevím, nikdo to neví, to uvidíme, až tam přijedeme. Jediné, co vím, že nás doporučili holandské královně, ale kdo, nevíme. Jak holandský královně? No ta to pořádá. Holandský královně, jo. Třeba nás viděla v televizi, v tom pořadu. Možná přijde kouzelník. No, to určitě. Přijeli jsme na místo a Michal šel zjišťovat, co a jak. A pak přišel se zásadní zprávou. Tak už to vím. Přednášet nemusíme. Protože to ty překladatelé špatně přeložili. Totiž to není festival dětských her, ale jak si děti hrají. To je jedno, hlavně, že jsme tady a nemusíme se strapňovat u nějakého řečnického pultíku, tedy já. I'm sorry, I don't understand. Michal se taky pousmál a dodal, ale jsme zvaní všude a všechno máme gratis. Jeden festivalový den probíhal v muzeu Bakelitu, kde byly nainstalované všelijaké prolejzačky, skákací hrady, interaktivní hry, dílničky a podobně. A ta výstava s podtitulem Od Bakelitu k Bakelitu byla velmi zajímavá. Tu jsme si prohlídli a dokonce jsme tam našli bakelitové prkénko na WC, co možná všichni pamatujeme. I držák na splachovadlo. Hnědý telefon. A pak ruský foťák, vše hnědě bakelitové. A proč od bakelitu k bakelitu? Tenkrát, když vynalezli bakelit, zjistili, že je docela vynikající, že se dá odlít do jakékoliv formy, ale když se rozbije, tak se musí vyhodit. Totiž neuměli ho slepit ani obarvit. Tak proto všechny výrobky z bakelitu byly hnědé. Ale vývoj šel dopředu a někdo měl nápad, ten starý nepotřebný výrobek rozdrtili, dali do něj pojítka, která byla pružná a zkusili ho znovu obarvit. A ono to šlo. A dnes je to moderní výrobek. Proto ten revoluční návrat. Od bakelitu k bakelitu. Druhý den si děti hrály v hale květin. V největším květinovém parku Keukenhof. Po boku s nádhernými vonavými tulipány. Třetí den byl v zábavním parku. Další den na lodi. Nadešel den našeho večerního představení. 200 lidí čekalo, že je pobavíme, že budeme vtipní. Do nádherného kulturního obřího sálu nás vpustili, ovšem po důkladné prohlídce, zda nemáme zbraně, munici, miny či granáty. Prošli jsme a zkouška mohla začít, takzvaná projížděčka. Hráli jsme tenkrát představení Podfuk. Tento divadelní kus začínal tím, že já jsem vběhl na jeviště v Trestaneckém, vzal tam samopal, namířil do sálu a z reproduktorů zazněla strašná dávka. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat vás. A já koukám, ze všech těch vchodů, východů, ze všech spoza rohů na mě míří pistole. Škorpiony, snad i pancerfausty. Byla to chvilka sevřeného zadku. Doslova jsem skameněl. Trachy se ani nehnul a čekal, že na mě někdo vystřelí. Že někdo zmáčkne spout. Když to té ochrance došlo, že to patří do představení, jejich namířené, pravděpodobně ostře nabité zbraně lehce povolili, klesli a zasunuli je zpět do pouzder. Po sobě se podívali a pokyvovali hlavou souhlasně, že OK, že ví, že to byl planý poplach. Na mě se usmáli a odešli a já mohl pokračovat. A po zkoušce jsme si říkali ještě nějaké připomínky a těšili se na večer. A to už do sálu přicházeli usměvaví krásní lidé, dámy v róbách, páni elegantně oblečení. Když se pohodlně usadili, někdo na jevišti promlouval. Asi je pozdravil, poděkoval, jak jinak než za skvělou atmosféru festivalu. A na závěr všechny vyzval, aby se postavili, protože právě do lóže, blízko jeviště, přicházela holandská královna. Beatrix Wilhelmína Armgarda Oranjsko-Navaská s ministrem kultury a sál se opět pohodlně posadil, setmělo se a začala předehra. A my s velkým nasazením začali hrát. Hrálo se velmi dobře. Diváci z tolika zemí světa reagovali nečekaně skvěle. A já při tom svém hraní jsem se hlavně zaměřil na lóži s královnou. Své fórečky jsem tam házel jeden za druhým a ne nadarmo. Královna je brala. Reagovala a dýchala se mnou. Tuto bavilo snad ještě víc než mě. Cítil jsem, že jsem si ji získal. Po představení někdo za námi přiběhl do šatny, ať se nepřevlékáme, že královna se rozhodla, že nám přijde osobně poděkovat. Kdybych byl ješitnej, tak řeknu, že to bylo kvůli mně. Ale já myslím, že ne. Přiběhli královští protokolové. Vysvětlili nám, jak to bude probíhat. A znovu zdůraznili, že převlékat ani odličovat se nesmíme. A začalo to lítat. Šatnu vystlali květinami, koberec červený natáhli od nás až někam do ven. A my si říkali, Potěmkinovy vesnice jsou i na západě. A protokolové začali organizovat. Tady si stoupněte do řady. Kdo je principál? Michal zvedl ruku. Tak vy první. A já. Nikdo si mého forečku nevšímal. Vyzvali dalšího z nás. Šla ale Světlana. Postavila se vedle Michala. To jsem chápal. Ta musela, byla první dámou souboru. A paní principálová. Vedle ní Mirek Maruška, bývalý čtvrtý člen Mimtria. A já poslední. Nejdříve vpustili novináře, jim ukázali, v jakém prostoru se smí pohybovat, pak vešel ministr kultury, pozdravil nás a pak přišlo ještě asi pár vlivných. Chvilka napětí a vešla královna. Všichni jsme se na ní s úsměvem a pokorou dívali. Byla to vážená chvíle. Ona nás všechny pohledem přehlédla a když uviděla mě, doslova vyprskla smíchy, který jen trochu potlačovala. V tom úsměvu jsem našel vše. Všechny ty moje komplimenty, všechny ty vtípky jí směrované. I ten můj citový kontakt na dálku. Byla opravdu hezká. Mně se líbila. A té její reakce si všichni všimli. Dokonce i vedle stojící Mirek Maruška se ke mně naklonil a pošeptal, vy se znáte? Nebo čím jsi tak získal? Získám jí ještě víc. To budeš koukat. A nejen ty. První podala ruku Michalovi. Protokolář královně něco říkal, asi že Michal je ten, který to všechno vymyslel. Na Michalovi bylo vidět, že si toho velice váží a tu vzácnou chvíli si patřičně užívá. Královna, když mu to všechno řekla, Michal poděkoval a postoupila ke Světlance. Ještě než se stačila podívat na Světlanu, podívala se na mě a zase se usmála. Protokolář zas povídal něco o Světlaně. Královna jí také vřele podala ruku. Světlanka se culila, děkovala a něco říkala, ale to jsem neslyšel. Královna udělala další půlkrok k Mirkovi a zase se na mě nezapomněla podívat. Jakoby řekla, nebojte, už brzy budu u vás. A protokolář pořád něco říkal. A já do toho velmi odvážně na

0: Kroutil se jak klaun, který se stydí i zároveň vyznává lásku. Cítil jsem, že si můžu dovolit vše, že je odhodlaná k jakékoliv srandě. Její ruka mě byla nabídnuta velmi energicky. A já hlavou a gestem i vším udělal odmítavé a pantomimicky si začal sundavat rukavici. Jako prstíky po prstíku a pak tu imaginární rukavičku odhodil elegantně jak Cyrano, když odhazuje klobouk v dáli. Královna se smála a zahrála to tak, že pochopila, že se nehodí, aby takovému umělci, komikovi, podala ruku v rukavici. Ani na chvíli nezaváhala a rukavička byla v mžiku dole, jen s tím rozdílem, že ji neodhodila. A ruku mi nahou podala a já byl šťastný. Ovšem, co dělali fotografové, ty se mohli ublejskat. Všem spadl kámen ze srdce, ale nejvíc mě. No a netrvalo dlouho a v Rotterdamu na stáncích všude ležely časopisy. A na titulní straně byla holandská královna a já upír. A před námi byly pootevřené železné vrata, na nich řetězy a na mnoha místech už zpřetrhané. A tam ta fotka, jak si holandská královna sundává rukavici a podává mi ruku nahou. A pod tím titulek Mim Trio otevírá železnou oponu na západ. Časopis jsem si koupil, ale nakonec do Prahy nepřivezl. Bál jsem se, že mi ho najdou a budu z toho mít voplétačky. A budu mít z toho polízanici. A budu z toho mít politický škraloup. Díky kapitalistickému bohu jsme dostali zas nabídku vycestovat, utéci od toho neboha ideologického. Tak upíre, zase se nám podařilo získat pozvání do Edinburghu na Fringe Festival, těšíš se? Ale podmínka je, abychom byli v Edinburghu na tiskovce v určeném dni a čase. A tak jsme dělali vše proto, aby se tak povedlo. Ale Michal přišel s blbou zprávou. Ten Bolšán to schválil, ale někdo rozhodl, že nám to zkomplikuje. A tu důležitou výjezdní doložku, bez které nikdo nesmí vycestovat, dostaneme ten den, kdy jede trajekt. A ty víš, že se výjezdní doložky dávají od 6 od rána. A tedy jediná možnost je dojet večer na Rozvadov, tam před hranicema někde přespat a ráno přesně přejít hranice a to by se tak dalo stihnout. Tak co, jdeme do toho? Zeptal se Michal. V kolik jede trajekt a za jak dlouho tam můžeme být? Zeptal jsem se. Trajekt jede v 11 hodin a cesta trvá minimálně 5 hodin. To je ale dost naknap. Jenže v Edinburghu nás čekají na tiskové konferenci, která je pro nás životně a existenčně důležitá. Tak co? Opět provokoval Michal. Jo. Odpovídali jsme postupně já, Světlana a nakonec i Michal. Dojeli jsme po půlnoci před hranicí s Německem a tam někde v lese zaparkovali a pokoušeli se o spánek. To už samo o sobě bylo vražedné.
1: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a je mi do zpěvu. Z Caracasu ananas a palma z Guajany, sasanky a mořská řasa vhodné do vany. Pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná? Metalizovanou jedli oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší. V ložnici mám pět lián, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaido sakuru, takovou mám náturu. Bavlnu mám z Colorada, když se doma sehnat nedá. Tabák z Puerto Rica mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tu hluboké, hleděl do guláše, lezl.

0: mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy, povídám vzal ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak sežeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné plásty. Motřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad splacenem.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: Jak pak jste se těšila na mě?
3: Já se na vás těším vždy.
2: Vždy?
3: Hmm.
2: Někdy méně, někdy více.
3: Ne, vždycky více.
2: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
3: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
2: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobnosti se jedná o graviditu.
3: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
2: No, to je hrozný, ale něco se děje.
3: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
2: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
3: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
2: Nebyl. Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
3: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
2: svítí
3: naladěná.
2: Svítí vám očiska.
3: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
2: Vy to máte to ráda?
3: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
2: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuje se to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
3: Ne, lepší jsou višně.
2: Ještě višně taky
3: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
2: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli jsem tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
3: Ve 2 ráno, jo.
2: No, tak on je tam přes den v noci.
3: No, jo.
2: Občas manželka, občas děti.
3: To je nějaká tuhá ryba.
2: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
3: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.

0: Hele, s jakým pocitem ty sledoval třeba ty třednice uvnitř divadla Semafor? Protože byla Šimkova parta, Suchýho parta, Dvořákova parta.
1: No, já jsem se Suchým právě, teda teď se Suchým jsem za dobře, ale když to vrátili, že jo, po té revoluci, tak byla schůze a tam Suchý řekl, kdybych byl na místě pana Dvořáka, tak bych v září odešel. Kdybych byl na místě pana Šimka, tak bych v září odešel. Má k tomu někdo něco? A já jsem stál a povídám, kdybych byl na místě pana Suchýho, tak bych v září odešel. A všichni jako říkali, jako proč by měl odejít? Já povídám, a proč by měli odejít ty ostatní? No on to založil, no já jsem říkal, no tady dřív byl taky Oldřich Nový, já nevím. Taky tady byli jiní lidi. Hráli tady prostě v tom divadle. Prostě nějak jsme se nepohodli, ale potom jsem si uvědomil, že mě to napadlo, když jsem byl na Okoři a šel jsem kolem táborového ohně, kde zpívali ty čundráci Suchýho písničky a uvědomil jsem si, že to, že ten Jiří Suchý napsal Po babičce klokočí, je daleko důležitější a daleko větší síla, nežli jestli nějaký kašpárek urazil druhýho nebo neurazil, že to není podstatný. Mm-hmm. Podstatný je to, co zbyde, ta hodnota.
0: Souhlasím. A když jsme se teď bavili o Slávkovi Šimkovi, pojďme jenom rychle projít ty nejdůležitější lidi, kteří tě v životě, v tom uměleckém životě potkali, nebo který spotkal ty.
1: Tak já jsem největší vztah jsem měl k Jirkovi Bednářovi, což byl jednak můj kamarád od prvního ročníku až do smrti. Měli jsme se hrozně rádi, jako zažili jsme spolu neuvěřitelné věci jako mladí a pak jsme spolu dělali, začínali jsme v Paravánu, pak jsme dělali v Rokoku jsme dělali jeho hru Muž, který přišel do jiného stavu, to byla velice úspěšná hra. Pak jsme dělali asi tři hry Neskrotná Lady Hamiltonová. Jirka napsal několik her a v tom jsem ve všem jako hrál. Takže k tomu Jirkovi jsem měl opravdu takovej nejbližší vztah, no a pak k tomu Šimkovi. Já jsem k normálnímu divadlu vztah neměl, jako mě normální divadlo jako takový, mě to nikdy nějak nelákalo. Jo. Byl jsem v divadle na Zábradlí, kde to bylo vynikající, hrál jsem tam dokonce krásný role. To bylo hned po škole. No a pak jsem odešel, vrátil jsem se a to jsem neměl dělat. Tam už jsem neměl mezi tím Bartoškou, Hermánkem, Zedničkem, to už byli, ne, tím nechci nějakým způsobem říkat, že by byli špatný, nebo prostě byli jiný.
0: Jiná parta už.
1: Jiná parta prostě, která mě nebrala. Oni se ke mně chovali bezvadně, jako jo. Ale už to prostě jsem tam nepatřil, tam jsem nepatřil. Tam jsem neměl co dělat. To byla největší chyba mýho života, že jsem tam lez.
0: No a kdo byl ještě teda z těch herců, protože se zeptám za chvíli na režiséry, kdo ještě byl jako důležitý pro tebe, kromě pana Bednáře, kromě Šimka, kdo ještě byl tak jako pro tebe důležitý parťák? Luděk Sobota právě třeba?
1: Tak s Luďkem jsme jako kamarádi od dětství nebo od mládí, ale s Luďkem jsme nikdy nic nějak nepsali nebo nebyli jsme v nějaký úzký kontaktu, nějak to ne.
0: A z pánů režisérů, tak my už jsme zmínili pana Sekvence, myslím, že si říkal dokonce.
1: Tak já jsem měl hrozně rád třeba, no tak těch režisérů byla spousta, že jo, Františka Filipa, s tím jsem dělal strašně inscenací. Pak navíc, pak jsem dělal s ním seriál 13-dílnej, do dneška z nepochopitelných důvodů, nevím, proč to nevysílají, to, co napsal Ringo Čech. To je výborný.
0: To pra, pra, pra?
1: No. To je zajímavé, jak oni to nechtějí, nechtějí vysílat. A už byly dvě reedice. Už se to dvakrát prodalo 10 000 nebo snad, já nevím, snad 100 000 těch CDček se prodalo. A každý, kdo to viděl, tak každému se to líbilo. Oni to nedávají. A přitom některé ty seriály, tak to jsou proti tomu, to je Shakespeare, jako si myslím, ten Ringo Čech.
0: No a kdo tedy z těch režisérů, který ti prošli rukama, nebo ty jim, tak kdo ti dal ty nejlepší příležitosti?
1: Tonda Kachlík, Antonín Kachlík za mladá. Ten mi dal, jak jsem říkal, bylo nás 10, pak mi dal to Trefulku, Pršelo jim štěstí, Dvě věci pro život, no několik filmů za sebou jsem s ním dělal a ten byl bezvadný. No.
0: No s Vítem Olmerem si dělal film?
1: Vítem Olmerem, Vít Olmer, to je výborný režisér, který z nepochopitelného důvodu, nevím prostě proč, ho odsunuli na druhou kolej, to nechápu teda, to jako...
0: No, sleduješ, Jirko, filmy, které se točí v posledních, řekněme, 20 letech?
1: Ano.
0: Máš tam favorita?
1: Tak mně se líbí já mám teda, mě osobně v současné době se mi stala věc, že jsem byl asi před 3 měsíci nás pozval pan ředitel Barandova do Vinohradského divadla. Jako, co tam učit, no prostě nějaký ty známý ksichty, na Brouka v hlavě. A stala se mi věc, která se mi nestala leta letoucí, když hrál ten Ivan Trojan Brečel smíchy, kdy mi opravdu doslova do písmene tekly slzy smíchy, kdy jsem se smál jak idiot. Tak to já považuji v současné době za, pro mě to je nejlepší herec.
0: No a filmy? Na co se podíváš s chutí třeba po několikáté?
1: Po několikáté, no tak to nevím.
0: Já mám třeba Zapomenutý světlo.
1: Zapomenutý světlo je krásný film.
0: Nebo Je třeba Zabít Sekala. Mám třeba.
1: To je taky dobrý film, ano.
0: Ale moc jich nemám popravdě. Já mám pořád pocit, já jsem nepropadl umění pana Hřebejka, kterýho si určitě vážím.
1: Tak,
0: ale mám problém, že mě to nebaví.
1: No ne, no tak třeba Pelíšky, každý, to se mi líbilo, ale Pelíšky, tak to není film, to je v podstatě, to je televizní Leporello, že jo?
0: No ať je to, žánr. Ať je to, co je to, tak mě to nebaví. Já s tím problém, když jsou v televizi Pelíšky, tak musím buď
1: tak
0: to
1: přeladit
0: jinam.
1: Když si vemu třeba, tak teď jsem se díval na Černý barony, tak to bylo opravdu bezvadný.
0: Jo.
1: Tankovej prapor,
0: taky
1: výborný. Nahota na prodej, bezvadná.
0: Taky ještě s Ivanem Jonákem?
1: No, jo. Tak to jako, to je...
0: Nahota na prodej je Olmer, jestli
1: ano,
0: se nemýlím.
1: Ano, ano. No některý ty herci, mě jako jednu věc nechápu, že... že hraje v podstatě, ne že bych to těm hercům nepřál, ale že hraje asi 20 herců, který hrajou pořád.
0: No.
1: Pořád dokola hrajou a ty ostatní jako kdyby neexistovali.
0: A Jirko,
1: tak moje generace, to je odepsaná úplně. My nejenem ničem. Nikdo. Nemyslím já. Jako. Ale vůbec prostě o nás nestojí.
0: A je ti potom smutno po tom natáčení?
1: Tak smutno mě je, ale... Abych ti řekl upřímně, že bych viděl nějakou roli a řekl, ježíš, tohle, to bych si zahrál. tak to jsem zrovna, jako to jsem nějak neměl. Mně se líbily, v poslední době se mně strašně líbilo první oddělení, to se mně hrozně líbilo. Ondra Vetký, výborný, Podívka výborný, jako tam hlavně skvělý byl ten režisér, ten Hanuš, ten byl snad nejlepší. A teď se mně líbil ten, jak se jmenuje, Řehák, nebo ten plešatý kluk, ten...
0: Nevím, který ho myslíš.
1: Detektivky.
0: Jo, ty myslíš s tím polským jménem, toho herce? Já nevím, koho myslíš totiž.
1: Ne, ten...
0: No, Jirko, poslední, ještě tady k tomu. Čím to je, že se mně zdají ty seriály, které byly dřív, a filmy, že byly nějak lepší, že byly nějak líp napsané.
1: No byly, no tak...
0: Ale v čem to je?
1: No tak v tý... To je jako dřív, když ti šili šaty na míru, no tak to opravdu ten salon, tak na tom kalhotář šil kalhoty, mistr šil sako, formoval a hráli si s tím. Teď točí seriál a jak můžeš zahrát, já nevím, dokonale něco, co nevíš, co ještě není napsaný třeba.
0: Takže takzvané nekonečné seriály to
1: já
0: tě nebude.
1: Hele, já to prostě, já to nepomlouvám, ale jako já se na to nedívám, protože mě to nebaví. Mě, jestli jako upřímně, od jak živa teda, to ještě to, tyhle seriály snad ještě neexistovaly, ani knížky, ani filmy, ani televize. Jestli Jarda přijde domů a zjistí, že Eva už o něj nestojí, že má Tondu a ona zjistí, že Tonda je ještě větší kreten nežli Jarda, mně to je úplně smrtelně jedno, mě to nezajímá, ať si to vyřešej mezi sebou. Co mě je do toho? Mě to nezajímá. Já mám, jako teď jsem viděl film, americký film, s Gene Hackmanem a s Eastwoodem, jak se skládají ty skříně, Eastwood jako zloděj.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tomáš Kaněra je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pan Tomáš Kaněra je starostou Prahy 22. Teď je před volbami, pane Kaněro. Nervozita ne? Už to s váma cvičí?
2: Záleží, co si připustíte.
1: Ale tak kandidujete, ne?
2: Kandiduju, ale nervozitu si nepřipouštím.
1: Jo. No a tak tam u vás jsou poměrně jasně rozdělený sídly, ne? Vy jste se vyměnili docela nedávno. Pan Zelenka se
2: Pan Zelenka.
1: Vy jste ho vystřídal.
2: Ano.
1: A teď to tam je tak na vaší straně, když to tak z dálky sleduju trošku, takže je to skoro doma, ne?
2: Doufejme, ale samozřejmě v tuhle chvíli třeba Praha 22 je hodně, hodně rozdělená na dvě části. Já měl ambici ty dvě části nějakým způsobem spojit a úplně to není tak jednoduchý.
1: Jste spojovatel, jako spojovatel. Pan premiér Fiala. To tak klobouk dolů. No a teď nám řekněte, jestli se vás nějak dotklo na Praze 22 to vyšetřování kauzy Dozimetr, protože tím spousta spoluobčanů žije, že v médiích to kvete, tak povídejte.
2: No tak kauza Dozimetr, původně jsem si myslel, že k nám nedosáhne, ale bohužel se ukázalo, že dosáhla i k nám a samozřejmě stala se taková nepříjemná věc, že máme rozestavěný polifunkční dům, zatím si asi nikdo nic nepředstaví, to je dům, ve kterém má být mateřská školka, má tam být lékařská ordinace, má tam být nějaký sál pro spolkovou činnost, má tam být obchod. A tato stavba, která se za mého působení a za mé asistence rozjela, tak se zase úspěšně zastavila. A to z toho důvodu, že majitelka nebo jednatelka té firmy, která to vyhrála, tak byla přichycena tak trošku v konspiračním bytě. A když to prosáklo, tak paní jednatelka nelenila, firmu prodala, nebudu zacházet do úplných podrobností a rázem má spoluvlastníka z Maršálových ostrovů. Takže se nás na začátku nedotýkala.
1: Počkejte, ona jako přišla za vámi,
2: ano.
1: Ta firma, která to stavěla,
2: ano.
1: A řekla, my jdeme od toho.
2: No to tak úplně jako nebylo. Tyhle informace jsme neměli takhle úplně napřímo. Paní jednatelka mi řekla, že byla v konspiračním bytě, žádné B k tomu neřekla a druhý den jsem se podíval do obchodního rejstříku nebo na justici a tam jsem viděl, že už není jednatelka a že tam máme nějakého pana Kunárta a nějakou strukturu neprůhlednou končící na Maršálových ostrovech.
1: No ale to se nesmí, ne? U těch státních zakázek.
2: To se nesmí.
1: To se nesmí. Takže vy jste to zastavili, předpokládám?
2: No, ono se už ani nepokračovalo. Ono se to zastavilo jako tak trochu samo, bez našeho přičinění a my teď hledáme různé právní nástroje, jak je buď přinutit stavět, což je asi nereálné, ale spíše
1: tu
2: se...
1: firmu přejmenovanou.
2: Tu firmu, která už teď se jmenuje Rieger Falge, ale zrovna od včerejška či předvčerejška se jmenuje RAF Stavby SRO. Už nejsme u akciovky, už jsme u společnosti s ručením omezeným. Víme, jak to chodí u SROčka, to položíte a nemáte vůbec nic.
1: Znamená to, pane starosto, že Praha 22 může přijít o hodně peněz?
2: Znamená to, ne, že může, ale přichází a z největší pravděpodobností opravdu jako přijde a budou to desítky milionů.
1: Tak vy pracujete celkem asi se 400 miliony, pokud vím.
2: Rozpočtu ano.
1: Rozpočtu, takže desítky milionů pro vás je docela hodně, ne?
2: Je to, nejsou to přímý peníze z našeho rozpočtu, jsou to spíš peníze z dotačních titulů, které máme domluvené, o kterých jednáme.
1: A z těch krev neteče, jak známo, ne?
2: No, neteče, ale když o něj přijdete, tak někdo to potom případně musí dofinancovat. Když vám odtečou evropský peníze, tak musí přitýst od někud odinut do rozestavěné stavby.
1: A jak to uděláte?
2: No, uděláme to tak, že se budeme snažit ten dotační titul i přes tuhle tu nepříjemnost využít a teprve, když nám Fond životního prostředí oznámí, že to jako nelze, tak budeme hledat jinde.
1: Není, pane starosto Kaněro, jasná jedna věc, to, že paní majitelka byla v konspiračním bytě, tak jakou to má souvislost s tím, že zastaví stavbu? To přece...
2: Já bych řekl, že to je takové určité jako přiznání viny a vyvození.
1: Že
2: jako...
1: tam byla.
2: Ale co tam dělala?
1: Tak co tam dělala? Mohla být za zábavou třeba jenom.
2: Mohla být za zábavou, ale to jsem z toho rozhovoru s ní, jsem úplně jako nepochopil, že tam byla za zábavou.
1: A jak se dáma jmenuje?
2: Jmenuje se paní Červinská.
1: Paní Červinská, o té teda, myslíte, uslyšíme
2: teprve? O té, nevím, jestli uslyšíme, ale paní Červinská byla tehdejší jednatelka firmy Rieger a Falge.
1: Co myslíte, pane starosto, poškodila ta kauze Dozimetr, která údajně podle některých médií je na začátku, poškodila celkově tu pražskou politiku?
2: Poškodila, ale já si myslím, že poškodila jenom jako určité lidi a určité politické subjekty. A teď opravdu jako vidím zatím jako ten problém s tím se stanem.
1: No já vím, ale víte, vím tak, jak to chodí, když je někdo starostou, tak za vámi chodí občané.
2: Ano.
1: Ne každý občan si to úplně nastuduje, bůh ví dopodrobna, a oni třeba mohou si říkat, tak co ten náš starosta, co ten Kaněra? Neúčastnil on se těch kokainových večírků taky? Může si to občan takhle říkat? Může se vás na to ptát? A co horšího? Nezeptá se, půjde k volbám a hodí to tam někomu úplně, kdo ještě doteď nebyl v politice třeba.
2: To je zajímavá úvaha, to máte pravdu.
1: No,
2: ale
1: tak to chodí.
2: Ale u nás na Praze 22 jsem známý jako sportovec, jako ten, který vede děti ke sportu, a myslím si, že by mě nikdy nikdo nespojoval s nějakou drogovou aférou a podobnými věcmi.
1: To já jsem ani neřekl. Jenomže ti lidé si nedohledají informace, no on je bafuňář, politik, bůh ví, jak to tam je. Neděje se to zkrátka.
2: Zkrátka se to neděje.
1: Neděje.
2: Říkám, jsem znám jako sportovec a myslím si, že nikdo si to ani domýšlet nemůže.
1: Ještě řekněte krátce, jak předpokládáte, že to dopadne? Vy jste řekl, že byste to chtěli nějak dostavět?
2: Budeme muset, protože v tomto případě...
1: Jak budeme muset, když nebudou prachy?
2: Ten problém je jako poměrně složitý. Dostavit to budeme muset, protože to je mateřská školka, kterou my budeme jako nutně potřebovat. Doufal jsem, že bude hotová k 1.1.2023. To asi nebude. Pořád ještě doufám, což se dá technicky zvládnout 1.9.2023 od nového školního roku. Ale záleží, jak bude ta insolvence, která byla uvalená na tu firmu, tak jakým způsobem bude pokračovat. A
1: mateřská školka, to bychom mohli vnímat i tak, že teď sem přišli ti ukrajinští běženci někteří, tak je potřeba dávat děti do školek, i ty ukrajinské do škol. Máte dostatek míst teď v této chvíli, když se nepovede v nejbližších měsících tohleto?
2: To je dobrá otázka,
1: a na
2: to je poměrně jako v mém případě poměrně jako pozitivní odpověď, protože my jsme jedna z městských částí, kde nám to vyšlo. To znamená, že my jsme všechny umístili a nezbyly nám žádný volný místa.
1: Jako vám to vyšlo?
2: Nám to vyšlo, nepotřebovali jsme pomoci od jiné Prahy, ani jsme nepomáhali jiným Praha, nám to prostě
1: ani
2: jako vyšlo.
1: Dítě vám nezbylo žádné?
2: Nezbylo nám žádné dítě, všechno jsme to umístili. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli je vhodné mít jako ve třídě 30 či 32 jako dětí, ale to už asi není.
1: Zkušenosti s těmi dětmi, kteří přijdou z jiné kultury, trošku z jiného prostředí, s jiným jazykem. A vy jste zřizovatel,
2: Já jsem zástupce zřizovatele, takže samozřejmě s řediteli a s ředitelkami jsem v kontaktu a hovořím s nimi o tom. Veskrze pozitivní, je to samozřejmě individuální. Někdy je to úsměvné, že dítě po půl roce neumí ještě ani slovo česky, ale díky tomu, že umělo fantasticky anglicky, máme tam takový jeden případ, tak dokonce chodí s dítětem, které neumí česky a umí jenom anglicky a je to Ukrajinec, tak chodí tlumočník z angličtiny do češtiny.
1: To mě budete muset namalovat. To není důležité. Zkrátka, funguje to.
2: Funguje to.
1: A vy jste tedy za ty ukrajinské přistěhovalce, když to tak jdeme, rádi?
2: Já nemůžu říct ani, že jsme rádi, ani že jsme neradi.
1: V tom smyslu třeba obsazená pracovní místa, nevím co všechno.
2: Tady bych asi spíš jako asi měl složit jako hold našemu sociálnímu odboru, protože naše sociálka s těmito lidmi, kteří přišli, uměla dobře pracovat. Myslím si, že jsme zavedli slušný registrační systém, že jsme o nich věděli. Od začátku jsme dávali dohromady, byť anonymně, ale nějakým způsobem povolání, čím se živili na Ukrajině, jak staré mají děti. A dělali jsme to ještě vlastně dřív, než se registrovali v KACPU. My jsme tu registraci dělali dříve u nás. protože jsme tam hned v první den, kdy ta válka začala, tak první, co utíkali, tak skončili ku podivu na Praze 22 v Uhříně vsi. Takže nám tam přistál autobus už v noci ze soboty na neděli a já jsem jim někam musel umístit. Mm-hmm. Takže jsem nespal, šel jsem umístěvat.
1: Takže vaše zkušenost s tímto je, říkáte, pozitivní a vlastně všechno fajn.
2: A my jsme si vlastně díky našemu sociálnímu odboru jsme jim našli i v okolí, aby nemuseli za těmi, aby nemuseli daleko od svých dětí a aby byli v nějaké rozumné vzdálenosti od těch dětí, které tam máme v adaptačních skupinách, tak aby nebyli daleko a našli jsme jim různý zaměstnání u našich podnikatelů, případně přímo u nás na úřadě.
1: Ještě mi vysvětlete jednu věc, když jsem se díval na některá vaše prohlášení, jo, jedna tady citace začíná, máme prý ve světě kolem 62 pohlaví. U nás v zastupitelstvu jsem zaznamenal, alespoň co vím, jen 5 žen a 20 mužů. Prosím vás, nejste v nějaké zpátečnické?
2: Já nejsem zpátečnický, ale rád se neberu tak jako úplně vážně, takže si ze všeho tak trošku jako utahuju.
1: A no tak to, to není dobrý místo na utahování.
2: Já vím,
1: to,
2: že to není dobrý místo, ale i tak.
1: No a vy chcete některým lidem, těm zbývajícím 60, zapřít jejich pohlaví?
2: Nemůžu.
1: No nemůžete, ale tady to říkáte jako představitel, rozumíte, starosta.
2: To když vytrhnete z kontextu, tak ano.
1: To bych určitě nechtěl. Vy se totiž dál chlubíte tím, že, nebo chlubíte, holedbáte se, řeknu, že máte tam dostatek žen, i když jste tam ve vedení jenom muži. A tady to už otáčíte úplně na druhou stranu, protože píšete, že ženy jsou mnohem senzibilnější, sociálně vnímavější a proto snáze odhadnou dopředu a věci a tak, a že mají víc, že se umí lépe na věcech domluvit, když mají něco zajišťovat, nestrácí čas hloupostmi. Víš, že vy jste byl na školení v Bruselu?
2: Já jsem nebyl na školení v Bruselu, ale spíš zastávám takovou jednu svoji myšlenku celoživotní, že by v každém týmu měla být jako žena, protože má na věci jiný pohled než my muži.
1: Kvóty, jdeme na to.
2: Ne, to nejsou kvóty. Já vidím, že ženská má prostě jiný pohled na věc.
1: Každý člověk má jiný pohled na věc, pane Kaněru.
2: Já bych to paušalizoval na muži ženy v tomhle případě.
1: Jo, vy takhle to máte. No ale tak já totiž nevím, jestli to má být fóreček, nebo...
2: Ne, v tomhle případě to fóreček není, to předtím možná ano, ale s těmi ženami já tom si jako trvám. Já jsem, už jsem tady jednou zmiňoval, jako předseda Čechie Uhříně Ves, tak máme tým, pětičlenný výbor a máme tam prostě jako jednu ženu a ta jedna žena tam prostě, ten její názor je hrozně důležitý.

0: 30 let slibujete vyrovnaný státní rozpočet, jak toho docílíte?
1: Je to ta ambice, přesně tak. Říkáme, že ten více než bilion korun, který dnes Fialova vláda zasekla do státních financí, se nesmí dále opakovat a nesmí se prohlubovat. Oni to říkají všechny strany, ale tak nějak neslyším to řešení, protože oni jsou to přece spojité nádoby. Na jedné straně musíte říct, jak přisypete peníze do státního rozpočtu, tedy v oblasti příjmu, a na druhé straně, jaké výdaje z toho státního rozpočtu budete dávat. A myslím si, že možná na rozdíl od některých mých kolegů, já mám zkušenost nejen co by současný starosta, ale i bývalý hejtman jihočeský, sestavoval jsem už hezkou řádku rozpočtu. A věřte, že ani ta moje obec a ani ten jihočeský kraj nemají zaseknutou žádnou dluhovou sekeru a hospodaří s vyrovnanými rozpočty. Jde tedy o to stanovit si ty priority. Ale abych neutekl z vaší otázky. Přísaha říká, že předpokládáme rovnou daň. Rovná daň je daň, která je spravedlivá. Spravedlivá pro každého. Každý zaplatí 17% ze svých příjmů a co se týká DPH, jsme připraveni ještě dát nulovou sazbu daně na ty takzvané základní potraviny. Potraviny, bez kterých se skutečně nikdo z nás neobejdeme. Současně říkáme, že abychom docílili zvýšených příjmů státního rozpočtu, měli bychom se podívat na ty společnosti, korporace, anebo chcete-li banky, které dnes v České republice nedaní. A jejich zisky, které vytváří v České republice, jsou daněny v jiných zemích anebo v daňových rájích. Ty by měly mít, alespoň v prvních letech, tu daň zvýšenou. Říkáme 17 plus 17. Rovné daně jsou tedy jedna z věcí, která je podle mého názoru spravedlivá, a současně pak pomýšlíme na spravedlivé výdaje ve státním rozpočtu. A to jsou takové výdaje, kdy nebudeme odčerpávat peníze a nebudeme je dávat na ty, kdo pro společnost nedělají vůbec nic, kdo se jenom takzvaně vezou a na které my všichni, dovolte, abych se i já, i vás zařadil, mezi tu střední třídu pracujeme, pro které vytváříme daně a které pak platíme a oni se nám vesele smějí, když my každé ráno pochodujeme do práce.
0: Tak, ale schodek státního rozpočtu na příští rok je plánován až na 281, 286, nevím přesně teďka, ale je to takovéto číslo, miliard. To vám vychází, že těmi opatřeními, které jste zmiňovala, že byste se dostali na nulu během pěti let?
1: Je to přece běh na delší trať. A já bych přirovnal tu rovnou daň k určité záchranné brzdě.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

První polibek. Jaro. Zářící a rozvoněné víc než kdy jindy na březích mé řeky koberce orsejů a něžných ladoněk, v obdobných barvách pálící slunce v blanketu nad ním. Jdu tudy a za ruku se držím dívky. Je plavá a zpívá mi Barčinu skřivánčí píseň. Mé první setkání s děvčetem a českou hudbou, což mi jaksi splývá. Ta holčička, budeme jí říkat Naďa, a ona se tak opravdu jmenuje, má bílou blůzku a je skoro jisté, že to vonavé plátínko ukrývá před mýma hladovýma očima dvě hopsavé bílé kozičky. Ale i mně je teprve 13 let a stejně nevím, co bych s nimi dělal. Až to budu vědět, ona už bude za horami. Hladina řeky se stříbřitě třepetá v jarním vánku, ten ji přičinlivě hladí a čechrá a mé srdéčko usedá. Nevím, zda smím tu dívenku, co způsobně cupitá, vedle mne políbit. Od kluků jsem slyšel, že se to dělá. Má láska kráčí teď ladně,

Až dnes si vzpomínám, že mimo hodiny zpěvu chodila i do baletu. Miluju ji. To je jasné. Jako bezedná obloha nad námi, jenomže nevím, co mám dělat. Stud mne ochromuje. Chlapecky šeptám zastřeným hláskem, prosím o polibek. Slyšel jsem to v nějakém popěvku o tamborovi. Děvčátko přistupuje, nastavuje tvářičku a zavírá oči. Všechno se mnou houpe. Ona a já jsme střed světa. Věčnost. Věčnost trvá, než přitisknu své neznalé rty na její pusinku a hned vím, že už nikdy nebudu prahnout po ničem jiném. První políbení. Řeka se zastavuje. Mé mlátící srdce, jak by smet. Čas šel a šel. Říkají mi, že umím mnoho věcí. Kábosit, políbit dívku. Přijala můj pocel s očima pevně zamknutýma. Nejednou jsem pak rázoval po té travičce, kde tenkrát stála a hledal, ale už jsem to místo nenašel. A mám je v paměti, na pořád. A tady je. Břehy řeky. Dubnové řečiště. Líně plynoucí špína. Míla tenkrát ty dvě děti loudající se po fádním břehu. Občas nějaká ta napuchlá mrtvola sebevraha, cudně z větší části ponořená do té břečky. Nejasně si vzpomínám, že to byla vždy ženská. Spití vltavani bydli přitáhli ten úlovek a soukali jej na suchou zem, na kamenitý, drolící se břeh, na uschlou trávu. Nějaká ta plachta se vždycky našla. Děti kolem stály jako odporné sošky neomalené zvědavosti a žmoulali nějakou housku. Cupitám po tom říčním břehu s dívkou. 13 je nám let. Jdu tak poprvé. Vůbec netuším, co mám dělat, ale ve filmové ukázce jsem hltal poutavý výjev, kde se dva muži byli pěstmi. Jeden zřejmě vítěz pak líbal černobílou Ritu Hayward. Sákryš. To by bylo něco, kus daru té plavovlásce, co capká vedle, takhle jí vtisknout polibek. Rychle zapomínám na ten výlov před chvílí, na spuchřelou plachtu a přistupuji k děvčátku a již přijímá můj pocel s očima pevně uzamknutýma. Ach, Jeníčku, ty vole. Pusinka chutná slaně. Už dlouho jsme se pachtili po rozpáleném břehu. Tohle ve filmu nebylo. Pramálo jsem tušil, že ona už je dospělá, schopna rozmnožování, bezpečně vedena neomylnými ženskými instinkty a ustrašený hošík, blekotající nesmysly, ano, ten, co líbat neumí, ji zaujal. Ten břeh je tam pořád. Dívenka zmizela. Kalný proud odnesl zauzlované prezervativy Ola i bezcenné trosky králíkáren a lidí. Ale kde je ta holka? Třeba jsem se už zatím naučil líbat. Ha, ten opuštěný břeh mého prvního polibku teď z obou stran svírají neúprosně dva mosty. Potom horním přechází na druhý břeh denně pár odvážlivců, po druhém drze překonávajícím řeku, jak si ze šikma nechodí nikdo. Jen za hodinu se tam přežene 1000 rozzuřených aut. Řeka na to kašle. Protéká pod nimi, pak pod dalšími přemostěními. Ještě dál se chlípně smísí s jiným tokem a už soutěskami spěje porodit k moři. Má neobraz

smutnost v milování, její lhostejná. Kde jsi, Naďo?

0: jsem viděl na Facebooku přenos, jak ta parta stačilo. Mm-hmm. Víte, to jsou komunisti. Jak představovali svoje volby. Já vám nevím, co si o tom mám myslet. Řekněte mi to vy při vašem vzdělání. Co to je za lidi?
1: No tak stačilo vede, je hlavní tváří a volební lídrní šéfka komunistů Konečná, tak to je.
0: Ale no komunistka, no.
1: Říkám šéfka komunistů Konečná. A já vím, že ona je autentická komunistka. Prostě ona tomu věří, to, co říká, tak dobrý. Ale myslím, že Bobina není úplně komunistka.
0: Co je Bobina?
1: Jana Bobošíková.
0: Jo, paní Bobošíková, nebudeme říkat Bobina. Paní Bobošíková.
1: Krajskou lídrní taky.
0: Ano.
1: No a trošku mě vyděsilo, když tam Bydlák řekl, za pár měsíců si tuhle zemi vezmeme zpátky. Tak když si naposled vzali komunisti tuhle zemi, tak to nedopadlo nejlíp.
0: No, ale já nemám strach vůbec. Sami nezajímaví lidi, podle mě.
1: A tak oni hrajou o vstup do sněmovny, tam se můžou dostat.
0: Dobře, ale koho by ti lidi volili? Dobře, v tom na severní Moravě tu Konečnou, protože ta si to vykřičí. Jo.
1: No.
0: A teď ji vidím, že ona je opravdu na tom Prima CNN. Ona je tam, oni si tam najali jako hlásnou troubu, aby bylo nějaký vzrušo.
1: Ani tak ona, ne, je tak počíte, ona je tam každou chvíli. Je europoslankyně, no tak je, tak přece jenom patří nějaký mediální prostor.
0: Jasný, ale je zcela zřetelný, že ta Prima potřebuje konfliktního člověka. Dokonce jsem poslouchal můj oblíbený podcast, který vám nebudu říkat, protože vás to dráždí. Jo. Mého pana Michopulose a toho pana Pečenku.
1: Ježišmarja.
0: A pozor, oni to říkají přesně, to je sládek v sukních. Takže ta Prima potřebuje jako nějakého.
1: To není sládek v sukních.
0: Samozřejmě,
1: sládek,
0: že je.
1: Ne, sládek nevěřil vůbec ničemu, tomu šlo jenom o teatr. Tady ta, počkejte, víte, co je?
0: Tady je taky o teatr.
1: No ale ona tomu opravdu věří a ona je konzistentní v tom, co dělá. Ale víte, co je nejhorší, Xavere? Čemu jsme se dopracovali v Česku za Fialy? Když byste do studia posadil Konečnou a proti ní Fialu a posadil do publika český průmysl a biznis a podnikatele, tak budou fandit šéfce komunistů než premiérovi, protože ta v europarlamentu hájí jejich zájmy, zatímco tenhle ten je tam ničí. Radio Xaver.

0: Vít Vomáčka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kauza Mlejnek, která teď proběhla v médiích v posledních dnech, byla to pro vás poslední kapka a je teď našlápnuto k tomu, aby se změnilo pozice ministra vnitra?
1: Já se přiznám, že jako nejsem úplně do toho zasvěcen, ale kauza Mlejnek, jestli se nepletu, tak to bylo to, že pan Rakušan nebo pan Mlejnek se měl sejít s tím panem Rédlem, nebo s kým byl, měl s ním být
0: v kontaktu. No, měl se s ním pravidelně scházet spíš.
1: No, dobře, takže se někdo s někým schází, já vám řeknu, táte se na sněmovnu. Je to 3 měsíce, najednou přijel výtahem pan Kalousek do 3. patra. A já jsem tam seděl u stolu, pokuřoval jsem, tak jsem se zvedl a říkám, já se vám jdu představit. A on říkal, pane Vomáčka, seďte, nemusíte, já vás znám. A já jsem s panem Kalouskem do té doby vůbec nikde nemluvil. Takže ta Česká republika je tak malý rybníček, že každý se zná s každým. A já bych prosil, nechme tu policii dělat svoji práci. Na druhou stranu nechci být konfrontační. Jsou tady poslanci, kteří mají ve svém středu mají majitele svýho hnutí člověka, který je obviněn, nic se neděje. Tady se někdo s někým scházel, dejme teda šanci panu Rakušanovi, panu Mlejnkovi, ať se očistí a já bych ty hony na čarodějnice úplně neupřednostňoval.
0: No a mnohem ještě vážnější věc, inflace, ceny energií a všechno kolem toho, to se přece musí dotknout v průběhu dalších týdnů a měsíců každého občana. Navíc vy jste tím starostou. Nemáte obavu, že v tomto vláda vaše ODSková koaliční, pětikoaliční trošku zaspala, že se nic neděje?
1: Já nerozumím tomu, že se nic neděje. Včera začaly probíhat teda výplaty těch 5 000 korun. Já když poslouchám ekonomy, tak mi libozvučí, když tam opravdu ekonomové říkají, že tato vláda se chová zdrženlivě, neschází se 3x denně a jedno nařízení, jedno prohlášení nestřídá druhé. Ta inflace je nepříjemná, určitě ano. Na druhou stranu mám radost, že třeba zahraniční zájezdy, když se podíváte na sociální sítě, kolik našich občanů si užívá léta u moře, tak se pak ptám, jestli opravdu je až tak špatně, nebo není až tak špatně. A nedávno jsem poslouchal jeden rozhovor, teď bych asi zkomolil jméno ekonomky, která byla za Českou republiku ve Světové bance a ona říkala, nejhorší pro inflaci, co může být, je, když ta inflace je dlouhodobá. Takže zaplať pánbu, že se snad teda rychle to podaří ta inflace zvládnout. Samozřejmě přicházejí různé knížecí rady. Já jsem poslouchal vaše rady nedávno a bývalý předseda ČSSD, pan Paroubek, když tam mluvil o tom, že by odpustil DPH u tohodle, u potravin, u PH, jenom všude, tak já myslím, že to by bylo pouze a jenom teda protahování té inflační spirály, té inflace a nic by se nevyřešilo. Je to bolestivé. Teď, jakmile řeknu, že je to potřeba vydržet, tak určitě dole u vás na komentáři bude vám, jemu se to říká, když je ten poslanec, ale já to vnímám u své matky, já to vnímám u svých dcer, samozřejmě a podle toho se musíme zachovat a musíme to vydržet a já bych poprosil velmi občany, pojďme to vydržet, opravdu se to vyplatí.
0: Pane poslanče, ruský plyn, což je velké téma, máte pocit, že je lepší i v tomto případě, jak vy říkáte, pojďme to vydržet, anebo je to, tady by to byla nějaká výjimka, pojďme nasmlouvat mnohem levnější plyn přímo z Ruska. Kde vy v tomto stojíte?
1: Já si nedovedu představit, že poslanecká sněmovna, možná, že tam jsou někteří poslanci, který řeknou, vážený pane místopředsedo poslanecké sněmovny nebo vlády, předseda a podobně, jeďte do Ruska za panem Putinem, tam se ohněte a domluvte tam přijatelné ceny. Já si myslím, že nás starší by musela hamba fackovat, jen tak dám řečnickou otázku, dovedete si představit, jak by to hodnotili třeba naši bývalí legionáři, takovýhle chování českého národa?
0: Tak proti tomu vám postavím představit otázku, jak to budou hodnotit ti lidé, kteří na to nebudou mít a nebudou mít z čeho zaplatit. To vždycky najdeme někoho, co na to budou říkat, víte?
1: Buď, no jasně, ale buď to teda jsme sebevědomý, suverénní národ, anebo teda budeme národem, který, když se nám to vyplatí, jet, vohnout se v tom Kremlu před tím panem Putinem, pan Lavrov pak se vysměje, tak jako nedávno se viděl nějakou fotku, jak se tam zubil, když tam byl nějak, myslím, že to byl ministr zahraničí Maďarska, jak se mu vysmál, tak záleží, na jaké straně stojíte. A buď to teda pouze na té konzumní, to, co se nám teď okamžitě vyplatí, anebo jsme opravdu ti vlastenci, a to nejenom při mistrovství světa ve fotbale a v hokeji, když teda jezdíme po Praze a po městech teda a máme vystrčený vlaječky z auta, protože jsme ty velký vlastenci, anebo jsme vlastenci i v kritických situacích, jako je teď ten plyn.
0: No kam až ta kritická situace může sahnout, jak daleko nebo hluboko nevíme, ale kdyby u některých lidí došlo na nejhorší, tak vlastně říkáte mezi řádky, že sice zmrznou, ale zmrznou hrdí.
1: To já tak neříkám a prosím pěkně, takhle ne, to ne. Já jenom říkám, že většinová část společnosti si myslím, že to celkem vydrží bez problémů. Většinová část.
0: S tím souhlasím.
1: Pak je určitě nějaká skupina občanů, kde to bude velmi složité. Myslím si, že sociální síť České republiky je tak hustá, že nikdo nepropadne. A shodou okolností zrovna minulý týden jsme měli radu obce a rozhodli jsme, že navrhneme zastupitelstvu obce, aby se ani v příštím roce neplatili poplatky za svoz komunálního odpadu, což když si vemete, že je to čtyřčlenná rodina, řádově 1000 korun na hlavu, jsou to 4000 korun. Já vím, že to jsou jenom 4000 korun
0: za rok.
1: Ale jenom od obce. A teď jsou samozřejmě další podněty a můžou si ty lidi žádat u státu. Takže já bych vyzval, bavili jsme se o starostech, buďme velmi jako pozorní, v jakém stavu se naši občané ocitají, a pak jim může i ta samospráva mnohdy pomoci.
0: Paní Pekarová Adamová, kolegyně z vaší koalice, šéfka Poslanecké sněmovny, pravila v televizi Prima o víkendu, že holci teda budeme muset vzít ten svetr. A nevím, jestli to měla být legrace, nebo jestli to byl nedomyšlený výrok, protože jsem si okamžitě říkal v hlavě, dobře, tak někdo si může vzít ten svetr, ale co ty průmyslové podniky, co ty firmy, různé střední, malé, velké, oni si nevezmou svetr, oni možná zkrachují. Co soudíte o tom výroku? Může takto vysoce postavený ústavní činitel hovořit, promiňte mě ten výraz, ale jako na trhu?
1: Já se přiznám, že já jsem na CNN Prima News nekoukal, já radši koukám na vaše pořady.
0: To děláte dobře.
1: Že jo. Takže já jsem to neviděl. Paní Pekarová je takovým vděčným tématem tady pro naše novináře. Já teda za podstatně horší termín a horší vyjádření považuji to, když se občané České republiky nazvou fašisty a nacisty. To považuji za podstatně horší než to, jestliže, ale já jsem to neviděl.
0: To je obrovská chyba, to jo, myslím, řekl Andrej Babiš.
1: Jestli tato paní řekne, že si budeme muset vzít svetr. Já se přiznám, že mě to nepobouří. Jo. Ale rozumím té rozdělené společnosti,
0: já nemluvím o tom, že by nás to mělo, pane starosto, pobouřit. Já mluvím o té krátkozrakosti, o tom omezeném rozhledu takové dámy, protože nejde v zásadě o to, v tom celkovém pohledu, jestli někomu z nás bude zima, budeme se třepat zimou. Vy říkáte, že je tady sociální síť, takže nás zachytne, ale ono to může způsobit obrovské problémy na ekonomice, v biznisu, ve výrobě, pekaři, já nevím, kdo všechno, všichni jdou na plyn. A toto jakoby ta dáma nevěděla a chce se podílet na řízení země. Proto se ptám praktika, protože z vašich úst taková hloupost nevypadne.
1: Já bych to takhle neformuloval.
0: Já bych to formuloval, pane starosto.
1: Já bych to takhle deformuloval, že je potřeba si vzít svetr. Já jsem rád, že nikdo z ODS takhle tedy nemluví. A jsou to někdy zkrátka taková vyjádření, že nad tím jenom zakroutíte hlavu a říkáte si proč.
0: Vy jste v Poslanecké sněmovně relativně nováčkem, ještě tam nejste ani rok vlastně, navzdory tomu, že v té komunální politice působíte tak dlouho. Co jsou teda první dojmy za, řekněme, už to bude rok, tak za dva měsíce, vidíte, tak.
1: Já teď udělám hroznou věc a to je to, že dám zapravdu panu Babišovi. Jo. A to je to, když on tam mluvil o tom, že ta poslanecká sněmovna není úplně mnohdy místem, já nepoužiju to slovo, kde by se věcně řešily ty
0: věci. On řekl žvanírnou.
1: Dneska tu žvanírnu z toho dělá on a tohle nás poučoval, jak je potřeba si docela pravidelně mnout varlata, abychom nedostali rakovinu varlat. Tak to nám tam řekl z řečnického pultíku. Takže dneska pan Babiš se i k tady tomu upíná. No, samozřejmě ve výborech mě ta práce neskutečně baví, já jsem v zemědělském i teda a v kontrolním výboru. Bohužel ta sněmovna někdy, zvláště pak, když to přebírá ČT24, omlouvám se, že tady jmenuju tu stanici, tak to je teda opravdu plejáda výstupů, kdy teda ty ejakulace myšlenkový, který tam některý teda ty lidi dělají za tím pultíkem, tak jenom kroutíte hlavu a říkáte si, znáte určitě kurva hoši Gutentag, Irenko proč teda, jo? Tak já bych říkal nejradši Alenko proč, ale jako bohužel takhle to tam končí a když to přenáší ta televize, tak jsou všichni urvaní a předhánějí se tam. Takže je to mnohdy festival ztraceného času na tom plénu, naprosto zbytečně, tam všichni sedí, zaměstnanci a tak dále, ale pak je třeba práce v těch kontrolních výborech nebo v těch dalších výborech, samozřejmě nejenom tady těch dvou, ale i v těch dalších, to není vidět, tak to není tak mediálně zajímavý, tak to televize nepřenáší, ale tam konkrétně u mě to hrozně baví.
0: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naschledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
3: Nezačínáme vůbec z veselá. Stačilo říct, mrzí nás to, známý matky oběti z fakulty promluvil, proč si vzala život. Tak, přemýšlím vlastně, na co se tě zeptat. Asi musíme zmínit i ministra vnitra Rakušana, který se vyjádřil, který maminku jedné ze zavražděných, která spáchala sebevraždu v sobotu v noci s klukem do macochy, označil za další oběť střelce Kozáka. Jak to teda působilo?
4: Já jsem, ty si dělala rozhovor s Ivem Stričkem a ten tady řekl na tom místě z Institutu Václava Klause a on řekl, že měl mlčet. Víš co? A někdy prostě to mlčení je dobrá věc. Jo. Ono, když tady chodím k vám do XTV, tak mě provokuješ nebo ptáš se na věci, které já bych taky nejradši vymlčel, protože někdy si myslím, že se o nich mluvit nedá, nemá. Na druhou stranu rozumím tomu, že zase někteří lidi chtějí slyšet ostatní, aby řekli svý postoje. No. A co se týče tady toho případu, když ho otevřela, tak aby úplně neuhnul. Víš, co to je? To je mě teďko v neděli se zabil kamarád, kytarista, celý život jsem ho znal. Prostě přicházel s kolem, trať na špatném místě, neslyšel vlak, měl sluchátka v uších a prostě kluk, kterýho jsem znal celý život a najednou takhle odešel, prostě úplně nesmyslně. A tak člověk přemýšlí nad tím životem, když prostě on přijde a potom jednoho dne zase jako odejde, jestli už nebylo to k unesení, jako to nebylo unesení u téhle maminky a rozhodla se sama o tom, že odejde dobrovolně, tak já mám k tomu respekt, ale díval jsem se, jak to bylo v minulosti. Třeba před křesťanskou dobou se tak jako to respektovalo, dokonce se říkalo, že ty máš možnost se rozhodnout odejít ze života, když nežiješ tak, jak by si přála. A vlastně, ať to byla řecká kultura, římská, nebo vůbec starověký kultury, tak to jako to právo ti přiznávali. Až to křesťanství říkalo, že to je proti Bohu, že vlastně jako se to dělat jakoby nemá. A my v sobě teďko zápasíme v tom, že si říkáme, no jako měla to udělat, anebo neměla to udělat. A proto možná lidi chtějí slyšet názory, co to teda jako, kdo za to jakoby může. No. Tak nevím, já respektuji její rozhodnutí a vůbec nechci teďko posuzovat celý to vyšetřování, protože jsme v Česku a já si nedělám iluze, že všechno bylo úplně v pořádku. Už ve chvíli, kdy snad ten střelec ještě byl na té střeše té fakulty, tak minister Rakušan už měl potřebu to komentovat a říkal, že tam skvělá práce prostě policie. Někdy je dobrý mlčet.